0: Ne. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Vystrčil i Okamura vystoupí na parlamentním summitu NATO v Turecku. Srbský prezident Vučić skončí ve funkci a vypíše předčasné volby. Angličtí fotbalisti vyhráli nad Panamou 2-0. Kane 11. gólem na mistrovství světa překonal rekord Krajana Linekra. A čekáme jasno nebo skoro jasno teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
3: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
4: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Podle Vučiče by se měly odehrát příští rok. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Léky na bolest, horečku, zažívací potíže nebo proti alergiím, to všechno patří do základního vybavení lékárničky na cestu, nehledně na to, jestli je cílem Evropa nebo třeba jihovýchodní Asie. Užitečné jsou taky náplasti, obinadla nebo další vybavení, vždy ale záleží na destinaci. Doporučuje to Hana Schneiderová z lékárny fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
5: Potřebujete léky na to, abyste nějaké vyřešili běžné problémy, a na to, abyste zvládli se k tomu lékaři dostat. Nebo pokud nějaký úraz, že jo, na horách, tak než přijde nějaká pomoc.
1: K pravidelně užívaným lékům je dobré nezapomenout ty proti bolesti, na nevolnosti nebo střevní potíže.
2: Sport.
1: Fotbalisti Anglie porazili na světovém šampionátu Panamu 2-0 a ovládli tabulku skupiny L. Harry Kane přispěl k triumfu jednou brankou a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. 11. trefou překonal rekord Garyho Linekra. Ze druhého místa postupuje do play-off Chorvatsko. To si poradilo 2-1 s Ghanou, které se ale vyřazovací boje budou v zámoří týkat také. Ještě než od 4 hodin ráno českého času změří síly Argentinci s Jordánci a Alžířani s Rakušany, rozhodne se o postupujících ve skupině K, hlásí se Karel Schamberger.
6: Aktuálně zápas Kolumbie-Portugalsko ve 33. minutě 0-0 v souběžně hraném duelu mezi Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem vedou Uzbeci, a to 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D7 u Prahy a nehoda na Kladensku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy jede auto proti správnému směru jízdy. Pozor, dejte. Zhruba od exitu 18 Slaný Knovíz, ještě jednou D7 před Prahou, auto v protisměru. Na dálnici hlavních tazích teď nehody hlášeny nejsou. Na Kladensku stále pomaleji na silnici 606 z Tuchlovic do Kamenných Žehrovic. U dolu havarovalo osobní auto a z vozidla se po nehodě kouřilo. A na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Tasov v noci postavili nové omezení mezi kilometry 155 až 154. Je zavřený pravý pruh. Podobné omezení je v místě i směr Brno. Jede se zúženými pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na mnoha místech zažíváme další tropickou noc. Teploty klesají na 23 až 18 stupňů Celsia. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. V Polabí a Poohří výjimečně až 42, na horách kolem 32 stupňů Celsia. Nezapomeňte taky na výstrahu před požáry, nerozdělávejte oheň v přírodě a neodhazujte nedopalky. Tolik zprávy. A teď posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A ten vám přeje ze studia pokud možno klidnou noc. No a protože máme po zprávách po druhé hodině, tak už po písničce od Dido, kterou si teď pustíme, tady bude naše pravidelná soutěž.
8: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: A ta chvíle je opět tady, 10 minut po druhé hodině, takže připomínám telefon čísla do studia 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255. Tak je tady dnes první volající, Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobré ráno, nebo co to je?
1: Ano, já vás zdravím.
2: Jaroslav z Hermanova Městce.
1: Jaroslave, já vás zdravím a dneska na vás nemám žádnou záludnou otázku. Příliš velké vedro vymýšlet nějaké záludné otázky. Takže dneska jenom pogratuluju, protože jste se provolal k nám do studia jako první, takže cena tohoto týdne je vaše a je poslední, protože zítra už je pondělí, takže bude nová cena. Takže jste to zachytil na poslední chvíli. Takže ještě jednou gratulace a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Jo, děkuju vám moc a mějte se pěkně.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Anglie, Chorvatska i Ghany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličané po vítězství nad Panamou 2-0. V přímém souboji o druhou pozici zdolalo Chorvatsko Ghanu 2-1. Duely ve skupině K má pod dohledem Karel Schamberger.
2: Kolumbie, Portugalsko 0-0 po prvním poločase, ale musíme říct, že zejména druhá část úvodního poločasu nabídla divákům v Miami krásnou ofenzivní podívanou, ať už na jedné, tři či druhé polovině hřiště. Byla to asi největší šance Portugalce Bruna Fernandes, který se z nějakých 10 metrů pokoušel ve vápně Kolumbie o úvodní gól tohoto zápasu, ale trefil razantně sice, ale dost neumístěnou střelou jen doprostřed branky kolumbijského brankáře Vargase, který tak střelu vyrazil. Na druhé straně se těsně před koncem prvního poločasu pokoušel vsítit branku také James Rodriguez, kolumbijský forward, ale nezamířil přesně, a tak hráči právě teď v Miami odchází do kabin za vyrovnaného a bezbrankového skóre 0-0. Mezitím v souběžně hraném duelu se stále ještě hraje úvodní poločas mezi Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem. Uzbeci vedou v tomto duelu 1-0, a to teď už v páté nastavené minutě prvního poločasu ze 7. Když se rychle podíváme do živé tabulky, tak za takovýchto výsledků by z prvního místa postupovala dál Kolumbie, z druhého místa Portugalsko a na třetím místě by se objevil se 3 body Uzbekistán. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
4: Neviem ťa prečítať.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
1: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
1: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočují jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: A je půl třetí. Krátké zprávy a Marek Sedláček. Na mamografické vyšetření budou moct ženy bez žádanky jen ve výjimečných případech, třeba když jí ztratí nebo jim propadne, ale taky pokud nemají gynekologa ani praktického lékaře, který by jim potřebný dokument vystavil. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Mamografické centrum ale pacientku bez žádanky přesto nebude muset vyšetřit. Záležet bude na jeho kapacitách. Změna bude platit od července. Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna. 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. V Česku ho meteorologové naměřili v Doksanech, kde teplota dosáhla 40,9 stupně Celsia. Ještě větší horko pak bylo v Německu. Rekordy zaznamenalo taky Dánsko a Švýcarsko. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy na švýcarských ledovcích zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 5 lidí. Vyplývá to ze statistik policie. Podle těch se v poslední den školního roku taky 9 lidí těžce zranilo. Prozatímní počet červnových obětí dopravních nehod v Česku podle policie vzrostl na 40. A návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří. Do programu přispějí i členové Dismanova dětského rozhlasového souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají.
1: Sport.
6: Fotbalisti Panamy už bez šance na postup podlehli na závěr skupinové fáze na mistrovství světa Anglii 0-2 a při premiéře na turnaji první body nevybojovali. Spolu s Anglií jde dál i Chorvatsko a Ghana, která v přímém souboji o druhou příčku prohrála 1-2. Aktuality nejen z utkání Kolumbie-Portugalsko připojí Karel Schamberger.
7: Po prvních poločasech Kolumbie, Portugalsko 0-0 a Uzbekistán vede nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Skupinovou část zakončí od 4 hodin ráno našeho času souboje už jistě postupující Argentiny s Jordánskem a Rakouska s Alžírskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Městec Králové a překážka na Olomoucku. Policie zrušila výstrahu před autem, které jelo proti správnému směru jízdy na dálnici D7 před Prahou z Chomutova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové stojí osobní auto. 51. kilometr blokuje jen krajnici, místo je označené, bliká tam šipka, kolem jsou kuže. Na Olomoucku na trase Újezd Žerotín čekejte překážku. Uprostřed jízdního pruhu má to být zřejmě sražená zvěř. A na Kladensku na silnici 606 Stuchlovic do Kamenných Žehrovic zhruba před hodinou havarovalo osobní auto. A následky nehody omezovalý průjezd u dolu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: A já na Marka navážu. Vlna veder by totiž dnes už měla konečně vrcholit a my se už za pár okamžiků v nočním radiožurnálu vypravíme do rozpálených ulic centra Plzně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Předpověď počasí meteorologům vyšla a vedro s teplotami kolem 40 dorazilo i na západ Čech. Do centra Plzně proto vyjel osvěžit lidi kropící vůz.
1: Jak dlouho to trvá, ta 8-kubíková nádrž, než se
2: naplní? 10 minut, je to plný.
1: Jaroslav Výborný, řidič kropícího vozu správy veřejného statku města Plzně.
2: Ne, každý půl hodiny tady.
1: Kde všude to vlastně stříká, jenom vepředu nebo i nějak do stran?
2: Vepředu a boky.
3: Takže vyrazíme.
1: Letos jsou ta horka opravdu extrémní.
2: Otázka 20 minut, je to pryč.
1: Jaké jsou reakce lidí? Mávají vám, uskakují?
2: Někteří. Někteří mávají, lezou si pod to k tomu, někteří zase hrozí.
1: Vy jste teď asi jediný v Plzni, kdo musí používat stěrače.
2: Jo, to určitě no.
1: Tak tady je i nějaká akce před měšťanskou veselou, obleky a šaty.
2: Tak to asi osvěžovat nebude, to by se mohli dostat ty kladívky do hlavy.
1: Můžete vlastně regulovat sílu toho proudu,
2: ne,
1: že
2: úplně
1: vypnout nebo zapnout. Stalo se vám někdy, že by vyloženě někdo na vás třeba vystartoval jako naštvaně?
2: Zatím jenom hrozí a jdou pryč.
1: Třeba stříknete vodu u zaparkovaného auta, má otevřené okýnko, nebo?
2: No tak to se stává hodně často. Předjedou vás, zabrzdí a myslí si, že by to stačíte vypnout, tak ho vypláklo. To nejde zastavit a zabrzdit auto na 10 metrech. 16 tun, tak ho nezastavíte jen
1: tak. Tak to se právě rozčiloval nějaký dělník.
2: To se stane.
1: A je prázdno.
2: Je prázdno.
1: To, že je to pitná voda, to je z hygienických důvodů, to už se ptám Radky Žákové ze správy veřejného statku města Plzně.
4: Také proto, aby se neutpaly trysky v kropičce.
1: Zažili jsme komickou situaci, vykukovala tam hlava jednoho ze dvou dělníků z kanalizační vpusti do ulice, i když řidič rychle reagoval, tak už nestihl ho neskropit.
4: Dobře, že to kropíme tou pitnou vodou.
1: Na jednu směnu dokáže řidič kropicího vozu objet centrum města až 8krát. Centra Plzně, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Angličtí fotbalisté porazili na světovém šampionátu Panamu 2-0 a ovládli tabulku skupiny L. Harry Kane přispěl k triumfu jednou brankou a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátu. 11. trefou překonal rekord Garyho Linekera. Ze druhého místa postupuje do play-off Chorvatsko. To si poradilo 2-1 s Ghanou, které se ale v řizovací boje budou v zámoří týkat také. Které celky mají nakročeno k postupu ve skupině K, řekne Karel Schamberger.
2: 59. minuta zápasu Kolumbie, Portugalsko a vyrovnaný stav 0-0, ačkoliv obě tyto reprezentace už mají postup do vyřazovací fáze jistý. V tom druhém souběžně hraném duelu Uzbekistán vede nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Teď je to ale velká šance Cristiana Ronalda, Portugalce, právě v zápase s Kolumbií, který za prvé netrefil branku a za druhé ten gól by neplatil, protože se teď mává offsideové postavení, ve kterém se Ronaldo objevil, takže ani to by nemohlo platit, jak teď ukazuje pomezní rozhodčí právě v Miami, kde se hraje duel mezi Kolumbií a Portugalskem. Doplním tu myšlenku, že v zápase Demokratická republika Kongo Uzbekistán hraje o postup do vyřazovací fáze v podstatě už jen Demokratická republika Kongo, protože Uzbekistán navzdory tomu, pokud by vyhrál, jakože aktuálně vede na konci 59. minuty, tak by musel razantně a rapidně zvýšit vedení v tom zápase tak, aby měl odpovídající skóre, což by odpovídalo ekvivalentu hned výhře o několik branek, velmi vysoké výhře. Můžeme se ale věnovat spíš tomu zápasu atraktivnějšímu asi z pohledu fotbalového diváka, což je tedy Kolumbie, Portugalsko. I ve druhém poločase platí, že fotbalisté na obou stranách nabízí atraktivní podívanou na konci, ale většinou selžou v zakončení, také proto je to aktuálně 0-0. Ať už to byl João Félix, Portugalec, který hlavičkoval v 51. minutě, ale trefil jen brankáře Kolumbie Vargase, tak také na druhé straně následně Kolumbiec Jefferson Lerma, který pálil jen doprostřed branky. A tak platí na konci 61. minuty Kolumbie, Portugalsko 0-0 a Uzbekistán stále vede nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady další zprávy a Marek Sedláček.
5: Po celé Evropě padaly teplotní rekordy. Čeští hasiči odletěli do země třesením zničené Venezuely. Fotbalisti Portugalska hrají na mistrovství světa s Kolumbií o postup do play-off z prvního místa. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Skoro 200 milionů Evropanů v sobotu čelilo teplotám nad 35 stupňů Celsia, vyplývá to z analýzy agentury AFP. Italští farmáři se obávají vysychání nejdelší řeky Pád. V Německu kvůli horku omezují železniční dopravu. Vláda ve Francii pak řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
6: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
7: Popsala televizi BFM Sarah Husseinová, která rodila v pařížské nemocnici La Riboisière. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 000 lidí a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Desítky jich odletěly z letiště Václava Havla v Praze. Budou tam hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
8: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
9: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
8: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
10: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
8: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: Na Pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za kolibou u Zaryša naproti horní stanici sedačkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor zhruba pro 10 stanů. Platit tam budou přísná pravidla, jak popisuje manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
11: Bude sloužit od 6 do 9 do rána, kdy vlastně můžou přijít lidé a rozložit si svůj stan bez rezervace. V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít. Nicméně nemůžou tam rozdělávat oheň, protože samozřejmě spí v chráněné krajinné oblasti.
1: Sport.
5: Fotbalisti Chorvatska v posledním duelu ve skupině mistrovství světa vyhráli nad Ghanou 2-1, přeskočili v tabulce na druhé místo a spolu s ní a Anglií se můžou těšit na vyřazovací boje. Angličani totiž porazili Panamu 2-0 a Kane svým 11. gólem v historii šampionátů překonal rekord Krajana Linekra. Co nového v utkání mezi Kolumbií a Portugalskem dodá Karel Schamberger.
12: 72. minuta zápasu a stále hraje Kolumbie s Portugalskem vyrovnaný a bezbrankový duel 0-0. Novinky ale máme ze souběžně hraného duelu mezi Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem, protože před malou chvílí vyrovnal hráč Demokratické republiky Kongo Visa, který proměnil penaltu, a tak je zápas aktuálně vyrovnaný 1-1. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Poslední dva duely základní fáze obstarají souboje Argentinců s Jordánci a Rakušanů s Alžířany.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Vsetínsku a nové omezení na dálnici D1 na Vysočině. Na Vsetínsku silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Dolní Bečvy srazilo osobní auto zvěř. Nehoda bez zranění osob je kousek za Kolibou pod horou. Zasahuje do jízdního pruhu, jsou tam dva. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec Králové objíždí porouchané osobní auto. Už několik hodin stojí na 51. kilometru. V odstarném pruhu. Místo je dobře označené. A na D1 z Prahy, z Brna do Prahy u sjezdu na Tasov během noci postavili omezení. Mezi kilometry 155 až 154 je nově zavřený pravý pruh. A podobné omezení je v místě už o nějaký ten den déle i směr Brno, jede se zúženými pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Spáchat kybernetický podvod pomocí umělé inteligence je sice snadné, ale poměr sil mezi útočníky a zabezpečením se příliš nezmění. To říká švédský expert na kyberbezpečnost Staffan Truve. Jak podle něj AI mění kyberútoky, uslyšíte už za chvíli.
13: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Když mají kyberzločinci v rukou umělou inteligenci, nestanou se neporazitelnými. Můžeme je porazit jejich vlastními zbraněmi, říká švédský odborník na bezpečnost a informační technologie a host nedávné konference GlobSec Staffan Truve. Podle něj je umělá inteligence nástroj, který může použít kdokoliv k čemukoliv.
1: Very funny example. Takový legrační příklad. Někdo si chtěl něco naprogramovat pomocí umělého asistenta, ale nechtěl za to platit. A tak napsal na zákaznickou podporu rychlého občerstvení. Hele, já nerad vaše hamburgery, ale můžete mi tohle naprogramovat? Umělý asistent pro vás udělá všechno, co mu řeknete.
2: Jak se tedy s nástupem AI proměnila kyberkriminalita?
1: Klasický
3: kyberzločin, podvržené e-maily a tak podobně. V podstatě to dělají pořád stejně, ale rychlej a v mnohem větším měřítku. Potom ale máme deepfake, falešné obrázky, zvuk a video. To je opravdu nový rozměr kyberkriminality.
2: Ale jsou i oběti kyberzločinu pořád stejné.
3: Momentálně jsou hlavním cílem stále lidé. Jedním z největších problémů kyberkriminality je ale ransomware. Útočníci si vezmou data jako rukojmí a chtějí výkupné. Všichni se samozřejmě obáváme, až i tohle zautomatizují a zefektivní.
2: Co by se mohlo stát, až toho dosáhnou?
3: Nová hrozba je v tom, že by ransomware řízený umělou inteligencí měnil sám sebe. Aby bylo těžší ho odhalit, tak by prozkoumal napadený systém a pak přizpůsobil svou útočnou strategii.
2: Jak se proti tomu můžeme bránit?
3: Řekl bych, že umělá inteligence je jediný způsob, jak se ubránit proti útokům umělé inteligence. Když si vezmu jako příklad podvržené e-maily, umělá inteligence může prozkoumat, kam směří odkazy, na které se vás snaží nalákat. Potom máme všichni k dispozici nástroje, které umí najít slabá místa k zabezpečení. To se dá využít k útokům, ale i k obraně, abychom slabiny opravili, ještě než na ně někdo zaútočí.
2: Vy v zabezpečení prosazujete takzvaný přístup založený na datech. Co si pod tím můžeme představit?
3: V zásadě to znamená dvě věci. Za prvé, zkoumejte svoje systémy zvenčí, jako by to dělal útočník. A za druhé, svým způsobem pronikejte do systému padouchů. Například odposloucháváme internetová diskuzní fóra útočníků. Třeba tam někdo nahodí, že by chtěl napadnout Český rozhlas. Zločinci si v tom navzájem docela pomáhají. S oblibou říkám, že musíte vyhánět čerta ďáblem, nebo jak to říkáte.
2: Má umělá inteligence nějaká omezení? Někteří výzkumníci poukazují na to, že je založená na pravděpodobnosti statistice a že když někdo vymyslí něco úplně nového, nový útok, že to nemusí rozpoznat.
3: Přirovnal bych to k deskovým hrám šachy nebo go, kde někdo jako první přijde se skvělým tahem. Když program AlphaGo poprvé porazil člověka, říkalo se, že zahrál tah, který nikdo z lidí za tisíc let neobjevil. Musíme očekávat nečekané.
2: Jak vlastně umělá inteligence uvažuje? Na herním poli nebo na bitevním poli kyberzločinu?
3: Vyhledávat tahy je jednoduché. Můžete tahnout sem nebo tam a když tahnete sem, máte potom zase tyhle možnosti. Nemůžete prozkoumávat úplně všechny. Ovšem umělá inteligence se umí zaměřit na tahy, které mohou být zajímavé. Uvažuje ale jen omezený počet tahů dopředu.
2: To ale šachista dokáže také. V čem má umělá inteligence navrch?
3: Přelomové je, že můžeme chytře kombinovat různé metody, jako když máte kolektiv expertů v různých oborech a nad nimi je nějaký zastřešující model, který z nich vybere to nejlepší řešení.
2: Říká Staffan Truve, švédský odborník na umělou inteligenci a kyberbezpečnost, který byl hostem letošní konference GlobSec v Praze. Martin Srb, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Z programu závěrečného dne skupinové fáze fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku už známe tyto výsledky. Anglie se poradila s Panamou 2-0 a spolu s ní postupuje do play-off také Chorvatsko a Ghana, která Balkáncům podlehla 1-2 v přímém souboji o druhou příčku. Jak se vyvíjí duely ve skupině K, třeba ten mezi Kolumbií a Portugalskem, prozradí Karel Schamberger.
2: Kolumbie, Portugalsko na konci 88. minuty zápasu stále 0-0. Nutno dodat, že ve druhém poločase se trochu ta ofenzivní aktivita obou týmů přerušila častými střídáními a přerušeními. I když před malou chvílí byli ve velké šanci Kolumbijci, následně musel portugalský obránce Ruben Dias hlavičkovat balon až z brankové čáry, potom co tam Kolumbijci z pravé strany hřiště centrovali balon až do malého pokutového území, ale Portugalci to přežili a i tak nadále hrají nerozhodně s Kolumbií 0-0. V tom druhém souběžně hraném utkání mezi Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem jsme se dočkali otočky. Kongo aktuálně vede na startu 88. minuty 2-1, ačkoliv do druhého poločasu vstupovalo za stavu 0-1, takže Demokratická republika Kongo a díky gólům prvně Visy a následně také Majleho zvládla otočit tento duel a důležité je dodat, že Kongo v případě, že vyhraje, tak se posune na třetí místo v tabulce a následně by tedy mohlo pomýšlet na postup ze skupiny do vyřazovací fáze, což by bylo téměř jisté. Můžeme tedy zopakovat to nejpodstatnější. V polovině 90. minuty Portugalsko-Kolumbie 0-0 a Demokratická republika Kongo vede nad Uzbekistánem na mistrovství světa 2-1. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Radiožurnály půl čtvrté. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Uplynulo víc než 72 hodin od dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele. Skončilo tedy časové okno, ve kterém je podle odborníků největší šance nalézt v troskách živé osoby. Server BBC píše, že po uplynutí takové doby je pravděpodobnost, že záchranáři najdou v sutinách přeživší, prudce nižší než předtím. Venezuela přitom stále hlásí desítky tisíc pohřešovaných lidí. Dosud úřady informují o 1430 obětech. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Podle sdružení automobilových dopravců Česmat může být pro řidiče komplikací vysoká cena instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Srbský prezident Aleksandr Vučić přitom včera oznámil svou rezignaci a slíbil, že předčasné prezidentské i parlamentní volby vypíše. Jejich přesný termín ale neoznámil. Měly by se podle něj konat v příštím roce. A vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku i HKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří. Sport. Fotbalisti Portugalska a Kolumbie se v posledním utkání ve skupině mistrovství světa utkávají o postup z prvního místa tabulky. Jejich snažení sleduje Karel Schamberger.
2: Kolumbie, Portugalsko 0-0, takže první místo ve skupině K obsadili Kolumbijci, postupují ale i druzí Portugalci a nakonec i třetí Demokratická republika Kongo, která porazila Uzbekistán 3-1 a díky tabulce ve třetích týmů tak může postoupit do vyřazovacích fází, což se ziskem 4 bodů stane. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Anglie porazila Panamu 2-0 a ovládla skupinu L před druhým Chorvatskem a třetí Ghanou, která po porážce 1-2 postupuje také.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody u Uherského Hradiště a na Vsetínsku. Na silnici 55 z Uherského Hradiště do Otrokovic srazilo osobní auto zvěř. Čerstvá nehoda je mezi Hradištěm a Huštěnovicemi. Na místo nehody s opatrností průjezdné. Další srážku se zvěří čekejte na Vsetínsku. Silnici 35 mezi Rožnovem pod Radoštěm a Dolní Bečvou. Nehoda je za Kolibou pod horou a zasahuje do jednoho ze dvou jízdních pruhů. Na silnici 118 z Berouna do Železné. Nebezpečná situace. Řidiči hlásí chodce. Pozor, dejte poblíž odbočky na Lhotku. A na silnici 7 z Chomutova nahoru svatého Šebestiána v noci sekají trávu. Pohybují se po pojíždí v jízdním pruhu mezi Chomutovem a Křimovem. A to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Už pátým rokem ukrajinské ženy pletou maskovací sítě pro armádu a pořád jich není dost. Do jedné takové dílny nakoukneme v reportáži už za pár minut.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Každý něco pro vlast, i tak by se dal nazvat následující reportáž z Ukrajiny. Zajdeme v ní do jedné dílny v Oděse, kde ženy a občas i muži už pátým rokem vyrábějí maskovací sítě pro ukrajinskou armádu. A nejenom to, rozšířenou verzi reportáže najdete i v průběhu dne na našich webových stránkách i rozhlas.cz.
1: Každé ráno se v suterénu jednoho z krásných historických

0: práce. Děti i vnuci jsou už dospělí. Všichni mají tuto práci rádi a vědí, že je to potřeba.
1: Всі розуміють, що це треба робити.
2: Ну, що поробиш? Що поробиш? Нас поставили в такі.
3: Пані Людмила сам ході і přesto, že trpí zdravotními problémy.
2: Артрит, я не можу довго працювати.
4: Мам артрозу, а не можу працювати довго. На найвіж 2 години, але за то 6 днів тижня. Jinak peču našim chlapcům různé sladkosti, protože jim připomenou domov. A taky pletu čepice. Měla jsem vlastní módní ateliér. Ten jsem sice už zavřela, ale dovednosti zůstaly a proto pletu čepice pro vojáky. Je to spotřební zboží. Namoknou a oni nemají čas je vysušit. Potřebují nové. Je to spotřební zboží jako sítě. Některé vydrží celé roky, jiné do týdne při dronovém útoku schoří.
2: Dron přiletí, ona zhoríla.
3: Motivace většiny Ukrajinců zůstává velmi silná. Každá rodina má své mrtvé nebo zraněné, dodává Ludmila.
2: Jde dívčinka s chlapcem.
4: Viděla jsem, jak asi 16-letá dívka jde na schůzku s chlapcem a nemá ruku. Můj synovec v autě najel na minu a vzal mu to celou pravou stranu těla, nohu i ruku. Druhý synovec už byl asi 3x zraněný. Je instruktorem a jednou za půl roku musí na bojovou pozici, aby získal aktuální zkušenosti a mohl to potom učit. Moje máma umřela 10 měsíců před začátkem války, ale řekla mi, uvidí, že Rusové k nám vlezou, nenechají nás v klidu. Měla 97 let a věděla, co bude, protože Rusy znala.
2: Ona znala, že to bude, bo ona znala Rusijan.
3: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Plavkyně Kristýna Horská se rozloučila se svou kariérou. Rozhodla se ji ukončit jenom pár týdnů předtím, než měla obhajovat titul mistryně Evropy. Proč se tak rozhodla, uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: Aktuální evropská šampionka v plavání Kristýna Horská ukončila kariéru. Přitom v srpnu měla obhajovat evropský titul na trati 200 metrů prsa, ale rozhodla se, že už se místo toho bude naplno věnovat práci.
1: Říkala jsem si, že vlastně už tam není takový to nadšení a taková ta chuť jet bojovat o tu medaili, že už jsem se sama se svojí kariérou uspokojila.
2: Říká žena, která až v závěru kariéry dosáhla na bronz z mistrovství Evropy v krátkém a zlato v klasickém dlouhém bazénu.
1: Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo, že tam mám dvě ty medaile. Vím, že jich mohlo být víc, že jo. Čtvrtý místo tam bylo těsný. Teďka minulý rok to bylo zase těsný, ale na druhou stranu, myslím si, že díky tady těm úspěchům, neúspěchům, těm čtvrtým místům jsem vlastně furt zůstávala být odhodlaná tu medaili opravdu ještě získat a čím dál tím jsem si proto víc šla.
2: O Kristýně Horské se říkalo, že když se rozdávala píle, tak ona šla dvakrát. Proti tomu, jak v bazénu dřela, začalo protestovat také její tělo. Musela na zákrok se srdcem. Rok poté po tvrdých trénincích dočasně oslepla na jedno oko a přesto byla dlouho bez velkého úspěchu.
1: Chtěla jsem to dokázat sama sobě a hlavně jsem to chtěla i dokázat ostatním, který měli takový ty blbý narážky, že prostě na to nemám, že nejsem tak dobrá, že jsem si nezasloužila být tady a tady, že mi to nikdo někde zařídil a tak dále. A to mě vlastně hnalo k tomu, že prostě takhle to není, ale ten můj vnitřní pocit toho, že tu medaili tam opravdu chci mít, byl tak velký, že já jsem se kdysi dávno řekla, že bez té medaile prostě neskončím. Tak jsem ráda, že se mi to povedlo, nemusím plavat do 40, ale
2: kariéru končí v 28 letech a úspěších, které jsou na české poměry vzácné. Dvakrát v semifinále na olympijských hrách bylo jen pár českých plavkyň. Mistryní Evropy jsou v posledních letech jen 4 Češky. Zkušenosti z kariéry teď Kristýna Horská použije při práci.
1: Věnuju se výživovému poradenství, to mě strašně baví dávat lidem ten správný směr toho zdravého života. Já jsem si sama v životě, hlavně v tom sportovním, zažila neskutečné věci s tou výživou, takže se snažím tím lidem pomáhat jak ve sportu, tak i v běžném životě.
2: Říká už bývalá plavkyně Kristýna Horská. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Jsou tady zprávy a Marek Sedláček.
1: Americká armáda podle Trumpa znovu zaútočila na Irán. Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Fotbalisti Kolumbie remizovali na mistrovství světa v přímém souboji o první příčku skupiny s Portugalskem. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump potvrdil nové americké údery na Irán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Iránu. Na sociální síti Truth Social Trump napsal, že může nastat moment, kdy bude nutné blízkovýchodní konflikt ukončit vojensky. Dodal, že pokud k tomu dojde, Irán už nebude dál existovat. Americké útoky a Trumpovo varování přicházejí během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Irán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Elektrická síť je podle distributorů nastávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, jak říká Zapre Jan Bílek.
3: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
1: Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Jihomoravském kraji přibyl brněnský hantec. Zápis schválili krajští radní na základě žádosti jeho propagátorů. Ti se tímto krokem snaží specifický místní slang zachovat, obávají se totiž jeho zániku. Hantec začal vznikat v Brně od přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
4: Já to těžká okna sajty Einsteinu, co na ten bouchala skoro 3 jařiny.
5: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
4: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
5: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franc, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisti Portugalska remizovali ve třetím kole skupiny mistrovství světa s Kolumbií 0-0 a obsadili za ní druhou postupovou příčku. Do play-off se dostala ze třetího místa taky Demokratická republika Kongo, která otočila duel s Uzbekistánem na 3-1. Už předtím si Anglie poradila s Panamou 2-0, Chorvatsko s Ghanou 2-1 a kromě Panamanů se tyto týmy můžou těšit na pokračování v turnaji. Doplnit zbývá už jen dva konečné výsledky základní. Fáze. Z duelu Argentina-Jordánsko se hlásí Karel Schamberger.
6: Začátek 4. minuty, Argentina hraje s Jordánskem a zatím bezbrankově 0-0. Nejlepší střelec v historii mistrovství světa Lionel Messi začíná na lavičce. V souběžně hraném duelu Alžírsko-Rakousko zatím také 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Slavkov u Brna a také u Vyškova. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou se pohybují lidé. Kilometr 209 je to kousek před sjezdem na Slavkov. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí dodávka s vlekem za Vyškovem na kilometru 225 v odstavném pruhu označená, dejte pozor, většina aut aut, která kolem jedou, vybočují do levého jízdního pruhu. Na silnici 55 z Uherského Hradiště do Otrokovic srazilo osobní auto Zvěř. Následky nehody, taky omezený průjezd, čekejte mezi Hradištěm a Huštěnovicemi. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové. Stále stojí osobní auto už několik hodin. Na 51. kilometru na krajnici místo je označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se odpoledne můžou místy při zvětšené oblačnosti objevit bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v Polabí a Poohří výjimečně až 42. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Česko má nový teplotní rekord 40,9 stupně Celsia. Jaká meteorologická stanice ho naměřila a jak se před takovými extrémními teplotami chránit, řekneme už za chvíli.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 40,9 stupně Celsia, tak to je nový teplotní rekord v Česku. Včera ho naměřila stanice v Doksanech na Litoměřicku. Překonala tak o 0,2 stupně dosavadní nejvyšší teplotu, kterou meteorologové zaznamenali před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. A první prázdninový víkend je tak extrémně horký. Více už si řekneme s kolegyní Anou Marí Huškovou, která je se mnou ve studiu. Vítej, dobré brzké ráno.
1: Dobré ráno. Kromě Doksan, kde bylo nejtepleji, naměřila přes 40 stupňů taky stanice v Řeži v okrese Praha Východ. Naopak nejchladněji bylo na Luční boudě v Krkonoších. Tam bylo nejvíc asi 26 stupňů. Padaly i rekordy pro 27. červen. Maxima naměřila většina českých stanic s dlouhou měřící tradicí. Kvůli horku mají hodně práce taky záchranáři. Ti v Praze za červen vyjeli asi ke 200 případů kolapsu kvůli vysoké teplotě. Podle jejich mluvčího Karla Kirse je to zhruba 5x víc než loni.
2: Ve chvíli, kdy porovnáme červnové statistiky těch výjezdů v rámci letošního roku a v rámci minulého roku, tak letos už se přibližujeme ke 200 výjezdů k pacientům, kteří utrpěli takzvaný kolaps horka, to je naše taková pracovní diagnóza. A v minulém roce to bylo pouhých 40 výjezdů, přičemž teda v tom letošním ještě ten červen ani neskončil.
1: Vysoké teploty meteorologové očekávají i dnes. Připomenu tedy, dostatečně a pravidelně pít, vyhýbat se přímému slunci a taky se zbytečně nepřetěžovat, třeba vytrvalostními sporty. Ideální je trávit čas někde uvnitř nebo ve stínu u vody. Je ale dobré nezatěžovat organismus tím, že budeme často chodit z klimatizované místnosti ven a obráceně. Problémy můžou mít lidé s nemocemi srdce, seniori nebo děti. Ti by měli být ještě o něco opatrnější.
0: No teplo není jenom přes den, ale jsou tady i tropické noci, je to tak?
1: Přesně tak. Na většině území víkendové noční teploty přesahovaly 20 stupňů Celsia. Proč teploty v noci neklesají, vysvětlil meteorolog Josef Hanzlík.
3: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: No a nejpodstatnější otázka na závěr, kdy se konečně ochladí?
1: Na většině území hned na začátku příštího týdne. Teploty by měly klesnout pod 30 stupňů Celsia. Na Moravě ale naopak meteorologové výstrahu před extrémním horkem prodloužili až do pondělí. Teploty tam v nižších polohách překročí 37 stupňů Celsia.
0: Tolik tedy aktuálně Anna Marie Hušková. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Vyřazovací boje mistrovství světa ve fotbale si zahrají v zámoří také fotbalisté Demokratické republiky Kongo. Duel s Uzbekistánem otočili na 3-1 a postupují ze třetího místa tabulky. Kolumbie remízou 0-0 s Portugalskem uhájila před svým soupeřem první pozici. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0 a spolu s ní jde do play-off ze skupiny L. Chorvatsko i Ghana, která balkánskému výběru podlehla 1-2. Už začaly také poslední dva zápasy základní části, více už řekne Karel Schamberger.
2: 19. minuta utkání a Argentina slaví úvodní gol zápasu s Jordánskem. Giovanni Lo Celso se výstavně trefil z volného přímého kopu z hranice pokutového území, levačkou napálil do levé strany branky, kde neměl šanci být brankář Jordánska Leila. A Argentinci tak slaví, protože vedou 1-0 právě nad Jordánskem. A možná vás překvapuje, že k volnému přímému kopu se postavil právě hráč s číslem 11 na zádech, tedy Giovanni Lo Celso. Možná byste čekali spíš chlapíka s číslem 10 na zádech, tedy Lionela Messiho, jenže ten dnes v sestavě Argentiny chybí, jelikož jeho Američané mají jistý postup do vyřazovací fáze, tak dává smysl, že trenér Scaloni dává právě Messimu také odpočinek v tomto zápase. Takže Argentina vede teď už na konci 20. minuty nad Jordánskem 1-0 v souběžně hraném duelu o druhé místo ve skupině Alžírsko-Rakousko na konci 20. minuty 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Host Radiožurnálu.
2: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou zámecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéf-kuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský? Poslouchejte hosta Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Je 5:30. Zprávy a Marek Sedláček. Záchranáři dál varují před extrémním horkem. Lidi by se podle nich před takovým počasím měli dostatečně chránit, mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Při poruchách vědomí nebo dušnosti by lidi měli co nejdřív volat linku záchranky 155. Venezuelské úřady evidují 3 dny po ničivém zemětřesení 1430 potvrzených obětí. Počet ale není konečným, desítky tisíc lidí se stále pohřešují. Do pátrání po přeživších se zapojují i mezinárodní záchranné týmy, které do Venezuely postupně přilétají. Vyslalo je například Mexiko, Chile, Katar, Španělsko nebo taky Česko. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl, bylo mu 102 let. Informoval o tom projekt Paměť národa. Windl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které komunistický režim pronásledoval. Asi 10 let kvůli tomu strávil ve vězení. Konfederaci politických vězňů založil Windl po sametové revoluci v Rodných Klatovech. A na víkendový provoz na Vysočině bude i dnes dohlížet zvýšené množství policistů. Kvůli začátku prázdnin očekávají hustší provoz, než je obvyklé. Na silnicích po celém kraji se objeví zhruba 40 hlídek. Kontrolovat budou, jestli řidiči nejsou opilí, pod vlivem drog, nebo třeba jestli jsou jejich děti správně připoutané.
1: Sport.
3: Fotbalisti úřadujících šampionů z Argentiny hrají na závěr skupiny J mistrovství světa s Jordánskem. Jak to doplní Karel Schamberger?
4: Argentinci se baví fotbalem, vedou nad Jordánskem už 2-0 na úvodní gol z volného přímého kopu Lo Celsa. Před malou chvílí ještě navázal následně také Lautaro Martinez, který proměnil pokutový kop po tom, co Al Rajdan trefil do hlavy Senesiho. V souběžně hraném utkání Rakousko vede nad Alžírskem 1-0 po gólu Marka Arnautoviče. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Poslední hrací den základní části Anglie vyhrála nad Panamou 2-0, Ghana podlehla Chorvatsku 1-2, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Uzbekistán prohrál s Kongem 1-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 odstavené dodávky a nehoda v Mohelnici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou stojí dodávka. 50. kilometr blokuje pravý pruh, na místě policejní hlídka. Na D1 z Vyškova do Brna další odstavená dodávka stojí za Vyškovem na kilometru 225 v odstavném pruhu označená opatrně. Na kamerách vidíme, že projíždějící auta v místě vybočují do levého pruhu. Na silnici 35 v Mohelnici narazilo auto do svodidel. Nehoda je na přejezdu z D35 z Olomouce na silnici do Moravské Třebové a zasahuje do pruhu. Další nehoda na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce. U odbočky na Záhoří podle policie je to nehoda se zraněním a kolona se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia, v Polabí a Poohří výjimečně až 42, na horách kolem 32. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Je tomu tak a my už se za chvilku vypravíme k řece Sázavě, která je v těchto dnech plná vodáků. Poradíme, jak při splouvání řeky přežít ve zdraví současná horka.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Řeku doslova jako barevná duha, bych řekla.
1: V tuhle chvíli máme nesjízdní úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla.
0: Tady okolo jdou dvě dívky, takže počítám, že vodačky, jo?
2: Ano, ano. My si to určitě užíváme.
0: Tak a už jste se koupali?
3: No jasně, že jsme se koupali.
0: Je to potřeba asi v tom teplu?
2: Určitě, těch 30 stupňů, velká potřeba.
4: Pizza!
0: Nesmí tady chybět samozřejmě provozovatelka vodácké pučovny v Kácově, Anna Zímová.
5: No tak letošní sezóna zatím je dobrá. Musím si pochválit hlavně počasí, které nám přeje, protože byť teda řece se to moc nelíbí, tak vodákům se to hodně líbí, máme hodně sluníčka.
0: Jakub Urban, další instruktor. Je vidět, že jste dneska taky jela vodě, protože jste pěkně přismáhlí. Jak si užít tu vodu i tady v tom obrovském horku?
6: Ve chvíli, kdy vodákovi začne být trochu teplo, je ideální vybrat si tůňku, vymáchat se a pokračovat. A důležité je používat dostatečný vysoký faktor, aby nevypadali ostatní vodáci jako já.
0: A Jakub Urban ještě radí na vodě opatrně s alkoholem. Od Sázavy Věra Hájíková, Radio.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté obhájců titulu z Argentiny nastoupili v závěrečném vystoupení ve skupině s jistotou postupu bez nejlepšího střelce historie mistrovství světa Lionela Messiho proti Jordánsku. Toto utkání, ale také souboj Rakouska s Alžírskem, sleduje Karel Schamberger.
2: Argentina vede nad Jordánskem 2-0, a to říkám v páté nastavené minutě prvního poločasu, po tom, co se trefili Giovanni Lo Celso, výstavní rána, kterou poslal Argentince do vedení z volného přímého kopu. Ten Lo Celso kopal z hranice pokutového území a trefil se levačkou na levou stranu branky, spíš z pravé poloviny hrací plochy, kdy tedy poslala balón na druhou stranu, než kde zdála zeď, a brankář Jordánska Abu Leila na té střelu ani nestihl zareagovat a jen zůstal stát v brance. A následně Argentince už do vedení 2-0 poslal Lautaro Martinez, který se trefil z penalty. Ta byla zapískána po tom, co záložník Al Rajdan trefil do hlavy Argentince Senesiho v pokutovém území, a po konzultaci i s videorozočím se následně tedy kopala penalta a tu chladnokrevně proměnila Lautaro Martinez. Argentinci tedy, ač už mají jistý postup ze skupiny z prvního místa, tak hrají báječně v zápase s Jordánskem, vyhrávají 2-0. Můžeme se kouknout ještě na to souběžně hrané utkání Alžírsko-Rakousko. Tam je skóre po prvním poločase vyrovnané 1-1. Na gól Rakušana Arnautoviče ještě zareagoval před koncem první půle také Alžířan Belgálí. Takže Argentina vede nad Jordánskem po první půli 2-0, Alžírsko-Rakousko 1-1. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. I o

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 5 hodin. A Tereza Tomášková nachystala zprávy.
4: Čtyři evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Na nákup dluhopisů republiky zbývá poslední den. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Jordánskem. Messi je mezi náhradníky a bude slunečno, na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP mělo v sobotu v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i dnes.
5: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
4: Teploty v Česku dnes podle předpovědi znovu překročí 40 stupňů. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Kvůli vedru letos přidali do areálu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují dodržovat pitný režim. Organizátoři si chválí umístění festivalu do zámeckého parku. I díky tomu se jim daří náročné podmínky zvládat. Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun. Tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z rezortu financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
6: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
4: Dluhopisy se dají objednat elektronicky a bez poplatku. Lidé je musí zaplatit nejpozději do 7. července. Pardubický zámek bude mít novou přírodovědnou expozici. Pro návštěvníky ji otevře příští rok. Východočeské muzeum pro zámek už teď vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty, které tam byly vystavené, postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea. Expozice vzniká v hospodářských budovách zámku nad novým návštěvnickým centrem. Podrobnosti přidává botanička Lenka Šafářová.
7: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralický sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší.
0: Sport.
4: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Jordánskem. Postup ze skupiny už mají jistý a tak dnes nenastoupí nejlepší střelec v historii šampionátu Lionel Messi. Jak se bez něj obhájcům titulu daří, to ví Karel Schamberger.
8: Argentinci vedou po gólech Lo Celsa a následně Martinéze po prvním poločase nad Jordánskem 2-0 v souběžně hraném duelu Alžírsko-Rakousko 1-1 po první půli. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0 a ovládla skupinu L. Z druhého místa postupuje Chorvatsko, které si poradilo 2-1 s Ghanou. Ta ale i tak prošla do vyřazovacích bojů. Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a uhájila druhé místo ve skupině. Do play-off postoupila i Demokratická republika Kongo, která otočila duel s Uzbekistánem na 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Vyškova a nehoda na Pelhřimovsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí dodávka s vlekem. Za Vyškovem na kilometru 225 v odstavném pruhu. Místo je dobře označené, je tam šipka, kolem jsou kužely. V místě opatrně řada projíždějících aut vybočuje do levého pruhu. Dálnice je volné, také na D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec Králové objíždí porouchané osobní auto. Už několik hodin stojí na 51. kilometru v odstavném pruhu. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce havarovalo osobní auto. Nehoda je mezi odbočkami na Mladé Bříště a Komorovice. Policie z místa upřesnila, že je místo nehody průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude slunečno na západě, odpoledne a večer přehánky nebo bouřky a teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: A hned z kraje našeho nedělního ranního vysílání vás vezmeme do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku, kde se s letu československých letadel zúčastnil rekordní počet strojů. Přestože některá letadla kvůli vedrům dorazit nemohla, i tak se jich sletělo víc než 100. Třeba i vojenský proudový letoun L-29 Delfín. Organizátoři taky ocenili legendární československou leteckou akrobatku. A my se k tomu všemu ještě vrátíme ve vysílání za pár minut. Tak dobrý poslech.
0: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrman.

0: Na letišti v Kunovicích bylo včera k vidění nejvíc letadel československé výroby v historii, a to navíc na jednom místě. Ne každý ze 150 přihlášených účastníků sice kvůli extrémním teplotám mohl přiletět. Dosavadní maximum ale organizátoři 13. sletu československých letadel přesto pokořili. Konkrétně o 10 letounů.
1: Nakonec přiletělo 87 letadel, ale plus počítáme ty, které jsou i místní a československý, takže padl rekord 101 letadel československé výroby na jednom místě.
2: Hrdě hlásil zakladatel sletu Michal Masař.
1: Upřímně, to počasí je extrémní, nejenom pro ty letadla, protože to je za hranicí, je vlastně, bych řekl, zdravýho fungování těch letadel a samozřejmě zdraví těch pilotů, protože ono v tom letadle je to šílený. Takže na ty podmínky je to neuvěřitelný ročník a to, co jsme tady mohli vidět za ten celý den, za celý svůj život nepamatuju něco takového.
2: Vedle historických letadel, například až z Estonska nebo Nizozemí, dorazily i modernější stroje. Vůbec poprvé třeba vojenský proudový letoun L-29 Delfín, se kterým přiletěl ze Slovenska bývalý vojenský pilot Dodo Vaško.
3: Není to lacná záležitost s tím přiletět. No a tím, že je to tuto, nám to trvalo 19 minut, zložili myslím.
2: Čím je to letadlo vlastně legendární?
3: Legendárne je tým, že to bolo cvičné prúdové lietadlo, ktoré sa vyrábalo v bývalom Československu, dokonca sa vyrábalo aj tu priamo v Kunoviciach. No a my sme ho v podstate zakúpili v Rusku.
2: Milovníci letadel mohli obdivovať nejrůznější typy letounů Avia, Aero nebo Let, včetne 6410. Na sletu organizátoři také ocenili legendární leteckou akrobatku Jiřinu Stoklasovou, která obdržela cenu Jiřího Kobrleho.
4: To ocenění znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se Sirem, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Zavzpomínala na svého již zesnulého kolegu Jiřina Stoklasová. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Do budoucnosti nevidíme, ale je dost dobře možné, že 28. červen bude nejteplejším dnem celého roku 2026, tedy aspoň v to doufejme, že to bude už dnes. Nejen o rekordních teplotách uslyšíte víc od Marcely Hálové. Zdravím tě, Marcelo.
1: Dobré ráno, je to velmi pravděpodobné, že dnes budou opět padat rekordy. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a také večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. V Krušných horách jich bude nejvíc. Tam může dokonce napršet až 25 mm srážek. Teploty dnes budou extrémně vysoké, nejčastěji mezi 35 a 40 stupni. V Dolním Polabí a po Ohří mohou vystoupit až k 41 stupňům. Horko dnes bude i na horách, tam ve výšce kolem 1000 metrů nad mořem. Naměříte až 32 stupňů. No a povane k tomu dnes jen slabý proměnlivý, během dne na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zatím jen Mexiko a Francie připsali na fotbalovém mistrovství světa maximální počet 9 bodů v základní skupině a přidat se k ním může už jen Argentina.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: A to přesto, že dnes hraje bez Lionela Messiho. Souboje Jordánsko, Argentina a Alžírsko, Rakousko sleduje na dálku reportér Karel Schamberger.
2: 59. minuta zápasu Argentina, Jordánsko a Argentinci vedou 2-1. Když byla zmínka o Lionelu Messim, tak ten se začal rozcvičovat před několika minutami a stadion v Texasu to ocenil bouřlivým potleskem a jásotem. Argentinci vedli po první půli 2-0 díky gólům Lososa a následně také po brance Martinéze z penalty, ale Jordánsko dokázalo odpovědět ve druhé půli, alespoň tedy zatím částečně. Byl to Moussa Tamari, který efektivně s kuzem skočil do centru z druhé strany hřiště a zavřel tak zadní tyč, snížil na 1-2, tolik tedy k zápasu Argentina-Jordánsko. Můžeme se kouknout také na souběžně hraný duel mezi Rakouskem a Alžírskem, kde Rakušané aktuálně v 60. minutě zápasu vedou 2-1. Toto je souboj o druhé místo ve skupině, protože první příčku už mají jistou Argentinci. Zmiňme to nejpodstatnější. Aktuálně Argentina vede nad Jordánskem 2-1 a pozor, máme tu změnu skóre Rakousko-Alžírsko na konci 60. minuty 2-2. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: A ještě stručná připomínka toho, že v play-off si na mistrovství světa zahraje i Demokratická republika Kongo, protože otočila duel s Uzbekistánem na 3-1 a postoupila ze třetího místa tabulky.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT 2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál půl šesté. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Prezident Donald Trump potvrdil nové údery na Írán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Íránu. Na sociální síti True Social Trump napsal, že může nastat moment, kdy bude nutné blízkovýchodní konflikt ukončit vojensky. Dodal, že pokud k tomu dojde, Írán už nebude dál existovat. Americké útoky a Trumpovo varování přichází během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Írán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Kvůli vysokým teplotám se nepojede dnešní mistrovství České republiky v motokrosu v Kramolíně na Plzeňsku. Podle organizátorů z automotoklubu by hrozilo přehřátí závodníků a potíže kvůli horku by mohli mít i diváci. Obtížné by bylo i zajištění dostatečného množství vody pro kropení trati. Na pustevnách v Beskydech vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Bude za kolibou u Zaryša naproti horní stanici sedačkové lanovky. Fungovat by mělo od července. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor pro asi 10 stanů. Na místě bude zakázané rozdělávat oheň a lidé musí nocoviště opustit vždy do 9 hodin ráno.
5: Sport.
4: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Jordánskem a sleduje to Karel Schamberger.
6: Argentina vede v 70. minutě zápasu 2-1 nad Jordánskem. Na hřiště už přišel také historicky nejlepší střelec světových šampionátů Argentinec Lionel Messi. V souběžně hraném duelu 70. minuta mezi Alžírskem a Rakouskem je to 2-2. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: V dalších dnešních zápasech Anglie zvítězila nad Panamou 2-0, Chorvatsko nad Ghanou 2-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Uzbekistán prohrál s Demokratickou republikou Kongo 1-3.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D1 u sjezdu na Ledeč nad Sázavou a nehoda u Frenštátu pod Radhoštěm. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou stojí auto a překáží. Na 76. kilometru blokuje pravý pruh.
9: Auto v pravém stupací místním pruhu na varovných světlech. Objíždí se tam, vypočuje se.
8: Na D1 z Vyškova do Brna stále stojí dodávka s vlekem. Za Vyškovem na kilometru 225 v odstavném pruhu. Místo je dobře označené, je tam šipka taky kužely. Na silnici z Frenštátu pod Radhoštěm do Trojanovic a pod Pustevny nehoda. Je to se zraněním, počítejte s lidmi na vozovce, taky omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Dnes po ráno je jasno nebo skoro jasno a prožíváme velmi teplou noc i velmi teplé ráno. Také se v noci na některých místech, hlavně na horách, rozfoukal vítr, kvůli tomu také neklesaly teploty. Zůstávaly vysoko nad 20 stupni Celsia. Na některých meteorologických stanicích je dokonce i více než 25 stupňů. Týká se to hlavně oblastí ve vyšších polohách a také mnoha míst na severu a severovýchodě našeho území. Například v Javornickém výběžku v Libereckém kraji také kolem Hejnic nebo Seče teplota dokonce neklesla pod 26 stupňů. A podobně na tom je i centrum Prahy. Je tedy jasné, že nás i dnes čeká rekordně teplý den, podobný tomu včerejšímu. Ten připomíná meteorolog Josef Hanzlík.
5: Vůbec nejvyšší teplota změřena na stanicích v České republice 40,9 stupně bylo v Doksanech a přes 40 stupňů jsme naměřili taktéž na stanici Husinec Řeš, konkrétně 40,3.
10: A podobné teploty nás čekají i dnes, nejčastěji 35 až 40 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří až 41 stupňů Celsia a vedro bude i na horách kolem 32 stupňů. Nebe bude jasné nebo skoro jasné, v západních Čechách se mohou později odpoledne a večer objevit bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bitterman. Dobré ráno.
3: No a ještě vás pozveme na železniční festival Bystřička, který oslavuje návrat vlaků na Jindřichohradeckou úzkokolejku. Jízdy parní lokomotivou sice organizátoři museli kvůli víkendovým vedrům zrušit, ale čekají vás vystoupení kapel, cestovatelské přednášky, komentované technické prohlídky a taky promítání filmů. Program festivalu Bystřička najdete na nádražích v Nové Bystřici, Jindřichově Hradci i ve stanici Kunžak Lomy. Tak klidnou neděli.
7: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Vyhledejte libovolné číslo a uvidíte, co najdeme. Láká platforma Clarity Check potenciální zákazníky. Kromě toho nabízí i prověření e-mailu, aktivit na webu či profilů na sociálních sítích, včetně těch randících, na základě veřejně dostupných záznamů. Oslovili jsme k tomu šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slíška. Podle něj je to pokus vylákat z lidí peníze za to, že jim dáte vyhledávání, které se tváří jako všemocné. Nevěří ale, že by něco takového fungovalo. Další díl naší ověřovny najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně Celsia. A maxima by mohla padat i dnes, kdy má být podle předpovědi ještě tepleji. Taky na Valašsku vedro přepisuje plány turistů i cyklistů. Mnozí krátí své výlety, jiní se chodí ochladit k vodě. V Rožnově pod Radhoštěm teploměr už včera dopoledne ukázal 34 stupňů.
1: Sesedám z kola.

0: rozhlednou. U vstupu potkávám turisty z Prahy i Plzně, kteří kvůli tropickým teplotám museli upravit své plány na putování po stezce Českem.
1: Tam je dneska dojít do Čeladný, ale bohužel v tomhle horku to bychom nedali. To prostě by pro nás někam letěla záchranka, asi by si ťukali na čelo, že všude jsou výstrahy a hale blázni se vydali, nikdo nečtenou.
0: Recepční v hotelu jim poradila, ať se vydají na Karlův kopec. Stezka je totiž celá ve stínu a slunce uvidí až nahoře u Jurkovičovy rozhledny. Znovu nasedám na kolo, mím rožnovské koupaliště. Na parkovišti v 10 ráno nezbylo jedno jediné volné místo. Hned naproti je cesta na pustevny. Společně s dalšími turisty šlapu Katě Mír. Eliška Jančová teď stoupá do kopce na pustevny na elektrokole.
2: Počasí na to je dobrý, takže paráda.
0: Tady je chládek.
2: Je to ve stínku, pohoda, prostě super trasa.
0: Cyklistka znovu šlápla do pedálu, aby dohnala manžela. Spocení a schvácení šlapou do kopce manželé se dvěma dětmi z Prahy. Kdo to vymyslel v takovém vedru nahoru na pustevny?
3: Tady starší syn.
4: Je tady příjemnějc než dole.
0: Jste úplně splavení.
5: Tady táta, tak ten chodí hrozně rychle.
0: Vypadáte, jak kdybyste teď byli asi 3 hodiny v sauně.
4: Je to tak. Jdeme na pustevny, tam se těšíme na halušky, tak musíme rychle.
0: Motivujete kluky jídlem. Na cestě z pusteven jsem potkala hned několik skupinek turistů i cyklistů. Vedro nevedro, lidi jsou venku. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Lionel Messi se na letošním fotbalovém šampionátu trefil po šesté. Argentinská hvězda sice do zápasu proti Jordánsku nenastoupila v základní sestavě, ale Messi přišel do hry v 60. minutě a o 20 minut později zvýšil nastávajících 3-1 pro Argentinu. Na fotbal vás před 6. hodinou ještě na Radiožurnálu vezmeme, ale teď počasí s Marcelou Hálovou.
2: Počasí.
3: Extrémní horka spalují Evropu i naše území. Rekordy pro 27. červen, tedy pro včerejší den na našem území, byly překonány téměř na všech měřících stanicích. Na 20 z nich bylo dokonce vůbec nejtepleji od začátku měření. A podobné to bude podle předpokladů meteorologů i dnes.

0: Pravice musíme na teploty mezi 35 a 40 stupni, 41 očekáváme v Dolním Polabí a po Ohří. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 32 stupňů a obloha zůstane i nadále jasná nebo skoro jasná. Postupně se ale bude později odpoledne a večer od západu nebe zatahovat a při zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevovat přehánky nebo bouřky. Ty mohou být hlavně v Krušných horách i silné s přívalovým deštěm. Místy může spadnout až 25 mm srážek. Buďte na sebe opatrní a hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Jak vypadá tabulka střelců na letošním fotbalovém mistrovství světa? Haaland, Vinicius Junior, Dembele a Mbappé zůstávají na 4 gólech, no a Leo Messi před malou chvílí přidal svůj 6.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: A myslím, že právě tímhle momentem začne své povídání o vývoji duelu Jordánsko-Argentina reportér Karel Schamberger.
2: Přesně jak tvrdí Vojtěch Biedermann, v 60. minutě přišel historicky nejlepší střelec světových šampionátů Argentinec Lionel Messi na hřiště a v 80. minutě se postavil k volnému přímému kopu, který trefil náramně na druhou stranu, než stála jordánská zeď a své historické maximum tak posunul už na číslo 19 gólů. Argentina tak vede v 89. minutě nad Jordánskem 3-1 a je blízko k tomu, aby byla po Mexiku a Francii také třetí reprezentací, která prošla skupinou mistrovství světa se 3 výhrami. Rychlý pohled ještě na souběžně hrané utkání. Alžírsko aktuálně v 90. minutě hraje s Rakouskem vyrovnaně 2-2. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: V Česku padl absolutní teplotní rekord. Extrémní horko má být i dnes. Srbský prezident Aleksandr Vučić ohlásil demisi. V zemi budou nové volby. Lionel Messi znovu posunul střelecký rekord mistrovství světa ve fotbale. Má už 19 branek a bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko dnes čeká další tropický den. Má být znovu až kolem 40 stupňů. Včera padly teplotní rekordy na mnoha místech. I ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,9 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
3: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
4: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
5: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
4: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Svůj druhý mandát měl dokončit příští rok. Po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
6: Još nekoliko nedelja da budem predsjednik, tada podnosim ostavku.
7: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandr Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Podle Vučiće by se měly odehrát příští rok. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Na Šumavě na Železnorodsku spouštějí projekt na řešení overturismu, tedy nadměrného zatížení turistickým ruchem. Díky rozšířené mobilní aplikaci EPU budou mít návštěvníci například přesné informace o volných parkovacích místech. Dostanou i 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst, říká manažer projektu Marek Mejstřík.
8: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené. A zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
1: Aplikace taky případně nabídne variantu, jak se na místo dostat veřejnou dopravou.
9: Sport. Fotbalisté Anglie, Chorvatska i Ghany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličané. Po vítězství nad Panamou 2-0 Harry Kane 11. gólem v kariéře na světových šampionátech pokořil rekord krajana Garyho Linekera. V přímém souboji o druhou příčku zdolalo Chorvatsko Ghanu 2-1. Kolumbie se udržela ve skupině K na první pozici díky remíze 0-0 s druhým Portugalskem. V turnaji pokračuje také třetí Demokratická republika Kongo po výhře nad Uzbekistánem 3-1. Už zbývá doplnit jen dva konečné výsledky v základní části. Znát už by je mohl Karel Schamberger.
10: Většina fanoušků na stadionu v Texasu slaví. Argentina totiž porazila Jordánsko 3-1. Z volného přímého kopu se trefil Lionel Messi. Aktuální bilance historicky nejlepšího střelce na světových šampionátech je tak 19 gólů. V úvodním kole čekají Argentinu Kapverdy. V souběžně hraném duelu Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 několik odstavených aut a překážka v Jevanech. Na dálnicích je po ránu plynulý provoz, objíždí se odstavená auta. Na D1 Z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov stojí osobní auto. Kilometr 40,5 na krajnici. Kolem se pohybují lidé, i proto tam zřejmě zastavila policejní hlídka. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se už několik hodin objíždí dodávka s vlekem. Stojí za Vyškovem na kilometru 225 v odstavném pruhu označená. U Prahy v Jevanech spadl strom, překáží v ulici u vodárny. Od klíze do budou hasiči, jsou na cestě, případně už na místě. A na silnici z Frenštátu pod Radoštěm do Trojanovic a pod Pustevny nehoda se zraněním, bez dalších podrobností, je poblíž obecního úřadu v Trojanovicích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno na západě Čech, později odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 35 až 40 stupňů, na horách 32. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Milovníci přírody dnes můžou vyrazit na zážitkovou výpravu ve stínu Máchova jezera, která odstartuje v 9 hodin ráno v Bechyni u Dox. 8,5 kilometru dlouhá trasa vás zavede do méně známých míst v okolí Máchova jezera. Čekají vás lesní cesty i prudší výstupy a proto akce není vhodná pro menší děti. Výprava by měla skončit ještě dopoledne, než přijdou ta největší vedra. Tak klidnou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Vojtěch Bidrman.

0: Před 5 lety se Anna Klimešová chtěla užívat prázdniny s vnoučaty. Místo toho koncem června vyklízela sutiny z domu, který nenávratně poničilo tornádo. Stejně jako 200 dalších na Břeclavsku a Hodonínsku musel k zemi. Tehdy 65letá žena spolu s manželem začala znovu budovat svůj domov.
1: Purpáču.
2: Jde o to, že jsme došli o všechny majetek a všechno, ale hlavně, že jsme to přežili.
3: Tři generace to budovali a vlastně necelých 5 minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo.
4: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nazvat a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal, že to je takové střechobraní.
5: O střechu nad hlavou připravilo tornádo taky Anu Klimešovou. Její muž byl zrovna v lázních, když se začal v podvečer v hlavní ulici v Hruškách zvedat vítr.
6: Já jsem neviděla ty protější baráky, jo? Jak to letělo všecko. Já jsem si říkala, to je asi konec světa. Začaly takhle praskat okna, tím tlakem asi jo. Já jsem odletěla na noční stolek a kolem mě to proletělo na postele.
5: Celé to trvalo 5 minut, ale ženě to přišlo nekonečné. Stejně jako její sousedé, chtěla paní Anna vědět, jak to vypadá v ulici, kde žije většinu svého života.
6: Vyšli jsme ven a my jsme všichni ale mlčeli. Pak došel syn a jako s dětskama křičel, žiješ? Eliška, ta nejmladší, chodila ještě do školky a ona se podívá na školku a říká, hurá, spadla školka, zítra nemusím do školky.
5: V tu chvíli díky dětské bezprostřednosti napětí trochu opadlo. Ale těžké chvíle ještě přišly. O pár dní později jí oznamovala výsledky kontroly statika její kamarádka. A šla na to tehdy poměrně netradičně.
6: Oni jako mě to nechtěli říct, jako že to půjde k zemi, jo. Ty v tom jednom pokoji máš oranžovou stěnu, že? Co řeší oranžovou stěnu, když nemáme střechu? Ale to už se stejně teďka nenosí ta oranžová. To mě už zapalovalo, jo. Tak začala, víš, ono by se to zbouralo.
5: Žena s celou rodinou vzpomíná i na to dobré, na ohromnou vlnu solidarity, na pomoc cizích lidí, kteří pracovali u nich v domě, a i na to, jak dokázala hospodařit v náhradním ubytování ve stísněném vinném sklípku. Žila tam s manželem a se psem 1,5 roku, dokud řemeslníci nepostavili jejich nový domov. Z Hrušek Alena Hysová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, bylo 7:15. A Tereza Tomášková doplní zprávy.
1: Při bleskových záplavách v americkém státě Kentucky zemřeli nejméně 4 lidé. Informovala o tom agentura AP s odkazem na guvernéra státu. V oblasti platí stav nouze. Záchranáři museli vyprošťovat i lidi, kteří uvízli ve svých domovech ve městě Richmond a kontrolují i další oblasti. Stát očekává další vydatné srážky a vyzývá obyvatele, aby byli opatrní a nejezdili autem. Na řadě míst jsou totiž silnice nesjízdné. Elektrárna Lipno chystá prázdninové exkurze. Běžně je pro turisty nepřístupná. Společnost ČES kromě toho připravila i další akce, třeba okružní jízdy kolem Temelína a vodní elektrárny Hněvkovice. Lidé se taky virtuálně budou moct podívat přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. O prohlídky provozu elektráren je podle ČESu každý rok velký zájem. Některé je třeba rezervovat předem.
2: Počasí. Nejen horké dny, ale i horké noci zažíváme právě teď. Dnes místy neklesla teplota pod 26 stupňů a podobné to bude i v noci na zítřek. Téměř na celém našem území očekáváme v noci a po ránu teploty nad 20. Neschladí to ani bouřky na západě našeho území, které by měly přijít už dnes později odpoledne a večer. Jinak nás čeká slunečný den, ve kterém budou opět pravděpodobně padat teplotní rekordy. Očekáváme totiž 35 až 40 v dolním Polabí a po ohří až 41 stupňů. Před vedrem neutečete dnes ani do hor, i tam budou teploty nad 30, nejčastěji kolem 32 stupňů. A nezachrání to ani vítr povane jen slabě, během dne na Moravě a ve Slezsku jen mírně od jihu. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Alana Miles ve víkendovém radiožurnálu To pražské letňany si včera večer podmanila americká kapela One Republic. Poproková skupina z Koloráda se představila pod širým nebem při svém největším samostatném koncertu v Česku. Jako předskokán vystoupil Angličan Tom Grennan. Pořadatelé kvůli vedru povolili návštěvníkům vstup s pitím, poskytli zásoby vody i pojízdné rozprašovače.
1: Návštěvníci se trousí do areálu postupně, očividně chtějí dorazit, až ustanou ta největší horka. Drží se samozřejmě těch klasických pouček, jako jsou pokrývky hlavy a láhev s vodou, kterou si mohou do areálu přinést.
2: No, nakoupili jsme si hodně vody, kterou nám naštěstí nesebrali, a políváme si záda studenou vodou.
1: Cílem předskokana je rozproudit energii. Pomáhá mu v tom i velká modrá cisterna, která kolem sebe rozprašuje vodu. Jakmile ji lidé vidí, tak k ní běží a střídají se v té špetce osvěžení, která je jim v tomhle horkém počasí dopřávána.
3: Nakonec jsme vlastně zvolili mokrou variantu, takže jsme se polili vodou a teďka jdeme pro vodu.
1: Slunce právě zapadlo za stage a kapela přichází na pódium. Máte nějakou oblíbenou písničku?
4: Tu novou, Need for Love, a jinak tu z filmu Top Gunna.
5: Třeba písničku z Top Gunnu mám rád hodně.
6: To už asi stará od Drag News.
7: Secrets, písničku, to je taková srdcovka moje.
8: Počasí vyšlo, krásná tropická noc, ideál.
9: Nasledanou, dobranoc.
1: Filip Svoboda, Radiožurnál. I know I

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

perami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé,

0: Dobré ráno, 6 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
1: Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun, lidé už ale poslali objednávky za 70 miliard. Dluhopisy se dají objednat elektronicky a bez poplatku. Částku je nutné zaplatit nejpozději do 7. července. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Srbský prezident Aleksandr Vučić přitom včera oznámil rezignaci a slíbil, že předčasné prezidentské i parlamentní volby vypíše. Jejich přesný termín neoznámil. Měly by podle něj proběhnout v příštím roce. Teploty dnes podle předpovědi znovu překročí 40 stupňů. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Kvůli vedru letos přidali do areálu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují dodržovat pitný režim. Organizátoři si chválí umístění festivalu do zámeckého parku. I díky tomu se jim daří náročné podmínky zvládat. Sport. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dal svou rekordní 19. branku. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje můžou těšit taky Rakušané a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0. Chorvatsko Ghanu 2-1. Dál jde taky Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. Souboj dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u sjezdu na Divišov a nehoda na silnici 35 na Vsetínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov stojí osobní auto. Kilometr 40,5 na krajnici. Dejte pozor, kolem se pohybují lidé. Na místě byla policie, už odjela. Dálnice teď bez kolon. Na D1 plynule projedete i opravovanými úseky na Benešovsku u Šmejkalky, v Brně a v Ostravě. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za Zubřím, poblíž úseku, kde se jezdí kivadlově na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Možná jste se dnes kvůli horku vzbudili dřív než obvykle v neděli. Není divu, máme za sebou extrémně teplou noc, na kterou navazuje podobné ráno. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
5: V průběhu noci se na některých místech rozfoukal vítr, zejména na horách a potom také na v některých regionech. A díky tomu také teploty neklesaly a zůstávaly vysoko nad 20 stupni Celsia.
4: A na některých meteorologických stanicích je dokonce i více než 25 stupňů. Týká se to hlavně oblastí ve vyšších polohách a také mnoha míst na severu a severovýchodě našeho území. Například v Javornickém Výběžku, v Libereckém kraji, kolem Hejnic nebo Seče teplota dokonce neklesla pod 26 stupňů a podobně na tom je i centrum Prahy. Je tedy jasné, že nás i dnes čeká rekordně teplý den. Nejčastěji na teploměrech uvidíme 35 až 40 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří až 41 stupňů Celsia. Vedro bude i na horách kolem 32 stupňů. A nebe bude jasné nebo skoro jasné v západních Čechách. Se mohou později odpoledne a večer objevit i bouřky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
0: No a po informacích o počasí od Marcely Hálové ještě jeden hudební tip z Frýdecko-Místecka. Do svého finále spěje Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. A tak můžete dnešek prožít na Hukvaldech. Nejprve od 11 hodin v pásmu pro děti nazvaném Leošovy písničky, od 15:30 odpoledne pak ve společnosti mladých talentovaných muzikantů. Oba koncerty se konají na Hukvaldském dvoře a v 18 hodin začne v amfiteátru v Oboře Karmína Burána v podání Filharmonie Hradec Králové. Přejeme vám pohodovou neděli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Nebezpečná situace. Za sjezdem na Doksany 45. kilometru se pohybuje chodec. Je to poblíž odpočívky Siřejovice.
2: Smer Drážďany na 45. kilometru. Jde po prostředku dálnice.
1: D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Chodec. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Děkujeme Milanu Glistovi za aktuální dopravní zpravodajství a teď už do lotyšské Karosty, která byla až do rozpadu Sovětského svazu uzavřenou zónou. Byla totiž námořní základnou, nejprve carskou, později sovětskou. Uprostřed základny vyrostla okolo roku 1900 vojenská věznice. Ta za svou historii sloužila mnoha režimům, carskému, nacistickému i sovětskému. Od roku 1997 je věznice muzeem, ale taky hotelem a místem únikových her.
4: Původní účel téhle budovy byl jiný. Postavili ji jako nemocnici.
5: Vypráví Madara Vičule z organizace Liepe Aja Travel. Krásná cihlová budova se ale nikdy nemocnicí nestala. Místo bílou natřeli stěny jejich dlouhých chodeb černou barvou a osadili je mřížemi. Velká okna částečně zazděly.
4: Teď jsme v prvním patře a většina místností, co tu máme, jsou vězeňské cely. Nechceme, aby tu všechno bylo strašidelné a odpudivé, takže každá z cel má dnes svůj originální koncept.
5: Kdysi to tedy bývaly cely, ale dnes jsou výstavními prostory. Zatímco za jedními vězeňskými dveřmi se schovává věrná kopie běžného obývacího pokoje domácnosti ze sovětské éry, za jinými je civilní kryt s obleky a pomůckami proti chemickému útoku, včetně speciálního sovětského kočárku s uzavřenou korbou. Jedna místnost, které vévodí velká bysta, připomíná kancelář ředitele věznice.
4: Jedním z přístupů, jak popsat historii Karosty a vězení v Karostě, je přes osud vojáka. Jste voják, zadrží vás a pošlou vás sem. Když sem přijedete poprvé, přijme vás sám ředitel tady v té kanceláři. A ten si s vámi začne povídat. Je velmi otevřený, milý, přátelský. Dává vám otázky, které zní banálně, ale je v nich něco skrytého. A někdo další sedí tady u toho psacího stolu a vše beze slov zapisuje. A to je to strašlivé. Vše, co tu povíte, vás totiž může za pár minut přivést do potíží. O patro výš je další kancelář, kde všechny ty informace použijí proti vám.
5: Pokud vás zajímá, co dalšího je o patro výš a proč Karosta není jenom muzeem, nalaďte si zápisník zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu od 9 hodin. Z Liepa je Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

mixtures, bridge, pillars.

0: Když se v plavání závodí ve volném způsobu, znamená to, že můžete předvést cokoliv. Barbora Sémanová to na mistrovství republiky vzala doslova. Za chvíli o tom na Radiožurnálu uslyšíte. Dobré ráno, 6.45. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
1: V tureckém Istanbulu začíná parlamentní summit členských států NATO. Česko zastoupí předsedové obou komor parlamentu, tedy šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Budeme o tom mluvit ve zprávách v 7. Brněnský Hantec je nově na seznamu jihomoravského nehmotného kulturního dědictví. Jeho zápis schválili krajští radní na žádost propagátorů Hanteku. Podle jednoho z nich, Jana Hlaváčka, chtějí dosáhnout zápisu i na seznam UNESCO. Cílem je hlavně ochrana a zachování místního nářečí. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi lidmi z nižších společenských tříd.
2: Počasí. Česko zažívá jednu z nejhorších vln veder v celé své historii a dnes mohou padat další teplotní rekordy. Očekáváme totiž 35 až 40, v dolním Polabí a Pohoří až 41 stupňů. Podle odborníků je pro lidský organismus každý stupeň navíc velkou zátěží. Stále proto opakujeme, nejdůležitější je dostatečně pít nealkoholické nápoje, nechodit na přímé slunce, nepřetěžovat se a obecně zpomalit tempo. Pokud dojde k přehřátí, tedy k nevolnosti, zmatenosti, bolesti hlavy nebo třeba i k velké únavě z horka, pak je potřeba se schladit. Ale pozor, ne moc prudce. Pomůže mokrý chladný ručník, studená sprcha, klimatizovaný prostor a opět i studené pití. Důležité je také všímat si lidí kolem sebe, hlavně seniorů a dětí, jestli jsou i v tomto počasí v pořádku. Buďte na sebe opatrní a krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Plavkyně Barbora Jeníčková vyhrála titul mistryně republiky na kraulařské stovce. Cestu k vítězství měla snažší, protože její velká soupeřka Barbora Sémanová všechny překvapila svým rozhodnutím. Místo kraulu plavala motýlek, což je na stovce volným způsobem povolené. Udělala to proto, že se právě na motýlku nestihla kvalifikovat.
1: Myslím si, že to je hlavně to, že se potřebuju prostě v tom tréninku a vzhledem k mistrovství Evropy zkusit to, co potřebuju. A bohužel to nešlo udělat jinak než takhle, takže je mi líto, že to je tak nastavený.
2: Říká Barbora Sémanová, která tím naráží na svazová pravidla. Podle nich musela zaplavat požadovaný čas, v jejím případě na úrovni volného tréninku, kdykoliv od ledna, ale neudělala to.
1: Chtěla jsem to udělat, ale chtěla jsem to vlastně plavat na Mare Nostrum, to byla jediná moje možnost, jelikož na českých pohárech to dělat nemůžu, takže jsem chtěla to dělat na Mare Nostrum, ale tam jsem to vlastně měla součást vždycky dvoustovky, bylo to těsně předtím, nebylo to ani ob disciplínu. Takže to pro mě bylo jako náročné to do toho zapasovat, protože ta dvoustovka pro mě byla jako priorita tam a chtěla jsem tam plavat dobře.
2: A tak si dala motýlek, co by volný způsob. Sémanová je dlouhodobě největší jméno českého plavání. V Paříži bude obhajovat titul mistryně Evropy, ale sama ví, že to bude velmi složité. Třeba Britka Kolbertová nedávno zaplavala výrazně lepší čas, než je český rekord Sémanové.
1: Určitě jsem hrozně ráda, že tam vlastně je frajere, že tam máme tady tu konkurenci, protože musím říct, že i to člověka dokáže vytáhnout k lepším časům a k lepšímu výkonu, takže pro mě to je jenom ještě extra motivace, nepřekonávat jenom sebe, ale vlastně překonat někoho jiného a mít možnost se s ním trošku potahat.
2: Říká česká plavkyně, kterou dneska čeká hlavní trať, tedy 200 metrů volným způsobem. Teď už opravdu bude plavat kraul. Martin Charvát, Radiožurnál.

Je to už 40 let, co v kalifornském Anaheimu vznikla kapela No Doubt a nedávno se dala znovu po desetileté pauze dohromady. Teď v červnu odehráli No Doubt i se zpěvačkou Gwen Stefani 18 koncertů v Las Vegas. Jak to bude s jejich vystupováním dál, to ale jasné není. Co naopak víme určitě, že až do 7. hodiny vám na Radiožurnálu bude dělat společnost francouzské duo Mojo. Tak dobrý poslech.

0: Některé dodávky musí mít do začátku července nainstalovaný tachograf. Začnou totiž platit nová pravidla. I o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Tady jsou. Dobré ráno, 7 hodin. A zprávy Terezy Tomáškové.
1: Předsedové obou komor parlamentu se zúčastní summitu NATO. Kvůli horku a suchu roste nebezpečí vzniku požáru na Šumavě. Fotbalisté Anglie porazili na závěr skupiny mistrovství světa Panamu 2-0 a bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V tureckém Istanbulu začíná parlamentní summit členských států NATO. Česko zastoupí předsedové obou komor parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o transatlantické bezpečnosti i spolupráci v oblasti obrany. Summit začíná dnes oficiální recepcí. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
3: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
1: V pondělí je na programu hlavní část summitu, na které vystoupí předsedové parlamentů členských států se svými projevy. Na oficiálním obědě se také setkají s tureckým prezidentem Erdoganem. Je před námi další tropický den. Teploty mají být až kolem 40 stupňů a horko bude i na horách. Třeba na Šumavě vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů. Turisté by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v národním parku. Oheň se smí rozdělávat pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, říká mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
4: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
1: Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. V Česku začnou platit nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu pro auta nad 2,5 tuny. I řidiči dodávek tak budou muset podle ministerstva dopravy dodržovat stejné předpisy pro odpočinek jako řidiči kamionů. Komplikací může být cena instalace tachografu, říká prezident Sdružení automobilových dopravců Česmat Josef Melcer.
5: Je to výrazně zatíží, ta instalace se může pohybovat někdy mezi 40-60 tisíci podle typu té dodávky, stáří, výroby a podobně, takže to jsou nemalé peníze a samozřejmě je to dovednost umět s tím tachografem pracovat tak, aby ty záznamy byly korektní.
1: Řidiči taky budou muset na školení. Dopravci i ministerstvo počítají i s tím, že se část přepravovaného nákladu přesune z dodávek do kamionů.
6: Sport. Angličtí fotbalisté vyhráli v závěrečném utkání skupiny mistrovství světa nad Panamou 2-0 a do play-off postoupili z prvního místa. Druhý gól dal hlavou útočník Harry Kane, který svou 11. trefou na světovém šampionátu v kariéře překonal Kryana Garyho Linekera a vytvořil nový národní rekord. Pokračuje Kane.
7: Solidní výkon jsme podali, ovládli skupinu, ale prostoru pro zlepšení máme ještě dost, o tom žádná. Nicméně výhra a čisté konto se počítá. Hrdý jsem ale i na to, že jsem se stal nejlepším reprezentačním střelcem na mistrovství světa, což je ta největší scéna, na které můžete profesionálně hrát. Snad to nebyl můj poslední gol na turnaj.
6: V dalších zápasech Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1. Demokratická republika Kongo vyhrála nad Uzbekistánem, stejně jako Argentina nad Jordánskem 3-1. Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem 3-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 na Benešovsku a nové omezení na dálnici D35 kolem Olomouce. Dálnice volné, nehody na nich teď hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov stojí osobní auto. Kilometr 40,5, v místě opatrně, stále se tam kolem vozidla pohybují lidé. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna několik hodin stála dodávka s vlekem. Kilometr 225 už je pryč v odstavném pruhu, ještě zůstalo značení šipka a kužely. A na dálnici D35 u Olomouce vedle OMV provoz stáhli nebo ještě stahují do jednoho pruhu. Kilometry 269 až 270. Jeden pruh tam bude na Mohelnici i Ostravu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na západě Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky nebo bouřky. V Krušných horách budou častější a teploty 35 až 40 stupňů, na horách 32. Foukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Zámecký park v Klášterci nad Ohří vás zve dnes 15 hodin na další z pravidelných procházek zámeckým parkem, kde by možná mohlo být docela příjemné klima. S průvodcem Františkem Kroupou se můžete vydat za zajímavostmi místních dřevin, Doupovských hor i okolní krajiny. Tak vám přejeme klidnou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrmana.

0: Den s Českým rozhlasem dnes můžete strávit nejen u svých přijímačů v autě, doma, v kanceláři nebo na zahradě, ale taky v rámci 68. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl, kde připravili celodenní program, včetně koncertu rozhlasových symfoniků na Zámeckém nádvoří.
1: V podání symfonického orchestru Českého rozhlasu zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Výjimečný bude koncert nejen po hudební stránce, jak říká ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek.
2: Petr Popelka v roli šéfdirigenta Sočru se představí úplně naposledy. My završujeme čtyřleté velmi úspěšné, inspirativní období, které jsme právě s Petrem Popelkou měli, a pokud se potkáme a máme potkat v té další příští sezóně, tak už bude skutečně v roli hostujícího dirigenta.
1: Do programu přispějí i nejmladší rozhlasáci z dětského pěveckého sboru a Dismanova souboru. Ty čeká například veřejný rozhovor s uměleckým šéfem Smetanovy Litomyšle Markem Šulcem a také divadelní představení s názvem Před usnutím. Pokračuje vedoucí dismančat Magdalena Gracerová-Chrzová.
3: Představení Před usnutím je poskládané z veršů Františka Halase. Jsou plné metafor a myslím si, že v nich obrazy najdou jak děti, tak určitě i dospělí diváci. No a pak si některé básničky vzal taky hudebník Jakub Sejkora, který nám složil krásné písničky.
4: Tak šup a honem do peřinek, dívej se pěkně do stěny, uslyšíš hrčet zlatý mlýnek, co si tam zpívá za stěny.
1: Rozhlasový nádech bude mít i slavnostní zakončení festivalu, které se uskuteční přesně za týden. Symfonický orchestr Českého rozhlasu Smetanovu Litomyšl uzavře ikonickými filmovými melodiemi ze snímku Kmotr, Tenkrát na západě nebo Sladký život. Josef Kaňka, Radiožurnál.

0: Někdejší člen kapely One Direction Niall Horan ve vysílání nedělního radiožurnálu, toho ranního, teď je 7 hodin a 14 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte. Na Pustevnách, v Beskydech a v okolí Horského střediska vznikají dvě nová nocoviště pro turisty. Místo zhruba pro 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyň. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech přibližně z 6 lůžky.
1: Jak budou nová nocoviště na Pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
2: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
1: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Kněhyní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
3: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
1: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, čtvrt na osm. Tereza Tomášková připravila zprávy.
4: V Maletíně na Šumpersku je dnes místní referendum o možné výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování vyvolala petice obyvatel. Referendum začne v 8 hodin na obecním úřadě. Skončí ve 4 odpoledne. Hlasování se týká připravované stavby 3 větrných elektráren. Ty přibyly k trojici větrníků, které soukromá firma uvedla do provozu loni. Na Havaji pokračuje největší mezinárodní námořní cvičení Rim of the Pacific. Trvat má do konce července. Účastní se ho 30 zemí, více než 30 plavidel, 5 ponorek, přes 200 letadel a přibližně 30 tisíc lidí. Cvičení zahrnuje například výcvik protiponorkového boje, odminování, boj proti pirátům i použití vojenské medicíny.
5: Počasí. Dnes nás čeká opět rekordně teplý den, bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a také večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, v Krušných horách jich bude nejvíc, tam může dokonce napršet až 25 mm srážek. Teploty dnes budou extrémně vysoké, nejčastěji mezi 35 a 40 stupni, v Dolním Polabí a po Ohří mohou vystoupit až k 41 stupňům. Horko dnes bude i na horách, tam ve výšce kolem 1000 metrů nad mořem naměříte 32 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý proměnlivý, během dne na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Další horký den čeká taky golfistky na turnaji Tipsport Czech Ladies Open v Berouně. Celkem 5 Češek se na podniku elitního evropského okruhu Ladies European Tour probojovalo do dnešního finálového kola. Každá z nich se s ostrým sluncem vypořádala po svém.
1: Já nehraju nikdy štěpicí, takže ani tentokrát, ale obecně to zvládá v pohodě. Já si neříkám, že taky vedro, tak se snažím aspoň si tak jako říkat, že to je v pohodě.
2: 20letá Lucie Váchová, třetí z Češek v celkovém pořadí před finálovým kolem, je spíš výjimkou. Ostatní hráčky se vysokým teplotám musí přizpůsobovat víc, včetně české jedničky Sáry Kouskové.
1: Hodně vody, hodně nějakých elektrolitů, rychlejší cukry. Na poslední jamky už jsem tam jako pozovala nějaký bonbony, abych vydržela až do konce a pak jako schlazovat. Měli jsme deštníky, abych zůstala ve stínu, nějaký jako studenější ručník za krk.
2: S rostoucími teplotami moc nepomohlo ani, že české hráčky v sobotu startovaly v ranních časech oproti pátečním odpoledním, říká Jana Melichová.
3: Tím, že opravdu celý týden už od pondělí je takovýhle jako horko, ta energie ubývá prostě každým dnem. I když ano, ráno se hraje lépe, tak furt ta energie z těch předchozích dnů tam už jako ubývala.
2: Jana Melichová bude v závěrečném kole útočit z děleného 11. místa a ztrátou 4 ran na vedoucí hráčky Švédku Petersonovou a Angličanku Heatovou. A to v možná ještě horších podmínkách, jak předpovídá Sára Kousková.
1: Má být ještě o fous vyšší teplota, si myslím, převážně přes poledne. Bude to potřeba opravdu dodržovat všechny ty věci, aby člověk zůstal v chládku aspoň trošku, ale myslím si, že primárně bude záležet na tom, aby měl dost energie a dokázal se prostě soustředit v tom počasí.
2: Kolem poledne už by měly mít české golfistky dohráno. Všech 5 jich startuje mezi 7:30 a 8:30 ráno. Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Írán útočí na Kuvajt a Bahrajn. Jeho revoluční gardy tvrdí, že jde o odvetu za noční americké útoky na íránské skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Tyto údery Spojené státy potvrdily s tím, že šlo o reakci na porušení dohody o příměří ze strany Íránu. Washington a Teherán na sebe znovu útočí během 60-denní lhůty, kterou si stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz v Praze na křižovatce Aviatická u letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu místo současných dvou. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Další rodiny s dětmi i jednotlivci se můžou přihlásit do projektu družstevního bydlení v lokalitě v Aleji v Brně Tuřanech. Tento týden to schválili brněnští zastupitelé. Z 33 bytů je jich zatím rezervovaných jen 8. Stavební firmu vybere město do konce roku. Byty mají být hotové do 2 let. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1 a postoupili do play-off z prvního místa ve skupině. Střídající Lionel Messi gólem z přímého kopu zvýšil svůj vlastní rekord nejlepšího střelce v historii šampionátu na 19 branek. Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Demokratická republika Kongo zvítězila nad Uzbekistánem 3-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem 3-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Benešovsku a nehoda v Olomouci. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se u sjezdu na Divišov postupně odklízí nepojízdné auto. Na kilometru 40,5 je na krajnici odtahovka, vozidlo už je naložené, vypadá to, že každou chvíli odjedou. V Olomouci v Lazecké ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Omezený průjezd čekejte u baseballového stadionu. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Doksany každou chvíli najede údržba. Pohybovat se budou mezi kilometry 32 až 26 na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teploty už zase stoupají a to na některých meteorologických stanicích. Teploty se nedostaly ani pod 25 stupňů. Týká se to hlavně Javornického, Výběžku, Liberecka, okolí Hejnic nebo Seče. A také v Praze zůstalo i přes noc horko. Tam ve vyhřátém centru neklesla teplota pod 26 stupňů. Je tedy jasné, že nás i dnes čeká rekordně teplý den. Nejčastěji na teploměrech uvidíme 35 až 40 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří až 41 stupňů Celsia. Vedro bude i na horách kolem 32 stupňů. A nebe bude převážně jasné nebo skoro jasné, ale pozor, počasí se začne v průběhu dne měnit. Potvrzuje to meteorolog Josef Hanzlík.
6: Dnes přijde změna. Tou změnou je postup studené fronty do střední Evropy od západu a ta se začne projevovat na našem území, zejména na západě Čech, kde by se právě v těch večerních hodinách mohly vytvářet přehánky nebo také bouřky a asi jejich největší pravděpodobnost a četnost je v oblasti Krušných hor.
5: Tam by mohlo spadnout během dneška až 25 mm srážek. Zítra už bude docházet od západu k ochlazení a také musíme počítat s dalšími bouřkami, které budou i velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty se zítra budou pohybovat v širokém rozpětí od 29 stupňů na západě po 39 na Moravě a ve Slezsku. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
1: V tomhle počasí je nejlepší trávit čas někde ve sklepě, a to myslím naprosto vážně. Teď o víkendu totiž ožil třeba sklep pod Novou radnicí v Brně, a to postavami z brněnských pověstí a legend. Historické sklepení se proměnilo v podvodní doupě, v němž několik generací brněnských vodníků a hastrmanů je připraveno chytat neposedné dušičky. Dnes je neděle 28. června.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7 hodin a 38 minut, jsme rádi, že v neděli ráno posloucháte Radiožurnál. Alois Vašátko, to byl jeden z nejúspěšnějších československých pilotů druhé světové války. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, ještě předtím hrdinou bitvy o Francii. Zahynul při leteckém souboji u břehů Anglie v červnu roku 1942. Svůj hrob nemá, zřítil se i s letounem do moře. Nově teď legendárního pilota připomíná památník v hrabství Devon, tedy v nejjižnějším výběžku anglické pevniny.
1: Letadlo s Aloisem Vašátkem se zřítilo asi 10 kilometrů od místa zvaného Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny. Právě tady, nejblíže k místu, kde Vašátko zahynul, stojí teď nový památník.
2: He had the rank of a wing commander.
3: Vašátko byl výjimečnou osobností. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, což odpovídá hodnosti plukovníka. Byl také nejúspěšnějším československým pilotem v bitvě o Francii a pátým nejúspěšnějším pilotem francouzského letectva. Byl Čechoslovákem s nejvyšší hodností, který v Británii během druhé světové války skutečně padl v boji.
1: Říká Tom Doležal, který vznik památníku inicioval. On sám je synem slavného československého pilota a roky vede organizaci, která se stará o to, aby společná česko-britská historie nebyla zapomenuta. Alois Vašátko, rodák z Čelákovic, se stal pilotem už v československé armádě. Po okupaci utekl a účastnil se bojů o Francii. V roce 1940 spolu zakládal 312. československou stíhací peruť. Zakrátko se stal jejím velitelem. V květnu 1942 se stal velitelem československého stíhacího křídla RAF, tedy 310., 312. a 313. československé stíhací perutě.
4: The wing leader was the key man.
5: Velitel křídla byl klíčovou osobou. Předem připravoval strategii, určoval taktiku a prakticky vedl ostatní piloty. Byla to tedy velmi důležitá práce a mohli dělat jen ti nejlepší.
1: Zhrnuje vojenský historik Graham Pitchfork. Alois Vašátko zahynul 21. června roku 1942. Jeho stíhací křídlo doprovázelo bombardéry a když se vraceli, napadli je německé letouny. Čechoslováci ztratili 7 Spitfireů z 630. Vašátkův letoun se při souboji srazil s německým Messerschmittem a zřítil se do moře. Z hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tým mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 7:45. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Spojené státy a Írán si už třetí den vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli íránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. Dnes v noci na to Írán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Víc od naší zpravodajky Jany Ciklerové chystáme do zpráv 8. Pardubický zámek chystá novou přírodovědeckou expozici. Pro návštěvníky ji otevře příští rok. Východočeské muzeum pro zámek vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty, které tam byly vystavené, postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea. Expozice vzniká v hospodářských budovách zámku nad novým návštěvnickým centrem.
3: Počasí.
6: Extrémní horka spalují Evropu i naše území. Rekordy pro 27. červen, tedy pro včerejší den, na našem území byly překonány téměř na všech měřících stanicích. Na 20 z nich bylo dokonce vůbec nejtepleji od začátku měření. A podobné to bude podle předpokladů meteorologů i dnes. Připravit se musíme na teploty mezi 35 a 40 stupni. 41 očekáváme v Dolním Polabí a po Ohří. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 32 stupňů. Obloha zůstane i nadále jasná nebo skoro jasná. Postupně se ale bude později odpoledne a večer od západu nebe zatahovat a při zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevovat přehánky a nebo bouřky. Ty mohou být hlavně v Krušných horách i silné s přívalovým deštěm. Místy může spadnout až 25 mm srážek. Buďte na sebe opatrní a hezké ráno.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o

0: Z původních 48 týmů, které přijeli na fotbalové mistrovství světa do Spojených států, Kanady a Mexika, už jich je ve hře jen 32 a hned dnes večer začne vyřazovací část turnaje. My se teď ale ještě ohledneme za posledními zápasy základních skupin, a to s Pavlem Tilšarem z naší sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Které týmy si tedy jako poslední zajistili postup do vyřazovací fáze?
1: Jako devátý z celkově 10 afrických týmů si účast v play-off zajistila Demokratická republika Kongo po výhře 3-1 nad Uzbekistánem. Dvěma góly o tom rozhodl útočník Newcastle Joan Visa. Demokratická republika Kongo hraje na světovém šampionátu podruhé v historii a poprvé se jí povedlo dostat do vyřazovací fáze. V dalším zápase remizovalo Alžírsko s Rakouskem 3-3. Více tento výsledek vyhovuje pravděpodobně Alžířanům, kteří si díky bodu zajistili postup, zároveň ale ve skupině skončili třetí a v prvním kole play-off je čeká Švýcarsko. Rakušané nastoupí proti silnějším Španělům. Dále Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0 a Argentina porazila Jordánsko 3-1. Lionel Messi naskočil na hřiště ze střídačky a gólem z přímého volného kopu navýšil svůj rekord nejlepšího střelce světového šampionátu v historii na 19 branek.
0: Letos jich dal zatím 6, takže vede i tu aktuální tabulku střelců. Telegraficky ještě poslední dva noční zápasy. Anglie podle očekávání porazila Panamu 2-0 a Chorvatsko si zajistilo postup díky výhře 2-1 nad Ghanou. Pavle, které duely prvního kola play-off budou podle tebe nejzajímavější? Já bych řekl, že třeba utkání Francie Švédsko nebo Německo Paraguay, to by mohl být dobrý fotbal.
1: No, tím, že organizátoři letošní mistrovství světa rozšířili poprvé v dějinách na 48 účastníků a do play-off jich postupuje 32, se odehraje o jedno kolo víc, než jsme byli doteď zvyklí. Na duely těch nejsilnějších týmů si tak budeme muset ještě chvíli počkat v prvním kole, ale na sebe narazí například Portugalsko s Chorvatskem, Brazílie bude hrát proti Japonsku a Belgičané se utkají se Senegalem. Poslední semifinalisté z Maroka nastoupí taky proti Nizozemsku, takže myslím, že i v tom prvním kole play-off už máme před sebou dost zajímavých zápasů.
0: A ty, Pavla Tilšera, na celkového šampiona, kdo bude mistrem světa?
1: Já věřím Angličanům po 60 letech.
0: A já Nizozemcům. Díky, Pavle, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Jimmy Cliff v nedělním ranním radiožurnálu a jedna hudební pozvánka sem k nám domů. Folkový a country festival Porta slaví teď o víkendu 60. narozeniny. Zažijte legendární finále v Lesním divadle v Řevnicích. Nečekejte jen soutěž, ale unikátní atmosféru, kde hudba zní až do svítání. Kromě napínavého finále soutěže se těšte na velkolepé narozeninové koncerty hostů, kteří Portě přijdou popřát. Dnes budou mezi gratulanty třeba Robert Křesťan, Xindl X nebo Roman Horký. Tak pohodovou neděli.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 8 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
3: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené zemětřesením. Spojené státy a Irán na sebe kolem Hormuzského průlivu znovu útočili. Přidal se i Kuvajt a Bahrajn. Fotbalisté Argentiny v posledním zápase skupiny mistrovství světa porazili Jordánsko 3-1. Na silnici s Příbrami do Milína začala oprava silnice 66. A bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Budou tam pomáhat v pátrání po lidech uvězněných pod troskami. USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde přeložili materiál a pokračovali dál do Venezuely. Necelá dvacítka z celkem 69 členého týmu ale musela z kapacitních důvodů zůstat na ostrově a pokračovat do zasažených oblastí budou později. Otřesy mají nejméně 1430 obětí, počet ale není konečný a desítky tisíc lidí se pořád pohřešují. Víc chystáme asi za 20 minut v ranním radiožurnálu. Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli íránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na dnešek na to Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
4: Americká armáda v sobotu zaútočila na íránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů, jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Írán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly, a Írán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Íránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Od července se ženy na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny to bude možné třeba u pacientek, které žádanku ztratili nebo jim propadla.
5: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
5: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
7: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
5: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok. Pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
8: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
5: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: V Česku dnes bude další tropický den. Teploty mají být kolem 40 stupňů. Některé akce kvůli tomu pořadatelé ruší. Nepojede se například mistrovství České republiky v motokrosu v Kramolíně na Plzeňsku. A přizpůsobit se museli i pořadatelé Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Kvůli vedru letos přidali do areálu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují dodržovat pitný režim. Pokračuje prezident festivalu Martin Šimša.
9: Máme jednu nespornou výhodu a to je náš areál, což je vlastně zámecký park na 24 hektarech. Je to obrovská zalesněná plocha takového přírodního parku, takže my se snažíme rozptýlit maximum těch aktivit právě tady v tomto parku, aby jak účinkující, tak diváci se mohli skrýt pod ty stromy.
10: Sport. Argentinští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa závěrečný zápas skupiny nad Jordánskem 3-1 a bez ztráty bodu postoupili do play-off. Stejným výsledkem zvítězila i Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Anglie si poradila s Panamou 2-0, Chorvatsko s Ghanou 2-1, Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0 a Rakousko s Alžírskem 3-3. A nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
11: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Dálnice průjezdné a nová uzavírka u Příbramy. Dálnice i další hlavní tahy jsou teď průjezdné plynule. Z dálnic máme hlášené pouze odstavená porouchaná auta. Třeba na D1 ve směru z Brna do Vyškova zbystřete u Rohlenky. Na kilometru 208 stojí na krajnici nepojízdné osobní auto. To samé dálnice D2 směr z Bratislavy do Brna. Na 14. kilometru další nepojízdné auto opět v odstavném pruhu. Na Příbramsku je ode dneška zhruba na týden zavřená silnice 66 z Milína do Příbramy. V úseku od dálnice D4 do Slivic budou opravovat vozovku. Obět se to dá přes obec Jeruzaléma nebo sjezdem na Háje. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Nedělním typům radiožurnálu vládnou výlety do přírody, kde by se ta vedra přeci jen měla snášet o něco líp. Třeba areál zámku Svojšín se teď proměnil v místo plné květin, hudby a nevšedních zážitků. Přivítá vás tam slavnostně vyzdobený zámek s květinovými aranžma a programem pro celou rodinu. Dnes atmosféru doplní koncert souboru staré hudby Kavála v zameckém sále. Příjemné posezení pak nabídne zámecká kavárna i stánky na návsi. Vám všem tedy přejeme klidnou neděli.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrmana.

0: Letošní ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku se dostane do povědomí nejen předvedenými výkony umělců, ale taky reakcí návštěvníků na politiky vládních motoristů. Po ministrovi kultury Otto Klempířovi tam totiž lidé vypískali i předsedu strany a ministra zahraničí Petra Macinku. Detaily k tomu připravil Michal Forst z naší domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Petr Macinka před publikem promluvil včera v podvečer, tak co přesně se stalo?
1: Celé se to odehrálo uprostřed finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Moderátor soutěž najednou přerušil a na pódium přišel ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde, ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival.
1: Lidé na jeho přítomnost reagovali pískotem a například skandovali vypadni. Na místě byla i vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová. Ta nám vyrocenou situaci popsala.
3: Lidi se začali zvedat ze sedaček a v přední části tam i letěl kelímek směrem k pódiu a ta atmosféra byla velice vyhrocená.
1: Macinka následně své vystoupení ukončil a lidé mimo jiné řekl, že se zbláznili a neměli by si politizovat svůj festival.
0: Jak už jsme říkali, podobnou reakci publika si v uvozovkách užil i ministr kultury Otto Klempíř. Můžeš popsat i tenhle incident?
1: Otto Klempíř už v pátek vystoupil na samotném zahájení festivalu a vypadalo to takhle.
4: Dali názor z médií a já jsem rád, že razantní a stejně razantní budeme v podpoře Strážnického festivalu pokračovat i my z ministerstvu kultury. Nevadí, co si o mě myslíte, ale folklor
1: Klempíř následně na síti X chování lidí zkritizoval. Napsal mimo jiné, že ho ovlivnilo vedro a alkohol. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů na to reagoval tak, že by zvážil odebrání státních dotací festivalu. Ještě dodám, že historie folklorního festivalu ve Strážnici sahá až do roku 1946. Poslední desítky let ho pořádá Národní ústav lidové kultury. Účastní se ho lidé z různých zemí, letos například z Mexika, Kazachstánu nebo Peru.
0: Pískání, bučení i nadávky lidé na folklorním festivalu ve Strážnici ostře reagovali na přítomnost politiků z vládních motoristů. Teď jste o tom na Radiožurnálu slyšeli od redaktora Michala Forsta. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Bylo 8:45, tady je Radiožurnál. A teď zprávy, které připravila Tereza Tomášková.
1: Kvůli vysokým teplotám se nepojede dnešní mistrovství České republiky v motokrosu v Kramolíně na Plzeňsku. Podle organizátorů z automotoklubu by hrozilo přehřátí závodníků a potíže kvůli horku by mohli mít i diváci. Obtížné by bylo i zajištění dostatečného množství vody pro kropení trati. Při bleskových záplavách v americkém státě Kentucky zemřeli nejméně 4 lidé. Informovala o tom agentura AP s odkazem na guvernéra státu. V oblasti platí stav nouze. Záchranáři museli vyprošťovat i lidi, kteří uvízli ve svých domovech ve městě Richmond a kontrolují i další oblasti. Stát očekává další vydatné srážky a vyzývá obyvatele, aby byli opatrní a nejezdili autem. Na řadě míst jsou silnice nesjízdné.
2: Počasí. Nejen horké dny, ale i horké noci zažíváme právě teď. Dnes místy neklesla teplota pod 26 stupňů a podobné to bude i v noci na zítřek. Téměř na celém našem území očekáváme v noci a po ránu teploty nad 20. Neschladí to ani bouřky na západě našeho území, které by měly přijít už dnes později odpoledne a večer. Jinak nás čeká slunečný den, ve kterém budou opět pravděpodobně padat teplotní rekordy. Očekáváme totiž 35 až 40 stupňů v dolním Polabí a po Ohří až 41 stupňů Celsia. Před vedrem neutečete dnes ani do hor, i tam budou teploty nad 30, nejčastěji kolem 32 stupňů. A nezachrání to ani vítr. Povane jen slabě, během dne mírně na Moravě a ve Slezsku od jihu. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Záchranáři ve Venezuele dál složitě závodí s časem, aby ze sutin po zemětřeseních zachránili přeživší. Dosud venezuelské úřady potvrdily víc než 1400 obětí. Několik desítek tisíc dalších lidí se stále pohřešuje. V klíčových hodinách po katastrofě začíná do jihoamerické země proudit mezinárodní humanitární pomoc. A teď podrobnosti, které nachystal Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: V jaké fázi, Jiří, jsou ty záchranné práce právě teď?
1: Do té práce jsou kromě záchranářů a hasičů nasazené speciální pátrací týmy a taky těžká technika, která má odklízet ty rozsáhlé trosky. Právě té je ale podle rodin pohřešovaných stále nedostatek. Vůbec nejhůř je poškozená oblast v pobřežním regionu La Guaira, kde je zřícená víc než stovka budov a taky rodiny tam neustále přicházejí hledat své blízké, ještě stále, které jsou ještě stále uvěznění pod troskami. Navíc od těch ničivých zemětřesení a následných dotřesů už uběhly 3 dny. To je takové zásadní časové okno po pátrání po přeživších bez přístupu k vodě a jídlu, pak šance těch lidí na přežití v dalších hodinách totiž prudce klesá. Ze země tak přichází velmi smutné záběry, ale přichází taky některé nadějné záběry. Prezidentka Delcy Rodriguezová třeba na sociálních sítích zveřejnila video, na něm je vidět, jak zdravotníci v troskách ve městě Karabejeda zachránili 11-letého chlapce. Ona k tomu napsala, že každý jednotlivý zachráněný život je v těchto hodinách nadějí pro Venezuelu. Teď tam postupně proudí i mezinárodní pomoc a prezidentka potvrdila, že na místě jsou bezmála 3000 odborníků, 86 speciálních týmů se psy a země přijala přes 520 tun humanitární pomoci. Celkem tu pomoc nabídly 20 států.
0: A mezi nimi je i Česko, pátrací tým našich hasičů USAR odletěl z Prahy už včera. Co české odborníky ve Venezuele čeká?
1: Vedle záchranářů už přiletělo taky 8 vycvičených psů, kteří by měli být vycvičeni právě na to pátrání po lidech v sutinách. V tom týmu jsou i statici, operátoři dronů, anebo taky 2 lékaři. Mluvčí hasičů Václav Pilný Radiožurnálu řekl, že tým se teď postupně přesouvá z ostrova Curaçao právě do Venezuely.
2: Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
1: A po přeložení materiálu by měl tým postupně začít s pomocí už dnes ráno. Sbírky na pomoc Venezuele vypsaly taky tuzemské humanitární organizace jako Člověk v tísni, ADRA, Charita České republiky a Červený kříž.
0: Ve Venezuele tedy pokračují záchranné operace a pátrání po tisícovkách lidí uvězněných v troskách po zemětřesení. Slyšeli jste k tomu Jiřího Kordíka. Jestli to

هذا من هو زبده نام حالات jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Františkovy lázně připravili pochod centrem města za doprovodu mažoretek a dechové hudby. Průvod vyjde v 10 hodin dopoledne, kdy snad ještě nebude takové horko, od divadla Boženy Němcové přes Národní třídu až k Františkovu prameni. Tak klidnou neděli. A taky dobré ráno, je 8 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: V Maletíně na Šumpersku začalo místní referendum o možné výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování obyvatelé požadovali v petici. Svůj hlas můžou odevzdat na obecním úřadu až do 16 hodin. Referendum se týká chystané stavby 3 větrných elektráren. Ty by přibyly k trojici větrníků, které soukromá firma uvedla do provozu loni. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Srbský prezident Aleksandr Vučić přitom včera oznámil rezignaci a slíbil, že předčasné prezidentské i parlamentní volby vypíše. Stovky achátů z celého světa můžou ode dneška obdivovat návštěvníci Městského muzea v Lovnici nad Popelkou na Semilsku. Výstavu drahých kamenů a minerálů tam pořádají každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Acháty získali vystavovatelé z různých míst z celého regionu. Sport. Fotbalisté Rakouska remizovali v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Rakušané se utkají se Španěly, Alžířané nastoupí proti Švýcarsku. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda ve Valašské Polance a uzavírka v Brně v Černovicích. Na Zlínsku dejte pozor na silnici 57 na průjezdu Valašskou Polankou. Záchranáři tam zasahují u pádu cyklisty. Na vozovku omezili průjezd. Provoz je slabý, kolony se teď netvoří. V Brně bude až do konce prázdnin zavřená Olomoucká ulice mezi Řipskou a Černovickou. Opravují tam vozovku a objížďka vede po Ostravské ulici. A na Příbramsku už je zavřená silnice 66 z dálnice D4 do Příbramy. Za Milínem budou týden pracovat silničáři. Z dálnice na Příbram nebo opačně jděte přes exit Háje. Jinak hlavní tahy dálnice teď je průjezdné plynule a bez větších komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Obloha dnes zůstane jasná nebo skoro jasná, postupně se ale bude později odpoledne a večer od západu nebe zatahovat a při zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevovat přehánky nebo bouřky. Ty mohou být hlavně v Krušných horách četné i silné s přívalovým deštěm. Místy může spadnout až 25 mm srážek. A kolik uvidíme na teploměrech, to nám řekne meteorolog Josef Hanzlík.
5: Nejvyšší teploty stejně jako včera budou atakovat nejčastěji hodnoty v intervalu 35 až 40 stupňů Celsia a my očekáváme, že na některých místech by mohly být teploty i vyšší a mohly výjimečně vystupovat až k 41 stupňům.
4: Tolik bude v Dolním Poohří a Polabí. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a také srážek. Zpočátku se budou vyskytovat jen v západní polovině Čech. Během odpoledne se budou vytvářet lokální přehánky nebo bouřky i na ostatním území Česka. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. S přívalovými srážkami napršet může až 50 mm vody. Také se mohou objevit kroupy a nárazy větru. Teploty budou rozdílné. Na západě a severozápadě jen kolem 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku stále ještě 39. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
0: A hned zamíříme na fotbal. Argentinec Lionel Messi má na mistrovství světa i dál parádní střeleckou formu. Ve třetím utkání základní skupiny se trefil už po šesté na letošním turnaji a k vítězství Argentiny nad Jordánskem 3-1 tak přispěl dalším přesným zásahem. Za chvíli to na Radiožurnálu probereme s fotbalovým expertem Davidem Kobylíkem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Skončila skupinová fáze mistrovství světa ve fotbale, a to těmito výsledky. Anglie zdolala Panamu 2-0, Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1, Argentina vyhrála nad Jordánskem 3-1, Alžírsko remizovalo s Rakouskem po divokém závěru 3-3, Portugalsko hrálo s Kolumbií bez branek, no a Demokratická republika Kongo zvítězila nad Uzbekistánem 3-1. Na závěr základní části šampionátu v Severní Americe a Mexiku si teď neposvítíme s naším tradičním fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, protože ten si užívá zaslouženou dovolenou, ale měli bychom být ve spojení s jiným expertem Davidem Kobylíkem, ale dostávám zprávu, že tohle spojení momentálně nefunguje tak dobře, abychom vám postřehy Davida Kobylíka mohli nabídnout hned teď. Tak snad za okamžik.

0: Dalo to práci spojit se s fotbalovým expertem Davidem Kobylíkem, ale snad se nám to teď ve víkendovém radiožurnálu konečně povedlo. Davide, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k nočním zápasům fotbalového mistrovství světa a začněme Anglií, která porazila Panamu 2-0 i díky gólu Harryho Kanea. Ten tak dal na světových šampionátech už 11 branek a překonal anglický střelecký rekord Garyho Linekera. V čem je podle vás útočník Bayernu Mnichov tak výjimečný?
1: No tak úplně, když to řeknu zjednoduším, tak je výjimečný v tom, že pokaždé je na správném místě a dá gól. Neskutečný střelec, i jeho úspěšnost pokutových kopů je obrovská. Tam je to největší jistota, abych řekl, kdybych si měl vybrat hráče na penaltu ze všech hráčů, tak by to byl Harry Kane. A navíc je to správný lídr. A myslím si, že i tento rok se mu skvěle dařilo, má za svou nejlepší sezonu v Bayernu Mnichov, takže přijel v dobrém nastavení na World Cup a zatím potvrzuje to, že je lídrem Angličanů.
0: Ještě výrazněji než Kane se ale do historie fotbalových šampionátů zapsal Lionel Messi v utkání s Jordánskem, které úřadující mistři světa z Argentiny vyhráli 3-1. Dal svůj 6. gól na tomhle turnaji, celkově 19. na mistrovství světa. Překvapuje vás to, že má Messi ve svém věku pořád takovou formu?
1: Musím říct, že trochu mě to překvapilo, až jakou formu má, protože dát za 3 zápasy 6 branek je něco neskutečného. Musím říct, že argentinský tým hraje výborně takticky. Oni Messi mu dávají tu možnost, aby si v tom utkání často odpočinul. Prostě si řekli, pokud máme vyhrát mistrovství světa, potřebujeme Lionela Messiho, tak my za něho budeme dřít do úmoru, do defenzívy a další věci a on

0: myslím si, že zatím na mistrovství světa až na výjimky, jakou třeba byla penalta, kterou měla kopat Ghana proti Anglii, tak zase to byl zápas, ve kterém Rooney určitě bedlivě sledoval, tak si myslím, že VAR je pomoc, protože hra se tak strašně zrychlila. Ty zákroky prostě nemůže rozhodčí úplně všechny obsáhnout tak, aby to bylo ve smyslu fair play, aby opravdu se rozdávali tresty na strany v obě správně. Tak si myslím, že VAR pomoc je. A bohužel prostě, jestli je offside metrový nebo centimetrový, pořád je to offside a ta technologie, která je špičková, pokud ho odhalí, tak bohužel nedá se nic dělat a nemůžu souhlasit s Wayneem Rooneym.
1: Fotbalový expert David Kobylík, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Radiožurnál 8:45. A taky další zprávy Terezy Tomáškové.
2: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu už je ve Venezuele zasažené zemětřesením. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. S týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí v sutinách. Podrobnosti budou ve zprávách v 9. Brněnský Hantec je nově na seznamu jihomoravského nehmotného kulturního dědictví. Schválili to krajští radní. Propagátoři Hantecu přitom chtějí dosáhnout i zápisu na seznam UNESCO. Cílem je hlavně ochrana a zachování místního nářečí. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi lidmi z nižších společenských tříd.
3: Počasí. Česko zažívá jednu z nejhorších vln veder v celé své historii a dnes mohou padat další teplotní rekordy. Očekáváme totiž 35 až 40 v Dolním Polabí a po Ohří až 41 stupňů. Podle odborníků je pro lidský organismus každý stupeň navíc velkou zátěží. Stále proto opakujeme, nejdůležitější je dostatečně pít nealkoholické nápoje, nechodit na přímé slunce, nepřetěžovat se a obecně zpomalit tempo. Pokud dojde k přehřátí, tedy k nevolnosti, zmatenosti, bolesti hlavy nebo třeba i k velké únavě z horka, pak je potřeba se schladit, ale pozor, ne moc prudce. Pomůže mokrý, chladný ručník, studená sprcha, klimatizovaný prostor a opět i studené pití. Důležité také je všímat si lidí kolem sebe, hlavně seniorů a dětí, jestli jsou i v tomto počasí v pořádku. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou neděli.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnách.

0: Na Radiožurnálu vás před 9:00 vezmeme ještě do Karlových Varů a budeme to tak dělat i v celém příštím pracovním týdnu. Filmový festival má před sebou 60. ročník. Co se dělo v těch minulých, to se můžete dozvědět díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči. Jasné je, že zatímco první dva festivaly se odehrávaly ještě v poválečných kulisách, ten třetí v roce 1948 už ovládla ideologie komunistické strany.
1: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový glóbus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
2: Děcko, bo oni nás tu všichni pomorduje.
1: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
3: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
1: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
4: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Vericha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem taky něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kumštíři.
1: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva, a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo O nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
5: V roce 1952
1: pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v
5: 55.
1: Tím, že se festival zpěty k diktátorům nekonal,
6: začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Radiožurnál.

Na zámku Konopiště na dnešek chystají mimořádnou prohlídku s názvem Spojení v životě a smrti. Přiblíží vám osud Františka Ferdinanda Deste a jeho manželky Žofie Chodkové. Těšit se můžete třeba na zřídka vystavované osobní předměty šlechtického páru. Tak klidnou, i když tropickou neděli.

0: 9 hodin, posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Terezy Tomáškové.
1: Do Venezuely zasažené zemětřesením dorazila první část českých záchranářů. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Fotbalista Lionel Messi dal na letošním mistrovství světa svůj 6. gól a pomohl Argentině k vítězství nad Jordánskem. Na dálnici D1 brzdí provoz omezení směrem do Prahy na 27. kilometru. A bude slunečno na západě odpoledne a večer ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely, zasažené zemětřesením. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
3: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
1: Otřesy ve Venezuele mají nejméně 1430 potvrzených obětí. Desítky tisíc dalších lidí úřady pohřešují. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali taky Kolumbie, Francie nebo Německo. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Největší zájem je podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala o 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý 7. července.
4: To je termín, dokdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
1: Na festivalu Smetanova Litomyšl je dnes den s Českým rozhlasem. Večer pak na zámeckém nádvoří zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
5: V podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Radiožurnál.
6: Sport. Argentinští fotbalisté zůstali ve skupině mistrovství světa 100%. Jordánsko porazili 3-1 i díky trefě Lionela Messiho. Kapitán Argentiny skóroval na letošním šampionátu po 6. a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Portugalsko hrálo s Kolumbií bez gólu. I ve třetím zápase na turnaji nastoupil v základní sestavě Portugalců i Cristiano Ronaldo. Portugalský trenér Roberto Martinez říká, že nemusí 41-letého útočníka šetřit kvůli fyzické připravenosti.
7: U něj je to spíš otázka mentální síly, aby byl neustále disciplinovaný a pomáhal nám otevírat prostory pro naše útočné postupy. V utkání, jako bylo to dnešní, nebylo nutné Cristiana šetřit. Možná v příštím zápase budeme muset udělat změnu, ale to se může týkat i jiných hráčů.
6: Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3. Oba týmy tak prošly do play-off. Zahraje si ho i Demokratická republika Kongo po vítězství nad Uzbekistánem 3-1. Anglie zdolala Panamu 2-0 a Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 u Studénky a taky před Ostrovačicemi. Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Ostravy zbystřete za sjezdem na Studénku. Na kilometru 340 na vozovce podle policie matrace. Vybočuje se. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Chocerady. Ve stoupání na kilometru 27 zabrali silničáři stoupací pruh a čistí protihlukovou stěnu. Je tam šipka, ale je to v zatáčce, tak pozor na to, vybočuje se. A na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní před sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 176 stojí na krajnici v odstavném pruhu dvě dodávky, převážejí auta a pohybují se tam lidé blízko jízdních pruhů. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
1: Bude slunečno, na západě Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přeháňky nebo bouřky. V Krušných horách budou častější. Teploty 35 až 40 stupňů, na horách 32. Foukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bidermanem.

Evropským astronomům je někdy Evropa malá. Obloha je totiž veliká a ze starého kontinentu je vidět jen její malá část. Z jižní polokoule se dají pozorovat jiné části vesmíru a proto existuje Evropská jižní observatoř, která pro evropské astronomy spravuje teleskopy v jihoamerickém Chile. Na ten v současnosti největší se podíváme právě v dnešním zápisníku. No a Paříž tento týden kvůli horku výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, který v 19. století nechal vybudovat Napoleon Bonaparte a kudy putovalo zboží do centra města. Taky tam se v zápisníku vypravíme, tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.

0: Víte, co je uprostřed naší galaxie? Supermasivní černá díra. Spolu objevili ji německý astrofyzik Reinhard Genzel a dostal za to Nobelovu cenu. Zřejmě by to ale nedokázal bez takzvaného velmi velkého teleskopu, který má Evropská jižní observatoř ESO v chilské poušti Atacama. Právě na vrcholku pouštní hory Paranal ve výšce přes 2600 metrů natáčel reportér Dominik Tesár.
1: Velmi velký teleskop VLT tvoří takové čtyři zvláštní stříbřité velké stavby bez oken s mnohoúhelníkovým půdorysem.
2: Prosím, vezměte si přilbu.
1: Žádá u vstupu do jedné z budov technička Patricia Guachardová. Došli jsme do velké okrouhlé haly. Uprostřed je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami, béžovými krabicemi. Zaujal mě tenhle zvuk.
2: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby drželi nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
1: Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Teleskop se sklápí k nám a konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
2: Má 8,2 metrů v průměru, 17 cm tlusté, je z jediného gigantického kusu, 23 tun zerodur.
1: Vykládá Laura Venturová z ESO. Je tu i sekundární zrcadlo s relativní novinkou, adaptivní optikou. Deformuje se podle potřeby, jak vysvětluje Laura.
2: Umožňuje to vyrovnávat rozmazávající efekt atmosférických turbulencí.
1: Astronomové tak vidí dál a ostřej. Potřebují ale lasery, upozorňuje Patricia.
2: Laser vlastně nasimuluje umělou hvězdu.
1: Podle té se obraz stabilizuje. Všechny čtyři teleskopy se taky dají používat najednou. Je to pak, jako by mělo primární zrcadlo průměr 150 metrů. Slunce zapadá nad obrovskou jednolitou bílou plochou mraků, které jsou nad oceánem hluboko pod námi. Vypadá to tu jako konec světa. Proč je to ideální místo pro teleskopy, vysvětluje astronom Lukas Pordone.
3: Potřebujete jasnou oblohu a místo, kde je v okolí co nejméně lidí kvůli světelnému smogu. Tohle je nejsušší poušť světa a ve vysoké nadmořské výšce. Mraky tu jsou naprosto výjimečně a jsme na jižní polokouli. Ta má na obloze více zajímavých astronomických objektů než ta severní.
4: Teď už je tady úplná tma. Kromě hvězd je na obloze vidět laser teleskopu směřující šikmo vzhůru do nedohledna.
1: Daleko slabší laser má v ruce i technický šéf ESO Maxim Bogas. Zeleným paprskem ukazuje na zvláštnosti jižní oblohy, třeba na dva rozmazaně svítící mraky.
5: Magellanova oblaka, to jsou jiné galaxie, ty nejbližší mléčné dráze.
1: Maxim ukazuje souhvězdí Kentaura, u něj je i nejbližší hvězda Slunci Proxima Centauri. Ale na jižní obloze zaujme i absence hvězd.
5: Tady vidíte velmi tmavou oblast bez hvězd, kde je hodně prachových oblaků zakrývajících světlo hvězd za nimi. Takzvaná temná souhvězdí. V tomhle Inkové viděli Lamu.
1: Říká Maxim. Z pouště Atacama Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: No a s autorem reportáže o mimořádném teleskopu Dominikem Tesárem jsme v zápisníku zahraničních zpravodajů ve spojení i dál. Dominiku, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Vysvětli nám prosím podrobně, jak funguje ten teleskop. V reportáži, která vznikla v Chile, mluvíš o primárním a sekundárním zrcadle, tak kolik jich tam je a kam odráží světlo?
1: Tak to primární zrcadlo má tvar mělké misky, světlo a záření, co se sbírá z vesmíru, odráží nahoru ke střeše do jednoho bodu. Tam je zrcadlo M2, to má něco přes metr v průměru a má tu adaptivní optiku, takže magnety mění jeho tvar, aby vyrovnávaly ty atmosférické turbulence až 1000x za sekundu. Odtud jde to světlo zase dolů k zrcadlu M3, kterého odráží do strany k přístrojům. No a na VLT mají různé přístroje, hlavně spektrografy, které světlo rozkládají na jednotlivé vlnové délky a zaznamenávají je. Je jich hodně, jmenují se třeba UV, Sphere nebo Flames, ten má třeba robotické rameno a díky němu je možné pozorovat na jednu desítky objektů, nebo třeba Espresso, které umožňuje zaměřovat se na exoplanety.
0: V reportáži si taky poodhalil, jak to vypadá uvnitř, přímo v těch budovách VLT s teleskopy. Jak je to ale u teleskopu v poušti, na pouštní hoře? Jak tam třeba přebývají lidé, kteří tam pracují?
1: No, poušť Atacama je tam na severu Chile kopcovitá, takové vyprahlé jeseníky. Na zemi je tedy jen práh, kamení, žádný porost. Z Paranelu je vidět i nad ten oceán, který je třeba jenom 15 kilometrů daleko. Ten vrcholek je trochu uříznutý, sploštělý, jsou tam ty 4 teleskopy a další zařízení. Kontrolní budova, kde se pracuje, je schovaná těsně pod vrcholkem z boku a ti pracovníci žijou ještě o něco níž, asi 2 serpentíny níž, kde je zázemí. V noci je tam úplná tma, žádné osvětlení, takže vidíte jen taková tlumená oranžová světla podél těch serpentín nahoru k teleskopům, která dávají znát obrys té silnice. Ta hlavní budova zázemí je jinak hrozně zajímavá, architektonicky oceněný hotel. Vstupujete tam po takové rampě pod zem, budovu z té strany vlastně nevidíte, je zastíněná směrem od teleskopu. Na úrovni země je tam takový kulatý dom, kopulovitá střecha, pod ním je tropická zahrada s palmami a podobně a po takových svažujících se rampách podél nich se vstupujete dolů do lobby, kde je pod tou zahradou taky bazén. A z druhé strany je pak tedy vlastně do země zasazená fasáda s okny a balkónky. Ale mnozí tu budovu už vlastně viděli asi proto, že si zahrála v závěru bondovky Quantum of Solace. Daniel Craig tam zlikvidoval hlavního padoucha a většina téhle pouštní budovy přitom vybuchla a schořela, ale ve skutečnosti tedy stojí dál.
0: Evropskou jižní observatoř, která pro evropské astronomy spravuje teleskopy v jihoamerickém Chile, jsme navštívili s reportérem Dominikem Tesárem. Tak díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: Legendární pilot RAF Alois Vašátko má v Británii nově památník. Zahynul při leteckém souboji u břehů Anglie v červnu 1942. O jednom z nejúspěšnějších pilotů druhé světové války a veliteli československého stíhacího křídla RAF natáčel Jaromír Marek.
1: Letadlo s Aloisem Vašátkem se zřítilo asi 10 kilometrů od místa zvaného Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny. Právě tady, nejblíže k místu, kde Vašátko zahynul, stojí teď nový památník.
2: He had the rank of a wing commander.
3: Vašátko byl výjimečnou osobností. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, což odpovídá hodnosti plukovníka. Byl také nejúspěšnějším československým pilotem v bitvě o Francii a pátým nejúspěšnějším pilotem francouzského letectva. Byl Čechoslovákem s nejvyšší hodností, který v Británii během druhé světové války skutečně padl v boji.
1: Říká Tom Doležal, který vznik památníku inicioval. On sám je synem slavného československého pilota a roky vede organizaci, která se stará o to, aby společná česko-britská historie nebyla zapomenuta.
4: Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití. Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití.
1: Zhrnuje vojenský historik Graham Pitchfork. S československými letci sloužil jako technik i otec paní Kate Bracyové.
5: Byli to piloti, ale neměli muže jako zbrojíře nebo techniky, kteří by jim zajišťovali pozemní podporu. To dělali britští kluci jako můj táta.
1: Jak spolu komunikovali, ptám se.
5: S velkými obtížemi. Můj otec znal velmi dobře všechny české nadávky.
1: Alois Vašátko, rodák z Čelákovic, se stal pilotem už v československé armádě. Po okupaci utekl a účastnil se bojů o Francii. V roce 1940 spolu zakládal 312. československou stíhací peruť. Zakrátko se stal jejím velitelem. V květnu 1942 se stal velitelem československého stíhacího křídla RAF, tedy 310., 312. a 313. československé stíhací perutě.
4: Velitel křídla byl klíčovou osobou. Předem připravoval strategii, určoval taktiku a prakticky vedl ostatní piloty. Byla to tedy velmi důležitá práce a mohli dělat jen ti nejlepší.
1: Alois Vašátko zahynul 21. června roku 1942. Jeho stíhací křídlo doprovázelo bombardéry a když se vraceli, napadly je německé letouny. Čechoslováci ztratili 7 Spitfireů z 630. Vašátkův letoun se při souboji srazil s německým Messerschmittem a zřítil se do moře. Od tohoto týdne připomíná Aloise Vašátka památník na pevninském výběžku zvaném Start Point. Z hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 9:30. Tereza Tomášková teď doplní zprávy.
2: Česko má za sebou další tropickou noc. Teplota neklesla pod 20 stupňů na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25. To se za celou dobu měření stalo zatím pouze na 7 stanicích. Vítr na některých místech zastavil ochlazování. Na stanici Seč bylo celou noc nad 27 stupně Celsia. To je zatím druhá nejteplejší noc v historii měření na českém území. Uvedli to meteorologové na svém webu. Podle nich je pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší. A taky přes den budou teploty extrémní, kolem 40 stupňů. Na západě, hlavně v Krušných horách, pak můžou být odpoledne a večer bouřky i velmi silné. Další rodiny s dětmi i jednotlivci se můžou přihlásit do projektu družstevního bydlení v lokalitě v Aleji v Brně Tuřanech. Tento týden to schválili brněnští zastupitelé. Z 33 bytů je jich zatím rezervovaných jen 8. Stavební firmu vybere město do konce roku. Byty mají být hotové do 2 let. V Mikulově skončila obnova prostranství u zříceniny Kozí hrádek. Jsou tam nové chodníky, ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu. Rekonstrukce vyšla na 45 milionů korun. Víc než polovinu pokryly evropské dotace. 8 milionů městu darovala nadace Blíž k sobě.
3: Sport.
2: Fotbalový trenér Steve Clark skončil u národního týmu Skotska. Oznámil to potom, co jeho tým nepostoupil do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po výhře Chorvatska nad Ghanou 2-1 už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi 8 týmů, které půjdou dál ze třetích míst. Clark přitom teprve před měsícem podepsal novou 4letou smlouvu. Skotsko na turnaji porazilo Haiti 1-0, ale prohrálo s Marokem a s Brazílií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na 16. u Sukorat a na Jesenicku u zavírky. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Jičína pozor teď za Sukorady. U benzinky Ono se srazila dvě osobní auta a stojí obě na vozovce. Objíždí se to kyvadlově, zatím víceméně plynule. Menší kolony i na silnici 16 čekejte pak taky o kousek dál směrem na Jičín. Mezi Horním Bousovem a Sobotkou je omezení. Průjezd řídí semafor, kolony jsou tam na 5 minut. Na Jesenicku čekejte i dnes u zavírky v okolí Jeseníků v souvislosti s cyklistickými závody. Bude zavřená silnice 44 směr Písečná, taky silnice na Rejvíz. Tak s ním počítejte, je to až do odpolední 15. hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, častější budou v Krušných horách. Teploty 35 až 40 stupňů, na horách 32. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Nastoupíte do auta, ve kterém nikdo nesedí a ono se najednou rozjede. A kdyby se jen rozjelo, dobře ví, kam má jet a ještě vám u toho pouští hudbu. Po amerických ulicích už jezdí tisíce robotických aut a my jedno z nich vyzkoušíme ve druhé části dnešního zápisníku. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zatímco v Česku se dnes ještě pořádně zapotíme, Francie už má nejteplejší dny současné vlny veder za sebou. Teploty opakovaně na několika místech překonaly hranici 40 stupňů Celsia. Lidé pracovali a spali v městských parcích, v garážích i ve sklepech. A Paříž taky zcela výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se chodili schladit davy lidí, včetně zpravodaje Českého rozhlasu Martina Baluchy.
1: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů, kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén.
2: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
1: Edepřil z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
3: Kristen, Florida, USA.
1: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
3: We're here visiting during the worst heat wave.
4: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
1: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin, obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom c'est comment?
5: Camille.
1: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
4: V bytech je teď příliš horko. Nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
1: Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Camille, jestli jí to nevadí.
4: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
1: Tak jsem vodu taky vyzkoušel, musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky. Od pařížského kanálu Saint-Martin, Martin Balucha, Radiožurnál.

0: námořnického povstání během ruské revoluce. A jak teď doplní naše zpravodajka Kateřina Havlíková, od roku 1997 je vojenská věznice muzeem, ale taky hotelem a místem únikových her.
1: Původní účel téhle budovy byl jiný. Postavili ji jako nemocnici.
2: Vypráví Madara Vičula z organizace Liepāja Travel. Krásná cihlová budova se ale nikdy nemocnicí nestala. Místo bílou natřeli stěny jejich dlouhých chodeb černou barvou a osadili je mřížemi. Velká okna částečně zazděly.
1: Teď jsme v prvním patře a většina místností, co tu máme, jsou vězeňské cely. Nechceme, aby tu všechno bylo strašidelné a odpudivé, takže každá z cel má dnes svůj originální koncept.
2: Kdysi to tedy bývaly cely, ale dnes jsou výstavními prostory. Zatímco za jedními vězeňskými dveřmi se schovává věrná kopie běžného obývacího pokoje domácnosti ze sovětské éry, za jinými je civilní kryt s obleky a pomůckami proti chemickému útoku, včetně speciálního sovětského kočárku s uzavřenou korbou. Jedna místnost, které vévodí velká bysta, připomíná kancelář ředitele věznice.
1: Jedním z přístupů, jak popsat historii Karosty a vězení v Karostě, je přes osud vojáka. Jste voják, zadrží vás a pošlou vás sem. Když sem přijedete poprvé, přijme vás sám ředitel tady v té kanceláři. A ten si s vámi začne povídat. Je velmi otevřený, milý, přátelský. Dává vám otázky, které zní banálně, ale je v nich něco skrytého. A někdo další sedí tady u toho psacího stolu a vše beze slov zapisuje. A to je to strašlivé. Vše, co tu povíte, vás totiž může za pár minut přivést do potíží. O patro výš je další kancelář, kde všechny ty informace použijí proti vám.
2: To už je výslechová místnost. Temná, páchnoucí nátěrem na stěnách, potem a páleným tabákem. Stěny cel v druhém patře nezřídka pokrývají různé rytiny. Obrázky i vzkazy, často v cyrilici. Vyrde je tu vězni, kteří se jimi počítali dny trestu, vzpomínali na své blízké nebo jen vyjadřovali přání a frustrace. Od přelomu let 1997 a 1998 slouží věznice jako muzeum, ale není to jenom muzeum. Slouží totiž také jako vzdělávací a zároveň zážitkový prostor pro žáky a studenty.
1: Muzeum je součástí lotyšského celostátního vzdělávacího programu, který studentům přibližuje historii v živých prostorách. Proto tu máme i mnoho školních skupin a ty můžou doslova zažít atmosféru uvnitř těchto stěn.
2: Můžou ve dvou speciálně vyčleněných celách, které lze rychle vycpat matracemi, přespat, zatímco přes den mají v budově a okolí vzdělávací program. Můžou také otestovat štěstí a důmysl v únikových hrách a přelstít pověst věznice, že z ní nikdo nikdy neutekl. Ne náhodou věznici Karosta v Liepāji nabízí také některé platformy pro rezervaci ubytování. Dvě cely jsou totiž upravené na velmi netradiční hotelové pokoje. Z lotyšské Liepāje Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. Mažu

0: Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva, jiný se v nich cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Takhle se rozcházejí názory na robotická auta, která k jízdě nepotřebují vůbec nikoho. Žádné ruce na volantu, žádné oči na silnici, jen kamery, senzory a software. Jaké to je posadit se do auta, ve kterém se volant točí sám? Autonomní taxíky Waymo dnes pronikají do dalších a dalších amerických měst a lidé se tam jimi vozí už s naprostou samozřejmostí. Svoji první jízdu autem bez řidiče vyzkoušela ve Phoenixu i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
1: Je to divné, fakt divné. Proč? Nastoupíte do auta, tam nikdo a ono s vámi prostě odjede. Je to takový mimozemský zážitek, ale celou dobu vidíte na displeji, že auto pořád snímá okolí, kde je a kdo je kolem něj.
2: Tady Phoebe pracuje jako servírka a robotickým autem Waymo jezdí často. S autem bez řidiče se totiž nebojí a oceňuje i to, že je levnější. Navíc nikomu prý nemusí dávat zpropitné.
1: Jako žena se cítím mnohem bezpečněji ve Waymo než v autě s nějakým neznámým řidičem, takže si radši beru Waymo než Uber. Tak je to levnější a nemusíte nikomu dávat dýško.
2: První věc, kterou jsem musela udělat, je, že jsem si musela stáhnout aplikaci. Cesta bude trvat 13 minut a stála $25. Ty už jsem musela zaplatit dopředu. Tak jsem strašně zvědavá, co mě čeká.
1: Je to divná zkušenost, ale je to skvělé. Vozí vás po městě autorobot.
2: Tak stojím tady na ulici, těch aut tady kolem mě jezdí. A už si to jedno šine přímo ke mně, tady u mě zaparkovává, zastaví, vyběhnou mu takové ty páčky, že se automaticky ho můžu otevřít, tak jdeme to zkusit. Zní tady hudba. Na displeji je napsaný start ride, jako zapněte řízení. Tak zapínáme řízení. Please close the trunk. Máme closed, zavřít kufr. Good morning, Jana mě to pozdravilo. Vehicle approaching. Nahoře na střeše má Waymo takovou kameru, která neustále se otáčí a zaznamenává všechno ze shora, takže díky tomu i Waymo vidí, co se děje. Radí nám to, že to bude řídit za nás a že nemáme se dotýkat toho volantu. A skutečně volant se sám od sebe hýbe. Právě vyjíždíme na poměrně náročnou křižovatku. Volant se otáčí, auto si to vyhodnotilo samo a jede na další světla. Také zaznamenává okolo stojící, takže na tom displeji jsou vidět auta, která se blíží z obou stran, jsou vidět lidi, kteří kolem procházejí, takové postavy. Fakt je, že ta jízda je velmi plynulá. To auto si samo celou dobu vyhodnocuje, jak bezpečně jet, takže nejsou žádné prudké výkyvy. I když před náma teď nás předběhlo auto a prudce zabrzdilo, to auto Waymo to předpokládá a dojede si ho v klidu. Kéž by takhle řídil můj manžel. Žádné trhnutí na semaforu, žádné agresivní předjíždění, jen plynulá, trochu možná až sterilní jízda. Z Phoenixu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
3: Radiožurnál je 10 hodin. Další zprávy pro vás připravila Tereza Tomášková.
4: Čeští záchranáři začnou popoledni našeho času pomáhat ve Venezuele zasažené zemětřesením. Ukrajinské drony zasáhly rafinérii na jihu Ruska a způsobily požár. Jeden člověk zemřel. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo postoupili poprvé v historii do play-off mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Jičína u Sukurat. A bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Čeští záchranáři se ve Venezuele připravují na pomoc s hledáním pohřešovaných po ničivých zemětřeseních. Specializovaný USAR tým se zaměří na vyprošťování lidí z trosek. Silné otřesy mají podle venezuelských úřadů nejméně 1430 obětí. Další 10 tisíce lidí se ale stále pohřešují. Do země po třech dnech od prvních otřesů postupně začíná proudit taky mezinárodní humanitární pomoc. Od tamního rána by podle vedoucího oddělení komunikace hasičů Jiřího Studničky měli začít pracovat i Češi.
5: Velitelem bylo sděleno, že kolem 7 hodiny by USAR Praha měl nastoupit na první site a provádět první záchranné práce.
4: To odpovídá přibližně 13. hodině českého času. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně Moskevské oblasti. Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské a parlamentní volby. Svůj druhý mandát měl dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
6: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandr Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
4: Na pustevnách v Beskydech vznikaly dvě nová nocoviště pro turisty. Místo pro asi 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy. Nabídne dřevěnou útulnu se 6 lůžky.
7: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
8: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
7: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Knihní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
9: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
7: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Fotbalisté Demokratické republiky Kongo porazili v závěrečném zápase skupiny mistrovství světa Uzbekistán 3-1. Poprvé v historii tak země postoupila do vyřazovací fáze. Co to pro obyvatele znamená, vysvětluje francouzský trenér reprezentace Sébastien Desabre.
11: Jsou na svůj tým hrdí. Dnes jsme přesně věděli, co máme hrát. Dostali jsme sice brzký gól, ale dokázali se z toho oklepat. Hráli jsme s obrovskou motivací a nasazením. Podle mě je to vítězství naprosto logické. Nejdůležitější pro nás je, že jsme znovu udělali zemi skvělé jméno.
10: V prvním kole play-off nastoupí Demokratická republika Kongo proti Anglii. Ta zvítězila nad Panamou 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1, Argentina porazila Jordánsko 3-1, Alžírsko remizovalo s Rakouskem 3-3 a Kolumbie hrála nerozhodně s Portugalskem 0-0.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 u Chocerata, nehoda na silnici 16 u Sukorat. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Chocerady. Ve stoupání na kilometru 27 zabrali silničáři. Stoupací pruh čistí protihlukovou stěnu. Je tam šipka, je to v zatáčce, tak pozor na to, vybočuje se doleva. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Jičína čekejte kolony za Sukorady. U benzinky ONO likvidují následky nehody dvou osobních aut. Silnice je průjezdná kyvadlově a zdržíte se chvilku, asi 5 minut v koloně v obou směrech. A na Příbramsku je ode dneška zhruba na týden zavřená silnice 66 z Milína do Příbramy. V úseku od dálnice D4 do Slivic budou opravovat vozovku. Obět se to dá přes obec Jeruzalém anebo sjezdem na Háje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
14: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
12: Počasí.
4: Bude slunečno, na západě Čech odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, častější budou v Krušných horách. Teploty 35 až 40 stupňů, tolik zprávy. A víkendový radiožurnál teď pokračuje s hostem Patricie Strouhalové.
3: A tím hostem je Blanka Kučerová, autorka myšlenky průvodcovských omalovánek pro děti i dospělé. S Oblakem vlastně se dá cestovat už 12 let. 12 let provází rodiny s dětmi, prarodiče s vnoučaty nebo školáky na školách, ale dokonce i školy v přírodě po krkonošských, jizerských, českorajských městech a vesnicích, ale zatoulaly se omalovánky i do Prahy na Královskou cestu, na Prahu 4, do Jihočeské Jistebnice nebo do Rožmitálu pod Třemšínem. A dokonce 12 let s nimi relaxují i lidé s psychickými chorobami, úzkostmi a nebo depresemi. Blanko, já vás tady vítám ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuju za pozvání.
3: No musím říct, že ještě kromě toho, že jste vydavatelka, jste taky překladatelka, protože jste vystudovala slavistiku, specializace na jihoslovanské jazyky, chorvatský jazyk a literatura a rok jste pobývala v chorvatském Záhřebu. No, včera začaly prázdniny, tak jaké plány máte, když jste maminkou tří dětí? Jak se plánují takhle výlety? Jednoduše nebo ne?
15: No, musím říct, že na volné noze by si je člověk mohl naplánovat poměrně snadno, ale tak, jak to vypadá ten výhled na červenec, tak asi se uvolním až v srpnu.
3: No, vy jste z Vysokého nad Jizerou, z Krkonoš, tak jak jste trávila prázdniny, co by dítě vy? Z mých dětských vzpomínek, kdy jsme s rodiči žili v Krkonoších, prázdniny vždycky začínaly deštěm.
15: To je pravda. Vždycky jsme se zbalili poslední školní den tašky nebo kufry a vyráželi jsme na Dachovou u Hořic na soustředění s lyžaři. A dost často jsme tam byli v blátě a přijížděli jsme se vším mokrým a i stany jsme balili mokrý. Takže moje vlastně prvotní vzpomínky jsou takhle na ten propršený začátek července. No a potom jsme pokračovali po tetách a po babičkách, respektive k jedné babičce, která byla mimo domov, a k dědovi do dolní nebo horní Tříče, ona to byla spíš dolní část. No a tam na Kamenci jsme trávili z bratránky prázdninové dny, no, ráno pokrmit králíky slepice a pak na chvilku si vyběhnout, zaskotačit a zase pak v poledne zpátky k obědu.
3: A kdy přišla ta láska k Chorvatsku?
15: Láska k Chorvatsku? Asi, ono to je totiž takový jako legenda taková jako rodina, jo. Když jsem začala tak nějak jako vystrkávat růžky v pubertě, tak mi rodiče dost často jako říkali, že jsem jo zkazila dovolenou v Jugoslávii, protože se na začátku roku objevila zpráva, že teda mě čekají a že teda v dubnu po svatbě nebudou moct vyjet do Jugoslávie na líbánky v uvozovkách. Takže ta doložka neklapla, ale pak v pubertě mi to teda jako ometali okolo hlavy a asi to tam nějak uvízlo takhle. Takže někde v pubertě.
16: Host Radiožurnálu.

0: Blanka Kučerová, která stojí za vydavatelstvím Oblak, kde se inspirují rodiny s menšími dětmi anebo i učitelé k objevování známých i zapomenutých koutů naší země, je dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak to vlastně celé začalo? Kde se zrodil ten nápad na literární omalovánky? Protože mě vlastně napadl hned Jan Amos Komenský, který vlastně také dětem představoval svět v obrázcích Orbis Pictus.
1: Ono to nezačalo literárními omalovánkami, začalo to vlastivědnými omalovánkami, právě provázením po těch menších obcích a městech. Nejdřív jsme provedli rodiny s dětmi po Vysokém nad Jizerou a předcházela tomu anketa 13 let zpátky, kdy jsme si tak jako mezi Vysočánky a Luftánky řekli, hele, uděláme top 15, jako co je u nás ve městě nejzajímavějšího, co by si ty děti s rodiči měli zapamatovat, když k nám přijedou na výlet nebo na dovču. A protože jsme neměli ve městě žádný bilingvní prospekt, tak jsem si řekla, hele, tak to uděláme rovnou v češtině, v angličtině a bude to obrázek k vybarvení bez barevné předlohy. No a společně se sousedem Michalem Jaklem, který v té době pracoval ve vlastivědném muzeu ve Vysokém, jsme dali dohromady medailonky. Kamarádka Eva Honoutová nakreslila obrázky, sousedka Lucka Bugemajstrová přeložila do angličtiny a takhle jsme to celý odstartovali, je tomu 12 let.
0: No a proč bychom vlastně na ty prázdniny měli slovy našich nadšených puberťáků brát ty literární sešity, když je volno a jsou prázdniny?
1: Literární bych asi doporučila Staré pověsti české od Alajze Jiráska. Oni jsou totiž ty sešity ještě doplněné o slepé mapy. Z jedné strany je mapa České republiky a z druhé strany je slepá mapa Prahy. A vy si s dětmi přečtete, to je jedno, jestli předškolákem nebo prvostupňovým dítětem, případně sedmáci potom ještě berou Jiráska znovu, tak si přečtete tu pověst. A Eva Suchomilová připravila medailonek tak jako všeobecně, že to není převyprávěná ta pověst. Seznámíte se s tím, kde se Jirásek inspiroval, co se tam lehce odehrává a kam za tou pověstí vyrazit. Takže třeba, když si čtete příběh o Biovojovi, tak zjistíte, že se to odehrávalo na Kavčích horách. Na té slepé mapě si najdete Kavčí hory a protože na Praze 4 je i stezka k tomu, tak si tu stezku můžete s dětmi projít. No nevím, jestli úplně vás pubertáci dneska nepošlou do háje, ale myslím si, že na to, aby si zapamatovali dlouhodobě na ty pověsti a místa, tak je to jako krásně funkční. Funguje to i s motorkářema dospělýma.
0: Tak třeba Ratibořice, Česká Skalice, Náchodsko, tak to zase babička.
1: Tam je to zase Němcová. Provázané s Boženou Němcovou, s babičkou a těch míst vlastně, kde se ta babička odehrává, je hned několik. Právě ty Ratibořice nebo Česká Skalice. Babička třeba zmiňuje setkání s Josefem, s císařem právě na přistavbě Josefovské pevnosti, takže krásně můžete dojet i do Jaroměře.
0: No a když jsem zmínila na začátku toho Jana Amose Komenského, tak vlastně mám pocit, že ne mnoho lidí ho má spojeného, když se bavíme o těch Krkonoších, které máme obě velmi rády, s Horní Vranou.
1: Ano. Jan Amos Komenský pobýval kousek od dvora Králové nad Labem a potom také na Brané a když opouštěl Čechy, tak pobýval ještě v Žacléři, tam je i dokonce takové místo na Růžovém paloučku, je tam na zemi vybudovaný labyrint a tam je to místo posledního odchodu nebo posledního setkání s bratry, než opustil Čechy.

0: Blanka Kučerová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jsme ještě stále v Krkonoších, ve Vysokém nad Jizerou, kde vy žijete. Tam se často jezdí po celý rok, tak kam teď v létě je ideální se podívat po okolí, ale tak, abychom nebyli mezi stovkama dalších lidí?
1: No, to je teda úkol. Zrovna teda 10. a 11. července slaví vysočtí ochotníci kulatiny, protože v roce 1786 se u nás začalo hrát ochotnické sousedské divadlo, takže budeme slavit vlastně nepřetržité divadelničení na Vysocku, plus k tomu ještě zápis do UNESCO v loňském roce se podařil, takže to bude velké, no, tak jestli se sjedou všichni ochotníci, tak tam bude narváno. Možná trochu míň bude narváno na paseckých hudebních slavnostech, mm-hmm. To je vždycky na začátku srpna v Pasekách nad Jizerou. No a potom, já nevím, vlastně Roprachtice jsou takový zvláštní obec, opakovaně obec roku Libereckého kraje. Doponiklé určitě taky jako není turisticky jako s převisem, možná do Rautisu akorát na perličky, na ozdobičky vánoční bude fajn se přihlásit. Bude taky Crystal Week, do kterého jsou zapojeni. V Jablonci nad Nisou pak bude v srpnu vlastně taky módní přehlídka a ukázka sklářského a bižu průmyslu. No, myslím si, že do Friedlandu byste mohli vyrazit. Mm-hmm. Friedland v Čechách.
0: Mnozí chtějí vidět Špindlerův mlýn, mm-hmm. nejenom v zimě. Tak co stojí ve Špindlu a kolem Špindlu v létě za to?
1: Já bych asi ve Špindlu vyrazila s lanovkou někam na hřebenovku. Teda ne, když je takovýhle počasí, když bude pod mrakem, protože na těch horách je to i v ošklivém počasí hrozný, ale v tomhle počasí ještě horší, bych řekla. Před tím sluníčkem se nemáte moc šanci kde schovat. Ale s tím Špindlem jste mi vlastně na ten Friedland hezky nahodila, protože ve Špindlerově mlýně v tamním hotelu Krone začal Franz Kafka psát svůj zámek. A my jsme ho situovali právě na Friedland v Čechách.
0: Proč jsou školy v přírodě v našich severních horách takovým fenoménem?
1: No, já si myslím, že to bude tím, že tam byla spousta ubytovacích kapacit po válce, které začaly využívat ROH, jak to říct, zaměstnanecké benefity, kde firmy si pořizovaly vlastně svoje rekreáčky a posílali tam rekreovat své zaměstnance.
0: Kořenov, Rokytnice,
1: Harachov, určitě i Pec, Špindlerův mlýn, že jo. Takže takový anděl na horách si pod tím představte. Myslím si, že to proto se to stalo takým fenoménem. No a potom spousta dětí z těch průmyslových oblastí měly respirační potíže, takže začaly posílat na hory, kde byl čerstvý vzduch, že jo, ta inverze prostě si podržela ten smog v nížinách a nahoře bylo hezky.
0: No a teď toho školáka, jak ho dostat na tu túru? Bez tabletu?
1: No, to je dost na rodičích. Jako když ho nebudou mít rodiče v ruce, ten telefon s tabletem, tak to bude určitě daleko jednodušší. Já se teda musím taky zlepšit, protože samozřejmě jako osevač ho mám v ruce skoro pořád. Ale když vyrážíme ven společně celá rodina, tak si to hlídám, aby jsem neměla zaprasenou chvilku s rodinou tím, že jsem pořád na síti. No.
0: Píší si, máte tu zkušenost, děti třeba ještě deníky?
1: Ano. Naše Mína dostala k svátku letos deník a každý večer se zapisuje. Takže myslím si, že jo, že to asi dost záleží na dítěti, ale jo, asi jo. Myslím si, že i pro jeho osobní rozvoj to je důležitý si ten den uspořádat, nějak si ho uzavřít a zpětně se vrátit k tomu, jestli se někam posouvá nebo neposouvá.
0: A když se bavíte s učiteli a s dětmi, tak píší si nebo spíš kreslí ty deníky? Protože ty omalovánky vlastně táhnou k tomu si kreslit. Zkusit nejdřív něco vymalovat, ale pak zkusit nakreslit něco svého, ne?
1: Asi jsme v tomhletom jako taková nechci říct výjimečná rodina, protože to by bylo jako silný slovo, ale náš Hubert začal během jara, kdy jsme začali sbírat ovladače od televize, tak začal si psát povídkový knížky o svým plyšákovi, o svým psovi, takže to, takže my máme psací dítě i číslo 2 a číslo 3, protože se k němu i Felix přidal, takže u nás píšou všichni, kromě tatínka, ten možná jenom seminárky do práce, protože se ještě pustil do studia, no tak nevím, jak to mají ostatní děti, možná jo, jakože se čas od času s tím setkáváme a hodně si i děti kreslí své vlastní věci, nejenom, že by si jako pasivně vymalovávali to, co jim někdo předkreslil.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnály půl jedenácté. Právě připravil Ondřej Látal.
2: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu už je ve Venezuele na zasažené zemětřesením. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. S týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí v sutinách. Otřesy mají zatím 1430 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí úřady stále pohřešují. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze 3 nabízených typů. Největší zájem je podle ministerstva financí o 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz v Praze na křižovatce Aviatická u letiště. Řidiči projíždějící od Kladna, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu místo současných 2. Nové omezení potrvá do 10. srpna. Na Šumavě na Železnorodsku spouštějí projekt na řešení nadměrného zatížení turistickým ruchem. Díky rozšířené mobilní aplikaci EPU budou mít návštěvníci třeba přesné informace o volných parkovacích místech. Dostanou taky 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst. Sport. Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Do klubu za nimi přišel z Koloráda 23-letý útočník Ivan Ivan. Boston ho s Kolorádem vyměnil za Švéda Fabiana Lisela. Ivan strávil sezónu převážně ve farmářském týmu Koloráda v AHL, ve kterém zaznamenal 41 bodů v 83 zápasech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a zavřená silnice 20 u Toužimi. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Liberec čekejte komplikace v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 za sjezdem na Jičín havaroval motorkář. Na místě jsou záchranáři, blokovaný je jeden jízdní pruh a dojíždí se do zatím krátké kolony. A taky na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Jičína nehoda. Za Sukorady u benzínky Ono se srazila 3 auta, teď policisté museli silnici zavřít, odklánějí dopravu přes přilehlou benzínku. Čekejte kolony v obou směrech asi na 15 minut. A zavřená je taky silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Za Toužimí u Třebouni se srazilo auto s motorkou, je to vážná nehoda. Podle našeho zpravodaje se to dá objet přes obec.
5: Asi 3 sanitní vozy, vrtulník tam přistál, hasičský vozy a dá se to objet přes tu obec Třebouň. Najde se do obce a vyjede se z obce.
4: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čeká nás slunečný den, na západě Čech odpoledne a večer ojedinělé přehánky a nebo i bouřky, častější budou v Krušných horách. Teploty 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s hostem Patricie Struhalové.
1: A tím hostem je Blanka Kučerová, držitelka titulu živnostník roku Libereckého kraje, hrdá nositelka označení Krkonoše, originální produkt od roku 2019. Bavíme se o malovánkách, o oblakovkách. Jak pomáhají samotným kantorům ve školách?
6: Tak na prvním stupni mohou použít právě už zmiňované staré pověsti české. Příchod praotce Čecha na Říp, písmenko Ř, Brunsvík, jak se dostala podle legendy, dostal podle legendy lev do našeho státního znaku. No a potom ty jednotlivé pověsti, buď teda pražský, anebo český, takže to je téma na celých 5 let. No, nebo potom mají vlastivědu, kde poznávají svoje město, a takže si můžou zahrát na cestovní kancelář a seznámit se s tím městem právě prostřednictvím našeho průvodce. A nebo potom 4., 5. třída se může seznámit s životem Barbory Celské, která letos slaví půlkulaté výročí úmrtí na Mělnice.
1: Tak kdo to byl? Budeme si o tom povídat zase za chvíli ve víkendovém radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Za vydavatelstvím Oblak stojí Blanka Kučerová, dnešní host vysílání víkendového radiožurnálu. Jak se tedy zrodil ten nápad na životopisnou umalovánku Barbory Celské, vlastně nejmocnější ženy střední Evropy? A taky asi je pravda, že o ní moc lidí neví, ne?
1: No neví. Právě to zjišťuju i, že ani dějepisáři o ní moc neví, protože ona právě byla manželkou Zikmunda Lucemburského a oni se tomu tématu strašně rádi vyhýbají. Takže ona je taková pro nás, i když nevíme, kdo to byl Černá královna, tak ona je zahalená takovým svým tajemstvím.
0: No a kdo vás na ní přivedl?
1: Před 4 lety, když jsem jezdila natáčet s partou Bedekru, chorvatský Bedekr, tak mě oslovila přes Janu Krásnou Mirjana Periana Cnovák a chtěla zpracovat právě tu legendu Černé královny, ale my jsme s Janou oponovali, že by bylo dobrý jako nejdřív vysvětlit, kdo to byl Barbora Celská a potom možná na ní natáhnout tu chorvatskou legendu o Černé královně.
0: Uh-huh. A proč jí říká Černá královna?
1: Protože jí očernili, jak je napsáno v jedné kronice, protože když se plavila nebo cestovala z korunovace římskými císaři a následně na Bodamském jezeře, teď je vypadlo, není to Konstance, je to Kostnice. Když z Kostnice po koncilu cestovali zpátky do Bratislavy, tak přišla do řečí kvůli dluhům takže bylo řečeno, že se spustila se svým diplomatem a potom, že se nestarala dobře o království. A to království bylo od severních Uher až po jižní Uhry. Představte si dnešní celé Slovensko, Maďarsko a kus Slovenska s Chorvatskem.
0: Traduje se taky na Plitvicích, že ano. Tam se snad nějak jako přihnala mračná silné deště. Co k tomu je za legendu?
1: Tam panovalo právě velké sucho a lidi umírali hlady a žízní, byly tam velké nesváry mezi tamním obyvatelstvem a Černá královna se jim zjevila, že až vyženou toho nejhoršího z nich, takže ona sešle hromy, blesky, déšť a takže se sešli, vypudili toho největšího škodiče ve společnosti, načež začalo teda pršet, naplnily se rezervoáry podzimní a vznikla Plitvická jezera a Plitvické vodopády a podle legendy nebo podle toho proroctví vlastně jsou stejně jako Praha, podle Libuše, tak i podle Černé královny jsou Plitvická jezera známá po celém světě.
0: Co je pravdy na tom, že měla alchymistické laboratoře?
1: To se traduje na hradě Medvedgrad nad Záhřebem. Ho najdete vždycky, když jedete po dálnici zase zpátky do Čech, tak je tam takový hrádek vidět ve svahu na Medvednici, anebo potom v Samoboru, to je kousek od Záhřebu, že měla své laboratoře, kde přeměňovala kameny v drahé kamení, stříbro, zlato, nebo vařila lektvary mládí.
0: Ona zemřela na jednom ze svých věných panství na zámku v Mělníku a pohřbená je tady v katedrále svatého Víta, takže i tam, pokud budeme chtít třeba putování s ní, tam můžeme začít, ne?
1: No, určitě můžete začít na Mělnice, projít si město, ono ještě pořád drží takový malebný ráz. Dál potom můžete pokračovat do Dvora Králové, právě už i třeba do té zmiňované Jaroměře nebo Trutnova, Vysokého Mýta, Poličky. Teď, abych na něco nezapomněla, ono jich je víc a potom třeba i na Novém městě tady v Praze, protože i část Prahy patřila jí.

0: ten Záhřeb, tak než člověk dojede k moři, kde by se měl zastavit? Co třeba nabízí ten Záhřeb? Proč by si tam člověk měl udělat zastávku?
1: No, Záhřeb by stál za to určitě minimálně na víkend. Projít si celé centrum, ono to tam vypadá vlastně jako kdybyste byli někde tady ve střední Evropě, protože všechno je to, že jo, per rakousko-uherských architektů i vlastně kulturu máme dost podobnou, protože se na ní podíleli Češi, takže ze Záhřebu bych vypíchla asi Zelené srdce Záhřebu okolo hlavního nádraží a hlavního náměstí Bána Jelačiče, pak vystoupit nahoru na Kaptol ke katedrále, k parlamentu a potom se svíst třeba lanovkou, to je nejkratší lanová dráha, co jsem se kdy svezla. Naše děti byly hrozně překvapené, že to trvalo jenom 11 sekund. A dojít si pěkně na kremšnitu a pokračovat dál. Ale ještě před kremšnita. To je krémový zákusek, takový hrozně vysoký na listovém podkladu.
0: A štrukle co?
1: A štrukle jsou závin.
0: Jakože jablečný.
1: No, se vším možným. Nemusí být jenom jablečný. A třeba do Krapiny se dojet podívat, to je sice severně od Záhřebu, ale hnedka vlastně za hranicemi, takže po cestě na pobřeží Krapinu, protože se tam Barbora třeba vdávala na hradě, ale hlavně je tam muzeum pračlověka neandertalského krapinského, nebo dál po cestě to vzít právě přes Plitvice a přes Liku. Lika je takové outdoorové místo, takže se tam moc s masovou turistikou nesetkáte, ale je fajn tam zajet mimo sezónu.
0: A než dojedu k moři,
1: tak...
0: Kde se můžu vykoupat?
1: No, na těch Plitvicích právě ne. Ale dají se třeba sjíždět řeky, že jo? Třeba kousek od Zadaru je Zrmaňa, takže tam můžete na rafty. A záleží na tom, kde to máte rádi, kam vlastně jako míříte, že jo? Okolo Rijeky je to krásné, jako tam na Rysňák vyběhnout na ty kopce a zase... ten rozdíl mezi tou hladinou moře a tou vysokohorskou vlastně už turistikou. To je fajn.
0: No, vy jako kroatistka máte třeba hodně blízko kolem Daruvaru, tam je vlastně, myslím, nejpočetnější pořád česká menšina v Chorvatsku, tak máte k ním blízko?
1: Když jsem byla v Záhřebu v tom roce 2004-2005, tak jsem chodívala do České besedy Záhřeb učit nebo držet hodiny konverzace pro dospělé a často tam dojížděla Zdenička Táborská, která byla právě z Daruvaru, psala do časopisu Jednota, tak spolu jsme hodně sedávali a vyprávěli si o Čechách a o jazyce. A takže tam mi Daruvar tenkrát už přiblížila a když jsme tam byli natáčet Bedekr, tak jsme měli čest jako se seznámit vlastně s tou širokou českou menšinou a oni nám předváděli i vystoupení, která jsou vlastně zaznamenaná v tom cestovatelském pořadu.
0: A budete chtít třeba ukazovat i chorvatskou historii, kulturní, ale třeba i to vnitrozemí?
1: Jako v Bedekrech? No. Mých Bedekrech, no já bych moc ráda, třeba Karlovac by byl jako super, protože on je původně jako město opevnění, představte si třeba Terezín nebo už zmiňovaný Josefov v Jaroměři, tak vlastně takováhle hvězdice je to.
0: Posloucháte víkendový radiožurnál, další aktuální informace Zelené vlny teď.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Liberec neprůjezdná v Mladé Boleslavi. U sjezdu na Mladou Boleslav centrum na kilometru 44 havaroval motorkář. Teď na dálnici se dá vrtulník záchranné služby a zastavili provoz směrem z Prahy na Liberec. Dá se sjet na tom 44. kilometru, objet to přes město, přes centrum. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál a Blanka Kučerová je naším hostem. Buďme ještě chvíli v Chorvatsku. Když by člověk tedy projížděl k tomu moři, tak zmínili jsme Vukovar. Ve Vukovaru tam, myslím, je ten památný vodojem. Nevím, jestli si to
1: nepletu. Já jsem v jednom článku, když jsme rešeržovali, tak jsem našla číslo 12 000 střel denně na Vukovar, takže jako vlastně je zázrak, že to město ještě stojí a že ten vodojem nespad. Je tam vlastně muzeum na památku jako obránců Vukovaru. Vladimír Dzuro zpracoval knížku, respektive je to komiks, který shodou okolností ilustroval i Jakub Dušek, který pro mě začal pak ilustrovat před 2 lety. Takže se mě to krásně všechno jako propojilo. No a Vladimír Dzurov v tom komiksu vlastně popisuje všechny ty vukovarské masakry. Ale do Vukovaru bych nelákala za válkou, lákala bych za vučedulskou kulturou. Ještě než dojedete do vinných sklípků, tak bych se zastavila ve Vučedolu. Tam je úžasné muzeum zapuštěné do svahu a nahoře nad tím kopcem, nad tím muzeem jsou právě archeologická naleziště. A všichni, co jezdí do Chorvatska, určitě budou znát takovou jako hliněnou sošku, hliněnou nádobu ve tvaru holubice a to je pomůcka šamana, rituální pomůcka, kterou pravděpodobně ty pravěcí lidé používali k inhalaci omamných látek. Mm-hmm. A to muzeum, tam zjistíte, že jako byly strašně zdraví, protože tam ty kosterní nálezy jsou včetně jako zdravých zubů a zdravých kostí. Tak kdo se zajímá třeba o pravěk, tak nejenom Krapina, ale i Vukovar jsou krásná místa k objevování naší civilizace.
0: A kdo má rád fyziku, tak kam za Nikolou Teslou?
1: Do Kospiče, do rodiště Nikola Tesly, tam se za jedné bouřlivé noci narodil mistr blesku.
0: Jako překladatelka ještě spolupracujete s nejvýznamnějším současným chorvatským dramatikem Mirem Gavranem.
1: Spíš okrajově, spíš je to přes Matici chorvatskou, která dostala v roce 2024 také pobočku tady u nás v Praze při česko-chorvatské společnosti, při tomhletom zapsaném spolku.
0: No, k čemu je Matice chorvatská v České republice?
1: K udržování kulturního a vědeckého kontaktu mezi našimi zeměmi.
0: Jaký je ten kontakt?
1: Já bych řekla, že v posledních 2 letech poměrně intenzivní. Kolegyně Jana Krásná s Míšou Harvanovou se snaží v rámci té spolupráce pořádat semináře a přednášky na chorvatská témata. Během uplynulého měsíce to bylo téma chorvatského medu. Dokonce i byly dny medu a chorvatský včelařský svaz měl možnost se prezentovat v Národním zemědělském muzeu tady u nás v Praze.
0: Mm-hmm. No, váš hnací motor se dá asi shrnout, že je to pocit dělit se o krásy naší země, být jiný a nebýt jenom online a na datech. I udržitelnost, to je takové jedno z vašich hesel, jak jsem pochopila. Jak se tohle daří? Jsou tím hnacím motorem ty vaše 3 děti a potom ty, se kterými se potkáváte ve školách a po školách? Čím vás třeba, jako, jestli vás něčím dostali, nějakou otázkou, nebo jak to je?
1: Jak to je? Já jsem s Barborou, že se zase k ní vracím, byla na jaře na základních školách v rámci projektového dne a setkala jsem se v středních Čechách se spoustou dětí, které se sice narodily v Čechách, ale do cizojazyčných rodin, hodně třeba do vietnamských nebo filipínských. Takže jim musíte vlastně jako vysvětlit ten pojem ta královna, království, ale i spoustě našich dětí, protože ne úplně všichni jezdí s rodiči po hradech a zámcích a neznají úplně tu strukturu království, král, diplomat na královském dvoře, nějaký třeba biskupové nebo kněží, takže tohle to musíte jako taky načrtnout. Takže ten náhled jako do dětských hlav je hodně inspirativní.
0: 3 místa, která byste teď doporučila, neobvyklá místa po České republice.
1: Tak, začnu Rožmitálem pod Třemšínem. To si myslím, že tamní jsou jako hodně rádi, že tam turisté nejezdí. Ale ti, co objevili Brdy, tak určitě mi dají za pravdu, že jsou neskutečně krásné.
0: Takže Rožmitál, potom bychom mohli říct Hostinné, no a pak už...
1: No určitě Hostinné taky, to si myslím, že budou mít příležitost posluchači zajet na 360. výročí Porcinkulí, které se uskuteční začátkem srpna v Hostinném. A pak bych vás vzala asi do Frýdlantu anebo do Kořenova. Jizerky, ty určitě nejsou úplně vyhledávaným místem pro letní dovolenou.
0: Blanka Kučerová, díky moc a těším se na výletování nejenom po Česku, ale i po Chorvatsku. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, krásné dny bez mraku, ale oblak v batohu.

0: Radiožurnál, je 11 hodin. A zprávy už má pro vás Ondřej Látal.
1: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou pořídit dluhopisy republiky. Angličtí fotbalisté zvítězili na mistrovství světa nad Panamou 2-0 a vyhráli svoji skupinu. Dálnice D10 je po nehodě v Mladé Boleslavi směrem na Liberec neprůjezdná. A bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojedinělé přidají přehánky nebo bouřky, teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
3: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
1: Otřesy mají nejméně 1430 obětí, po desítkách tisíc lidí se ale stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali třeba taky Kolumbie, Francie a nebo Německo. Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně se počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice ale už padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
4: V nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
1: Dluhopisy je možné objednat elektronicky a bez poplatku. Do každého typu dluhopisů lze investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony. Dluhopisy navíc nepodléhají 15% srážkové dani. Všechny objednané dluhopisy je ovšem třeba zaplatit nejpozději do 7. července. Americký prezident Donald Trump potvrdil nové americké údery na Irán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Iránu. Americké útoky přichází během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Irán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Od července se ženy v Česku na mamograf dostanou bez žádanky jenom výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informace z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí a nebo jim propadne.
5: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
5: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
7: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
5: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok, pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
8: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
5: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Anglie porazili na závěr skupiny mistrovství světa Panamu 2-0. Druhý gól dal hlavou útočník Harry Kane. Ten svou 11. trefou na mistrovství světa v kariéře překonal krajana Garyho Linekera a vytvořil nový národní rekord. Pokračuje Kane.
10: Solidní výkon jsme podali, ovládli skupinu, ale prostoru pro zlepšení máme ještě dost, o tom žádná. Nicméně výhra a čisté konto se počítá. Hrdý jsem ale i na to, že jsem se stal nejlepším reprezentačním střelcem na mistrovství světa, což je ta největší scéna, na které můžete profesionálně hrát. Snad to nebyl můj poslední gól na turnaj.
9: Anglie si v prvním kole play-off zahraje proti Demokratické republice Kongo. Ta porazila Uzbekistán 3-1 a stejným výsledkem vyhrála i Argentina nad Jordánskem. Chorvatsko si poradilo s Ghanou 2-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko hrálo nerozhodně s Portugalskem 3-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D10 v Mladé Boleslavi a neprůjezdná silnice 20 u Toužimi. Dálnice D10 je ve směru z Prahy do Liberce zavřená v Mladé Boleslavi. Za sjezdem na Jičín na kilometru 44 havaroval motorkář a přiletěl pro něj vrtulník záchranné služby. Provoz zastavili na nezbytně nutnou dobu směrem na Liberec. Dá se sjet od Prahy už na 40. kilometru na Bezděčín, je jet přes Boleslav a zpět najet u Kosmonos. Neprůjezdná je stále silnice 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí. U Třebouni se srazila motorka s autem. I tam přistál vrtulník a dopravu odklánějí přes obec, přes Třebouň. A ještě dálnice D1 směr z Prahy do Brna. Pozor, dejte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru. Auto s přívěsem stálo na 15. kilometru nejdříve ve stoupacím pruhu. Teď už je o kousek dál na krajnici. Pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
1: Bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojedinělé přidají přehánky nebo bouřky, častější budou v Krušných horách, teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
0: Dobrý den, no tak jste to zase před chvilkou slyšeli sami, dnešek bude podle meteorologů ještě teplejší, tak buďte na sebe opatrní, stín, klimatizace, nealko nápoje, ale pozor zase na led v těch nealko nápojích, abyste si neuhnali angínu.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: Víkendový radiožurnál a důležité informace pro všechny motoristy. Je tady Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z dálnice D10. Ve směru z Prahy do Liberce v Mladé Boleslavi po nehodě motorkáře dálnice opět průjezdná. Na kilometru 44 byla D10 neprůjezdná, teď vrtulník odletěl a pustili alespoň levý jízdní pruh. Na objížďku nesjíždějte, kolona se pomalu rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nechodit na přímé slunce a když tak si chránit hlavu anebo taky hodně pít, takové jsou rady lékařů, jak zvládat ta úmorná vedra. Záchranáři i přesto výjíždějí ke kolapsům právě způsobeným horkem. Jak to vypadá na urgentu Ostravské městské nemocnice? To už je otázka pro naší reportérku Silvii Mikulcovou, která je tam. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne tady z centrálního příjmu na Fifejdách. Podle lékařky Anny Pekárek je ta vlna veder opravdu na jejich práci znát. Ošetřují hlavně pacienty, jak už zaznělo, s kolapsovými stavy a lidi, kterým se kvůli horku buď hůř dýchá, nebo se jim třeba horší jejich oběhové potíže, které mají chronicky. Konkrétní čísla mám teď od moravskoslezských záchranářů. Těm v těchto dnech stoupl počet výjezdů o 15%. Včera tedy v sobotu měli asi 50 výjezdů, které dávají do přímé souvislosti. Z vedry šlo třeba o kolapsy nebo o dehydrataci, případně o závratě. No a jak záchranáři, tak tady paní doktorka na urgentu se shoduje a očekávají, že těch pacientů bude během dnešního odpoledne a podvečera přibývat a záchranáři mají i takovou zkušenost, že je vždy na počtu případů docela znát, když už ta vedra trvají nějakou delší dobu, s každým dnem se ta situace zhoršuje. No a jak s tím bojovat, lidi prosí, aby se opravdu vyhýbali přímému slunci, nepracovali třeba dneska na zahrádkách, nedělali fyzickou aktivitu venku a především hodně a správně pili.
0: Tak děkujeme moc. Reportérka Silvie Mikulcová, k těm vedrům se zvyšují počty záchranářů a záchranářů nejenom v České republice, ale třeba aktuální informace, která teď přišla z Francie, kdy od středy ve Francii zemřelo o 1000 lidí víc, než by odpovídalo normálu. Podle francouzské meteorologické služby ta současná vlna veder z meteorologického hlediska je v zemi zcela výjimečná. Byla překonána řada měsíčních i historických rekordů a ačkoliv nejvíce extrémní vlna veder v západní Evropě už končí, tak přesto úřady varují, že bilance té nadúmrtnosti ve Francii třeba ještě vzroste. Ostatně v těch extrémních vedrech trpí i zvířata, tak co takové horko znamená pro rybáře, to už teď řekne reportér Michal Sladký, který je u rybníka v Uherském Hradišti. Zdravím vás, dobrý den.
4: Hezké dopoledne. Já jsem teď u rybochovných rybníků zdejšího rybářského spolku. Tady aktuálně rybáři za pomocí takzvaných aerátorů čeří vodu, aby do ní dostali vzdušný kyslík a ta se tak co nejvíc okysličila. Jak mi řekl předseda spolku Milan Čaja, tak bez toho by ta rybí násada neměla šanci přežít. Zároveň do rybníků také podle potřeby náhonem přivádí vodu z nedalekého Baťova kanálu. Doplní tak množství vody, která se v tom velkém vedru rychle odpařuje. Navíc voda z baťáku je o něco málo chladnější, což také pomáhá. Uhersko Hradiští rybáři se mimo jiné starají i o několik slepých ramen řeky Moravy. Kritická situace je například na rameni Mařacké, kde hladina klesla na kritických 70 cm a z důvodu nedostatku kyslíku akutně hrozí úhyn ryb. Rybáři tam proto pomocí čerpadel přečerpávali vodu z řeky Moravy.
0: Tak děkujeme. Michal Sladký ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Zemětřesení ve Venezuele vyvolalo sbírky pomoci po celém světě. Největší humanitární pomoc ve Spojených státech organizují venezuelští krajané ve městě Dorala nedaleko Miami.

0: Před půl rokem se radovali z pádu diktátora Madura, no a dnes stojí fronty, aby mohli pomoct svým krajanům zasaženým tím tragickým zemětřesením. Ve floridském městě Doral, tam žije nejpočetnější venezuelská komunita a právě tam se rozjela opravdu největší humanitární sbírka v celých Spojených státech. Hodně dobrovolníků přitom samo čeká na zprávu o svých blízkých, které pohřešují.
1: Před komunitním centrem v Doralu na Floridě stojí kolona aut, která nikde nekončí. Lidé v ní čekají hodinu, dvě, někdy možná i déle. Ne ale, aby něco dostali, ale aby něco darovali. Z kufrů vykládají balenou vodu, léky, plenky, baterky, prostě všechno, co může pomoct lidem doma ve Venezuele. A country that has been
2: decimated by a regime. Naše země na to nebyla připravená. Byla zdecimovaná režimem a když už se nadechovala ke svobodě, stalo se tohle neštěstí.
1: Joana je původem z Venezuely a do komunitního centra GEM v Doralu přišla nejen věnovat léky, deky a dětské pleny, ale taky jako dobrovolnice. Doral je město s největší venezuelskou komunitou na Floridě a po středečních zemětřeseních se tu sbírka stala největší v celých Spojených státech.
2: Moje rodina je pořád ve Venezuele. Přišla jsem o dva přátele, kteří byli v La Guaira. Moje srdce je tam, můj mozek je tam, ale moje tělo je tady a tak dělám, co můžu. Sbíráme jídlo pro děti, plenky, léky, je to masivní operace. Lidé z celého světa se spojili, aby věnovali buď materiální pomoc nebo svůj čas.
1: Řidič Leonardo, kterého neštěstí zasáhlo přímo, přišel o kamarádku a její dceru. Přežil jenom jejich malý syn. Pohřešuje se i jeho kamarád, jehož hotel se celý zhroutil a on byl nejspíš v něm. Proto se zlobí na vládu, která podle něj nepomáhá. Daleko víc se prý angažuje ta americká, konkrétně současný prezident, a také záchranné týmy z dalších zemí. Podle posledních čísel zemřelo po středečních zemětřeseních ve Venezuele už přes 1400 lidí. Přes 3200 jich je zraněných. Z Doralu na Floridě Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou zámecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéf-kuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský? Poslouchejte hosta Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
4: Radiožurnál 11 hodin a 30 minut. Dřív tam pro vás připravil další zprávy.
5: Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Caracas přijal pomoc od 24 zemí. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladů nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky podobně jako kamiony. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Benjamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym. Návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Little Michel dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří.
2: Sport.
5: Fotbalový útočník Lionel Messi navýšil svůj vlastní rekord v počtu gólů střelených na mistrovství světa. Za Argentinu se trefil v Texasu v posledním utkání skupiny proti Jordánsku. Celkem 19. branku dal v závěru zápasu z volného přímého kopu. Argentina nad Jordánskem vyhrála 3-1, ovládla skupinu bez ztráty bodu a v prvním kole play-off se představí proti Kapverdám.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a zavřená silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov opatrně projíždějte Mladou Boleslaví. Na kilometru 44 za sjezdem na Jičín uklízejí po nehodě motorkáře. Projíždí se pouze levým pruhem a projedete už plynule. V Praze pozor na výjezd z Kbelské ulice směr Ústí nad Labem. Už v nájezdu na Cínoveckou brzdí provoz následky nehody. Blokují jeden pruh, musí se to objíždět a je tam krátká kolona. A silnice 20 z Karlových Varů do Plzně zůstává neprůjezdná za Toužimí po vážné nehodě. Srazila se motorka s autem u Třebouni a dopravu odklánějí přes obec, zatím bez větších komplikací. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čeká nás slunečný den, na západě Čech se odpoledne a večer ojedinělé přidají přehánky a nebo i bouřky a častější budou podle Českého hydrometeorologického ústavu v Krušných horách. Teploty dnes velmi vysoko, 35 až 40 stupňů, na horách většinou kolem 32. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Podle německých meteorologů dobré odpoledne. Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc v saské obci Kipšic, která se nachází asi jenom 25 km od hranice s Českem. Tam teplota celou noc neklesla pod 29,4 stupně Celsia, což je absolutní noční rekord. V současné vlně veder Německo zaznamenává taky jeden teplotní rekord za druhým.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Jak si naplánovat výlety kam třeba na Železno, Rudsko, kde je volné parkoviště, taky to návštěvníkům Šumavy ukáže aplikace EPU a její tvůrci, teď kdysi byli i hosty tady ve víkendovém vysílání Radiožurnálu, tak pokud chcete, tak si ten rozhovor můžete v našem archivu najít a právě oni teď pracují na jejím rozšíření a cílem je zmírnit dopady overturismu v oblasti. Víc za chvíli.

0: Zatímco některá místa na Železnou Rudsku jsou přetížená množstvím turistů, tak jinde je prázdno. Ten ideální stav by přitom byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a taky do celého roku. No a právě s tímhle má pomoc nový projekt, díky kterému se jednak rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU a nově bude poskytovat i informace o té aktuální obsazenosti třeba parkovišť a nabídne i dalších dokonce 20 nových tras do méně vytížených lokalit. Tak si to poslechněte.
1: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčálník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst okolí Železné Rudy.
2: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
1: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro děti vhodné. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže máte ten edukativní rozměr.
2: No a těch nových tras bude 20.
1: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železné Rudsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
2: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i jak je to s parkováním v okolí.
1: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy a právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
2: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava.
3: My máme v tom projektu 3 chytré kamery na 3 místech. Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště.
2: Upřesňuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
3: A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
2: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Na golfovém hřišti v Berouně se hraje závěrečný den turnaje Ladies European Tour. No tak jak to jde českým golfistkám, to už za chvíli s naším sportovním reportérem zjistíme.
1: Haló, pane,

0: Jsi moje věčná, půvabná slečna.
1: V Berouně začalo finálové kolo golfového turnaje v rámci Ladies European Tour, tak nejlepší z českých golfistek je aktuálně Jana Melichová. No a tu na hřišti doprovází já, takže i ty aktuality o její hře teď už uslyšíme od našeho reportéra Krištofa Kousala. Dobrý den, nejdřív řekněte, kolik je tam stupňů.
2: Hezký slunečný den z Berouna, 34 mi aktuálně ukazují hodinky, musím říct, není to žádný přesný rtuťový teploměr. Jsem schovaný pod deštníkem uprostřed fairway, takže kolem nikde nejsou stromy a je tu pěkné teplo, ale přece jenom zelená tráva a lesy kolem to prostředí trošku ochlazují, takže to není nic, co by se nedalo vydržet.
1: Zaznou, no a teď k Janě Melichové.
2: Jana Melichová, ano. Hmm. Zaznělo, že Jana Melichová je nejlepší hráčkou byla po druhém kole, teď už to neplatí, zhruba někde po polovině nebo ve dvou třetinách kola třetího a finálového, protože do pozice nejlepší Češky se vyhoupla Sára Kousková, a to díky tomu, že hraje závěrečné třetí kolo za 4 rány pod par aktuálně a je na celkovém skore -9. Jana Melichová, ta se trošku propadla.

0: protože dneska se jí nedaří stýčka, abych to vysvětlil, to jsou první údery na každé ráně, ať už tedy ty nejdelší odpaly do fairway, anebo taky rány, které na kratších jamkách jdou přímo na greeny, na jamkoviště, tak ty Jana Melichová nedokáže trefovat úplně přesně a kvůli tomu ten propad na celkových minus 8 o jednu ránu a dělené 41. místo, ale co je důležité, tak že čelo závodu tak to českým golfistkám zkrátka utíká, protože ostatním golfistkám se skórovat daří a konkrétně dvěma hráčkám se daří aktuálně být na skóre minus 16, což už je o 7 ran před nejlepší Češkou Sárou Kouskovou a to už je pořádný kus, nedostižný, bych si troufnul říct. Aktuálně vede Australanka Justice Bozziová díky skvělému závěru první devítky a společně s ní je na skóre minus 16 Švédka Lisa Petersonová a i za nimi je to hodně nahuštěné, takže můžeme očekávat, že dneska klidně by tenhle turnaj mohl dojít i do playoff, hodně se protáhnout, nevím v úvozovkách, komu by to prospělo, protože to vedro je opravdu velké a hráčky ani diváci to asi úplně nepřivítají na tom ostrém slunci. No, v ředitelství turnaje se s tím snažilo trošku bojovat, trošku tomu předejít a to tak, že včera večer se ředitelství turnaje rozhodlo, že za prvé rozdělí hrací pole na dvě devítky, že nebudou startovat všechny ty flighty skupiny z první jamky, ale že polovina hracího pole se přesune na desátou jamku a tím se zkrátí hrací čas na polovinu a taky, že se začne dřív ráno.
1: Tak
0: takže
1: děkujeme.
0: Tímhle se snažili ředitelé turnaje předejít.
1: Díky moc, Krištof Kousal. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Tomáš Pancíř ve vysílání víkendového radiožurnálu a také s pozvánkou k publicistice po 12. hodině. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vedro číslo 1.
1: Samozřejmě i dnes začneme vedrem a konkrétně tím, jak upravit města a obce, aby v nich bylo takové to horké počasí snesitelnější. Jaká opatření v tomto směru nejvíc fungují a jestli roste zájem o ně, tak na to se zeptám specialistky na adaptaci sídel na klima z nadace partnerství Magdaleny Macekové. Návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici vypískali po ministru kultury i ministra zahraničí a předsedu motoristů sobě Petra Macinku. Ten jim řekl, že se zbláznili a další politik motoristů na sociálních sítích navrhl omezit festivalu dotace. To všechno bude téma pro politologa Jana Kubáčka. A s letními prázdninami začíná samozřejmě také sezona letních táborů. Organizace Consent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování, v této souvislosti upozornila na desítky případů, kdy se děti setkaly právě s takovýmto chováním ze strany vedoucích. Pomoci má nová příručka a víc dodáme s ředitelkou organizace Consent Johanou Nejedlou.
0: Tak děkujeme. Hlavní zprávy ve vysílání radiožurnálu přesně za 3 minuty, tedy ve 12 a potom ve 12.10 publicistika dnes s Tomášem Pancířem.

0: Radiožurnál je 12 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
1: Ve Venezuele pokračují záchranné práce po zemětřesení. Na pomoc se připravuje i český USAR tým. Od začátku vlny veder zemřelo ve Francii o 1000 lidí víc než v předchozích měsících. Fotbalisté Portugalska remizovali na mistrovství světa s Kolumbií 0-0. Ronaldo nechyběl ve skupině ani minutu. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je po nehodě za Toužimí neprůjezdná a bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer přidají přehánky nebo bouřky, teploty až 40 stupňů Celsia. Je neděle 28. června, dobré poledne, u hlavních zpráv přeje Ondřej Látal.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Záchranáři ve Venezuele pokračují v pátrání po přeživších uvíznutých v sutinách. Dvojice zemětřesení má dosud více než 1400 obětí. Další desítky tisíc lidí stále úřady pohřešují. Po třech dnech od prvních otřesů se do práce zapojují první mezinárodní týmy. Je mezi nimi i český specializovaný USAR tým.
3: Přímo do Venezuely dorazilo 50 lidí, 8 psů a veškeré materiální vybavení.
4: Popsal mluvčí hasičů Václav Pilný. Dalších 19 českých záchranářů se ještě přesouvá z ostrova Curaçao. Nejvíc lidí zůstává pod troskami v regionu La Guaira. Prezidentka Delcy Rodriguezová zveřejnila záběry, jak tam zdravotníci ze sutin vyprostili 11-letého chlapce. Vzkázala, že teď záleží na každém zachráněném životě. Podle odborníků se totiž po třech dnech každou další hodinou snižuje naděje uvízlých lidí na přežití. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Česko čeká další tropický den. Teploty můžou někde vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Podle předpovědi by tak mohlo být horko ještě větší než včera, kdy padl absolutní teplotní rekord. Lékaři doporučují nechodit na přímé slunce a taky hodně pít. Záchranáři v tropickém počasí vyjíždějí častěji. Zásahů třeba v Moravskoslezském kraji přibylo oproti průměru o 15%. Před urgentním příjmem ostravské městské nemocnice reportérka Silvie Mikulcová.
5: Záchranáři tady v kraji teď denně zasahují asi u 50 lidí, kteří mají problémy kvůli vedru. Jen v sobotu ošetřili asi 30 lidí s kolapsy. Dalších 20 pacientů mělo potíže třeba se závratěmi nebo byli dehydratovaní. Situace se může ještě podle nich zhoršit, protože ta vedra trvají už několik dní a navíc dnes mají být teploty opravdu extrémní. Já jsem teď před urgentem městské nemocnice v Ostravě, viděla jsem tady několik lidí, kteří dorazili schvácení a chladili se třeba mokrými ručníky. Lékařka Anna Pekárek mi říkala, že je to teď na jejich práci. Tady znát, ošetřují více lidí, pro které jsou vedra náročná. Ohrožení jsou podle ní hlavně seniori, kteří nemají pocit žízně a lidé s chronickými obtížemi, kterým se třeba teď může hůř dýchat. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Radiožurnál.
1: Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíc obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
6: Une augmentation de surmortalité.
7: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli íránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na dnešek na to Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
9: Americká armáda v sobotu zaútočila na íránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů, jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Irán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly. A Irán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Íránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a potřetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
10: Još nekoliko nedelja da budem predsjednik, tada podnosim ostavku.
11: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, musí do ní do července nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
12: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
13: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
12: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
14: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
12: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Výprava Íránu opouští fotbalové mistrovství světa a tvrdě kritizuje americké pořadatele. Šampionát se hraje v době, kdy proti sobě tyto země válčí. Íránci po třech remízách vypadli kvůli výsledkům posledního hracího dne skupinové fáze a stěžují si na neférové podmínky.
15: Přesun tréninkové základny na poslední chvíli do Mexika, povolení cestovat k zápasům na americké půdě jenom na rychlou otočku, bez možnosti potřebné přípravy a regenerace a úplný zákaz pro některé členy výpravy. Íránský kouč Galenej řekl, že Američané s jeho týmem zacházeli nejhorším možným způsobem. Íránci naopak vřele děkovali za pohostinnost Mexičanům. Bílý dům už dříve uvedl, že omezení Íránu byla předem známa a že šlo o ochranu země před možným terorismem. Deník New York Times po konci skupinové fáze sestavil žebříček atraktivity dosavadních zápasů a za druhý nejhorší označil ten mezi Čechy a Jihoafričany. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
16: Sport. Portugalští fotbalisté remizovali na závěr skupiny mistrovství světa s Kolumbií 0-0 a do play-off postupují z druhého místa. I třetí zápas na turnaji odehrál v základní sestavě držitel 5 zlatých míčů Cristiano Ronaldo. Ten ve skupině nastoupil do všech duelů a navíc nikdy nevystřídal. Trenér Roberto Martinez říká, že nemusí 41-letého útočníka šetřit kvůli fyzické připravenosti.
17: U něj je to spíš otázka mentální síly, aby byl neustále disciplinovaný a pomáhal nám otevírat prostory pro naše útočné postupy. V utkání, jako bylo to dnešní, nebylo nutné Cristiana šetřit. Možná v příštím zápase budeme muset udělat změnu, ale to se může týkat i jiných hráčů.
16: Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3. Oba týmy tak prošly do play-off. Zahraje si ho i Demokratická republika Kongo po vítězství nad Uzbekistánem 3-1. Stejným výsledkem porazila i Argentina Jordánsko. Anglie zdolala Panamu 2-0 a Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Dálnice průjezdné a nehoda na silnici 20 u Toužimi. Dálnice aktuálně průjezdné plynulé všechny. Rozjeli se i kolony na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směr Turnov. Následky nehody na 44. kilometru už nepřekážejí a projíždí se plynule. Neprůjezdná je stále silnice 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí. U Třebouni se srazila motorka s autem. Dopravu stále odklánějí přes obec, přes Třebouň, aktuálně bez výraznějších komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojediněle přidají přeháněky nebo bouřky, častější budou v Krušných horách, teploty až 40 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná nedělní publicistika s Tomášem Pancířem.
19: Proč v Česku stále vázne adaptace města obcí na dopady klimatické změny? Jak si vysvětlit projevy nevole, s nimiž se na strážnickém festivalu setkali ministři za motoristy Sobě, Otto Klempíř a Petr Macinka? A jaký návod nabízí organizace Consent vedoucím letních táborů ve snaze předcházet případům sexuálního obtěžování a jiného nevhodného chování vůči dětem? Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu včera 40,9 stupně Celsia. A je dost možné, že nový rekord přinese už dnešní den, kdy mají teploty podle předpovědi meteorologů vystoupit až k 41 stupňům. Současná vedra opět vyvolávají debaty, jak upravit prostředí ve městech, aby tam bylo horké počasí snesitelnější. A to je téma, kterému se věnuje i nadace partnerství a právě specialistka na adaptace sídel na klima v nadaci partnerství Magdalena Maceková je teď naším hostem. Dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne, zdravím vás.
19: Jaká opatření na zmírnění dopadů extrémních teplot se ve městech nejvíc osvědčují, která mají největší efekt?
20: Největší efekt mají opatření, která jsou vlastně velmi jednoduchá. Nejlépe vnější prostředí chladí voda v kombinaci s vegetací. Proto se někdy mluví o takzvané modrozelené infrastruktuře, to znamená nějakém systému zeleně, který prostupuje těmi našimi sídly ideálně, by měl prostupovat, protože už ho budeme potřebovat čím dál víc. Je to dané tím, že ta voda dokáže výborně to teplo pohltit a při odparu přemístit na jiné místo. A ta zeleň tomu velmi pomáhá, protože ten odpar provádí aktivně a navíc dokáže jou stromy stínit. Takže jsou to vlastně taková zdánlivě jednoduchá řešení, která ale v těch městech vůbec jednoduchá nejsou.
19: Když říkáte tedy zeleň a voda, tak znamená to stromy, znamená to nějaké travnaté plochy, znamená to fontánky a podobné prvky?
20: Ano, všecko to, co říkáte. Stromy v ulicích, které stíní a prostě vodní plochy, pítka přímo neochlazují, ale poskytují ten komfort těm obyvatelům. A prostě víte, jak teplotu dokáže změnit malé mlžítko, být na tom velmi lokálním místě, ale především velké plochy zeleně dokáží udělat tu změnu nějakou citelnější.
19: Vy jste říkala, že to vypadá jednoduše, ale ve městech to není tak jednoduché realizovat. Tak na co to v praxi nejvíc naráží?
20: No, naráží to na řadu problémů, protože jsme zvyklí naše města stavět tak, aby ta voda odtékala co nejrychleji pryč. Posíláme ji většinou do kanálu, kanalizacemi, aby nám nenarušovala stavby, nenarušovala silnice a podobně. Nejsme zvyklí ji v těch sídlech zadržovat. A i když už ty technologie známe nové technologie, jakým způsobem ve městě sázet stromy, tak ta změna je samozřejmě velmi pomalá. Je málo pravděpodobné, že rozkutáme ulici jen tak proto, abychom tam udělali adaptační opatření. Většinou je tam dostaneme až ve chvíli, kdy se ta ulice rekonstruuje tak, jak tak. A potom můžeme ten návrh udělat dostatečně koncepční na to, aby se dokázali vytvořit prokořenitelné prostory pro růst stromů i mezi těmi velmi hustě umístěnými inženýrskými sítěmi, o kterých pod povrchem často ani nevíme. Nebo jako samozřejmě technici vědí, ale běžní obyvatelé vlastně neví, co všechno se pod povrchem měst často skrývá.
19: Do jaké míry roste zájem města obcí o taková opatření a jakou roli v tom hraje to, že přibývají horké dny tak jako v těchto dnech?
20: Já na to vlastně mám odpověď ano i ne. Myslím si, že zájem roste, ale bohužel, nebo bohu dík, to je těžko říct, ta vedra jsou nejjasnější riziko, které přichází a které ale zároveň není vidět. Na rozdíl třeba od povodní tornáda, kdy ta katastrofa projde. a všichni se snaží ohromně pomáhat. To vetro je velmi nenápadné vlastně a tím pádem i ty naše reakce jsou vlastně neodpovídající tomu riziku. Takže vidím na jedné straně, že většina měst se snaží nějakým způsobem připravovat právě tady těmi modrozelenými řešeními a těch příkladů je celá řada. A na druhou stranu bohužel ještě neexistuje něco jako krizové plány pro volný veder. Vím, že se o to snaží nějakým způsobem Praha. My spolupracujeme teďka s městem Hodonín, což jsou vlastně nejvíce riziková města, protože ta teplota tam roste vlastně nejvíc na našem území. Ale ještě nemáme něco jako povodňové plány pro vedro. Takže z hlediska toho managementu během té vlny veder si myslím, že jsme bohužel připraveni velmi málo.
19: Vy se věnujete těmto projektům v nadaci partnerství, teď jste mluvila o spolupráci s městem Hodonín. Jaké další konkrétní projekty v tomto směru vaše nadace připravuje nebo realizuje?
20: My spolupracujeme s celou řadou jak větších měst, tak úplně malých obcích. Snažíme se je podpořit v tom koncepčním plánování, protože většinou stačí upravit jednu ulici nebo udělat jedno opatření, ale musí se vytvořit celý systém. A další věc, kterou považuji za podstatnou, tak je ukázat to, že ta nová řešení se daří realizovat. A my právě proto, abychom ukázali i ostatním ty příklady dobré praxe, tak organizujeme soutěž, která se jmenuje Adaptera Awards, kde se snažíme zhromáždit databázy těch realizovaných projektů, kde jsou ukázky jak z zastavěného prostředí měst, tak pozitivní ukázky z domů, tak i ve volné krajině. Takže a tam si může každý dohledat údaje, náklady a podobně ty technické detaily, aby v případě, že se nějaká další obec nebo jiný, klidně i privátní investor rozhodne něco v tomto směru dělat, tak aby měl před sebou už ty možnosti, co v Čechách se podařilo. V tom vidím vždycky velmi důležitý rozměr vidět ty pozitivní příklady, že to jde.
19: Aniž bychom hledali na internetu, můžete třeba jeden konkrétní případ vyzdvihnout pro inspiraci?
20: To mi dáváte velmi těžký úkol, protože mě se těžko vyzdvihuje jenom jeden, ale tak já trochu budu chrlit. Mezi koncepčním přístupem k zelení je to například obec Úvaly. Jak už jsem zmiňovala Prahu v koncepčním přístupu k zelení, tak se podařilo jak v Brně, tak v Olomouci upravit nábřeží formou náplavky přírodě blízké. Ale i úplně malé obce, jako třeba vesnice Ruprechtov tady u nás na Vyškovsku, má krásně upravený parčík na návsi, tak aby tam mohla voda natékat a postupně zasakovat a zavlažovat tu zeleň.
19: A zjevně byste mohla pokračovat ještě hodně dlouho. Ano. Rozumím tomu, že ten web, konec konců jsem se díval, tak je tam těch projektů hodně. Magdalena Maciková, specialistka na adaptaci sídel na klima v nadaci partnerství, byla naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
19: Návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici po ministru kultury vypískali také ministra zahraničí a předsedu motoristů sobě Petra Macinku. Ten napsal na Facebook, že požádal včera ředitele festivalu o možnost vystoupit na hlavním pódiu právě v reakci na páteční vypískání jeho stranického kolegy ministra Klempíře. To je ukázka toho, jak to včera ve Strážnici vypadalo. Už v pátek podobně reagovali návštěvníci Strážnického festivalu na vystoupení ministra Klempíře. Ten následně na sociálních sítích označil chování návštěvníků za buranství, sprostotu a zášť a dodal, že návštěvníky ovlivnil alkohol a vedro. A předseda poslaneckého klubu motoristů sobě na příspěvek o ty Klempíře reagoval návrhem, aby stát neposkytoval organizátorům festivalu ve Strážnici dotace. My jsme teď ve spojení s politologem Janem Kubáčkem. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
19: Představitelé motoristů sobě se dlouhodobě staví na ochranu svobody slova a projevu. V loni v září třeba Petr Macinka řekl, že svoboda slova není jen jedno z mnoha práv, ale že to je základní kámen polistopadového směřování naší společnosti. Teď reagují politici této strany na pískot návštěvníků festivalu slovy o buranství, nebo o tom, že se diváci zbláznili, nebo dokonce návrhem, že by stát neměl podporovat akci, na které návštěvníci projeví politické názory proti vládním představitelům. Jak tohle jde dohromady?
0: No, ukazuje to, že krásně se často káže o vodě a pak mnozí mají tendenci pít víno. Jinými slovy, prostě musí politici snést vysokou míru otevřenosti názorů, zvláště politici, kteří si nejen na tom staví, ale zvláště politici, kteří si postavili politiku na konfrontaci. A tady se hlavně ukazuje to, o čem my se opakovaně už několik měsíců společně bavíme, že prostě s českou společnost politika postavená čistě na konfrontaci, popichování, silných prohlášeních, které vlastně nepřináší nějakou novou kvalitu nebo posun pro společnost, neskultivují politickou kulturu, no tak už to zkrátka nebaví. Lidé se toho přejedli, no a tady to dali na odiv velmi otevřeně a přiznám se, že jsem teda naprosto v šoku primárně ze slov politického matadora, o to víc mě to překvapuje, Borise Šťastného, který zcela vážně vypustí a vůbec přemýšlí o myšlence, že pokud se někomu něco nelíbí, tak bude potrestán, že mu bude odejmuta veřejná podpora. Navíc takto dlouhodobé, renomované akci, tak to je úplně za hranou a myslím si, že ve výsledku to motoristy sobě obrovsky poškodí, dokonce významně více než vypískání jednoho či druhého ministra. Prostě vůbec jsem to nepochopil a přiznám se, že nerozumím tomu, že to může říct člověk, který prožil také velkou část svého života v doznívajícím byrokratickém socialismu a komunismu. Takže ví, jak tehdy na to lidé byli citliví, jak jsou na to citliví i dnes. Úplně za hranou.
19: Já dodám, že pan ministr Macinka tyto úvahy odmítl a ono prakticky je to těžko realizovatelné, protože festival ve Strážnici nedostává dotace. On je financován z Ministerstva kultury, ale jinak než formou dotací, tak to jenom doplním a možná upřesním. Mohou podle
0: tam
19: vás...
0: Spíš ta myšlenka, promiňte, rovnost, tam spíš ta myšlenka je prostě celá ulítlá a absurdní a ukazuje něco o Borisi Šťastnému.
19: Mohou podle vás tyhle příhody a ty reakce na to, co se ve Strážnici dělo, nějak ovlivnit pozici motoristů v rámci koalice nebo třeba i pozici ministra Klempíře ve vládě?
0: Já si myslím, že až tak ne, že ostatní kolegové to spíše přijdou mlčením a nebudou rozhodně kolegům motoristům sobě závidět. Možná mnozí si i pomyslí, no tak tady sklízí ovoce za ty permanentní hrozny hněvu, když zůstanou tohoto příměru, jejichž často ta politika je lemovaná. Spíš si myslím, že se dostávají do určité izolace společenské, protože samozřejmě toto se jen tak nezapomene, lidé to budou sdílet, bude to takovým tím symbolem, že prostě velká část společnosti má výhrady k té politice motoristů sobě, takové té konfrontační politice a myslím si, že to povede k tomu, že Ota Klempíř jako ministr kultury bude ještě více izolován v té kulturní komunitě, kulturně společenské komunitě. Otázka, jestli ty akce bude dál navštěvovat, nebo zůstane spíše člověkem úřadu, což nikdy žádnému ministrovi nepomohlo. Pravda je, řekněme si otevřeně, že o to zaktivuje takové to pevné jádro motoristů sobě. Ty se více zmobilizují a budou to brát, že více musí hájit své jakoby předáky a ideje motoristů sobě, protože v úzovkách všichni už jakoby po nich jdou, všichni mají k ním výhrady. Ale je to poměrně malá skupina a to, co motoristé sobě jako každý politický subjekt, zvláště nový politický subjekt potřebuje, to znamená takový ten měkký obal, to znamená ty, kteří fandí novým stranám, volají po nějaké obměně politické kultury, pestřejší politické nabídce, tak to bude spíš odrazovat, protože tady se ukazuje, že ta společenská podpora je marginálnější, ale o to vyhraněnější. A to ten měkký obal, ti středově uvažující voliči nemají moc rádi.
19: Říká politolog Jan Kubáček. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a pokud možno všichni zvládneme dnešek ve zdraví.
19: Dětem v Česku začínají prázdniny a statisíce jich stráví příští týdny také na letních táborech. Zpravidla se s nimi pojí zážitky, které děti provázejí i po letech. Stává se ale, že ty vzpomínky nemusí být mírně řečeno zrovna nejpříjemnější. Organizace Consent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování, upozorňuje na desítky svědectví v případech, kdy se děti setkaly s podobným chováním těch, kdo se podílejí na organizaci táboru. Consent proto letos vydal příručku pro táborové vedoucí, která jim má pomoci, cituji, nastavit respektující prostředí a účinně předcházet sexuálnímu a jinému nevhodnému chování. A já už zdravím Johanu Nejedlovou, ředitelku nezávislé organizace Consent. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům a posluchačkám.
19: Pokud poukazujete na desítky zmíněných případů, znamená to, že jsou to opravdu výjimečné případy, když vezmeme v úvahu, že na letní tábor jezdí statisíce dětí?
3: Ano, my jsme vyslali do světa takovou výzvu, kde jsme chtěli nazbírat nějaké příběhy i proto, aby se nám lépe pracovalo na té příručce, a získali jsme jich necelou stovku asi za týden, což ale vůbec nevypovídá nic o tom, jak často se to chování děje. Bohužel není úplně jako řídké. My hlavně reagujeme na to, že evropské statistiky ukazují, že každý pátý dítě má zkušenost se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním. A to prostředí, kde se to děje, samozřejmě může být i tábor, i když víme, že spousta táborů se už nějak snaží na téhle problematice pracovat, nebo že se snaží k dětem chovat s co největším respektem a tomuhle předcházet. Tak bohužel v žádném kolektivu to není úplně ideální a jsou prostě případy, kdy dochází i k sexuálnímu násilí, nebo kdy tam dochází k nějaké šikaně. Setkávali jsme se často s těma příběhama, který říkali, že nějaký starší vedoucí třeba navazovali sexuální nebo romantické vztahy s poměrně mladými tábornicemi nebo táborníky. A to je něco, na co my právě míříme v té příručce.
19: Tím už částečně odpovídáte na to, na co jsem se chtěl zeptat. Jakou podobu nejčastěji to nevhodné chování právě na táborech mívá?
3: To, s čím jsme se setkali, byla opravdu velice široká paleta. Od nějakých slovních poznámek, kdy ty vedoucí komentovali třeba těla těch mladých účastnic, nebo i třeba mladších táborových vedoucích, kdy se třeba vyjadřovali k tomu, jak mají velký prsa. Případně to byly nějaký nevhodný tresty, kdy když třeba někdo se dopustil něčeho nevhodného, tak za to byl, respektive třeba porušil nějaký pravidlo, tak za to byl potrestán tím, že měl dát někomu pusu třeba, což vůbec nechápeme. Nebo to byly jako poměrně zvláštní a hodně nevhodný táborové hry. Četla jsem třeba příběh, kdy během táborové bojovky v noci jako sáhli na něčí penis, když šli kolem nějakého lana. A potom to často bylo to, že nějakým způsobem ty mladší tábornice, především ti vedoucí, se snažili nějakým způsobem manipulovat do toho, aby s nima měli vztah. A je potřeba si uvědomit, že tady mluvíme o dětech, do 15 let se v českém právu i mezinárodním považují lidé za děti, a je určitě potřeba si dát pozor na to, aby vedoucí věděli, že s nima v žádném případě nemají navazovat vztahy.
19: Vy tedy přicházíte s metodickou příručkou s podtitulem Z tábora bez zlomené nohy, ale i bez zlomené duše. Co jsou ta základní doporučení?
3: No, my tam máme dva typy těch doporučení. Kdokoliv z posluchačů a posluchaček si tu táborovou příručku může stáhnout u nás na webu na www.consent.cz. A ta první část míří na práci s těma táborovýma vedoucíma, kdybychom po nich chtěli, aby se nějakým způsobem pobavili o tom tématu sociálního bezpečí, co to pro ně znamená, jak se můžou lépe snažit ho zajistit. A pobavili se především o tom, co jsou jejich interní pravidla, které se týkají toho sociálního bezpečí, co se týče třeba zákazu právě navazování vztahu s těmi účastníky, účastnicemi, co se týče třeba pravidel ohledně konzumace alkoholu. I když bychom možná dneska čekali, že už se na táborech nebude pít, tak to pořád není úplnou výjimkou. Potom, co si nastaví ta pravidla, se s nima pod facilitací toho vedoucího můžou se spolu bavit o tom, jak třeba přistoupit k tomu, že jsou tam děti, kteří můžou mít menstruaci. To je taky něco důležitého, co my v té příručce zmiňujeme, že by bylo dobré být na to připravený a mít tam pro ně pomůcky, aby nebyly v nepříjemné situaci, protože to bylo taky něco, co s náma sdíleli ty účastnice. A potom máme aktivity, které pomáhají nastavit to bezpečnější prostředí přímo na tom táboře, kdy opět je potřeba s těma účastnicema probrat, jaký jsou pravidla, ale třeba jim zdůrazňovat, že když někdo ta pravidla porušuje, takže se s tím mají ostatní svěřit, že to není bonzování, ale je to vlastně vytváření toho bezpečného prostředí. Doporučujeme jim ustanovit třeba pozici důvěrníka, důvěrnice, což je někdo, za kým se můžete jít svěřit.
19: Já vám do toho budu muset skočit, celou příručku nemůžeme odříkat, protože se blíží zprávy. Johana Nejedlová, výkonná ředitelka nezávislé organizace Koncent. Díky, nashledanou.
3: Taky děkuju, nashledanou.
4: Radiožurnál posloucháte ve 12 hodin a 30 minut. A poslechněte si i další zprávy, Máje Ondřej Látal.
21: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu už je ve Venezuele na zasažené zemětřesením. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. S týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí v sutinách. Otřesy mají zatím 1430 potvrzených obětí, desítky tisíc lidí úřady dál pohřešují. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Největší zájem je podle ministerstva financí o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje o zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. A na Šumavě na Železnorodsku spouštějí projekt na řešení nadměrného zatížení turistickým ruchem. Díky rozšířené mobilní aplikaci EPU budou mít návštěvníci třeba přesné informace o volných parkovacích místech. Dostanou taky 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst.
22: Sport.
21: V Jeseníkách se jede silniční závod na mistrovství České republiky cyklistů. Podrobnosti přidá reportér David Procházka.
23: V čele silničního mistrovství na 26-kilometrovém okruhu kolem Jeseníku je od prvního z 8 okruhů pětice Vacek, Hirt, Otruba, Monty a Přidal. Teď jsou závodníci už v 5. okruhu směrem na stoupání na Rejvíz a skupina už má náskok více než 8 minut. Z Jeseníku David Procházka, Radiožurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D8 u Nové Vsi a nebezpečí na dálnici D35 u Palonína. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem zpomalte za Novou Vsí. V místě omezení na kilometru 21,5 stojí dodávka přímo v pravém jízdním pruhu. Vybočuje se doleva a brzdí se. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce nebezpečná situace za sjezdem na Palonín. Na kilometru 242,5 stojí na krajnici nepojízdné auto a podle našeho zpravodaje zasahuje částečně do pravého pruhu.
25: Stojí porouchanej Volkswagen Touran a tam není moc velký odstavný pruh, takže se vybočuje.
18: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zpomalte za sjezdem na Jesenici. Na kilometru 79,5 zasahují hasiči u požáru osobního auta. Blokují pravý jízdní pruh, projíždí se plynule pouze levým. Na silnici 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy buďte opatrní mezi Byšicemi a Mělnickým v Telnem. Před křižovatkou na Řepín leží strom vyvrácený přes půlku vozovky. Na místo jedou hasiči to odklidit, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
26: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
24: Počasí.
21: Dál je slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, častější budou v Krušných horách a teploty 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouchalová.
4: Ano, dobrý den. Ano, i dnes bude to extrémní vedro. Na západ, jak jste slyšeli, odpoledne dorazí bouřky. Odpoledne a večer budou to přehánky, které budou místy silné a v pondělí dorazí i do ostatních regionů. Počasí pro vás stále sledujeme ve vysílání Radiožurnálu. Tak dobrý den.
24: Radiožurnál.
27: Každý den s vámi.
24: I o prázdninách.

Do nemocnic po promocích míří první generace lékařů, kteří se celé studium učili v simulačním centru Masarykovy univerzity v Brně a s přípravou do praxe jim tak kromě těch moderních přístrojů pomáhají třeba i herci a nebo dokonce i seniori. Tak tohle téma otevíráme ve víkendovém radiožurnálu Za moment.

0: Susan Veka, vysílání radiožurnálu. Při některých lekcích a zkouškách v simulačním centru Masarykovy univerzity pomáhají seniori a oni fungují i jako figuranti pro budoucí lékaře. Velká část z nich je z univerzity třetího věku. No a studenti medicíny při zkoušce musí umět komunikovat s pacientem a zvládnout nejenom vyšetření na simulátorech.
1: Nachystám si pomůcky, které budu potřebovat. Vydezinfikuju si ruce.
2: Studentka Dita Vysloužilová se právě připravuje na podání injekce pacientovi.
1: Posledně za vámi pan doktor, aby vám píchl takhle injekci. Dobře, můžu se vás zeptat na vaše jméno a ročník narození?
3: Anna Jantošovičová, 1957.
2: Studentka nevpichuje jehlu přímo do ruky figurantky, ale do speciálního simulátoru, který napodbuje lidskou kůži a seniorka ho má uvázaný na paži.
1: Tak. Nelekněte se, teďka to trošku píchne.
3: Nemají se bát na nás šáhnout, nás neubíde, jim se třepou hodně ruce, jak jsou nervózní.
2: Říká figurantka Anna Jantošovičová. Studenti musí u zkoušky z propedeutiky propojit komunikaci s pacientem i naučené vědomosti a techniku. A to je podle Dity Vysloužilové nejtěžší.
1: Největší stres je na tom, je ta zkouška samotná asi. Když jdu za pacientem, tak rozhodně víc si na to pamatuju, že musím i s tím člověkem mnohem víc mluvit právě i díky tomu, že už jsem to musela umět na tu zkoušku.
2: Konkrétně tady zkouška z propedeutiky má dvě části. V té první musí zvládnout třeba chirurgické šití na simulátoru, v druhé půlce pak fyzikální vyšetření, a to právě s figurantem, říká její kolegyně Martina Žižlavská.
4: Chyby mohou být, že třeba student zapomene na identifikaci pacienta nebo opomene nějaký významný bezpečnostní prvek. A to je věc, která by v reálné klinické praxi mohla mít velice vážné důsledky.
2: Spolupráci chtějí do budoucna rozšiřovat. Zařadit figuranty víc do výuky je ale kapacitně složité. Hana Novotná, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Věděli byste, kde se, co by národní sport hraje tyčkovaná? No, jde o zábavu domorodých kmenů. Na jejich území jsou fotbalové mistrovství světa. A my vás za chvíli na turnaj v tyčkované zavedeme v dalším reportážním zápisníku našeho zvláštního zpravodaje. Tak si na to počkejte.

0: Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalové mistrovství světa se letos hraje na původně domorodých územích. Domorodci často mluví o ukradené zemi a některé kmeny se do dění kolem šampionátu aktivně zapojují. A to platí třeba o národu Puyallupů. Zápasy sledují společně a o víkendu uspořádali i turnaj ve svém národním sportu. No a byl se na něj podívat i náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
3: Vstoupil jsem na území kmene Puyallupů, prošel jsem kolem budovy velkého kasína. Teď míjím stánky s tradičními rukodělnými výrobky a přede mnou je obrovský bílý stan a v něm se hraje takzvaná bone game nebo taky stick game, česky bychom mohli říct tyčkovaná. Slyšíte, že hrají velmi vášnivě, tak se jdeme podívat, jak to vypadá vevnitř.
4: Ve skupinkách po 8 až 12 tu na stoličkách proti sobě sedí Puyallupové od batolat až po seniory. Jsou rozdělení do týmu a snaží se schovávat speciální tyčky a rozptýlit tu druhou skupinu bubnováním a někdy i zpěvem, aby soupeři tyčky neodhalili. Na velké obrazovce tu svítí turnajový pavouk a kdo uspěje, postupuje dál. Jak mi vysvětluje Annette Bryanová z kmenové rady, je to tradiční kmenová hra a zábava na celý víkend.
5: Ne, že by to bylo podobné fotbalu, spíš to ukazuje, kdo jsme, jak si z generace na generaci předáváme tradice, náš jazyk, naše písně a tance. Ale je to hra. Kdo vyhraje, ten postupuje dál, dokud nemáme celkového vítěze. Takže v tomhle smyslu se to fotbalu podobá.
3: Puyallupů je přes 40 tisíc, patří k domorodým národům Tichomořského pobřeží s vlastní územní samosprávou a s tradicemi spjatými hlavně s životem na řece a u mořského pobřeží.
5: Jsme rybářský národ, naše ekonomika je tedy závislá na vodě. Voda je ale stále teplejší a rybám mizí přirozené prostředí. My si těch věcí ceníme a snažíme se to prostředí obnovovat, ryby do něj vracet, čistit vodu od toxických látek. Děláme toho hodně, ale politika současné americké administrativy škodí našemu udržitelnému způsobu života a bude mít dlouhodobé dopady.
3: Na druhou stranu to pro domorodé národy ve Spojených státech není nic nového, připomíná členka kmenové rady.
5: Puyallupové tu žili, kam paměť sahá. Prošli jsme si dlouhou kolonizací, bylo opravdu těžké to přežít. Ale jsme zpátky. Tvrdě jsme bojovali za svá práva. Snažíme se teď nakupovat zpět své území, obnovit svou kulturu a jsme štědří a pohostinní. Jsme tady a vždycky tu budeme.
3: A teď jsou Puyallupové i součástí fotbalového mundialu. Když zrovna nehrají svou tyčkovanou, baví se v těchto dnech při veřejném promítání a společném sledování zápasů.
5: Zjišťujeme, že mezi Puyallupy máme spoustu vášnivých fotbalových fanoušků. Fotbal je fakt super, protože nás spojuje.
3: Říká členka kmenové rady Annette Bryanová. Ze země národa Puyallupů u Seattlu, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou zámecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéf-kuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský? Poslouchejte hosta Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
0: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
2: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
2: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Dobrý den, posloucháte Radiožurnál ve 13 hodin. Konec práv, Ondřej Latou.
4: Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí. V Německu padl další teplotní rekord. Fotbalisté Argentiny vyhráli na mistrovství světa i třetí zápas a postoupili do play-off z prvního místa ve skupině. Silnice 20 je za Toužimí směrem do Plzně po nehodě neprůjezdná. A bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojediněle objeví přehánky anebo bouřky, teploty vysoko až 40 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V televizi CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
5: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
4: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý 7. července.
6: To je termín, do kdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
4: Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc, oznámila to tamní meteorologická služba DVD. Podle ní teplota v saské obci Kupšitz během noci neklesla pod 29,4 stupně Celsia. Tím překonala německý rekord z roku 2003. Země v současné vlně veder zaznamenává jedno teplotní maximum za druhým. V sobotu meteorologové naměřili 41,5 stupně Celsia, čímž druhý den v řadě padl absolutní teplotní rekord. V Mikulově skončila obnova prostranství okolo zříceniny Kozí hrádek. Lidé se můžou projít po nových chodnících, ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu, vysvětluje místostarosta Ivo Hrdlička z Pirátů.
7: Jsou to různé kaskády, zpomalovací takové tůňky nebo nádržky. Ta voda se tam případně odpaří nebo zasákne, tak aby se nám nedostávala mimo ten areál a neničila nám vlastně ty ulice a ty okolní prostranství pod tím Kozím hrádkem.
4: Rekonstrukce Mikulov vyšla na 45 milionů korun. Přes polovinu pokryly evropské dotace, 8 milionů městu darovala nadace Blíž k sobě.
2: Sport.
8: Argentinští fotbalisté zvítězili na závěr skupiny mistrovství světa nad Jordánskem 3-1 a postoupili do vyřazovací části z prvního místa. Gólem k tomu pomohl i útočník Lionel Messi, který naskočil z lavičky a gólem z přímého kopu navýšil vlastní rekord v celkovém počtu branek na světovém šampionátu na 19. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1, Demokratická republika Kongo porazila Uzbekistán 3-1, Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3 a Portugalsko s Kolumbií 0-0. A v Jeseníkách se jede silniční závod na mistrovství České republiky v cyklistice. Bližší informace přidá z místa reportér David Procházka.
9: Cyklisté jsou v šestém ze 8 okruhů a rozhodovat o titulu už se bude patrně mezi trojicí Vacek, Otruba, Přidal, protože z té pětice původní Hirt a Monty v předchozím stoupání na Rejvíc odpadly. Z Jeseníku David Procházka, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D35 se u Palonína a zavřená silnice 20 u Toužimy. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce z Bystřete za sjezdem na Palonín. Na kilometru 242,5 stojí auto půlkou v pravém pruhu, půlkou na úzké krajnici, označené pouze trojúhelníkem a vybočuje se do levého pruhu. Na Jesenicku čekejte teď uzavírky v okolí Jeseníku v souvislosti s cyklistickými závody. Zavřená je silnice 44 směr Písečná, taky silnice na Rejvíc, tak s tím počítejte, je to až do odpolední 15. hodiny. A neprůjezdná je stále silnice 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí. U Třebouni vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Je tam dopravu odklánějí přes obec, přes Třebouň a je to bez komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál je slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojediněle objeví přehánky anebo bouřky, častěji mají být v Krušných horách teploty 35 až 40 stupňů, na horách většinou kolem 32. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
3: Milujete letní kina? Dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. No, letní kina v Česku otevírají sezónu, někde pod širým nebem, promítají třeba poprvé a jinde po letech naposledy. Tak podrobnosti za chviličku v našem vysílání od našich reportérů. Podíváme se do obcí kolem Rožnova pod Radhoštěm, no a také se podíváme na pardubické nejstarší letní kino.
10: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Je to taková letní romantika, jít do kina, vidět hvězdy nad hlavou. V Česku s prázdninami naplno právě začíná sezóna letních kin. Provítá se třeba i v obcích kolem Rožnova pod Radhoštěm a tam teď už máme reportéra. Michal Sladký má podrobnosti. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Tady na Rožnovsku běží celé prázdniny kino pod širým nebem. Jmenuje se Valašský letňák a jeho kouzlo je v tom, že se na něj složilo 9 obcí v mikroregionu. Společně koupili jedno plátno a techniku. Hraje se hlavně na hřištích a v obecních amfiteátrech, ale občas letňák diváky zavede i na neobvyklá místa. Dřív třeba na Jurkovičovu rozhlednu, letos to bude lom u přehrady v Horní Bečvě. V Rožnově se zase bude promítat v areálu místního výrobce Svíček, kde bude celá scéna krásně nasvícená. Zájem starostů je obrovský, nejtěžší je sladit termíny. Letňák by totiž chtěli všichni a co nejčastěji. A celý projekt má ještě jeden rozměr. Podle organizátorů má lidi nalákat k cestování po regionu. A o to tady jde. Film v sousední vesnici je zámínka. Lidi vyjedou ven a poznají okolí, kterým by normálně pouze projížděli.
0: Tak děkujeme za pozvání do Valašského letňáku, třeba při našem putování ho navštívíme. Reportér Michal Sladký na Radiožurnálu popsal to, že na Rožnovsku vlastně hledají cesty, jak promítat co nejčastěji. Slíbili jsme i zastávku kolem Pardubic, tak v pardubickém nejstarším letním kině tam zase nebudou po několika letech projekce žádné. Proč, to už nám řekne reportér Josef Kopecký. Zdravím i vás, dobrý den.
2: Dobrý den, je to tak, letní kino, které v Pardubicích promítalo 20 let, zatím nezveřejnilo program na letošní sezónu a ani magistrát neví, jestli se v něm budou filmy vůbec promítat. Provozovatel Jan Motička, který letní kino zakládal, to město ani nepotvrdil. Podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové z hnutí ANO, mu radnice nabízela, že by provoz mohli převzít jiní zájemci, kteří se na město obracejí. Motička si ale vzal čas na rozmyšlenou a následně přestal komunikovat. Pardubice přitom nemůžou hledat náhradu, protože má provozovatel pozemek, na kterém kino funguje, vypůjčený ještě na další 3 sezony. Letní kino v posledních letech provázely opakované komplikace. Loni zahájilo promítání až v srpnu. Provozovatel dlouhodobě upozorňuje na nedostatečnou finanční podporu města. Radnice naopak poukazuje na nedoložené dokumenty a finanční problémy provozovatele.
0: Děkujeme, Josef Kopecký, náš reportér a jeho informace pro víkendový Radiožurnál. Naslyšenou.
2: Pěkný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Japonsko poprvé skoro po 50 letech zvýší poplatky za víza pro cizince. Tokijská vláda to zdůvodnila třeba potřebou srovnat ceny víz s ostatními členy skupiny rozvinutých zemí G7. Téma, které za chvíli otevřeme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak nás poslouchejte i dál. Dobrý den.

0: Japonsko od 1. července zvýší poplatky za cizinecká víza. To krátkodobé vyjde v přepočtu asi na 2000 korun, pětkrát víc, než to bylo doposud. Českých turistů se to ale netýká, protože Česko a Japonsko mají bezvízový styk pro nevýdělečné pobyty, tedy do těch 90 dnů. Naším hostem je teď ve vysílání víkendového radiožurnálu publicista z Yokohamy Milan Hubáček. Dobrý den.
1: Dobrý den z Yokohamy.
0: Proč Japonsko vlastně víza pro cizince zdražuje?
1: No tak japonská vláda to vysvětluje tím, že ty poplatky vlastně, co se platí doposud, tak byly nastaveny už v roce 1978. Od té doby se nezměnily a inflace pokročila a změnily se i kurzy mezi jenem, že jo, a ostatními měnami. Takže vlastně se může zdát, že jde jenom o jakousi účetní úpravu, ale ono to zapadá do širšího balíčku opatření. Ta víza nejsou jedinou položkou, která se bude zdražovat. Bude se zdražovat i například pobytová daň, jo, na nejoblíbenějších turistických destinacích.
0: O kolik třeba ta pobytová daň se zvýší, víme už?
1: To závisí právě místo od místa. Třeba v Kyotu to bude, a tam to bude taky snad pětinásobek, ale jsou v Japonsku i oblasti, kam turisti moc nejezdí a tam by naopak lokální vlády spíš těm turistům platili, aby vůbec přijeli.
0: Je to možné, že budou?
1: Ano, jsou tam velké rozdíly mezi jako návštěvností. Připomíná to dost jako Česko, to znamená, že všichni jezdí do Prahy do Českého Krumlova a venkov zůstává téměř jako nenavštěvován a v Japonsku je to naprosto stejné.
0: No a bude to mít tahle opatření podle vás dopad na ten cestovní ruch, protože Japonsko loni navštívilo rekordních víc než 40 milionů zahraničních turistů.
1: Ano.
0: Tak co se dá očekávat?
1: Já si myslím, že se to prakticky počtu návštěvníků Japonska nedotkne, protože jednak podstatná část jako těch turistů vlastně žádná víza nepotřebuje, mezi ně patříme i my jako Češi, a potom země jihovýchodní Asie, který se to týká nejvíce, tak ty přijíždějí do Japonska utráce, to znamená to i ten pětinásobně vyšší poplatek vlastně se jich na celkovém množství peněz, které v Japonsku utratí, tolik nedotkne. To znamená, podle mě se to nedotkne, nezobrazí na nějakém poklesu počtu turistů v Japonsku.
0: Vy žijete v Japonsku už poměrně dlouho, berou vás Japonci jako cizince nebo ne?
1: Berou mě a vždycky mě budou brát i po těch letech, co tady jsem. I kdybych si obarvil vlasy na černo a nechal udělat operaci očí, tak prostě budu cizincem. Vždycky budu stát mimo tu společnost. Dokonce jsou případy, i kdy Japonec se stává pro Japonce cizincem. Třeba jedna moje známá studovala 3 roky se v Spojených státech a když se vrátila, tak ta společnost ji odmítla přijmout mezi sebe a chudák děvče skončil na psychiatrii.
0: Yokohama je častým cílem turistů třeba z Evropy?
1: Velice častým. Yokohama je populární mezi turisty, nejen jako kvůli svým atrakcím, ale i pro svoji atmosféru. Tokio má těch atrakcí hodně, ale je takové upjaté. Atmosféra v Yokohamě je podstatně mezinárodnější. I nás tu žije víc těch cizinců, dá se říct.
0: Tak zdravíme právě do Yokohamy Milana Hubáčka, který byl naším hostem. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, zdravím do rozpálené Prahy.
0: Díky moc.

0: Další tropickou noc, aktuální informace o počasí, co nás čeká, uslyšíte teď už v našich dalších zprávách. Radiožurnál je 1:30 odpoledne. A ve studiu Ondřej Látal.
1: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíce obětí je mezi lidmi staršími 65 let. Stovky achátů z celého světa můžou ode dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Sport. Cyklisté v Jeseníkách soutěží na mistrovství České republiky v silničním závodě. Na místě je u toho reportér David Procházka.
2: Matyáš Vacek a Tomáš Přidal mají za sebou přes 165 kilometrů a právě mezi touto dvojicí se v posledním okruhu rozhodne o republikovém mistrovi. Z Jeseníku David Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nepojízdné auto na D35 se u Palonína a na Příbramsku nová uzavírka. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce buďte opatrní za sjezdem na Palonín. Na kilometru 242,5 stojí auto půlkou v pravém pruhu a půlkou v odstavném. A teď na místo přijela šipka, dávají kůžely do pravého pruhu, projíždí se pouze levým opatrně. Jinak dálnice teď průjezdné plynulé všechny. Na Příbramsku je ode dneška zhruba na týden zavřená silnice 66 z Milína do Příbramy. V úseku od dálnice D4 do Slivic budou opravovat vozovku. Obět se to dá přes obec Jeruzalém anebo přes sjezdem na Háje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci čekáme jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk anebo bouřek, kterých bude kránu přibývat. Teploty v noci 24 až 19 stupňů, na horách naměří většinou kolem 19. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera se budou místní přehánky anebo bouřky vytvářet i na ostatní území Česka. Teploty zítra na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak bude většinou od 31 až po 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů, na horách nejčastěji kolem 28, na Šumavě kolem 24. To byly zprávy. Tady je víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Ještě zpráva ze sportu. Dobrý den. Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo ve váze nad 100 kg. Vyhrál 3 ze 4 zápasů a v semifinále ho porazil Hyoga Ota.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Sofia.
1: Velkolepý koncert pod širým nebem v podání rozhlasových symfoniků, rozhovory moderované dětmi a nebo také divadelní pásmo s básní Františka Halase. Ve zkratce takový je program na Smetanově Litomyšli právě dnes v rámci Dne s Českým rozhlasem. No a je tam i náš reportér Josef Kaňka, teď už i s námi ve vysílání. Tak dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak zvládáte ty náročné teplotní podmínky? Kolik tam vůbec v Litomyšli teď je?
2: Nevím, kolik přesně stupňů je pocitově zhruba v okolo té 39, 40. Podmínky jsou to opravdu náročné. Lidé se snaží co nejvíc času trávit buď to pod stromy v zahradách, tam to není tak hrozné, nebo v klimatizovaných nebo jiných zámeckých či kostelních prostorách, které zkrátka chladí lépe.
1: Počasí ale fungují.
2: Je to tak, ale počasí je náročné nejen tedy pro návštěvníka, ale i pro pořadatele, protože musí být v permanentní pohotovosti kvůli přesouvání programů. Ku příkladu všechny scény ze zahrady, ty byly celkem tři, se museli přesunout na jedno jediné místo do chrámu nalezení svatého kříže, takže produkčně je to opravdu hodně náročné. Ale dobrá zpráva, jak pro návštěvníky, tak pro pořadatele, že zatím ani jeden program se nemusel zrušit. Takže se dá očekávat, že hlavní hřeb programu, tedy koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu večer, se na nádvoří uskuteční a Schubertovu nedokončenou symfonii číslo 8 a monumentální Stravinského Oidipus Rex tedy uslyšíme.
1: Tak to je dobře, no do programu přispějí taky nejmladší rozhlasáci z Dismanova souboru a dětského pěveckého sboru. Co připravili?
2: Dětský pěvecký sbor si připravil takový průřez tvorbou českých klasiků a lidových písní. Dismančata dění na festivalu pokrývají i coby reportéři, takže zkoumají každé šustnutí, každý tón na Smetanově Litomyšli. Čeká je ale i veřejný rozhovor s uměleckým ředitelem festivalu Markem Šulcem a také divadelní představení Před usnutím, o kterém nám víc už může povědět 11-letý Dan, který ho od začátku zkoušel.
3: Dobrý den, mně se na představení Před usnutím líbí to, že je to představení z pohledu dětí, které mají spát. Je to postavené z básniček Františka Halase a mně osobně se líbí to, že každé dítě zažilo aspoň jednu scénu z představení, takže se s divadlem může ztotožnit.
2: Ty jsi mluvil i o nějakých zdržovacích otázkách, co to je?
3: Zdržovací otázka je otázka, kterou dítě položí rodičovi a rodič se musí na delší dobu zamyslet, aby dítě ještě nemuselo jít spát.
2: Tak doufejme, že návštěvníci ani herci neusnou a já jenom dodám, že právě jak Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, tak Dismančata se přesouvala ze zahrad do toho již zmíněného chrámu nalezení svatého kříže.
1: Tak Danovi taky děkujeme. No festival má, Josefe, před sebou ještě vlastně jeden celý týden. Jaký bude?
2: Bude nabitý. Hned zítra se třeba lidé můžou těšit na program Jonathan Livingston Racek, který propojí tanec, hudbu a mluvené slovo, protože vedle komorního ansámblu České filharmonie se představí i herci Jiří Lábus a Vilém Udatný a také Decadencers, uznávaná to taneční kompany. V pátek a v sobotu se také bude propojovat trošku jiným způsobem. Propojí se evropská hudební tradice s jazzem, bluesem a zkrátka tou severoamerickou hudební tradicí, a to konkrétně díky Gershwinově Porgy a Bess. Navíc v mimořádném nastudování solistů New Yorkské metropolitní opery a milánské La Scaly pod vedením J. Davida Jacksona. A poslední slovo neřekl ani Český rozhlas, respektive naši symfonici nezahráli poslední tón, protože při slavnostním zakončení přesně za týden v neděli, tak skrze ikonické filmové melodie od italských skladatelů festival slavnostně uzavřou, takže lidé uslyší třeba písně nebo skladby z Kmotra nebo Tenkrát na západě.
1: Tak děkujeme, Josef Kaňka, náš reportér, který zdraví a také jedním dechem zve na Smetanovu Litomyšl. Předpokládám, že se teď odeberete někam na deku do té festivalové zahrady.
2: Pokusím se. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Golfistky hrají v Berouně poslední kolo Czech Ladies Open. Jak se na turnaji Evropské tour daří českým hráčkám, to stále přímo od greenu pro nás sleduje a reportuje Krištof Kousal. Dobrý den.
1: Hezký den, z českého pohledu už je dohráno a můžu konstatovat, že nejlepší z českých golfistek na tomto turnaji bude Sára Kousková, česká golfová jednička aktuálně na děleném 20. místě. To se ještě může drobně změnit o pozici či dvě nahoru nebo dolů, protože některé hráčky ještě dohrávají. Kousková zahrála celkově za ty tři hrací dny 12 ran pod par na hřišti v Berouně. Druhou nejlepší češkou Jana Melichová, minus 10 celkově dneska za minus jedna. Sára Kousková zahrála 7 ran pod par v finálovém kole. Bylo to bylo vyrovnání jejího nejlepšího výsledku tady v Berouně. Lucie Váchová, Patricie Maková a Tereza Zapletal-Kolželuhová, to jsou další Češky, které prošly katem do dnešního finálového kola a ty jsou v páté potažmo sedmé desítce. O vítězství se stále ještě bojuje, protože na skóre minus 18 jsou Australanka Bozziová a taky Švédka Petersonová a právě tyhle hráčky si to ještě rozdávají o vítězství. Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: No a v Jeseníkách tam se jede silniční závod mistrovství České republiky cyklistů. Kolik mají závodníci z 209 kilometrů za sebou a komu zatím to šlape nejlépe? To už řekne reportér David Procházka.
2: Závod byl nakonec kvůli tvrdým podmínkám o jeden okruh zkrácen, takže celkově bude ta stopa až 184 kilometrů. No a Matyáš Vacek míří za třetím mistrovským titulem v silničním závodě, protože v tom posledním stoupání na Ravies utrhl Tomáše Přidala, nadělil mu více, téměř minutu a půl, takže už teď neohroženě míří směrem dolů a zhruba do 10 minut by měl být v cíli po více než 4 hodinách závodu. Druhý tedy vypadá to, že skončí Tomáš Přidal a třetí Jakub Otruba. Z Jeseníku David Procházka, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Setkání spolužáků z akademie.
2: Tlačí mě jedno tajemství a musím ti ho říct.
1: Ukončila kulka.
3: Slyšel jste někdo výstřel?
1: Další společné vyšetřování Horáce a Vašátka.
4: To je práce na pár minut, ne?
2: Tyhle čáry jsou tam navíc.
1: Detektivka podle Hany Proškové.
3: To nemaloval Štěpán.
5: Je to rozporuplný člověk, proto je v tom obraze tolik rozporu.
1: Případ s koncem.
6: Kdyby se chtěl zastřelit, udělá to jinak.
1: Dnes večer na ČT1.
7: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Další zprávy připravil Ondřej Latal.
9: Záchranářům v Česku kvůli extrémním teplotám narostl počet výjezdů. Na severovýchodě Francie havarovalo malé letadlo. Nehoda má 11 obětí. Rakouští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do vyřazovací fáze postoupili oba týmy. Na D1 za Prahou směrem do Brna brzdí provoz nehoda. A zítra má být jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Záchranáři tento víkend častěji vyjíždějí k lidem, kteří mají potíže kvůli vedru. Lékaři doporučují vyhýbat se pohybu na přímém slunci. Lidé by taky měli dodržovat pitný režim. Moravskoslezští záchranáři podle mluvčího Lukáše Humpla v předchozích dnech zaznamenali o 15% víc výjezdů, než je obvyklé. Přitom dnes jsou teploty ještě vyšší.
11: Během soboty jsme ošetřovali 29 osob s kolapsovými stavy z horka a další 20 se závratěmi a dehydratacemi, které rovněž zjevně s tropickým počasím souvisely.
9: Čeští záchranáři se ve Venezuele připravují na pomoc s hledáním pohřešovaných po ničivých zemětřeseních. Specializovaný USAR tým se zaměří na vyprošťování lidí z trosek. Silné otřesy mají podle venezuelských úřadů nejméně 1430 obětí. Další 10 000 lidí se ale stále pohřešují. Do země po 3 dnech od prvních otřesů postupně začíná proudit taky mezinárodní humanitární pomoc. Od tamního rána by podle vedoucího oddělení komunikace českých hasičů Jiřího Studnič měli začít i čeští hasiči.
12: Velitelem bylo sděleno, že kolem 7 hodiny by USAR Praha měl nastoupit na první site a provádět první záchranné práce.
9: Spojené státy a Irán si už 3. dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli iránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na dnešek na to Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
13: Americká armáda v sobotu zaútočila na iránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů, jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Irán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly, a Irán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Iránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Při pádu malého letadla na předměstí Nancy na severovýchodě Francie zemřelo 11 lidí. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, píše o tom deník Lest Republican. Letoun podle deníku přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem. Agentura AFP uvedla, že na místo už míří francouzský ministr vnitra Laurent Nunez.
14: Sport. Fotbalisté Rakouska remizovali na závěr skupiny mistrovství světa v dramatickém závěru s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. V 6. minutě nastavení srovnal stav obránce Lince Saša Kalajdžič. Díky zachráněnému bodu uhájili Rakušané 2. místo ve skupině. Kdyby prohráli, na turnaji by skončili. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem 3-1, a Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0. A v Jeseníkách soutěží cyklisté v silničním závodě na mistrovství České republiky. Podrobnosti má reportér David Procházka.
15: Favorit Matyáš Vacek před malou chvíli vyhrál po třetí tuto kategorii silničního závodu a je po třetí mistrem republiky. V posledním okruhu Tomáše Přidala, který jel druhý, ujel mu o 2 minuty a 20 sekund, třetí dojel před malou chvíli Jakub Otruba. Z Jeseníku David Procházka, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Prahou, taky na dálnici D3 u Ševětína. Na D1 za Prahou směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se srazila motorka s autobusem. Na místě jsou hasiči, taky sanitka. Blokují pravý jízdní pruh. Provoz je slabý, projedete kolem plynule. Na dálnici D3 ve směru z Prahy na České Budějovice zpomalte za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 120 praskla u nákladního auta pneumatika a poškodila projíždějící osobní auto. Stojí na krajnici, pohybují se tam lidé, tak pozor na ně. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce buďte opatrní za sjezdem na Palonín. Na kilometru 242,5 částečně v pravém pruhu stojí nepojízdné auto. Na místě už je šipka, je to označené a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
16: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
9: Zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera se budou místní přehánky nebo bouřky vytvářet i na ostatním území. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. To byly zprávy. A teď už začíná víkendový výběr z hostů Radiožurnálu.
8: Na co si dávat pozor v létě za volantem, tak to právě tady v hostu Radiožurnálu poradil ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Kromě něj za mikrofon v týdnu usedli třeba i herečka Sára Rychlíková a nebo bývalý rugbysta Jan Macháček. A za chvíli se dozvíte něco o svobodných zednářích. Tak dobrý den.
17: Host Radiožurnálu.

0: Z přehledu hostů, kteří byli tady ve vysílání Radiožurnálu v tom uplynulém týdnu, se třeba od herečky Sáry Rychlíkové dozvíte, jaké to je, když se člověk rozhodne pro herectví navzdory pochybnostem. A teď se dozvíte, jak se člověk může stát svobodným zednářem. Jestli třeba stačí vyplnit přihlášku na internetu, anebo ta cesta je mnohem složitější. No, historička Jana Čechurová právě byla hostem Radiožurnálu u Jana Pokorného. A v tom rozhovoru i vysvětlila, kdo právě může mezi zednáře vstoupit, proč o přijetí rozhodují sami členové a taky proč jsou zednáři považováni za lakmusový papírek demokracie.
1: Přece jenom na člověka taky působí i to, co se o tom říká, nejenom to, jak to je. Tak se chci zeptat, myslíte si, že zednářům vadí, že o nich teď mluvíme?
2: Myslím si, že jim to určitě nevadí.
1: Ne? Takže takový ten mýtus toho tajemství, tajemnosti, ten už neobestírá zednářské lože v České republice?
2: No, něco jiného je vlastně nějaká diskrétnost jako uvnitř, ale jako takovýhle jako propagační rozhovor o těch vnějších jako okolnostech existence určitě zednářům nevadí a třeba v porovnání před tou, jako s tou situací před 100 lety, tak současní zednáři jako pro vlastně svoji popularizaci a seznámení veřejnosti vlastně s jejich činností dělají sami hodně, pořádají různé jako přednášky, výstavy už jako nejméně 20 let v tomhletom ohledu hodně, jako bych řekla, se sami prezentují. No.
1: Zednáři jsou jedním z vašich zájmů, odborných zájmů, jako historičky. Obracejí se na vás taky s tím, jestli byste jim něco nenašla, nebo něco, co by se jim mohlo hodit z titulu vaší profese?
2: Myslíte svobodný zednáři, jestli se na mě
1: obracejí?
2: To určitě obracejí, ale kdy potřebují něco dohledat, něco potvrdit, protože mezi nimi je řada, vlastně mohli bychom říct, ale nechci, aby to slyšel, aby to vyznělo
1: nechcete,
2: nějak
1: aby
2: jako...
1: To
2: ne, aby to vyznělo nějak jako dehonestačně, ale prostě řada jako amatérských badatelů vlastně o vlastní minulosti, takže určitě se mnou jako konzultují a pořádám pro ně různé jako osvětové akce a tak. Na druhou stranu, kdysi dávno, když jsem vlastně se tomu tématu začínala věnovat, tak bez jejich vlastně jako vstřícnosti a otevřenosti jejich archivu, což nebylo vůbec nic jako samozřejmého, bych nemohla třeba tu svoji jako zásadní práci o zednářích vůbec napsat, takže je to jako obou strany. No.
1: Dneska není už problém podívat se na internet a zjistit, že i svobodní zednáři mají své webové stránky, kde popisují svou historii, je tam aktuální blog, je tam taky takové vysvětlující video, kde zřejmě hovoří ti hlavní představitelé, momentální představitelé svobodného zednářství v České republice, ale pozor, je tam i formulář pro ty, kdo by se chtěli přihlásit. Tak to už je potom normální spolek, ne?
2: No, normální to úplně není v tom, že přihlásit se může každý, ale to ještě neznamená, že je jako přijat. Že?
1: Aha.
2: Protože vlastně o přijímání členů do jako nových členů mezi svobodné zednáře rozhodují balotáží, to znamená, že vlastně jako v různých dobách bylo potřeba různé schody na přijetí toho nového člena, buď nesměl mít žádný záporný hlas, nebo mohl mít jeden, nebo mohl mít tři záporné hlasy. Nicméně není to tak jako běžný spolek, že když někdo splní kritéria, tak automaticky má nárok na členství. Tak pořád je tam tahle vlastně jako supervize.
1: Základní podmínky členství, dočetl jsem se, jsou být mužem starším 21 let, být svobodný a dobré pověsti, věřit v nejvyšší bytost, mít upřímný zájem o zednářské ideály, být ochoten věnovat čas osobnímu rozvoji. Být mužem starším 21 let znamená, že ženy zednářky nejsou?
2: Tak v regulérním zednářství je tato spolková činnost zaměřená jenom na muže, ale vedle toho existují i jako ženské lože, i smíšené lože, takže pokud žena chce být zednářkou, tak může, ale jakoby ten největší řetězec, který je uznán velkou loží anglickou a patří jako k regulárnímu zednářství, tak ten je vyhrazen tradičně od 18. století mužům, ale v poslední době i v našem prostředí jsou ženy daleko víc třeba jako přizvány k některým jako aktivitám, které zednáři pořádají, myslím, jako různým společenským a tak. Jako.
1: Ale rozumí tomu tak, že vy tedy můžete, nebo člověk může vyplnit ten formulář na webu, ale pak teprve začne nějaký ten přijímací proces, kdy na jeho konci není vždy garance toho, že každý uspěje se svou přihláškou a stane se svobodným zednářem v rámci České republiky.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Vracíme se k tomu nejzajímavějšímu, co jste slyšeli od hostů, kteří tady byli v našem studiu v minulém týdnu. Teď třeba odpověď na otázku, kdy je vlastně nejlepší čas založit rodinu. Reprodukční bioložka Kateřina Komrsková právě v hostu radiožurnálu mluvila nejenom o biologii a plodnosti, ale mluvila také o tom, proč odkládání rodičovství ovlivňuje dokonce celé generace. Ten rozhovor moderoval Libor Bouček.
1: Jak velký problém z vašeho pohledu je to odkládání mateřství a rodičovství? Kdy si říkáme, no tak tady si dodělám jednu školu, pak budu chvíli cestovat, potom přeci jenom se zaměřím na pořízení nějakého bydlení a někdy tak kolem 35, 38, teď mluvím z mužského hlediska, se nad tím začnu zamýšlet.
2: No my to nechceme slyšet, ale problém to je. Prostě naše společnost.
1: Já to chci strašně slyšet, protože jsem v tom problému jel taky.
2: Jo, já myslím, že v tom jede naprostá majorita lidí, protože prostě ta společnost to takhle nastavila. Prostě takhle to máme. Takhle se to očekává, takhle to historicky vyústilo. Ale není to správně. A vlastně teďkon čelíme důsledkům toho všeho a jedno z těch příčin obrovského nárůstu neplodnosti je samozřejmě pozdější věk těch lidí, kteří se rozhodnou mít potomka. A já bych do toho dala ještě jednu dimenzi. Já bych do toho dala dimenzi vlastně toho dítěte a jeho jako práva mít třeba prarodiče. Ono, když to všechno takhle posouváme do 40 let, 40 let plus, tak vlastně nám stárnou ty naši rodiče. A jak dlouho je to udržitelný? To je v podstatě neudržitelný. A potom vlastně připravujeme děti nejenom možná o plnou sílu rodičů, ale my je připravujeme o roky a rozmazlování s prarodičema. Možná, kdybychom si to postavili takhle, tak najednou ta kariéra, cestování, dům, auto není tou prioritou, ale prioritou je vlastně přirozený početí, přirozený výběr, který zajistí příroda, a pak to všechno se dá přece k tomu zvládnout taky. Já své studenty podporuji v tom, aby měli rodinu ještě na doktorském studiu, protože v podstatě oni tam mají nejvíc času. Potom to jenom začne, potom prostě dokončí studium, dokončí doktorát a začne ta tvrdá kariéra a začne vlastně ten zodpovědný život, jak bychom ho my jako nazvali asi v naší společnosti, ale vlastně na to dítě je přece čas, správný čas vždy. A čím dříve, tím lépe.
1: Z hlediska reprodukční biologie, možná ta čísla, jaký věk je tedy optimální z biologického hlediska, abychom se vrátili, že tuším, že tady to číslo může leckou překvapit.
2: Tak z biologického hlediska, a když tam teda zahrneme ještě legislativu, tak vlastně optimálně jsme připravení od těch 18 let. Prostě tak to je.
1: Od 18
2: a,
1: do...
2: A jako to, co čísla ukazují a současný nárůsty na plodnosti, je optimální mít děti od 20 do 25 let. Možná to mnohý překvapí, ale to jako v tu dobu my už nejsme jako mladí, nezralí. Lidi jsou plně připravení na to mít děti a stát se rodiči. Takže 20, ano, proč ne?
1: Je dobré, že to zaznělo. Vrátím se k tomu, co děláte, a vrátím se k molekule 46. Jak složité pro vás bylo přejít ze strany toho vědce na tu stranu vědce, ale zároveň vědkyně a zároveň manažerky?
2: Obrovský, rozhodně nebudu nic skrývat, ale ta vize a vnitřní přesvědčení, že to, co dělám a to, co děláme v týmu, je správné, to vlastně jako přepsalo strach. Takže vlastně já opravdu vidím smysl v tom, že tu technologii, kterou jsme objevili a patentovali, je nutný vrátit zpátky do společnosti. A to je hnacím motorem úplně všeho. Takže to ostatní moje nějaké strachy, obavy a probdělé noci, to je podružné. Jako tam je ta motivace a cíl, aby se to podařilo co nejdřív, protože to potřebujeme co nejdřív.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
0: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
0: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
1: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
4: Posloucháte Radiožurnál, 14 hodin a 30 minut. Zprávy pro vás připravil Ondřej Látal.
5: Záchranáři ve Venezuele pokračují v pátrání po přeživších uvíznutých v sutinách. Dvojice zemětřesení má dosud více než 1400 obětí. Další desítky tisíc lidí stále úřady pohřešují. Po třech dnech od prvních otřesů se do práce zapojují první mezinárodní týmy. Je mezi nimi i český specializovaný USAR tým. Záchranáři v Česku tento víkend častěji vyjíždějí k lidem, kteří mají potíže kvůli vedru. Lékaři doporučují vyhýbat se pobytu na přímém slunci. Lidé by taky měli dodržovat pravidelný pitný režim. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra. Ženy v Česku budou dál pro mamografické vyšetření potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Výjimečně mamografické centrum může vyšetřit i bez ní. To ale hlavně v případech, kdy žádanka propadla nebo je pacientka ztratila. Změna bude podle ministerstva zdravotnictví platit od července.
0: Sport.
5: Veslařky Pavlína Flamínková a Anna Šantrůčková dojeli v závěrečném závodě světového poháru v Lucernu druhé. České reprezentantky tak ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po vítězství v úvodním závodě v Sevilla a po třetí pozici před dvěma týdny v Plovdivu obsadili Flamínková se Šantrůčkovou všechna medailová umístění.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 za Prahou, taky na dálnici D1 u Velkých Popovic. Na dálnici D8 teď dejte velký pozor na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. Na prvním kilometru za sjezdem na Zdiby hlásíte auta na krajnici, taky pohyb lidí v odstavném pruhu.
7: Nějaký drobnej ťukanec, asi 3 nebo 4 aut, ale spousta lidí vylejzá z těch aut, dokonce paní drží miminko a nikdo nemá vestu. Jo, a motají se kolem těch asi 3 nebo 4 aut, který se tam cukly.
6: Tak opatrně, je to za sjezdem na Zdiby směrem na Ústí nad Labem. No a pozor, dejte i na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna. Na 17. kilometru v pravém pruhu stojí 2 motorky po nehodě. Na místě jsou policisté, místo je označené a vybočuje se doleva. Na silnici 35 z Turnova směrem do Liberce dejte pozor u Rádelského mlýna. U nájezdu z Jablonce nad Nisou se srazila 2 auta, součástečně i v pravém jízdním pruhu. Brzdí se prudce, je to zatáčce, opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera se budou místní přehánky anebo bouřky vytvářet i na ostatním území. Teploty zítra na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji 35 až 39 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte víkendový výběr hostů Radiožurnálu.
4: Hlavně odpočívejte, dobrý den a dodržujte pitný režim. Nealko nápoje se hodí i k poslechu víkendového Radiožurnálu, protože my za chvíli budeme pokračovat zase v tom nejzajímavějším z rozhovorů s našimi hosty. Konkrétně Janem Macháčem, bývalým rugbystou, který se dnes zaměřuje na sportovní výchovu dětí.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Tak to byl Sting a víkendový radiožurnál a vracíme se k hostům z minulého týdne. Otázka je, jak dostat děti od obrazovek zpátky k pohybu. Tak podle bývalého rugbysty Jana Macháčka nestačí chtít víc medailí. Změnit podle něj se musí hlavně škola a taky způsob, jakým děti ke sportu vedeme. Proč je inspirací třeba právě Norsko? Tak Jan Macháček byl hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Jak vytvořit to, že to začne bavit? V čem to tedy z vašeho pohledu bylo podceněné?
2: No, my se věnujeme těm nadaným, jenomže ono už je těžké definovat, kdo je nadaný třeba v 8 letech. Jo? A místo toho my se musíme věnovat všem, ale hlavně my si musíme přenastavit náš velký záměr, když cílem státu nemají být medaile z nějakého mistrovství, ale cílem přece má být zdravá populace a pohyb je jednou ze základních složek zdraví a prevence zdraví. A to bychom měli mít na zřeteli jako prioritně.
1: Čí by to tedy měl být úkol? Co je to přirozené místo, kde se ten mindset změní, mě napadá jenom jedno místo.
2: No právě. Všichni o tom mluvíme, že by to měla být rodina, že by to měli být trenéři lepší a tak dále. Ale existuje jediná instituce, kterou prochází celá populace a to je škola. Čili naprosto logickým závěrem je, že děti si musí zamilovat pohyb ve škole.
1: Jak na to?
2: No, to už je náročnější otázka. Když jsme byli malí, tak jsme běhali venku velice hodně a často. Troufnu si tvrdit, že to byly třeba 10-20 hodin týdně spontánního pohybu. A dneska se to radikálně proměnilo. A třeba třetina dětí se nehýbe vůbec mimo školu. Proč to mluvím? Protože tehda ten tělocvik, když nebyl dobrý, zejména na prvním stupni, kdy se to láme, tak to nevadilo. Jo, tak jsme prostě přežili 2 hodiny s paní učitelkou hudební výchovy a nedělali jsme nic moc. Ale dneska to opravdu vadí. Proto, co si budeme nalhávat, ta kvalita se nezlepšila v tělesné výchově na prvním stupni a to si paní učitelek kolegyň mých velice, velice vážím. Ale ne každá na to má úplně vlohy, tak je jim třeba pomoct v této situaci. A proto jsme přišli s tím, že jim pomůžou trenéři.
1: Mně napadá i to, vycházím z té vlastní zkušenosti studenta střední školy, ale té základní. Možná je to dáno tím, že to byly 90. a člověk se měl víc věnovat dějepisu, který se proměňoval. Ale ta tělesná výchova byla takový, řekl bych, chudý příbuzný. To byl takový jako doplněk, že a pak bude tělák, většinou odpoledne, že vlastně i tohle je přece chyba, že najednou to nebylo, nechci říct na piedestálu, ale že ta tělesná výchova jako předmět nebyla tak plnohodnotná jako třeba matematika, dějepis a přitom
2: to přesně. Říkáte to dobře, Libore. A vůbec vyvíjet mentální činnost má základní předpoklad, aby ten mozek byl okysličený a zdravý. A toto způsobuje pohyb. A jak jsme říkali, tak my jsme mívali hodně pohybu mimo školu, takže pak nevadilo, že v té škole nám dali trochu víc zakouřit. Ale teď, když se děti nehýbou, tak tu školu nezvládají. Oni po 2. hodině už uvadají, no a nejsou schopné vůbec vnímat. Proto je nutné, tak jako v zahraničí, prostě navýšit počet hodin tělesné výchovy, hýbat se. Teď Slováci dělají výborný projekt Pohybom k pohodě, aktivná škola, kde organizují pěší procházky dlouhé do školy, aktivní přestávky. I v průběhu matematiky se zvednou a dělají pohybová cvičení a tak dále.

0: Jaké to je, když se člověk rozhodne pro herectví navzdory pochybnostem? Sára Rychlíková v hostu Radiožurnálu právě otevřeně mluvila o podpoře svých rodičů, o chvílích, kdy chtěla s profesí skončit, i o tom, proč dneska bere všechny překážky, jak se říká, s nadhledem. Herečka, která má čerstvě za sebou premiéru Shakespeareovy komedie Omylů, byla hostem u Libora Boučka.
1: Bavili jsme se o tom, že drill se hodí i do tak, řekl bych, odlišného prostředí od toho sportovního, jako je umění. Ještě jedna věc, která mě zajímá i jako rodiče a možná i optikou toho, čím jsem si prošel.

0: základných věcech, co jako budu dělat a čím, jak se vydám. Ale moje maminka na to tehdy reagovala neúplně pozitivně v tom, že mi právě říkala, že jsem citlivá, že si určitý věci dost beru a že nemám ty ostrý lokty. A říkala mi, aby tě to nedohnalo. A byla i chvíle, kdy jsem se na to vzpomněla a volala jsem jí a říkala jsem, já doopravdy asi to nemůžu dělat. Já prostě určitý věci mě jako ničej, ale překonala jsem to, našla jsem si nějakou cestu.
1: A byly to věci pracovní?
0: Byly to věci, ano, pracovní. No, jak z toho ven a dala jsem to. A táta, ten je vlastně nadšený, že to jako dělám. Sice tomu vůbec nerozumí, vůbec, ale je šťastný, že já jsem šťastná, protože vědí, že to dělám ráda.
1: Jaké bylo to období toho, kdy člověk se věnuje té disciplíně, kterému ty rodiče nerozumí a začne třeba jako poučovat a vtahovat a někdy si říká, jak je možný, že vy tohle nechápete?
0: No hrozný, to je hrozný, že jo? Jako, protože kor třeba na Damu, kde my jsme trávili od těch 8 do 7 nebo někdy i do 12, tak je to jediný čas, který, o kterém já můžu povídat a je vidět, že nevím, někdy to působilo, že to nezajímá, ale oni tomu třeba nerozuměli, pak si některé věci nepamatovala a já jsem fakt říkala, hele, to je jako kdybych já nevěděla, na jakým oddělení děláš, mami. A mi říkala, ne, ale tohle je prostě strašně moc, pro nás je to úplně jiný svět. A jsem říkala, no není, prostě já taky vím, že jipka je jipka. No a bylo to jako těžké a já jsem to chvíli, a taky to bylo asi o věku nebo nějakým zahledění, nevím, brala vlastně, že se o mě jako nezajímají, ale pak jsem pochopila, že je to pro ně doopravdy úplně něco jiného, že to znají jako jenom z toho pohledu diváka, který se kouká na televizi a to je pro něj to herectví, a nebo teda, když už byli v divadle. Ale to všechno, co je zatím a co je ta druhá strana, je pro ně jiný, no.

Lake Malawi a víkendový radiožurnál a otázka, jestli jsou čeští řidiči za volantem agresivnější než dřív. No, podle šéfa dopravní policie Michala Hodbu

0: Bude, ano. A souvisí to i s tím, jak se po covidu změnila nálada ve společnosti. Co tedy ukazují statistiky, ale i zkušenosti policistů z českých silnic? I na to se Michala Hodbudě ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Když se člověk dívá třeba na různé zpravodajství a sleduje nějaké debaty, pak cítí, že na některých místech mezi lidmi je taková jako větší nevraživost, možná i agresivita. Cítíte to i mezi řidiči?
2: Agresivita, velké téma, když se zase budu mluvit nějakou řečí statistik, tak každoročně pozorujeme nárůst dopravních nehod, které jsou zaviněny agresivitou, to znamená nějakým úmyslným porušování pravidel a vynucování si nějaké neoprávněné přednosti v něčeho. A takhle, co to přináší? Ono to může přinášet i to, že ve větší míře se dneska tyhle věci dokumentují, protože skoro každý máme v autě kameru, ale druhá věc je, že ta společnost, a to je vidět obecně, ta společnost je tady polarizovaná je to prakticky od covidu. Ta statistika nám říká, že tady od toho covidu ta agresivita na těch silnicích jde nahoru.
1: Takže to i souvisí, řekněme, s nějakou společenskou situací, s náladou ve společnosti. Jakou roli hrají třeba ve městech právě tím řidiči skútrů, kteří pracují pro nějaké firmy, rozvážejí obědy, zboží, jsou to messengeri a přitom pospíchají, aby tu zakázku dovezli včas, tak jak klient očekává, chovají se divně?
2: No, není to tak úplně o té statistice nehod, že by v nějaké větší míře ty dopravní nehody byly, ale zase pokud jako se po těch silnicích všichni pohybujeme a vnímáme to nějakým způsobem, tak především tam, kde se vytváří třeba bezpečný prostor pro cyklisty, tak dost často je zneužíván právě těmi řidiči motocyklů, kteří tam nemají co dělat. A říkám, to je zase jako jedna z našich snah do budoucna plánovat akce, které se budou zaměřovat třeba i na tento fenomén.
1: Tohle přece momentálně nemůžete uhlídat na těch cyklopruzích.
2: Je to právě o tom, že dá se to řešit, ale musíte ty akce plánovat, není to úplně oběžné výkonu služby, je to specifická kontrola, která sebou přináší něco extra, co musíte zajistit, aby ten dohled mohl fungovat, aby jsme ty motorkáře mohli zastavit a pokutovat efektivně.
1: To znamená i policejní hlídky na motocyklech, na skútrech, eventuálně na kolech.
2: Přesně tak, je to o nějakém rozložení plánování sil a prostředků.
0: Tak to byl rozhovor se šéfem dopravní policie Michalem Hodbuděm a celý si ho můžete poslechnout na našem webu, YouTubeovém kanálu anebo v aplikaci Můj rozhlas a tam, kde posloucháte podcasty. No a jinak zítra to do našeho studia dorazí další host. Budou to hosté. Jednak to bude gastronom Roman Vaněk, který přijde představit tekutý poklad, který se před 40 lety našel spolu s relikviářem svatého Maura na zámku Bečov nad Teplou a taky přijde kastelán zámku Tomáš Vizo. Tak poslouchejte tradičně od 9 hodin.

0: host radiožurnálu.
1: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou zámecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéf-kuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský? Poslouchejte hosta Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Právě pro vás připravil Ondřej Látal.
4: Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka zítra. Při pádu letadla na východě Francie zemřelo 11 lidí. Cyklista Vacek ovládl na mistrovství republiky po časovce i závod s hromadným startem. Silnice 24 je po nehodě u Veselí nad Lužnicí neprůjezdná. A zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Místy přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V televizi CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
5: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
4: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a taky děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může taky bolest hlavy a tlak na hrudi. Smogová situace souvisí s extrémním horkem. Podle předpovědi můžou dnes teploty na většině území překročit i 37 stupňů Celsia. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů, na místo míří ministr vnitra Laurent Nunez. Příčina tragédie zatím není jasná.
6: Prefekt departmánu Meurthe-et-Moselle Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun zřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Na Pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za kulibou u Zaryša naproti horní stanici sedačkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor zhruba pro 10 stanů. Platit tam budou přísná pravidla, popisuje manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
7: Bude sloužit od 6 do 9 do rána, kdy vlastně můžou přijít lidé a rozložit si svůj stan bez rezervace. V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít. Nicméně nemůžou tam rozdělávat oheň, protože samozřejmě spí v chráněné krajinné oblasti.
4: S otevřením nocoviště se počítá v průběhu července.
2: Sport.
8: Na fotbalovém mistrovství světa začne večer playoff. V prvním kole proti sobě nastoupí v Los Angeles Kanada a Jihoafrická republika. Utkání začne v 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A cyklista Matyáš Vacek vyhrál na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Vacek si v rozhovoru pro Radiožurnál Sport pochvaloval závod i spolupráci se soupeři.
9: Těžký závod, jak jsme to předpokládali. Myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě. Vlastně od prvního kola tak se udělala malá skupina a lidem docházely síly. Já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že je super závod.
8: Vítězstvím v závodě s hromadným startem Vacek navázal na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni získal double.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 za Prahou a zavřená silnice 24 u Veselí nad Lužnicí. Na dálnici D1 buďte opatrní, za Prahou směrem do Brna. Na 17. kilometru za sjezdem na Velké Popovice stojí dvě motorky po nehodě na krajnici. Je tam šipka silničáři, vybočuje se z pravého do levého pruhu. Jinak ale dálnice D1 průjezdná bez větších komplikací. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů pozor na kilometru 43 ve sjezdu na Rakovník nehoda. Zasahují tam policisté a ten sjezd na Rakovník se ve směru z Prahy dost ucpává, tak pozor na to. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně je neprůjezdná. Kousek za Veselím u Horusické pískovny srazilo auto chodce. Na místě záchranáři. Oběd se to dá po menších silnicích okolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jenom v západní polovině Čech. Během odpoledne a večera se pak budou místy přehánky nebo bouřky vytvářet i na ostatním území. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
3: Dobrý den, o počasí budeme mluvit dál, protože podle meteorologů, jak jste sami slyšeli, ten dnešek je ještě teplejší než včerejší sobota. Český hydrometeorologický ústav také teď na odpoledne vyhlásil v Praze a ve středočeském kraji smogovou situaci, a to kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Takže pokud budete venku, měli byste se teď v odpoledních hodinách zdržet jednak fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Takhle informovali meteorologové. No a jinak ty teplotní rekordy padají i na Pyrenejském poloostrově a kvůli extrémním horkům přišlo o život nejméně 400 lidí. Tak víc o tom si řekneme s naší tamní spolupracovnicí. Zdravíme z víkendového radiožurnálu.
2: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: budeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: I dnes meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami přes 40 stupňů Celsia. Před chvílí Doksany naměřili tahle ta stanice 41,1 stupně Celsia a poprvé vlastně v oficiální staniční síti Českého hydrometeorologického ústavu to je, co byla zaznamenána ta teplota nad 41 stupňů. Jak v takovém počasí vypadají třeba výroční oslavy seniorů, to nám řeknou naše reportérky za chvíli.

0: Hlavně, aby nepršelo, říkáte si, když chystáte nějakou tu rodinnou sešlost pod širým nebem, ale dneska byste možná nějaký ten lehký deštík měli rádi, zvlášť seniori. My se teď ve víkendovém radiožurnálu podíváme do Zlína, tam na louce u lesa seniori slaví výročí svatby. Je tam naše reportérka Markéta Macháčková, tak vás vítám ve vysílání. Markéta, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Kolikáté výročí slaví?
1: Je to po 55 letech od svatby.
0: Tak blahopřejeme. Jak to probíhá?
1: Děkuji moc za blahopřání. Myslím, že svatebčané, kteří teď už se oddávají oslavě v klimatizované restauraci, by také poděkovali. Hlásím se tedy z terasy zlínského hotelu Tomášov. Upřesním, není to na louce, ale je to vlastně v klimatizovaném hotelu, takže si myslím, že vše je příjemnější než v těch velkých horkách. Všechno je tady slavnostně nazdobeno a právě tady na terase si před hodinou řekli po druhé své ano. A to po 55 letech od svatby manžela Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku a jejich životní příběh stál za vítězstvím v pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska. No a jednou z odměn je i dnešní odpoledne. Navzdory vysokým teplotám se zde sešli manželé Soukupovi, jejich rodina a přátelé. Moderátor Patrik Rozehnal i průvodci pořadu Petr Kostka a Carmen Majerová, kteří Janu a Václava dnes znovu oddali. Tady ve Zlíně je teď krátce před půl čtvrtou 38 stupňů ve stínu. No a nejvyšší teploty jsou dnes ve Zlínském kraji na Kroměřížsku. My jsme ale tady v přírodní lokalitě, kousek od lesa, takže navzdory extrémním teplotám všechno probíhá podle plánu a teď si svatebčané s rodinou v tuto chvíli už prožívají slavnostní okamžiky v soukromí klimatizované restaurace.
0: Tak ještě jednou zdravíme a přejeme dalších mnoho let společného života. Sem tam smích a sem tam slzy, to prostě k tomu patří. Tak to hezky dooslavte. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já ze Zlína děkuji.

0: Posloucháte Radiožurnál. Poprvé v Česku naměřili teplotu přes 41 stupňů Celsia. Jsou tu další zprávy. Je 15:30 odpoledne. Zprávy a Ondřej Látal.
1: V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně Celsia. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupně. Je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protizdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně moskevské oblasti. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladna, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna, omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září.
2: Sport.
1: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů a vylepšil tak 5. místo z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Prahou, taky na dálnici D6 u Rakovníka. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru na krajnici odtahují dvě motorky po nehodě. Pohybují se tam lidé blízko jízdních pruhů, opatrně projíždějte. Na to samé dálnice D8 výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem. Za benzínkou MOL před sjezdem na Zdíby stojí auto. Je tam šipka, je to označené, auta odbočující na Zdíby se musí vracet do pravého jízdního pruhu. A ještě dálnice D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary pozoru sjezdu na Rakovník. Na kilometru 43 přímo ve sjezdu havarovalo osobní auto. Brzdí se a projíždí pomaleji. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
4: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
2: Počasí.
1: Zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera se budou místní přehánky anebo bouřky vytvářet i na ostatním území. A teploty zítra na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů, na horách nejčastěji kolem 28, na Šumavě naměří kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. Až do 16 hodin s vámi ve víkendovém radiožurnálu bude Patricie Struhalová.
0: Dobrý den, no, protože je vedro a meteorologové pořád upozorňují, že ty teploty mohou ještě stoupat, tak pozor na tu extrémní zátěž pro náš organismus. Aby jste nebyli dehydratovaní, hlídejte si to, co pijete, kolik toho pijete a pozor taky na přehřátí.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tak možná, že už jste slyšeli, že na mamograf budou moci ženy od července i bez žádanky. Ale je tady ale, protože nakonec se ukázalo, že to bude možné jenom ve výjimečných případech. V jakých, tak to si řekneme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Buďte s námi, dobrý den.

0: Od července na mamograf bez žádanky, ale pozor, jenom ve výjimečných případech. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Mamografická centra budou moct vyšetřit třeba ženy, které žádanku ztratily anebo jim propadla. Jinak ale platí, že žádanku by měl pacientkám vystavit především gynekolog nebo praktický lékař. A víc k tématu už teď řekne Michaela Bacílková z naší domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak my už jsme řekli, že některé případy, kdy žádanku vystaví přímo mamografické centrum, tak jsou i další.
1: Ano, situace bude jednodušší třeba taky pro ženy, které nemají gynekologa ani praktického lékaře, tedy nikoho, kdo by jim potřebnou žádanku vystavil. Mamografické centrum ale přesto nebude muset pacientku bez žádanky vyšetřit. Záležet totiž bude i na jeho kapacitách, pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Žena se může obrátit na jiné mamografické centrum, případně navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa a požádat o vystavení žádanky standardní cestou.
1: Právě omezené kapacity jsou tím hlavním důvodem, proč ženy budou moci přijít bez žádanky jen výjimečně, říká zakladatelka mamografického screeningu v Česku Miroslava Skovajsová.
3: Třeba na mých dvou pracovištích my přijmeme během hodiny takových jako 30 žen nám tam projde. Dělají to teda dvě laborantky nebo dvě ty úřednice, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty. A teď si představte, že by ještě k tomu vystavovali žádanky.
1: Jak ale potvrzuje praxe, už teď některá centra přijmou pacientky, které si žádanku třeba zapomněly doma.
0: No a pojďme teď ještě připomenout, od kolika let hradí ženám vyšetření zdravotní pojišťovny?
1: Nárok na vyšetření mají ženy od 45 let, a to jednou za 2 roky. A jak říká Miroslava Skovajsová, účast na screeningu v Česku roste.
3: Do screeningu se vrací ty ženy, které již jeden nádor měly, tak se jim screeninguje ten druhý prs, takže se dostáváme tak jako řekněme k 70% návštěvnosti.
1: Skoro třetina žen ale na screening nechodí a právě to by se od července mohlo podle VZP alespoň částečně změnit. Nutnost mít žádanku ale podle Skovajsové není tím hlavním důvodem, proč některé ženy na screening nechtějí. Je to hlavně kvůli tomu, že nevěří přínosu vyšetření nebo se ho bojí.
0: Tak děkuju. Informace teď ve vysílání Radiožurnálu od Michaly Bacílkové z naší domácí redakce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Podrobnosti taky na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Hranici 40 stupňů Celsia dnes meteorologové naměřili o 2 hodiny dřív než včera, už ve 13 hodin v Řeži u Prahy. Před chvílí Český hydrometeorologický ústav naměřil v Doksanech prvních 41 stupňů, přesně 41 stupňů a 0,1 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu ale tahle hodnota není konečná, protože ty teploty stoupají dál. V samotné Praze taky už vyhlásili smogovou situaci, jak jsme vás informovali, kvůli vysokým koncentracím přízemí ozónu, který vzniká při intenzivním slunečním záření. No a jak lidé teď v centru hlavního města vedra snášejí, na to už se ptám našeho reportéra Mikuláše Vochusku, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. V centru Prahy teploměry ukazují zhruba 37-38 stupňů, ale pocitově se to zdá být ještě víc. Já jsem teď na náměstí Republiky a lidé se tu snaží ochladit, kde se dá. V celém centru se lidé zhlukují u fontán nebo mlžítek, tvoří se fronty na zmrzlinu, studené nápoje a řada Pražanů i turistů se šli projít do nákupních center, kde je klimatizace. V ulicích jsou také vidět kropící vozy, které ochlazují rozpálené ulice.
1: No a doporučení pro lidi takhle venku v extrémním horku jsou jaká?
2: Tak lékaři doporučují především dostatečně pít ideálně vlažnou minerální vodu, vyhýbat se přímému slunci mezi polednem a 3 hodinou odpolední a omezit fyzickou námahu. Důležité je nosit lehké oblečení a pokrývku hlavy. Ještě doplním, že Pražská záchranná služba za poslední 2 dny vyjížděla přibližně ke 40 případům kolapsu z horka denně.
1: Tak děkujeme, Mikuláš Vochuska v centru hlavního města. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Na mistrovství světa ve fotbale začíná vyřazovací fáze. Playoff šampionátu má poprvé na svém startu 32 týmů a na které zápasy se můžeme tedy těšit i ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. To už teď si řekneme s Františkem Kunou z naší sportovní redakce, který už je se mnou ve studiu. Vítám vás tady.
1: Hezké odpoledne. Dobrý den.
0: Kdo půjde do akce jako první?
1: Bude to Kanada a Jihoafrická republika, se kterou ve skupině remizovali Češi. Oba týmy si zahrají utkání vyřazovací fáze mistrovství světa poprvé. Kanaďané postoupili do play-off při třetí účasti na závěrečném turnaji. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Kanadský trenér Jesse Marsh k soupeři říká:
2: Očekáváme, že Jihoafričané do utkání vletí s velkým nadšením. Je to velký okamžik pro jejich federaci a tým. Trenér Bros odvedl opravdu dobrou práci. Dostal své svěřence do formy poté, co viděli dva hráči v úvodním zápase proti Mexiku červenou kartu. Přesto zůstali silní a zlepšovali se.
1: Zajímavý detail, Kanada jako první pořadatel v historii mistrovství světa odehraje zápas mimo své vlastní území. Bude to v Los Angeles, její souboj s Jihoafričany začne dnes v 21 hodin českého času.
0: No a na které další zápasy se tady můžeme těšit v tom prvním kole play-off?
1: Přestože se mistrovství světa ve fotbale poprvé účastní 48 týmů a do play-off jich prošlo 32, i první kolo vyřazovací fáze nabídne zajímavé konfrontace, třeba Portugalce poté, co na závěr základní části remizovali 0-0 s Kolumbií a ve skupině skončili druzí, čeká Chorvatsko, které na posledních dvou světových šampionátech získalo stříbro a bronz. Nizozemsko bude hrát s Marokem a třeba Brazílie s Japonskem.
0: No a dále, jak vypadá ten turnajový pavouk, kteří velcí favorité by, řekněme, na sebe opravdu mohli narazit už v začátku té vyřazovací fáze?
1: Teoreticky lomeno pravděpodobně, už v osmifinále se můžou potkat Francie a Německo, pokud Francouzi vyřadí Švédsko a Němci Paraguay. Pokud Portugalci zvítězí nad Chorvatskem, tak by se jejich druhým soupeřem v play-off mohli stát třeba Španělé, které čeká na úvod Rakousko. A na závěr už jen doplním, že všech 32 zbývajících zápasů na mistrovství světa můžete poslouchat živě třeba i na webu irozhlas.cz, včetně těch, co se budou hrát v noci našeho času.
0: Tak poslouchejte František Kuna z naší sportovní redakce. Díky moc za naslyšenou.
1: Hezkou neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Poprvé v Česku naměřili teplotu přes 41 stupňů Celsia. Teploty ale můžou ještě stoupat, tak se opravdu šetřete. A pokud to jde, tak relax i přehled toho zásadního máte od nás z Radiožurnálu. Za chvíli zprávy.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Velký.
3: Co se na ní směješ? Tak to nedělej.
4: Komediální seriál Most. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál je 16 hodin. A zprávy má Ondřej Látal.
6: Předsedové obou komor parlamentu se zúčastní summitu NATO v Istanbulu. Ve Venezuele zasahují záchranáři z více než 20 zemí. Tamní vláda ale čelí kritice za nedostatečnou podporu svých obyvatel. Na úvod playoff fotbalového mistrovství světa se utkají Jihoafrická republika a Kanada. Silnice 24 je teď neprůjezdná po nehodě mezi Lomnicí a Veselým nad Lužnicí. A zítra má být jasno až polojasno. Během dne bude od západu oblačnosti přibývat, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Dnes začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie anebo spolupráce v oblasti obrany. Summit začíná dnes oficiální recepcí. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
8: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
6: Zítra je na programu hlavní část summitu, na které vystoupí předsedové parlamentů členských států se svými projevy. Na oficiálním obědě se taky setkají s tureckým prezidentem Erdoganem. Ve Venezuele od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Prozatímní venezuelská prezidentka a tamní vláda čelí silné kritice obyvatel za pomalou a nedostatečnou reakci v nejhůře postižených oblastech. Návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří.
9: Podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Radiožurnál.
10: Sport. Jihoafričtí a kanadští fotbalisté si dnes večer poprvé v historii zahrají vyřazovací fázi mistrovství světa. Jejich vzájemný duel začne v Los Angeles v 21 hodin našeho času. Podle trenéra Jihoafričanů Huga Brose bude utkání náročné nejen kvůli kvalitě soupeře.
11: Je to vyčerpávající šampionát. Musíme hodně cestovat a přizpůsobovat se rozdílným časovým pásmům, a to není zrovna snadné. Povzbudilo nás ale vítězství nad Jižní Koreou. Cítíme se po něm sebevědomí. Pro Bafana Bafana by byl postup opravdovým zázrakem.
10: Zápas prvního kola play-off mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. Vítěze duelu čeká v osmifinále lepší z dvojice Nizozemsko-Maroko.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D52 u Židlochovic a zavřená silnice 24 u Veselí nad Lužnicí. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna teď pozor před sjezdem na Pohořelice a Židlochovice. Zhruba na kilometru 23,5 stojí dvě auta na krajnici, u jednoho mění kolo směrem do vozovky. Pohybují se blízko jízdních pruhů, tak je nepřehledněte. Opatrní buďte i na dálnici D49 ve směru z Hulína na Frišták. Kousek za sjezdem na Holešov v jízdních pruzích rozsypané polystyrény. Auta brzdí a vybočují. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně je zavřená. Kousek za Veselým u Pískovny Horusice srazilo auto chodce. Nehodu teď vyšetřují policisté. Dopravu policisté odklánějí po úzkých malých silnicích okolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera se budou místní přehánky anebo bouřky vytvářet i na ostatním území. Teploty na západě a severozápadě Čech zítra kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů. To byly zprávy. A ve víkendovém Radiožurnálu už je s vámi Michaela van Erne.
13: Krátce po 16. hodině, dobré odpoledne. Ve Francii vydali první, zatím neúplnou bilanci obětí po současné vlně veder. Tamní agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o 1000 úmrtí víc než v uplynulých měsících. Také o tom, jak chce tamní vláda předejít dalším obětem, budeme mluvit za chvíli.
7: Víkendový Radiožurnál
1: a Michaela van Erne.
14: Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, jenom tak žít a vidět, co chceš. Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat,

0: Francie sčítá oběti po vlně veder, kdy se teploty několik dnů v řadě pohybovaly kolem 40 stupňů. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o 1000 úmrtí víc než v uplynulých měsících. Ale zároveň uvádí, že jde zatím o neúplné údaje. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý den.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, máme nějaké podrobnosti k těm úmrtím, oblasti, věková skupina?
1: Máme podrobnosti. Francouzská agentura pro veřejné zdraví uvádí, že vyšší počet obětí registruje v oblastech, kde v těch uplynulých dnech platil nejvyšší stupeň varování před horkem. To znamená například v Paříži, v okolí hlavního města, v Bretani, taky na jihozápadě Francie. To jsou všechno oblasti, kde v těch uplynulých dnech bylo několikrát opakovaně a kolikrát vydatně přes 40 stupňů. Agentura zároveň zaznamenala vyšší počet úmrtí ve všech věkových skupinách. Nejvíc až 85% jich je mezi obyvateli nad 65 let.
2: Konstatujeme, že současná vlna veder má dopad na zdraví a počet obětí. Zřejmě ale nejsme ve stejné situaci ze zdravotnického úhlu pohledu jako v roce 2003.
1: Tohle byla francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. V televizi BFM připomínala právě tu vlnu veder z roku 2003, při které ve Francii zemřelo na 15 000 obyvatel. Teď tedy podle ní zatím nejsou takové ukazatele, že by ta situace měla být podobná nebo stejně vážná, ale je tedy potřeba počkat na detailnější bilanci.
0: Francouzský premiér odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Už je jasné, kdy by měly dorazit a jaká další opatření navrhují politici?
1: Ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová vlastně ve stejném rozhovoru, jehož úryvek jsme teď před chviličkou slyšeli, tak potvrzovala, že ty klimatizace by měly dorazit v nadcházejících dnech. Mluvila taky o tom, že 40% nemocnic bylo od té smrtelné vlny veder v roce 2003 rekonstruovaných, ale připustila, že v dalších nemocnicích ty klimatizace chybí. A je to pravda, v posledních dnech se tady ve Francii objevovaly výpovědi některých pacientů, kteří si stěžovali na to, že jejich pokoje nejsou dostatečně klimatizované, že tam kolikrát bylo přes 30 stupňů a tyhle ty výpovědi byly i v porodnicích, stěžovaly si prvorodičky. A v této souvislosti francouzská veřejnoprávní televize zveřejnila zajímavou reportáž ze stavby moderní nemocnice v Nantes, která má mít klimatizaci, ale pouze v 50% těch prostor. A lidé se teď samozřejmě ptají, proč i právě v souvislosti s tou současnou vlnou veder nebude klimatizovaná celá nemocnice. Vedení té nemocnice poukazuje na to, že jsou i další možnosti, trojvrstvá skla, ale samozřejmě teď se objevují kritiky, že to nemusí stačit.
0: Vedra ve Francii vystřídaly naopak silné bouřky. Martina, jaké škody napáchaly?
1: Ty bouřky doprovázel velmi silný vítr, který místy dosahoval rychlosti přes 140 km za hodinu. Ten vítr lámal stromy, ničil domy, sloupy elektrického vedení, takže ještě kolem poledne bylo bez proudu 60 000 domácností. Teď už je to o něco méně. Ty domácnosti bez proudu, to bylo hlavně na severu Francie, taky středozápadě, nedaleko Paříže. Ty bouřky pomalu opouštějí území Francie, dá se říct, že míří k vám do Česka, do střední Evropy. Meteorologové ale předpovídají další vlnu veder, dost možná už od příštího víkendu.
0: Zjistil a zprostředkoval Martin Balucha. Moc děkuji a hezký den.
1: Taky děkuji, naslyšenou, držte se.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. I could stay awake just to hear.

0: Kapela Aerosmith v teplotně rekordním odpoledni. Posloucháte Radiožurnál. Pořadatelé vzhledem k počasí zrušili některé akce, ale třeba festival Smetanova Litomyšl pokračuje, možná proto, že je z velké části v zahradách. Máme tam reportéra Zdeňka Nováka. Zeptám se tedy, jak ta horka ovlivňují program.
1: Dobré odpoledne. No tak dopoledne tady v klášterních zahradách přímý přenos regionálního vysílání Českého rozhlasu pro návštěvníky zahrad i pro posluchače u rádia byl. Všichni to zvládli ve stínu stromu, i když tedy ta účast byla podstatně slabší než třeba v minulých letech. Toto tady doslova, jak se říká, praskalo ve švech. Letos nikoli. Po obědě se jednotlivá vystoupení přestěhovala. Ani zahrady nestačily, takže jsme šli do piaristického chrámu, kde je přeci jen chladněji. Tady byl koncert dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu. Teď jsou tu verše Františka Halase věnované dětem, nabízejí je mladší členové Dismanova rozhlasového souboru. No a o 7:30 to už na zámku pod arkádami vystoupí symfonický orchestr Českého rozhlasu se svým šéf-dirigentem Petrem Popelkou. Zkouška prý byla kvůli vysokým teplotám zkrácena, hráči mají dovoleno mít pouze košile a nemít tedy fraky. No a areálem renesančního zámku, kde představení bude, projede před produkcí kropicí vůz. A organizátoři posílili množství zdravotníků a rozdávají taky vodu a vějíře.
0: Poslem těchto zpráv je Zdeněk Novák. Moc děkuji a přeji hezký den do Litomyšle.
1: Hezký den.

0: Kapela Verona dozněla. Řidiči kamionů už si dávno zvykli na to, že jejich denní rytmus ovládá tachograf. Už to není papírové kolečko, teď jim dobu jízdy a hlavně povinné přestávky hlídá digitální systém. A takový budou muset mít od července i dodávky nad 2,5 tuny v mezinárodní přepravě. Z detaily je ve studiu Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Zmínili jsme se o tom, že se pravidla týkají mezinárodní přepravy. Dá se to prosím ještě upřesnit?
1: Určitě dá. Tachograf budou muset mít dodávky mezi 2,5 a 3,5 tunami, a to pokud převáží zboží přes hranice, anebo když je to zahraniční dodávka jedoucí ze země Evropské unie do Česka. Povinnost se ale netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převážejí své nástroje, popisuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku nad 2,5 tuny na území České republiky.
1: Instalace tachografu se podle něj v Česku dotkne nižších jednotek 1000 dodávek.
0: Krištofe, nakolik to vyjde dopravce?
1: Náklady na jednu dodávku právě nejsou malé, říká prezident Sdružení automobilových dopravců ČESMAT Josef Melzer.
3: Je to výrazně zatíží, ta instalace se může pohybovat někdy mezi 40-60 tisíci podle typu té dodávky, stáří, výroby a podobně, takže to jsou nemalé peníze a samozřejmě je to dovednost umět s tím tachografem pracovat tak, aby ty záznamy byly korektní.
1: Řidiči tedy budou muset taky na školení. Podle některých dopravců i ministerstva by se tak část nákladů z dodávek mohla přesunout do kamionů.
0: A proč Evropská unie tato pravidla zavádí?
1: Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti v provozu, říká František Jemelka z ministerstva dopravy.
2: Zajistit férové podmínky mezi dopravci napříč Evropskou unii, zamezit obcházení pravidel tím, že dopravce větší náklad rozdělí do menších dodávek, které v mezinárodní přepravě zatím nemusí dodržovat pravidla pro těžká vozidla.
1: To jsou hlavně pravidla pro odpočinek řidičů a právě jejich dodržování, jak jsme říkali, hlídají tachografy.
0: Tak a teď ještě jedna záležitost. Co tedy hrozí řidičům dodávek, kterých se nová pravidla týkají, ale tachograf nainstalovaný nemají?
1: Podle ministerstva dopravy jim hrozí pokuty, a to až do 500 tisíc korun. Dodávky bude stejně jako kamiony kontrolovat inspekce silniční dopravy.
0: Česko tedy od července zavádí nová pravidla Evropské unie pro dodávky od 2,5 tuny výše. V některých případech budou muset mít nainstalovaný tachograf. My jsme o tom mluvili velmi podrobně, tedy konkrétně Krištof Jiřík z domácí redakce. Moc za všechny informace děkuji a přeji hezkou neděli.
1: Díky, naslyšenou.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Zprávy má Eliška Zábrocká. Vedoucím delegace na summit NATO v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Pavla na pátek. Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními příbalovými povodněmi. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíce obětí je mezi staršími lidmi nad 65 let. A stovky achátů z celého světa můžou ode dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lovnici nad Popelkou na Semilsku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Sport. Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Český reprezentant se tak po 6. za sebou prosadil v kategorii Moto 2 mistrovství světa do první desítky. Poprvé v sezóně zvítězil Kolumbiec Alonso.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Hradci Králové taky ve Svitavách. V Hradci Králové dejte pozor na okruhu ve směru od Soutoku k Orlici. Na křížení s Brněnskou ulicí se silnicí 35 se na kruhovém objezdu srazila dvě auta. Tvoří se kratší kolony. Ve Svitavách komplikace v centru města na silnici 34 u Městského muzea se srazila tři auta. Tam je to větší nehoda na místě hasiči a tvoří se ve Svitavách i menší kolony v okolí muzea. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy se chvilku zdržíte před Vlkavou. Je tam omezení u benzinky a projíždí se Kyvadlově kolony, jsou to do 10 minut. A na Příbramsku je nově zavřená silnice 66 mezi Milínem a Lešeticemi, budou zhruba týden opravovat vozovku. Z dálnice D4 do Příbramy jeďte sjezdem na Háje. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. Nejnižší teploty můžou klesnout k 19 stupňům. Zítra přes den pak čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39 a na horách kolem 28. Tolik zprávy. Dali s vámi odpolední víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
4: Pokud cestujete s námi, jeďte prosím opatrně a v případě, že byste chtěli dát vědět dalším řidičům o nějaké komplikaci, kterou jste viděli, kterou jste zaznamenali, pak využijte naší bezplatné linky Zelené vlny 800 553 553. Moc děkuji.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Skupina Banners, posloucháte Radiožurnál. Čeští záchranáři už ve Venezuele začali prohledávat a odklízet trosky po výjimečně silných zemětřeseních. Všichni na místě teď bojují s časem, protože po třech dnech od prvních otřesů pod sutinami zůstávají tisíce lidí. Jak Češi v jeho americké zemi pomáhají, o tom vám řekneme za chvíli. Poslouchejte Radiožurnál.

0: Skupina Coldplay nás posunula v čase 16 hodin 42 minuty. Ve Venezuele stoupá počet obětí dvojice ničivých zemětřesení, zatímco záchranáři závodí s časem při pátrání po lidech uvízlých v troskách. Pomáhá jim i český speciální USAR tým, který dnes nad ránem přijel do jihoamerické země. Podle venezuelských úřadů dosud zahynulo nejméně 1400 lidí. Stále se jich pohřešuje několik desítek tisíc. Tuto situaci sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se do těch záchranných operací zapojí čeští záchranáři?
1: Tak teď je ve Venezuele už ta hlavní část USAR týmu, to je 50 lidí a taky 8 pátracích psů společně s tím potřebným materiálem. Oni už na místě sestavili operační základnu, v ní si samostatně připravili své vybavení na odklízení a taky pátrací práce, aby nemuseli brát ten materiál od svých venezuelských kolegů. Zbytek záchranné mise tam ale dorazí později. Proč, tak to vysvětlil mluvčí hasičů Václav Pilný.
2: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál.
1: V té české výpravě ve Venezuele jsou kromě záchranářů taky operátoři dronů, statici a ještě dva lékaři. Zastřešuje je OSN, podobně jako celkově ten přísun další mezinárodní pomoci, která tedy už teď je na místě. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové tu pomoc dosud poskytlo 24 zemí. Třeba Evropská unie na pomoc Venezuele vyčlenila přes 5 milionů eur. Těch skoro 3000 členů pátracích týmů z celého světa doplňuje přímo na místě už teď existující venezuelské pátrací týmy.
0: Jak se jim daří postupovat do těch nejzasaženějších oblastí?
1: Oni záchranáři právě společně ty mezinárodní týmy, ty venezuelské, si ta místa rozdělují do sektorů na prohledávání a střídají se na směny i přes noc. Světové agentury ale přináší svědectví rodin obětí, kteří se stěžují, že vláda v Caracasu v těch prvních kritických hodinách neposkytla dostatek těžké techniky a že k těm uvízlým lidem se tak dá jen těžko dostat. Nejhůř na tom je teď oblast La Guaira, kde tedy zasahují i čeští záchranáři. Tam je podle odhadů úřadů poškozených nebo zcela zničených bezmála 1500 budov. Prezidentka Rodriguezová dnes navštívila taky jednu ze sportovních hal v Caracasu, která teď slouží jako přístřešek, kteří skončili na ulici.
3: Aquí no hay una sola familia que se puede sentir solo, ni una persona. Está nuestro pueblo, está nuestro estado, está el sistema de protección social.
1: Ona řekla, že záchrana každého jednotlivého života je to nejdůležitější, co se teď musí stát. Ještě předtím taky zveřejnila video, jak záchranáři z trosek vytahují 11-letého chlapce. Ze sutin ho dokázali živého vyprostit po neuvěřitelných 76 hodinách. On tenhle údaj je naprosto zásadní, protože právě podle záchranářů i těch humanitárních organizací právě po třech dnech od tragédie bohužel klesá ta šance na to najít uvízlé lidi naživu každou další hodinou. Já jenom připomenu, nebo sluší se asi připomenout, že sbírky na pomoc Venezuele tady u nás vypsaly humanitární organizace, třeba Člověk v tísni, ADRA, Charita České republiky anebo Červený kříž.
0: Jiří Kordík ze zahraniční redakce takto mluvil o situaci ve Venezuele i v této souvislosti. Moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den.

Formule 1 v celkovém vedení je stále 19-letý Kimi Antonelli. Detaily po velké ceně Rakouska doplníme v našem víkendovém vysílání zanedlouho.

0: Vanastovy věci, ovšem od andělů ke sportu. Piloti Formule 1 mají za sebou velkou cenu Rakouska. Závod na Red Bull ringu skončil před malou chvílí a detaily má tady u nás ve studiu Adam Procházka ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Byl to poměrně poklidný závod. Fanoušci v Rakousku neviděli tolik ostrých soubojů. Vyhrál George Russell z Mercedesu, navázal tak na úspěšnou kvalifikaci, kterou ovládl a tak tedy startoval v hlavním závodě z té nejvýhodnější pozice. Druhý skončil Max Verstappen z Red Bullu, pro něj to je v letošní sezóně vůbec nejlepší výsledek a taky druhé pódiové umístění. Třetí příčka patří Kimimu Antonellimu, ten v úvodu několikrát chyboval, jeho monopost navíc trápily problémy s brzdami, postupně se ale propracoval až na stupně vítězů. Velká cena Rakouska se naopak nepovedla Ferrari, na rozdíl od kvalifikace. V té

0: obsadili Charles Leclerc druhé a Lewis Hamilton třetí místo za Russellem z Mercedesu, ale v hlavním závodě se oba propadli. Hamilton na páté místo a Leclerc až na osmou příčku.
1: A Adame, změní výsledky velké ceny Rakouska celkové pořadí jezdců v seriálu Mistrovství světa?
0: Trochu ano. Díky třetímu místu celkové vedení dále drží teprve 19-letý Kimi Antonelli. Jeho náskok se ale stenčil na 40 bodů. Pro představu, Antonelli má 171 bodů a za výhru v závodě se uděluje 25 bodů. A ten náskok se stenčil, protože na druhou příčku se posunul jeho stájový kolega z Mercedesu George Russell, který předskočil Lewise Hamiltona z Ferrari. A ještě připomenu, že další zastávka Formule 1 bude za týden ve Velké Británii.
1: Samozřejmě také tento závod budeme sledovat, je to nesmírně napínavé, zjistili jsme to zásluhou Adama Procházky. Moc děkuji, hezký den. Naslyšenou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou zámecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéfkuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský. Poslouchejte hosta Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
5: Jakou větou film začne?
7: Já věřím v Ameriku.
8: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
9: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
10: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.
11: Zprávy má Eliška Zábrocká. Česko i dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord. Srbský prezident podá demisi a vypíše předčasné parlamentní volby. Judista Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo. Nehoda brzdí provoz v Hradci Králové na okruhu u Brněnské ulice. A zítra čekáme převážně slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: V Česku i dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně Celsia. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupně Celsia. Je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Podle meteorologů teploty dál stoupají a nemusí tak jít o konečnou dnešní hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí, na území Čech se mělo naopak ochladit. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý 7. července.
12: To je termín, do kdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
11: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
13: Još nekoliko nedelja da budem predsjednik, tada podnosim ostavku.
14: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
11: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v roce 2027. Východočeské muzeum pro ně vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea. Expozice vzniká v hospodářských budovách zámku nad novým návštěvnickým centrem. Pokračuje botanička Lenka Šafářová.
15: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polaví až po Kralický sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší.
2: Sport.
16: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. Výsledek se navíc 35-letému českému reprezentantovi započítává do olympijské kvalifikace.
17: Která sice teda bude dlouhá, bude náročná, ale já myslím, že začátek se vyvedl skvěle. Pěkný příděl bodů, tímhle tím to nekončí. Olympijská kvalifikace potrvá 2 roky. Bude potřeba, aby se takhle dařilo i prostě na dalších turnajích.
16: Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil 2. místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. A velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Porazil 2. Maxe Verstappena z Red Bullu a 3. lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Russell se v celkovém hodnocení posunul na 2. pozici. Má 131 bodů a 40 jich ztrácí na stájového kolegu Antonelliho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nebezpečí u Bělotína na dálnici a nehoda v Hradci Králové. Na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína do Bělotína. Pozor, teď u sjezdu na Bělotín východ. Na 3. kilometru hlásí policisté matraci na vozovce, jedou na místo. Jinak dálnice hlavní tahy teď průjezdné plynulé, všechny, včetně D1. V Hradci Králové pozor na okruhu ve směru od Soutoku k Orlici. Na křížení s Brněnskou ulicí na kruhovém objezdu likvidují následky nehody 2 aut. A tvoří se kratší kolony. Na silnici 9 z Mělníka a do Prahy opatrně mezi Líbeznicemi a Zdiby. Před odbočkou na Sedlec zatím blíže nespecifikovaná nehoda. Projíždí se Kyvadlově, brzdí se opatrně. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední víkendový radiožurnál a Michaelu van Erne.
14: A naše první cesta po 17. hodině vede do Belgie, na místo, kde měla být zelená oáza pro euroúředníky pracující v bruselské evropské čtvrti. Výsledek 3leté rekonstrukce tamní dominanty kruhového objezdu Schumann je však podle kritiků žalostný. Prostranství přirovnávají k obří betonové pánvi. Podrobnější budeme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Martin Garrix Bon, tedy nizozemsko-německý projekt, hudební projekt. Téměř 3 roky čekali tisíce euroúředníků na dokončení rekonstrukce bruselské dominanty velkého kruhového objezdu Schumann. Výsledek vyvolal zklamání a posměch. Belgická média přirovnávají zrekonstruované prostranství v srdci k obří betonové pánvi. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdeňko, popiš nám, prosím, jak ta betonová pánev vypadá.
1: Tak v současnosti je to jednoduché kruhové vydlážděné náměstí. Oproti minulosti je nyní tato oblast pěší zónou, kde se lidé mohou volně procházet nebo se posadit na betonové lavičky. Ovšem základem je pouze beton s minimem zeleně. Na místě není v podstatě žádný stín, což vyniklo hlavně tento týden, kdy Brusel sužovala extrémní vedra.
0: A co na to místní?
1: Kruhový objezd je terčem posměchu jak v belgickém tisku, tak mezi euroúředníky, kteří pracují právě v evropské čtvrti a každý den tudy chodí do práce. Zejména se pozastavují nad tím, že ty práce trvaly tak dlouho, skoro 3 roky, a výsledek je z jejich pohledu velmi nepovedený. Na sociálních sítích už jsem viděla různé meme a vtipy, které si z toho výsledku dělají legraci, například Schumannův kruhový objezd, na kterém se smaží vajíčka jako na obří pánvi. S tím výsledkem není spokojený ani jeden z hlavních architektů, který na tom projektu pracoval, Francis de Wolf. On serveru Euractiv řekl, že je to nejhorší možný výsledek. Je to náměstí, o které nikdo nestál a nikoho nepřiláká, a že za to podle něho mohou rozhádaní politici a malicherná belgická byrokracie.
0: Dlužno dodat, že ta současná podoba neodpovídá původnímu plánu a schválenému projektu. Zdeňko, jak je to možné?
1: Přesně tak, ten původní projekt byl mnohem ambicioznější. Vítězný návrh od architektonických studií Kobe a Brut měl ten Schumannův kruhový objezd, měl na něj postavit takovou dominantu ve formě velké kruhové ocelové střechy s reflexním podhledem a zelenou střechou, která měla vytvořit nový symbol Bruselu. Měl tam vzniknout takový veřejný prostor pro setkávání a kulturní akce. Ty vizualizace toho projektu vypadaly opravdu zajímavě. Jenže nastaly průtahy kvůli volbám v roce 2024, po kterých se 20 měsíců nedařilo sestavit novou bruselskou vládu, regionální vládu. A na tu stavbu se teda nedařilo získat průběžně peníze. A nakonec, kvůli výraznému navýšení nákladů, byla ta ikonická střecha z toho projektu tedy vypuštěna a výsledek je, jak už jsem říkala, ten jednoduchý betonový prostor beze střechy a beze stínu.
0: Očitou svědkyní tohoto je naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkuji, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Švédská zpěvačka September. Extrémní vedra dávají zabrat nejen lidem, ale i technice. Aby brněnští vědci zjistili, co všechno auta nebo baterie vydrží, prověřují je ve speciální klimatické komoře. Podrobnější budeme v tomto ohledu za chvilku. Teď jsou tu Michal Prokop a Framus 5.

0: vámi je radiožurnál. Vědci z Vysokého učení technického v Brně ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: Vidíme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Ho tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně naměřící sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Gensel, Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
5: Meteorologové vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli smogu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6 800 zaměstnavatelů, to jsou necelá 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. A do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidé se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín.
2: Sport.
5: Fotbalisté Kanady a Jihoafrické republiky rozehrají v Los Angeles úvodní zápas playoff mistrovství světa. Utkání o postup do osmifinále začne v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Hulína, taky v Opavě na silnici 57. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Přerova. Dejte pozor, pokud sjíždíte na Hulín na kilometru 264. Ve sjezdu na Hulín havarovalo osobní auto. Stojí v jízdním pruhu částečně, pohybují se tam taky lidé. Tak opatrně projíždějte. Jinak dálnice v tuto chvíli průjezdné plynulé bez větších komplikací. Na silnici 3 z Tábora do Prahy popojíždějí kolony za Benešovem. Tam už je silnější provoz na Prahu a zdržíte se okolo 5 minut před pračí. V Opavě dejte pozor na silnici 57 v Olbrychově ulici. Na křižovatce s Lidickou se srazila 2 auta. Je to vážnější nehoda, přijet museli i hasiči a omezili průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední víkendový radiožurnál a Michaelu van Erne.
4: A tím pádem uslyšíte z hudby v této půlhodině za chvíli také Johna Bon Joviho.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Sean Hook, Vanessa Hudgens, s vámi je Radiožurnál, další informace. Írán v noci na neděli zaútočil na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu jako odvetu za nové americké údery na svém území. Obě země si vyhrožují koncem jednání. Detaily dodáme za chvíli.

0: Přestože Spojené státy a Irán už dávno podepsali dohodu o příměří a jednají o míru, stále občas létají rakety. Mezi zasažené cíle patří tanker s katarskou ropou v Hormuzském průlivu nebo americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Křehké příměří mezi oběma zeměmi je tak pod čím dál větším tlakem. Podrobněji se tím budeme zabývat s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím, začněme tím, co přesně se v noci na neděli stalo a jak na to reagují postižené země.
1: Kuvajt řekl, že zachytil dvě balistické střely. Dodal, že bez zranění a bez škod. Bahrajn byl na tom o něco hůře. Tam dron zasáhl obytný dům nedaleko mezinárodního letiště. Ta budova je osmipatrová a to vrchní patro je zcela zničené. Také, ale nikdo nezemřel. Iránské revoluční gardy tvrdí, že zničili 8 vojenských objektů, jednak na kuvajtské základně Ali Asalem a potom na základně 5. flotily amerického námořnictva v Bahrajnu. Ale to, Míšo, nelze ověřit. Útoky odsoudili prakticky všechny státy v regionu. Od Saudské Arábie, přes Katar, přes Omán i po Egypt.
0: Vzhledem k tomu, o čem jste se zmínila, jak vážně tahle eskalace ohrožuje křehké příměří a hrozí Irán něčím konkrétním, doptám se ještě.
1: Můžeme říct, že velmi vážně, protože jde teprve o necelé 2 týdny starou dohodu. A tohle už je vlastně druhé kolo přímých vojenských odvet od té doby, co to obě strany, tedy Spojené státy a Irán, podepsali. Iránské revoluční gardy říkají, že jestli ještě jednou bude takové toto příměří porušeno, takže přestávají vyjednávat, že to povede k úplnému zastavení všech probíhajících jednání. Analytici citovaní například deníkem Washington Post ale dodávají, že ani Washington, ani Teherán vlastně nestojí u tu velkou válku, ale že tam hrozí určité riziko nechtěného sklouznutí k širšímu konfliktu.
0: Už jste naznačila, ještě se zeptám, jak na to tedy reaguje Washington a ozval se prezident Trump, případně kongres?
1: Donald Trump se ozval, zopakoval na sociální síti, na svém sociálním účtu, že Irán znovu porušil dohodu, pohrozil opět, že pokud bude muset, tak Spojené státy prý dokončí to, co před měsíci začaly. A také zase znovu zopakoval tu hrozbu, že Islámská republika přestane existovat v takovém případě. Z druhé strany politického spektra za ten kongres bychom mohli citovat například demokratického kongresmena Roukánu, který nové údery označil za jasné porušení usnesení o válečných pravomocích, které kongres už dříve schválil.
0: Informační servis od naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Moc děkuji. Hezký den.
1: Hezký den.

Česká kapela November Second, s vámi je Radiožurnál. Plavecké areály jsou dnes pochopitelně plné, platí to také o pražském Podolí. Tam je obrazně řečeno hlava na hlavě, i proto, že je tam od čtvrtka mistrovství republiky v plavání, na které se vydáme za chvilku.

0: Santana, Rob Thomas z hudby. Plavkyně Barbora Sémanová se na mistrovství republiky představila na trati 200 metrů kraul. Dvojnásobná mistryně Evropy na této trati tím zakončila své disciplíny na šampionátu, který míří ke svému závěru. V pražském Podolí je na závodech Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Existují, Martine, tabulky, podle kterých je možné porovnat jednotlivé plavecké výkony v různých disciplínách mezi sebou. Kdo podle nich na národním šampionátu předvedl nejhodnotnější výkon?
1: No, podle toho, co je zatím odplaváno, tak to byla Barbora Sémanová, která tady předvedla kraulařskou dvoustovku za minutu 56,44 sekundy, což je opravdu velmi kvalitní čas. Její český rekord je přibližně o sekundu a čtvrt rychlejší, což samozřejmě naznačuje, že Barbora Sémanová plavala velmi, velmi dobře, vzhledem k tomu, že ty rekordy se většinou plavou na velkých závodech, ale třeba teď se jí snaží překonat Miroslav Knedla, který nedávno zapaloval český rekord a opravdu tady zatím na znakařské 50 plave velmi dobře a Miroslav Knedla teď zůstává jedinou setinu sekundy za českým rekordem, vítězí v čase 24,44 sekundy, přičemž ten jeho český rekord je měsíc a jeden den starý, opravdu zatím výborný výkon Miroslava Knedly na tomto mistrovství republiky. Jinak, když bych se vrátil k Barboře Sémanové, tak to, co tady předvedla, byl opravdu krásný výkon a vlastně s tím dostala v těch tabulkách ve srovnání před Jana Čejku, který tady plaval opravdu krásnou znakařskou stovku v pátek, ale ta byla v úvozovkách v tom bodovém srovnání přibližně o 10 bodů a to je opravdu velmi, velmi málo, méně v úzovkách hodnotná nebo méně hodnotnější než ten výkon zmíněný Barbory Sémanové. Jinak se tady představila také třeba Barbora Janíčková, která ovládla motýlkářskou stovku, také ve velmi dobrém čase, dostala se pod jednu minutu, což je pro ně na doplňkové trati velmi dobrý výsledek a před chvílí tady na znakařské 50 mezi ženami zvítězila Darina Nabojčenko, další česká reprezentantka, která bude na mistrovství Evropy, které bude za měsíc a čtvrt v Paříži. Právě tam se teď plavci chystají a Miroslav Knedla, který zvítězil před malou chvílí, tak teď také u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Miroslave, zůstat jedinou setinu sekundy za českým rekordem měsícarým, výborný výkon. Gratuluju.
2: Děkuji moc krát, byl to úžasný závod. Závod takhle doma je vždycky fajn. A těsně za rekordem jsem mega spokojený. A teď už myslím na další rozhovor.
1: Děkuju. Říká Miroslav Knedla, děkuji za to. Opravdu výborný výkon na mistrovství republiky, kde Knedla ovládl 50 metrů znak. Z Podolí Martin Charvát, Radiožurnál.

Robert Miles, Maria Naylor, z hudby v Česku znova padl absolutní teplotní rekord, poprvé v historii přes 41 stupeň Celsia. Poslouchejte hlavní zprávy, i v tomto ohledu budeme podrobnější.

0: slowly. Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT 2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
3: V Česku znovu padl absolutní teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. Čeští záchranáři už dorazili na sever Venezuely. Pomáhají s vyhledáváním nezvěstných po zemětřesení. Večerní zápas mezi Kanadou a Jihoafrickou republikou zahájí play-off fotbalového mistrovství světa. Kolona popojíždí na silnici 3 za Benešovem směrem do Prahy. A zítra čekáme převážně slunečno. Postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů. Je neděle 28. června. Klidný podvečer přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové odpoledne 41,9 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
5: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
6: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
5: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
7: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
5: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: V Praze se teploty ještě teď drží kolem 39 stupňů. Víc řekne reportér Mikuláš Pochozka.
8: Tady v Čakovicích na koupališti je zhruba 38 stupňů a voda v bazénech má asi 24 stupňů. Stále je tady hodně lidí, kteří se koupou anebo opalují, což budou moct dělat až do 8 hodin večer, protože koupaliště má pro tento víkend prodlouženou otevírací dobu. Vejde se sem až 3000 návštěvníků a podle zaměstnanců koupaliště je tady celý víkend obsazená zhruba nadpoloviční kapacita, což je zatím pro letošek rekordní návštěvnost. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 1300 úmrtí. Potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Paks. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily data o dopadech na občany.
9: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Do záchranných akcí se po sérii zemětřesení ve Venezuele poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira. Podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí nejméně 1400 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
10: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
11: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
10: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Do půlnoci je poslední možnost pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun. Tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
12: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
3: Dluhopisy lze objednat elektronicky a bez poplatku. Minimální částka je 1000 korun a maximální 3 miliony. Dluhopisy navíc nepodléhají 15% srážkové dani. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyl brněnský hantec. Zápis schválili krajští radní. Propagátoři se tímto krokem snaží místní slang zachovat. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
13: Já to těžká okna sajty Einsteinu, celá ten bouchala skoro 3 hodiny.
14: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
13: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
14: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franz, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté Kanady a Jihoafrické republiky otevřou vzájemným zápasem play-off mistrovství světa. Oba týmy si zahrají utkání vyřazovací fáze světového šampionátu poprvé. Trenér Kanady, Američan Jesse Marsh, popisuje, v čem budou soupeři z Afriky nebezpeční.
16: Očekáváme, že Jihoafričané do utkání vletí s velkým nadšením. Je to velký okamžik pro jejich federaci a tým. Trenér Bros odvedl opravdu dobrou práci. Dostal své svěřence do formy poté, co viděli dva hráči v úvodním zápase proti Mexiku červenou kartu. Přesto zůstali silní a zlepšovali se.
15: Kanada jako první pořadatel v historii mistrovství světa odehraje zápas mimo své území. Los jim určil stadion v Los Angeles. Souboj Kanady s Jihoafričany začne v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v čínském Qingdao 3. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil Japonec Ota. V duelu o bronz Krpálek zvítězil nad Gamžat Kanovem z Azerbajdžánu. Třetí místo na Grand Prix v Číně se Krpálkovi, podobně jako 5. příčka z Grand Slamu v Mongolsku, započítá do olympijské kvalifikace. Cyklista Matyáš Vacek ovládl na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Vítězstvím Vacek navázal na čtvrteční triumf v časovce a po roce znovu slaví zisk dublu. A velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál stejně jako kvalifikaci George Russell z Mercedesu. Britský pilot se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na 2. místo. Má 131 bodů, tedy o 40 méně než lídr šampionátu a jeho stájový kolega Kimi Antonelli, který dojel v Rakousku 3. 2. místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu, pro kterého je to nejlepší výsledek v sezóně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Odstavené auto na D1 u Tasova, nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osovou BTšku. Na kilometru 152 stojí dodávka na Kranicky blízko jízdních pruhů. Jinak ale dálnice průjezdné teď plynule. Na silnici 3 ve směru z Tábora do Brna do Prahy popojíždí krátká kolona za Benešovem. Je silnější provoz na Prahu a zdržíte se do 5 minut. Na Přerovsku čekejte komplikace. komplikace na silnici 150 mezi Dubem nad Moravou a Brodkem u Přerova. Za mostem přes Moravu se převrátilo auto na střechu. Na místo jedou hasiči. A v Praze pozor na jižní spojce směr Barandovský most. U nájezdu z Vídeňské na spojku nehoda. Blokuje jeden jízdní pruh a brzdí se. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. Ty můžou doprovázet kroupy a nárazy větru. Teploty v noci klesnou k 19 stupňům. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a Michaelu van Erne.
18: Díky za to, za vaši společnost. Není to pro člověka úplně jednoduché, když je venkovní teplota vyšší než teplota tělesná. My se vám pokoušíme být alespoň symbolickou oporou tím, že s vámi tyto dny prožíváme s vírou, že veškerá technika používaná k vysílání vydrží, nepřehřeje se a zůstaneme tak v kontaktu. Osvěžit se můžeme příjemnou hudbou, nic jiného k dispozici nemáme, takže posíláme Justina Biebera s přáním hezkého dne.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Poprvé přes 41 stupeň Celsia, absolutní teplotní rekord v Česku padl opět v Doksanech. Všechno k tomu doplňuje zpravodajský server i rozhlas.cz. Z naší hudby právě teď Mňága a Žďorp.

Co se stane, když 16-letí studenti dostanou za úkol vytvořit výstavu o Osvětimi a nikdo jim k tomu neřekne ani slovo? Za okamžik se podíváme do Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze a vy tak můžete zjistit, jak to dopadlo, ale budeme tam až za chvilku.

0: Taylor Swift, posloucháte Radiožurnál. Místo školních testů několik měsíců samostatné práce a výsledkem je výstava, za kterou by se nemuselo stydět žádné muzeum. Jejími autory jsou studenti Smíchovské střední školy a gymnázia v Praze. Od ředitele dostali jediné zadání – vytvořit projekt o koncentračním táboře Osvětim. Sami si všechno zjistili a sehnali a sami také budou od září provázet návštěvníky ve své školní galerii.
1: Žádný učitel a tak nám s ničím jako nepomáhal, všechno jsme se tady jako budovali sami, všechno jsme tady hledali sami.
2: Nicole je studentka prvního ročníku gymnázia.
1: A jsme na tvé práci opravdu jako pyšní, co jsme tady dokázali.
2: Vidím tady před sebou spoustu fotografií, to jste získali jak?
1: No právě z toho Národního archivu a tak. To jsme tam byli, všechny ty fotky jsme si právě i jako fotili a tak a všechno jsme si to museli pak jako vytisknout, vyřezat a právě tak, no.
3: To, co jsme tam museli číst, to bylo šílený.
2: Vojtěch Pavlín, ředitel galerie a ředitel projektu.
3: Protože jsme tam chytli třeba Čechoslovenku mezi maďarskýma židama v transportech. A to je šílený, když vám třeba řeknou, že z transportu 5000 přežilo 10 lidí.
1: Jo, ten model jsme také dělali sami, ale hlavně teda Vašek a Vanes Strasserovi. To je vlastně jejich.
4: Je zde dohromady nějakých 350-400 budov. Vylili jsme tam dohromady 100 kilo sádry a je to, doufejme, přesná kopie koncentračního tábora Osvětim 2 Birkenau.
2: To mi jenom povězte, jak to na té škole tady funguje, že si tady děláte všechno sami jako studenti.
5: Od toho května jsme tu pracovali nepřetržitě.
2: Matěj Vytásek.
5: Jo, i místo školy a byli jsme tu třeba do 6 nebo do 7 klidně.
2: Co jste věděla, Kláro, o Osvětimi ze základní školy a potom, co jste se naučila tady během těch 2 měsíců?
1: Mně to velký rozdíl určitě, tak vlastně skoro všechno, co jsem se dozvěděla tady, tak jsem nevěděla ze základky.
3: A hlavně věci, které potřebujete, není to jenom o škole, protože známky vás nic neučí, práce vás nic neučí, ale testování nic.
1: Právě jak říkal Vojta, tak tady se naučíme jiný zkušenosti než psát si testy v lavici, tady si to jako prožíváme, tady to prezentování třeba a tak. To jsou zkušenosti do života, nejenom do školy, že jo.
2: Přes prázdniny studenti výstavu dokončí a v září oficiálně otevřou pro veřejnost a sami budou provázet školní skupiny i dospělé návštěvníky. Z Prahy Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Na pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Další zprávy Radiožurnálu následují. 18 hodin 30 minut. Ve studiu je Eliška Zábrocká.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně moskevské oblasti. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. A na pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za Kolibou u Zaryša naproti horní stanici Sračkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor pro zhruba 10 stanů. Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. A stříbro ze závěrečného závodu Světového poháru si odváží taky veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šandručková. České reprezentantky díky druhému místu v Lucernu ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony v Liberci a nehoda na jižní spojce v Praze. Na silnici 35 na průjezdu Libercem směrem na Prahu popojíždí kolona. Je tam zúžení u stráže nad Nisou a je to na 5 minut, nic velkého. Na silnici 13 na průjezdu Bílinou čekejte kolony. Kruhové objezdy taky omezení v Bílině a zdržíte se 10 minut v obou směrech. A na Žatecku teď je v okolí Žatce silná bouřka s krupobytím. Opatrně projíždějte. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směr Barandovský most. U nájezdu z Krče blokuje jeden jízdní pruh a tvoří se kolona od magistrály do 10 minut. Silný provoz hlásíte i na Štěrboholské spojce směr Lanový most. No a pozor taky, pokud přijíždíte do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. U sjezdu na Brandýs nad Labem v okolí 10. kilometru se brzdí poměrně prudce. Nic se nepřekáží, pouze silný provoz. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový Radiožurnál a Michaelu van Erne.
0: A tuto zmínku nejlepší českou golfistkou domácího turnaje v Berouně byla Sára Kousková. Víc informací přidáme před 19. hodinou. Teď nastává čas. Pink.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Česka až do Chorvatska, tak dlouhý by byl regál s písemnostmi v českých archivech, kdybychom je naskládali vedle sebe. Množství listin přechází do digitálního světa a špičkou je v tomto zemský archiv v Opavě. My se tam podíváme, stane se tak za chvíli, teď jsou tu Support Lesbians.

0: čas. Na chvilku jsme se z června do května vrátili, ale teď zpět k předeslanému tématu. Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. Mezi lídry je Opavský zemský archiv. O jeho online databázi je stále větší zájem, třeba i ze zahraničí.
1: Polští okupanti v letech 1938 až 39.
2: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu, to vás zajímá.
1: No, chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
2: 19-letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
3: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
2: Pavel Doležal v zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
3: A provedu vlastně vyfocení té fotografie.
2: Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
3: Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
2: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
4: Máme i evidované přístupy od někud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa.
2: Konec tradičního bádání pod lampou v archivech to ale není. Všechno se totiž k fotoaparátům a skenerům zdaleka nedostane. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

Neff James Alter z hudby. 20. místo bylo nejlepším českým výsledkem na tradičním golfovém turnaji v Berouně. Obsadila ho Sára Kousková. Rozhovor s ní uslyšíte za chvíli, protože teď je tu Natalie Imbruglia.

0: Nejlepší českou golfistkou domácího turnaje Ladies European Tour v Berouně byla Sára Kousková. Obsadila dělené 20. místo. Ve finálovém kole zahrála stejně jako v pátečním 7 ran pod par a nebýt několika těsných patů mohla skončit ještě lépe. I tak si ale v rozhovoru s naším reportérem pochvalovala dobrý start do nejdůležitější části sezóny.
1: Sára Kousková, nejlepší z Češek na turnaji Tipsport Czech Ladies Open, 7 ran pod

0: Musím říct, že i pocitově jsem to vnímala trošku líp, že mi nebylo takový vedro jako včera. A hlavně psychicky jsem viděla na té koncentraci, že jsem na tom daleko líp než včera. A vlastně, jak říkám, nebylo mi ani takový vedro, což je vlastně hrozně zvláštní. Ani nevím, jak kam až se ta teplota dneska vyšplhala, ale dneska jsme to zvládli opravdu o mnoho líp.
1: Kolik vám zbylo sil, protože vás čeká znamenitý program?
0: Ty síly budou potřeba doplnit i tím, že si nechávám teďka týden volno, tak jsem ráda, že na ten odpočinek budu moct klást dobrý důraz a odpočinout si právě před týdnem v Evianu.
1: Ano, dva majory vás čekají, turnaje mezi absolutní světovou elitou, tak jak se na ně budete připravovat, jak se na ně těšíte?
0: Připravovala jsem se, myslím si, že celý tento rok. Nechci směrem k majoru něco měnit, protože když se člověk ten turnaj zvětší v hlavě, tak to většinou není úplně dobrý. A rozhodně nebudeme měnit žádný hole, jako třeba loni. Takže všecko jakoby asi na takový jako klidný rovině, aby hlava byla připravená, věděla, že má dělat jenom svoji práci a užít si co nejvíc.
1: Tak držíme palce, ať se ve Francii a v Británii daří. To byla Sára Kousková, nejlepší česká hráčka turnaje Tipsport Czech Ladies Open v Berouně. Děkuju.
0: Já taky moc děkuju.
1: Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: spravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
0: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
0: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla v běhu na 400 metrů v diamantové lize znova druhá. Také o tomto úspěchu uslyšíte podrobněji ve zprávách.
1: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Eliška Zábrocká.
2: Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka zítra. Při pádu letadla na východě Francie zemřelo 11 lidí. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize znovu druhá. V Praze brzdí provoz nehoda v tunelu Blanka. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Příčina tragédie zatím není jasná.
5: Prefekt departmánu Mert Emozel Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun zřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jen v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Luzině směr na silnici 1.7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Na Železnorudsku spouštějí projekt na řešení overturismu, tedy nadměrného zatížení turismem. Díky rozšíření mobilní aplikace EPU budou mít návštěvníci například přesné informace o volných parkovacích místech na městských parkovištích. Dostanou i 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst v regionu, říká manažer projektu Marek Mejstřík.
7: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
8: Sport. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla v běhu na 400 metrů v diamantové lize znovu druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Pauliniovou z Dominikánské republiky. A judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo, a to díky třem výhrám ze čtyř utkání. V duelu o bronz v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg porazil Azerbajdžánce Gamžatkanova. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro následující týdny.
9: Chci startovat na co nejmíň turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuji nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Silný provoz na D10 u Brandýsa a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D10 hlásíte silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Liberce. Mezi sjezdem na Starou Boleslav a Brandýs nad Labem se prudce brzdí z plné rychlosti asi na 50. Opatrně dojíždějte. U Brandýse se pak kolona opět rozjíždí. V Praze nehoda v tunelu Blanka ve směru Stroje na Barandovský most a regulují kvůli tomu vjezdy do Blanky směrem z Holešoviček a z Povltavské ulice. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. A ještě silnice 13 na průjezdu Bílinou hlásíte kolony. Jsou tam kruhové objezdy, taky omezení v Bílině a zdržíte se okolo 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou od 31 do 36, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
0: A další informace. Celý tento týden jsme vám v našem cestovatelském seriálu dávali různé rady a tipy, na co při cestování dbát, třeba jak je to se zrušenými lety nebo reklamací zájezdu. Za chvíli uslyšíte souhrn celého seriálu a to si rozhodně nenechte ujít.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela van Erne.

0: S vámi je Radiožurnál, jak jsme avizovali, teď vám nabídneme souhrn našeho cestovatelského seriálu. V něm jsme celý týden nabízeli tipy a rady pro bezproblémové cestování, a to buď autem, nebo třeba i letadlem. Teď tedy nabídneme souhrn, ve studiu už je Lucie Špetová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Poprosím, začněme s auty, takže připomeň, jaká je povinná výbava osobního auta, ať už v Česku nebo zahraničí.
1: V Česku do povinné výbavy patří autolékárnička, výstražní trojúhelník, reflexní vesta a pokud nemáme sjednanou nepřetržitou asistenční službu, tak i náhradní kolo nebo sada na opravu pneumatiky. Třeba v Polsku je ale potřeba navíc i hasicí přístroj a ve Slovinsku zase náhradní žárovky. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod a samozřejmě doklady. A před delší cestou může problémy ušetřit taky návštěva autoservisu.
0: Probírali jsme i to, jak je to s dálničními známkami. Kolik teď vlastně stojí a kde ji seženu?
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro nízkoemisní ekologická auta jsou ceny nižší, za elektromobily se neplatí. Oficiální známku koupí lidé v Česku na státním webu edalnice.gov.cz. Existují i překupníci, tam ale musí kupující počítat s přirážkou. Hodně lidí se chystá autem do Chorvatska, tam ale dálniční známky nejsou, tam se platí mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od projetého úseku a od typu a velikosti vozidla. Pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
2: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Každých 100 kilometrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur.
0: A jak je to u cestování letadlem? Co když má můj let zpoždění? Na co mám nárok?
1: Záleží na tom, jak velké samotné zpoždění je. Hodně zjednodušeně řečeno platí, že pokud cestující čeká u letů mezi státy Evropské unie alespoň 2 hodiny a víc, tak už může požadovat takzvanou bezplatnou péči. Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra vysvětluje, jaké výhody z ní plynou.
3: Pak mají lidé právo na péči bezplatnou, to znamená v přiměřené míře občerstvení, v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou.
1: Nárok na bezplatnou péči vzniká v situacích, kdy za zpoždění nebo zrušení letu může samotný dopravce, ale zároveň i když je na vině mimořádná událost, třeba písečná bouře a podobné situace.
0: Ale může se stát, že sice zdárně dorazíme do destinace, ale na místě se objeví třeba problémy s ubytováním. Jak je dobré v tuto chvíli postupovat?
1: Pokud jedu z cestovní kanceláří, měl bych jakýkoliv problém s ubytováním nebo službami okamžitě nahlásit delegátovi, ten má pomoct zajistit nápravu přímo na místě. Je taky důležité si závady zdokumentovat, kdyby později bylo potřeba žádat slevu nebo odškodnění. A když cestujeme na vlastní pěst a ubytování máme třeba přes Airbnb nebo Booking, měli bychom nejprve kontaktovat ubytovatele a případně taky zákaznickou podporu platformy. A asi nemusíme připomínat, že při cestování do zahraničí je velmi důležité mít i adekvátní cestovní pojištění.
0: Lucie Špetová, poslem těchto zpráv. Moc děkuji, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Snow Patrol v dozvuku. Legendární československý pilot RAF Alois Vašátko má v Británii nově památník. Proč ho postavili na nejjižnějším výběžku anglické pevniny? O tom se dozvíte za chvilku.

0: Alois Vašátko byl jedním z nejúspěšnějších československých pilotů druhé světové války. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, ještě předtím hrdinou bitvy o Francii. Zahynul při leteckém souboji u břehu Anglie v červnu roku 1942. Hrob nemá, zřítil se i s letounem do moře. Ale od tohoto týdne legendárního pilota připomíná nový památník v hrabství Devon.
1: Letadlo s Aloisem Vašátkem se zřítilo asi 10 kilometrů od místa zvaného Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny. Právě tady, nejblíže k místu, kde Vašátko zahynul, stojí teď nový památník.
2: He had the rank of a wing commander.
3: Vašátko byl výjimečnou osobností. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, což odpovídá hodnosti plukovníka. Byl také nejúspěšnějším československým pilotem v bitvě o Francii a pátým nejúspěšnějším pilotem francouzského letectva. Byl Čechoslovákem s nejvyšší hodností, který v Británii během druhé světové války skutečně padl v boji.
1: Říká Tom Doležal, který vznik památníku inicioval. On sám je synem slavného československého pilota a roky vede organizaci, která se stará o to, aby společná česko-britská historie nebyla zapomenuta.
4: Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití. Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití.
1: Zhrnuje vojenský historik Graham Pitchfork. S československými letci sloužil jako technik i otec paní Kate Bracyové.
5: Byli to piloti, ale neměli muže jako zbrojíře nebo techniky, kteří by jim zajišťovali pozemní podporu. To dělali britští kluci, jako můj táta.
1: Jak spolu komunikovali, ptám se.
5: S velkými obtížemi. Můj otec znal velmi dobře všechny české nadávky.
1: Alois Vašátko, rodák z Čelákovic, se stal pilotem už v československé armádě. Po okupaci utekl a účastnil se bojů o Francii. V roce 1940 spolu zakládal 312. československou stíhací peruť. Zakrátko se stal jejím velitelem. V květnu 1942 se stal velitelem československého stíhacího křídla RAF, tedy 310., 312. a 313. československé stíhací perutě.
2: The wing leader was the key man.
4: Velitel křídla byl klíčovou osobou. Předem připravoval strategii, určoval taktiku a prakticky vedl ostatní piloty. Byla to tedy velmi důležitá práce a mohli dělat jen ti nejlepší.
1: Alois Vašátko zahynul 21. června roku 1942. Jeho stíhací křídlo doprovázelo bombardéry a když se vraceli, napadly je německé letouny. Čechoslováci ztratili 7 Spitfireů z 630. Vašátkův letoun se při souboji srazil s německým Messerschmittem a zřítil se do moře. Od tohoto týdne připomíná Aloise Vašátka památník na pevninském výběžku zvaném Start Point. Z hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: To byla Madonna. Nejnižší noční teplota klesne k 19 stupňům Celsia. To je předzvěst zpráv, které následují. 19 hodin 30 minut. Zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Nový absolutní teplotní rekord dnes kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 stupně a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvádoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. A v Mikulově skončila obnova prostranství okolo zříceniny Kozí hrádek. Lidé se můžou projít po nových chodnících, ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát skoro o 4 desetiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D10 před Prahou a v Praze ucpaný tunel Blanka. Na dálnici D10 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Pomaleji pojedete od 14. kilometru až na 3. kilometr ke sjezdu na Radonice. Nic te překáží, pouze hustý provoz. Menší kolony na silnici 3 z Tábora do Prahy, jednak v okolí Benešova, taky před Mirošovicemi a jsou to kolony vždy do 5 minut. V Praze je ucpaný tunel Blanka směrem z Troje na Barandovský most. Podle našeho zpravodaje je to kvůli nepojízdnému autu před výjezdem na Letnou.
4: Ve stoupání na Letnou je tam v pravém pruhu odstavený osobní auto, přijeli k němu teď policajti.
3: Kolona se tvoří už z mostu barikádníků a zdržíte se okolo 15 minut. Ještě Přerovsko na silnici 150 z Brodků Přerova do Dubu nad Moravou komplikace. Před mostem přes Moravu se převrátilo auto na střechu. Na místě hasiči vyprošťují a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a na severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou od 31 do 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
0: A netradičně vás vezmeme do obchodních center, nikoli tedy za nákupy, ale za lidmi, kteří se tam schovali před vedrem. Ale o tom až za chvíli, teď Petr Habka s Janou Kiršner.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

V Uherském Brodě se zájemci můžou seznámit se světem samurajů. Na výstavě v muzeu Jana Amose Komenského je k vidění zhruba 150 historických artefaktů. Je mezi nimi i vzácný samurajský meč od japonského císaře. Jak se dostal na naše území, o tom vám řekneme za chvilku. Teď je tu Bryan Adams.

0: Samurajové byli drsnými japonskými bojovníky. S jejich světem se můžou seznámit návštěvníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Do poloviny září je na výstavě Odkaz samurajů k vidění zhruba 150 historických artefaktů, včetně vzácného samurajského meče, nevyčíslitelné hodnoty. Ve sbírkách po celém světě se nacházejí pouze 3 podobné zbraně.
1: Je to meč typu tači z čepelí z konce 13. století od menšíře Reikuni Toshiho a je nespochybnitelné, že se jedná o císařský meč.
2: Ukazuje mi autor výstavy Jakub Zeman, který se celoživotně věnuje japonské kultuře a historii, za což si vysloužil přezdívku Český samuraj.
1: Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se meč dostal do českého prostředí s Ferdinandem de Este, který navštívil Japonsko během své cesty kolem světa v roce 1893 a pravděpodobně to dostal od císaře Meiji. Meč je pozoruhodný nejenom čepelí, ale díky příslušenství. Kovové součástky jsou ze slitiny mědi se zlatem a je to vykládané zlatem. Tady máme 17 bihonkovou paulonii, což je výsostný znak japonské císařské rodiny a nikdo jiný tento rodový znak nemohl používat.
2: Těch zbraní a nejenom mečů tady ale máte mnohem víc.
1: Ostatní meče, co tu jsou taky velice vysoké úrovně. Máme zde velké množství dřevcových zbraní, to je něco jako kopí nebo halapartny, další zbraně, včetně mušket. Máme zde několik samurajských zbrojí, kterým se říká yoroi, masky na divadlo, no, náčiní na čajový obřad, svitkových obrazů kakejiku a všechno jsou tu historické originály samozřejmě.
2: A ještě mě zaujal tento japonský klobouk.
1: To je Jingasa, druhý nejhodnotnější exponát výstavy. To je něco jako královská koruna nebo něco takového. Tohle nosil na hlavě císař Komi v 19. století.
2: Z výstavy má velkou radost ředitel muzea Jana Amose Komenského Miroslav Vaškových.
3: Je to pro mě velká srdcovka. Já jsem nadšený z toho, že se to sem podařilo dostat, takové unikáty.
2: Na výstavě lidé uvidí i vybavení, které se v Japonsku používalo při rituální sebevraždě seppuku. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Extrémní vedra zasáhla celé Česko. V Praze se teploty odpoledne přiblížily ke 40 stupňům Celsia. S ochlazováním pomáhaly kropící vozy nebo mlžítka. Lidé se také často před vedrem schovávali do obchodních domů nebo kaváren a restaurací.
1: Já jsem byl zavřený prakticky doma, což jelikož bydlím ve starém baráku, tak tam ani nemůžu mít klimatizaci nic, takže jako snažím se přežívat, no.
2: Říká pan Josef, který stál ve stínu na tramvajové zastávce na náměstí Republiky a dodává.
1: Dneska přímo tak jedu s kamarádem na jídlo, takže prostě bohužel nedá se nic, ale aspoň je klimatizovaná dneska doprava. To je jediný plus.
2: Právě restaurace a nebo kavárny jsou častým místem, kam se lidé v Praze chodí před vedrem schovávat. Podle pana Štěpána, který v jedné pražské restauraci pracuje, se hosté chtějí hlavně ochladit.
3: Několikrát pivečko. Potom ještě piva, možná mezi tím nějakou zmrzku, anebo domácí limonádu, protože vedro totální. A zmrzka, drinky, nikdo nechce jíst vůbec žádné jídlo.
2: Při vysokých teplotách by lidé měli dbát na bezpečnost a zbytečně se nevystavovat přímému slunci, říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
4: Jednou z nejohroženějších skupin v těchto horkých dnech je člověk v seniorním věku. Dbát na dostatečnou prevenci by však měly všechny věkové kategorie. V souvislosti s horkem doporučujeme pravidelně přijímat tekutiny, ideálně vlažnou minerální vodu, nosit pokrývku hlavy, vyhledávat stinné prostředí, případně pro ochlazení absolvovat vlažnou sprchu nebo chladit hlavu, krk či zápěstí.
2: Záchranáři vyjížděli celý víkend v hlavním městě ke zhruba 40 případům kolapsu z horka denně. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

0: Kapela Činasky, součástí radiožurnálu Vedro na Valašsku, přepisovalo plány turistů i cyklistů. Mnozí museli zkrátit své výlety, jiní hledali stín nebo se ochladili u vody. Teploměr v Rožnově pod Radhoštěm už dopoledne ukázal 34 stupně. Jak si s tropickými teplotami v Beskydech poradili výletníci, zjišťovala naše reportérka.
1: Sesedám z kola v Rožnovském městském parku, pod vzrostlými stromy posedávají seniori, rodiny s dětmi, ale míří k potůčku. Překračuju potok a dostávám se k rodině z Vysočiny, mají tady rozloženou deku, na které teď sedí. Raz, dva, tři, čtyři, tam je páté batole.
2: My tady máme potůček, já tam neplavu.
1: A co tam děláš?
2: Kameny.
1: Kameny tam házíte? A co ještě?
2: Hráz.
3: Stavili hráz.
1: No. Stavili hráz, říká překladatel tatínek. Potůčku míří další rodiny, já ale znovu nasedám na kolo a přesouvám se k lesoparku pod Jurkovičovou rozhlednou. U vstupu potkávám turisty z Prahy i Plzně, kteří kvůli tropickým teplotám museli upravit své plány na putování po stezce Českem.
4: Tam je dneska dojít do Čeladný, ale bohužel v tomhle horku to bychom nedali. To prostě by pro nás někam letěla záchranka, asi by si tu ťukali na čelo, že všude jsou výstrahy a hale blázni se vydali, nikdo nečtenou.
1: Recepční v hotelu jim poradila, ať se vydají na Karlův kopec. Stezka je totiž celá ve stínu a slunce uvidí až nahoře u Jurkovičovy rozhledny. Znovu nasedám na kolo, míjím rožnovské koupaliště. Na parkovišti v 10 ráno nezbylo jedno jediné volné místo. Hned naproti je cesta na pustevny. Společně s dalšími turisty šlapu Katě Mír. Eliška Jančová teď stoupá do kopce na pustevny na elektrokole.
5: Počasí na to je dobrý, takže paráda.
1: Tady je chladek.
5: Je to ve stínku, pohoda, prostě super trasa.
1: Cyklistka znovu šlápla do pedálu, aby dohnala manžela. Spocení a schvácení šlapou do kopce manželé se dvěma dětmi z Prahy. Kdo to vymyslel v takovém vedru nahoru na pustevny?
5: Tady starší syn.
6: Je tady příjemnějc než dole.
1: Jste úplně splavení.
7: Tady táta, tak ten chodí hrozně rychle.
1: Vypadáte, jak kdybyste teď byli asi 3 hodiny v sauně.
6: Je to tak? Jdeme na pustevny, tam se těšíme na halušky, tak musíme rychle.
1: Motivujete kluky jídlem. Na cestě z pusteven jsem potkala hned několik skupinek turistů i cyklistů. Vedro, nevedro, lidi jsou venku. Gabriela Hykl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů. V okolí Pustevene vznikají nová oficiální nocoviště pro přespání turistů. Fotbalisté Jihoafrické republiky zahájí play-off mistrovství světa proti Kanadě. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku dnes naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice dneškem překonala i včerejší dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii taky naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Na mamografické vyšetření budou moct ženy bez žádanky jen ve výjimečných případech. Třeba když žádanku ztratí nebo jim propadne, nebo pokud nemají gynekologa a ani praktického lékaře, který by jim potřebný dokument vystavil. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila svůj původní informaci z konce května. Mamografické centrum ale pacientku bez žádanky přesto nebude muset vyšetřit. Záležet bude i na jeho kapacitách. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Žena se může obrátit na jiné mamografické centrum, případně navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa a požádat o vystavení žádanky standardní cestou.
1: Změna bude platit od července. Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna. Výprava Íránu opouští fotbalové mistrovství světa a tvrdě kritizuje americké pořadatele. Šampionát se hraje v době, kdy proti sobě tyto země válčí. Íránci po 3 remízách vypadli kvůli pro ně nepříznivým výsledkům posledního hracího dne skupinové fáze a stěžují si na neférové podmínky.
4: Přesun tréninkové základny na poslední chvíli do Mexika, povolení cestovat k zápasům na americké půdě jenom na rychlou otočku, bez možnosti potřebné přípravy a regenerace a úplný zákaz pro některé členy výpravy. Íránský kouč Galenej řekl, že Američané s jeho týmem zacházeli nejhorším možným způsobem. Íránci naopak vřele děkovali za pohostinnost Mexičanům. Bílý dům už dříve uvedl, že omezení Íránu byla předem známa a že šlo o ochranu země před možným terorismem. Deník New York Times po konci skupinové fáze sestavil žebříček atraktivity dosavadních zápasů a za druhý nejhorší označil ten mezi Čechy a Jihoafričany. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Na pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají 2 nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanice Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyň. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s asi 6 lůžky.
5: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
6: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
5: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Kněhyní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
7: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
5: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Jihoafričtí a kanadští fotbalisté si poprvé v historii zahrají vyřazovací fázi mistrovství světa. Jejich vzájemný duel začne v Los Angeles za necelou hodinu. Podle trenéra Jihoafričanů Huga Brose bude utkání náročné nejenom kvůli kvalitě soupeře.
9: Je to vyčerpávající šampionát. Musíme hodně cestovat a přizpůsobovat se rozdílným časovým pásmům. A to není zrovna snadné. Povzbudilo nás ale vítězství nad Jižní Koreou. Cítíme se po něm sebevědomí. Pro Bafana Bafana by byl postup opravdovým zázrakem.
8: Zápas mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Vítěze duelu čeká v osmifinále lepší z dvojice Nizozemsko-Maroko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Velké Bíteše a zdržení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 162 leží na vozovce nějaký předmět. Na dálnici D10 počítejte s pomalejším provozem před Prahou ve směru od Mladé Boleslavy. Brzdí se náhle na 13. kilometru a jede se pomalu až za sjezd na Brandýs nad Labem. Zdržíte se necelou čtvrt hodinu. Na D3 z Tábora do Českých Budějovic opatrně, pokud budete sjíždět na Ševětín. Na kilometru 118 ve sjezdu na exitu stojí porouchané vozidlo. A v Praze jsou stále problémy v tunelu Blanka. Za vjezdem od Troje směr Barandovský most stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu. Překáží provozu a tvoří se kolona v Povltavské ulici už od nájezdu z ulice v Holešovičkách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. A po nich začíná Stretnutie, slovo má Richard Trsťan.
11: Doufám, že jste dnešný supertropický deň prečkali bez úhony. V Českej republike padol len jeden deň starý teplotný rekord a ten slovenský môže byť prekonaný zajtra, kedy sa očakáva, že teploty budú atakovať 41 stupňov Celzia. Ak teraz túžite po troche tieňa a chládku, prvá reportáž Stretnutia vás zavedie do slovenskej aleje roka. Osviežením môže byť aj rozhovor s režisérom Gregorom Valentovičom a nielen preto, že jeho film Nepela sa z veľkej časti odohráva na ľade. Napokon pridáme aj tip pre tých, ktorí si leto najradšej užívajú s knihou v ruke. Predstavíme vám novinky zo slovenského knižného trhu.
2: Radiožurnál.
12: Každý deň s vámi.
2: I o prázdninách.
13: Sme traja.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Eliška Zábrocká.
1: Meteorologové vyhlásili v Praze a středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli smogu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Začal parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastupuje šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednávají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. Zítra pak začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentů vystoupí s projevy. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra. A stovky achátů z celého světa můžou ode dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lovnici nad Popelkou na Semilsku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Sport. Za necelou půl hodinu začne na fotbalovém mistrovství světa play-off. V úvodním utkání prvního kola se proti sobě v Los Angeles postaví Jihoafrická republika a Kanada. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos, na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. Vítěz postoupí do osmifinále, kde se utká s lepším z dvojice Nizozemsko-Maroko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stržení na D10 u Brandýsa nad Labem a překážka na jižní spojce v Praze. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná už před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru a rozjíždí se to až za Brandýsem, zpoždění asi 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonice zvyšte opatrnost za odbočkou na Pečice. Na 56. kilometru zastavilo nouzově vozidlo. V Praze pozor na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na magistrálu stojí porouchaný kamion. Je to obtížně průjezdné.
4: Nepojízdný kamion, řidič se tam snaží nějak to kivadlově korigovat, ale kamiony neprojedou, ale ty se tam nevytočejí. Je to přesně u té Šelky.
3: A ve Znojmě zpomalte na silnici 38 na výjezdu na Moravské Budějovice. V lokalitě Cínová hora jde po vozovce Chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou od 31 do 36, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte víkendový Radiožurnál a znovu Michaelu van Erne.
0: Za to děkuji a ke mně se přidává Mikael.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

Kam na výlet na Železnorudsku a kde je volné parkoviště, i to návštěvníkům Šumavy ukáže aplikace EPU. Její tvůrci teď pracují na jejím rozšíření, cílem je zmírnit dopady overturismu v oblasti. Podrobnější budeme za chvilku, teď nabízíme Amy McDonald.

0: Zatímco některá místa na Železnorudsku jsou přetížená množstvím turistů, jinde je prázdno. Ideální stav by přitom byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a také do celého roku. Pomoc s tím má nový projekt, díky kterému se rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU. Nově bude poskytovat i informace o aktuální obsazenosti parkovišť a nabídne dalších 20 nových tras do méně vytížených lokalit.
1: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčálník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst v okolí Železné Rudy.
2: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
1: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro děti vhodné. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže máte ten edukativní rozměr.
2: No a těch nových tras bude 20.
1: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé, Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
2: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i jak je to s parkováním v okolí.
1: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy a právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
2: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava.
3: My máme v tom projektu 3 chytré kamery na 3 místech. Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště.
2: Upřesňuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
3: A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
2: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Radiožurnál. You should

Ed Sheeran dozněl, do nemocnic po promocích míří první generace lékařů, kteří se celé studium učili v simulačním centru Masarykovy univerzity v Brně. S přípravou do praxe jim tam kromě moderních přístrojů pomáhají i herci nebo třeba seniori. Řekneme vám o tom víc zanedlouho.

0: Praxis. Při některých lekcích a zkouškách v simulačním centru Masarykovy univerzity pomáhají seniori. Fungují jako figuranti pro budoucí lékaře. Velká část z nich je z univerzity třetího věku. Studenti medicíny při zkoušce musí umět komunikovat s pacientem a zvládnout vyšetření nejen na simulátorech.
1: Chystám si pomůcky, které budu potřebovat. Vydezinfikuju si ruce.
2: Studentka Dita Vysloužilová se právě připravuje na podání injekce pacientovi.
1: Poslední za vámi pan doktor, aby vám píchla takhle injekci. Dobře, můžu se vás zeptat na vaše jméno a ročník narození?
3: Anna Jantošovičová, 1957.
2: Studentka nevpichuje jehlu přímo do ruky figurantky, ale do speciálního simulátoru, který napodbuje lidskou kůži a seniorka ho má uvázaný na paži.
1: Tak. Nelekněte se, teďka to trošku píchne.
3: Nemají se bát na nás šáhnout, nás neubyde, jim se třepou hodně ruce, jak jsou nervózní.
2: Říká figurantka Anna Jantošovičová. Studenti musí u zkoušky z propedeutiky propojit komunikaci s pacientem i naučené vědomosti a techniku. A to je podle Dity Vysloužilové nejtěžší.
1: Největší stres je na tom, je ta zkouška samotná asi. Když jdu za pacientem, tak rozhodně víc si na to pamatuju, že musím i s tím člověkem mnohem víc mluvit právě i díky tomu, že už jsem to musela umět na tu zkoušku.
2: Konkrétně tady zkouška z propedeutiky má dvě části. V té první musí zvládnout třeba chirurgické šití na simulátoru, v druhé půlce pak fyzikální vyšetření, a to právě s figurantem, říká její kolegyně Martina Žižlavská.
4: Chyby mohou být, že třeba student zapomene na identifikaci.

0: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou zámecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéf-kuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský. Poslouchejte Hosta Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Čas zpráv a Elišky Zábrocké.
1: Čeští záchranáři už dorazili na sever Venezuely, pomáhají s vyhledáváním nezvěstných po zemětřesení. Někteří řidiči dodávek musí mít od července nainstalovaný tachograf. Karviná podle Ligové fotbalové asociace stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Do záchranných akcí se po sérii zemětřesení ve Venezuele poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guajira. Podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí nejméně 1450 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
3: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
4: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
3: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do července do ní musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
5: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
5: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
7: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
5: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyl brněnský hantec. Zápis schválili krajští radní. Propagátoři se tímto krokem snaží místní slang zachovat. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
8: Já to těžká okna sajty Einsteinu, celá ten bouchala skoro 3 jařiny.
9: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
8: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
9: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franz, Radiožurnál.
10: Sport. Karviná podle vyjádření Ligové fotbalové asociace LFA stáhla své odvolání proti vyloučení z šance ligy. Etická komise fotbalové asociace Karvinou vyřadila kvůli ovlivňování zápasů. LFA nabídne místo po Karviné v nejvyšší soutěži nejprve Táborsku, potom případně Artisu Brno a pak Dukle Praha. Na fotbalovém mistrovství světa začalo play-off. Úvodní zápas prvního kola se hraje v Los Angeles mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou. Utkání sleduje Tomáš Petr.
11: Putového území, ten balon rychle putoval doprava.
10: Utkání mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou vidí Tomáš Petr.
11: 5. minuta začíná, Jihoafrická republika a Kanada nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 před Psáři a zdržení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Vlašim. Na 50. kilometru čerstvá nehoda. Začíná se tvořit kolona, tak dobržďujte přední opatrně. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy stále hlásíte pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem.
13: Od 15. kilometru je to pomalu jedoucí kolona a je to pouze provozem.
12: Počítejte s necelou čtvrt hodinou navíc. Na D1 z Brna do Vyškova opatrně za Rousínovem na kilometru 222,5 stojí za zatáčkou porouchané auto, na místě i policie jsou v odstavném pruhu. Na D5 z Plzně do Rozvadova podobná situace za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 108,5 nepřehlédněte stojící vozidlo. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením za plzeňskou dálnicí. Mezi 23. a 21. kilometrem budou silničáři opravovat pravý pruh. Teď rozestavují značky, projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy. Dál je s vámi večerní víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
0: A další informace. Z Česka až do Chorvatska tak dlouhý by byl regál s písemnostmi v českých archivech, kdybychom je naskládali vedle sebe. Ohromné množství listin velmi rychle přechází do digitálního světa a špičkou je v tomto zemský archiv v Opavě. My se tam podíváme za moment.
2: Víkendový radiožurnál
14: a Michaela van Erne.

0: Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. Mezi lídry je Opavský zemský archiv. O jeho online databázi je stále větší zájem, třeba i ze zahraničí.
1: Polští okupanti v letech 1938 až 39.
2: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu, to vás zajímá.
1: Chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
2: 19-letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
3: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
2: Pavel Doležal v zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
3: A provedu vlastně vyfocení té
2: fotografie.
3: To cvaklo.
2: Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
3: Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
2: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
4: Máme i evidované přístupy odněkud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa.
2: Konec tradičního bádání pod lampou v archivech to ale není. Všechno se totiž k fotoaparátům a skenerům zdaleka nedostane. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Matt Simons, posloucháte víkendový radiožurnál. Základní skupiny mistrovství světa ve fotbale máme za sebou, začalo play-off a právě tím odstartujeme sportovní přehled teplotně rekordního dne, který připravil tedy ten přehled samozřejmě Adam Procházka ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Krásný večer.
2: Sport. V úvodním zápase prvního kola play-off se proti sobě na světovém šampionátu v Los Angeles postavili Jihoafrická republika a Kanada. Pro oba týmy je to debut ve vyřazovací fázi. Zápas sleduje Tomáš Petr.
3: 22. minuta utkání, Jihoafrická republika a Kanada zatím nerozhodně 0-0. V největší šanci Jihoafričana Mokoenu vychytal kanadský gólman Krepo. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně Diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 setin sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny.
4: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom lidi před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
2: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Ota. Bronzovou medaili získal dvojnásobný olympijský šampion Krpálek po vítězství nad Gamžatkanovem z Azerbajdžánu. Výsledek z turnaje se navíc 35-letému českému reprezentantovi započítává do olympijské kvalifikace.
5: Která sice teda bude dlouhá, bude náročná, ale já myslím, že začátek se vyvedl skvěle. Pěkný příděl bodů, tímhle tím to nekončí. Olympijská kvalifikace potrvá 2 roky. Bude potřeba, aby se takhle dařilo i prostě na dalších turnajích.
2: Cyklista Matyáš Vacek vyhrál na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Vacek si v rozhovoru pro Radiožurnál Sport pochvaloval závod i spolupráci se soupeři.
6: Těžký závod, jak jsme to předpokládali. Myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě. Vlastně od prvního kola tak se udělala malá skupina a lidem docházely síly. Já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že je super závod.
2: Vítězstvím v závodě s hromadným startem Vacek navázal na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni získal double. A velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Britský pilot se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na druhé místo. Má 131 bodů, tedy o 40 méně než lídr šampionátu a jeho stájový kolega Kimi Antonelli, který dojel v Rakousku třetí. Druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: 21 hodina 30 minut. Krátké zprávy a Eliška Zábrocká.
1: V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku dnes naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice dneškem překonala i včerejší dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii taky naměřil ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Na vyšetření mamografem můžou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně, třeba když jim propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli kapacitě přijímat. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat buď gynekolog nebo praktický lékař. A do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je také okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidé se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. Sport. Fotbalová Karviná stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování zápasů. Klub to uvedl na svém webu. A fotbalisté Jihoafrické republiky a Kanady hrají na mistrovství světa v Los Angeles o postup do osmifinále. Úvodní utkání play-off šampionátu vidí Tomáš Petr.
2: 32. minuta končí, 33. začíná zatím. Jihoafrická republika hraje s Kanadou nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Psářů a taky v Praze, v Kolbenově ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se před sjezdem na Vlašim střetla dvě osobní auta. Na 50. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na kolona začíná kousek za čerpací stanicí Orlen, zdržení je na 10 minut. Na dálnici D10 počítejte s pomalejším provozem kolem Brandýsa nad Labem ve směru do Prahy. Brzdí se na 12. kilometru, jede se pomalu až za sjezd na Brandýs. Zdržení do 10 minut. Na D46 z Vyškova do Olomouce čekejte překážku za Olšany u Prostějova. Na 35. kilometru na úrovni čerpací stanice stojí porouchané vozidlo. A v Praze překáží nehoda v Kolbenově ulici ve směru z centra. A v odbočce do Průmyslové ulice směrem k jižní spojce se střetlo osobní auto s dodávkou. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou od 31 do 36, na Moravě a ve Slezsku i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Tady je s vámi večerní víkendový Radiožurnál a Michála van Erne.
0: A kromě toho, že přeju hezký večer, můžu poslat také další píseň, převážně od kapely Owl City.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Extrémní vedra dávají zabrat nejen lidem, ale i technice, aby brněnští vědci zjistili, co všechno auta nebo baterie vydrží, prověřují je ve speciální klimatické komoře. Podrobnější budeme za chvilku, teď je tu Phil Collins.

0: Rozpálené auto není jen nepříjemné, v extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna?
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
2: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků, vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
3: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřicí sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
2: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpálené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Gensel, Radiožurnál.

To byla Katarína Knechtová, před námi sport. Kanada sice spolu pořádá mistrovství světa ve fotbale, ale historicky první zápas play-off na šampionátu nehraje ve svojí zemi. Kanaďané nastoupili v Los Angeles k zápasu prvního kola play-off proti Jihoafrické republice. Na závěr prvního poločasu se vydáme za chvíli.

0: Kapela Cure dozněla 9 minut před 22. hodinou. Začalo playoff mistrovství světa ve fotbale. Úvodní zápas prvního kola Kanada, Jihoafrická republika. Sleduje a komentuje Tomáš Petr.
1: Poločasová přestávka za stavu 0-0 mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou. Jihoafričané měli v úvodních 45 minutách jednu nebezpečnou příležitost, když pálil Mokoena po zahranice vápna, ale Krepo dokázal odolat.

dávali a Buchanan pak pálil z bezprostřední blízkosti právě do brankáře Jihoafrické republiky Williamse, který dobře tam zareagoval a vystartoval proti míči. Kanaděné se ještě v závěru první půle dožadovali také penalty, ale nakonec sudí Pinheiro rozpažil a ukázal, že kopat se nebude, a tak po prvních 45 minutách hraje Jihoafrická republika s Kanadou nerozhodně 0-0. I druhý poločas můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.

Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Ve zprávách se o tom dozvíte víc.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Meteorologové varují v Čechách před silnými bouřkami. Při pádu letadla na východě Francie zemřelo 11 lidí. Na fotbalovém mistrovství světa začalo play-off, Jihoafrická republika hraje proti Kanadě. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít ještě dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Příčina tragédie zatím není jasná.
5: Prefekt departmánu Mert Emozel Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun zřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Uzině směrem na silnici 1.7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září.
3: Sport.
2: Fotbalová Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže, potvrdila to na svém webu. Ligová fotbalová asociace uvedla, že místo v šancelize nabídne postupně Táborsku, Artisu Brno a pražské Dukle. Karvinou vyřadil z první ligy trest etické komise fotbalové asociace za ovlivňování zápasů. A fotbalisté Jihoafrické republiky i Kanady hrají v Los Angeles poprvé v play-off mistrovství světa. Podrobnosti z úvodního zápasu prvního kola má Tomáš Petr.
7: Čeká se na start druhé 45-minutovky po první půli. Zatím hrají Jihoafrická republika s Kanadou nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 před Psáři a překážka na silnici 11 před Ostravou. Následky nehody stále překáží na dálnici D1 z Brna do Prahy. Před sjezdem na Vlašim se na kilometru 50 střetla dvě osobní auta. Blokují pruh pro pomalá vozidla. Je tam asi kilometrová kolona, tak na 10 minut. Na dálnici D35 směrem z Jičína do Hradce Králové zvyšte pozornost za Hořicemi. Na kilometru 119 pojedete kolem odstaveného vozidla. Překážce se vyhněte na silnici 11 před Ostravou ve směru od Opavy. Za Globusem na prodloužené Rudné na kilometru 276,5 leží na vozovce blíže neupřesněný předmět. A v Praze se uklízí po nehodě v Kolbenově ulici ve směru z centra. V křižovatce s Průmyslovou se střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují tam levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. Ty můžou doprovázet kroupy a nárazy větru. Nejnižší noční teploty klesnou k 19 stupňům. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou od 31 do 36 a na Moravě a ve Slezsku i 39 stupňů. Tolik zprávy. Dali s vámi večerní víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
9: S radostí a s další informací. Paříž tento týden kvůli horku výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, který v 19. století nechal vybudovat Napoleon Bonaparte. A kudy putovalo zboží do centra města. Jak Pařížané v tomto ohledu zvládli vlnu veder a jak jsou spokojení s kvalitou vody v kanálu, na tyto otázky odpovíme za několik minut.
3: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: James Blunt. Zatímco v Česku se ještě potíme, protože venkovní teplota převyšuje tu tělesnou, Francie už má nejteplejší dny současné vlny veder za sebou. Teploty opakovaně na několika místech překonaly hranici 40 stupňů. Lidé pracovali a spali v městských parcích, v garážích nebo ve sklepech. Paříž výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se chodili schladit davy lidí. Vodu tam otestoval i náš zpravodaj ve Francii.
1: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů, kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén.
2: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
1: Depřel z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
3: Kristen, Florida, USA.
1: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
3: We're here visiting during the worst heat wave.
4: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
3: We do, but we have air conditioner.
1: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin, obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom c'est comment?
5: Camille.
1: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
4: V bytech je teď příliš horko. Nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
1: Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Camille, jestli jí to nevadí.
4: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
1: Tak jsem vodu taky vyzkoušel a musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky. Od pařížského kanálu Saint-Martin, Martin Balucha, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. V době, kdy na světovém šampionátu ve fotbale začalo playoff, zajímáme se tedy o vývoj utkání Kanada, Jihoafrická republika a my se tam vydáme za chvíli.

0: Anaka dozněla, pojďme dál. Fotbalisté Kanady a Jihoafrické republiky hrají proti sobě o postup do osmifinále mistrovství světa. Aktuality pro nás má Tomáš Petr.
1: 61. minuta končí, 62. bude začínat. Jihoafrická republika hraje s Kanadou zatím nerozhodně 0-0 v úvodu druhé půle. Jihoafričané hodně na míči, Kanaďané malinko pasivní a čekají spíše na nějaké rychlé výpady. Možná i proto Jesse Marsh, trenér Kanady, sáhl před pár okamžiky ke dvěma změnám. Místo Bombita a Saliby přišli Sigur a De Fougerolle. Kdybychom měli jmenovat největší šance dosavadního průběhu zápasu, tak z pohledu Jihoafrické republiky to byla asi střela Mokoeny zpoza hranice vápna, se kterou se ale gólman Krepo poradil. Kanaďané měli velkou příležitost v závěru první půle, kdy už zmiňovaný Bombito hlavičkoval, ale na brankové čáře Modiba odkopl balón a následně ještě v dohrávané situaci Buchanan z bezprostřední blízkosti trefil gólmana Williamse. Ani tam tedy gól nepadl a tak v polovině 62. minuty Jihoafričané útočí za stavu 0-0. Rána spoza hranice vápna nepřesná, svezla se po kopačce Apolise a tak bezbrankové skóre zůstává i dále. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: 22 hodiny 30 minut. To je čas zpráv. A Martina Matějky.
7: Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1450. Je to o 20 potvrzených obětí víc, než uváděl poslední zveřejněný údaj. Desítky tisíc dalších lidí se stále pohřešují. Podle svědka citovaného britskou stanicí BBC jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončilo časové okno, během kterého je podle odborníků největší šance živé osoby v troskách nalézt. Nový absolutní teplotní rekord dnes kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 stupně a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 13 lidí. Státní zástupkyně obžalovala 9 lidí v kauze výroby pornografického materiálu v projektu Czech Casting. Za obchodování se ženami jim hrozí 5 až 12 let vězení. Informoval o tom mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. A podle obžaloby lákali pachatelé mladé ženy pod smyšlenou legendou modelingového focení pro profesionální agenturu. Následně je ale nutili k účasti v sexuálních scénách. A pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v roce 2027. A Východočeské muzeum pro ně vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea.
2: Sport.
7: Fotbalová Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování zápasů. Klub to potvrdil na svém webu. Začalo playoff fotbalového mistrovství světa. O místo v osmifinále bojují v Los Angeles, Jihoafrická republika a Kanada. A víc řekne Tomáš Petr.
8: 72. minuta bude končit. Jihoafrická republika hraje s Kanadou zatím stále nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Psářů a požár na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před odbočkou na Vlašim vyšetřují nehodu. Na 50. kilometru havarovala dvě osobní auta a pruh pro pomalá vozidla je uzavřený a je tam kratší kolona zhruba na 10 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zasahují hasiči za Břeclaví. Na 44. kilometru hoří louka přímo u dálnice. Technika zabírá pravý pruh, vozidla vybočují doleva a zpomalují, kolona se ale netvoří. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost za loděnicí. Na 9. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Praze v Kolbenově ulici pozor na nehodu v křižovatce s Průmyslovou. Střetlo se tam osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost, nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
10: Navážu na sportovní část zpráv. Pokud chcete poslouchat závěr druhého poločasu zápasu play-off světového fotbalového šampionátu mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou, pak je tu od toho Radiožurnál Sport. Naladíte třeba přes server iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Kapela Orange Blue z letu československých letadel v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se zúčastnil rekordní počet strojů, přestože některá letadla z důvodu extrémních veder nemohla dorazit, přiletěla na jihovýchod Moravy víc než stovka letadel. Ze Slovenska dorazil i vojenský proudový letoun L-29 Delfín. Organizátoři také ocenili legendární československou leteckou akrobatku. Víc za chvíli.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Na letišti v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku bylo včera na jednom místě k vidění nejvíc letadel československé výroby v historii. Všichni ze 150 přihlášených účastníků sice kvůli extrémním teplotám nemohli přiletět, ale dosavadní maximum organizátoři 13. sletu československých letadel přesto pokořili o 10 letounů.
1: Nakonec přiletělo 87 letadel, ale plus počítáme ty, které jsou i místní a československý, takže padl rekord 101 letadel československé výroby na jednom místě.
2: Hrdě hlásil zakladatel sletu Michal Masař.
1: Upřímně, to počasí je extrémní, nejenom pro ty letadla, protože to je za hranicí, je vlastně, bych řekl, zdravýho fungování těch letadel a samozřejmě zdraví těch pilotů, protože ono v tom letadle je to šílený. Takže na ty podmínky je to neuvěřitelný ročník a to, co jsme tady mohli vidět za ten celý den, za celý svůj život nepamatuju něco takového.
2: Vedle historických letadel, například až z Estonska nebo Nizozemí, dorazily i modernější stroje. Vůbec poprvé třeba vojenský proudový letoun L-29 Delfín, se kterým přiletěl ze Slovenska bývalý vojenský pilot Dodo Vaško.
3: Není to lacná záležitost s tím přiletět. No a tím, že je to tuto, nám to trvalo 19 minut, zložili myslím.
2: Čím je to letadlo vlastně legendární?
3: Legendárne je tým, že to bolo cvičné prúdové lietadlo, ktoré sa vyrábalo v bývalom Československu, dokonca sa vyrábalo aj tu priamo v Kunoviciach. No a my sme ho v podstate zakúpili v Rusku.
2: Milovníci letadel mohli obdivovať nejrůznější typy letounů Avia, Aero nebo Let, včetne 6410. Na sletu organizátoři také ocenili legendární leteckou akrobatku Jiřinu Stoklasovou, která obdržela cenu Jiřího Kobrleho.
4: To ocenění znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se Sirem, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá, horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Zavzpomínala na svého již zesnulého kolegu Jiřina Stoklasová z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

Luis Capaldi byl tím, koho nabídl víkendový radiožurnál. Za několik minut poznáme prvního osmifinalistu mistrovství světa ve fotbale. Jestli má k postupu blíž Kanada nebo Jihoafrická republika, zjistíme záhy.

Byli centr do vápna a ta rána spoza hranice pokutového území zapadla k tyči Entunzoš, taky to trefil moc krásně a tak v polovině třetí nastavené minuty z těch avizovaných pěti Kanada vede 1-0. Afričané teď nakopili balón ke kanadskému vápnu, ale tam nebyl nikdo ve žlutých dresech, naopak Kanaďané se snaží přejít znovu do breaku. Na pravé straně Schaffelberg, i on měl prsty v té úvodní brance, protože právě jeho centr jeho Afričané odvraceli před hranici vápna, kde byl připravený Entunzoš taky, a Kanada tak se ujala vedení v nastaveném čase, přestože ve druhém poločase Kanaďané nebyli až tak nebezpeční, šance tam každopádně byly, ale jeho Afričané, řekl bych, dost času také prováhali ve chvíli, kdy chtěli zdržovat. Sami, když měli náznak příležitosti, tak nedokázali skórovat. A teď Entunzoš taky může nakopnout míč za obranu, kam pospíchá Promis. Promis se snaží dostat na balon přes Boazyho, ale to se nepovedlo. I ve čtvrté z pěti nastavených minut tedy Kanada teď vede 1-0 nad Jihoafrickou republikou. Závěr zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. My pokračujeme v koncovce tohle dramatického duelu.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Letní autoškola radiožurnálu.
0: V čem za volantem nejvíce tápeme?
2: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
0: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
2: Jedna minuta denně.
0: Jedna otázka.
2: Jasná odpověď.
0: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
5: Šéf Kremlu Vladimír Putin prohlásil, že Rusko prochází těžkými časy. Francie zaznamenala od začátku vlny veder o tisíců mrtí víc než v předchozích měsících. Fotbalová Karviná se nebude odvolávat proti trestu za ovlivňování ligových zápasů. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky bouřek, nejvyšší teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Rusko podle prezidenta Vladimíra Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládní strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Do půlnoci je poslední možnost pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
6: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
5: Dluhopisy lze ještě hodinu objednat elektronicky a bez poplatku. Minimální částka je 1000 korun a maximální 3 miliony. Dluhopisy navíc nepodléhají 15% srážkové dani. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. A podle některých zaměstnavatelů a účetních systémů ani pro čtvrt roce nefunguje úplně bez problému. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba tisíc úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíc obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
7: Une augmentation de surmortalité.
8: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Obyvatelé Prahy 1 budou moct navrhnout kulturní pamětihodnosti městské části, rozhodli o tom zastupitelé. Symbolické označení má chránit třeba místa, sochy nebo zvyky, které nejsou kulturní památkou, říká zastupitel Prahy 1 z hnutí STAN Petr Hejma.
9: Nominace bude hodnotit odborná komise a potom prostřednictvím zastupitelstva vyhlásíme ty vítězné. Pak dostanou udělený titul buď místo kulturního významu nebo pamětihodnost Prahy 1.
2: Sport.
5: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdila ligová fotbalová asociace. Ta teď podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Na fotbalovém mistrovství světa skončil druhý poločas zápasu Jihoafrická republika Kanada. Vítěz postoupí do osmifinále. Podrobnosti má Tomáš Petr.
10: Kanaďané rozhodli o svém postupu ve druhé nastavené minutě, kdy se trefil spoza hranice pokutového území Entunzo Štaky a Kanada si tak v osmifinále zahraje proti lepšímu z dvojice Nizozemsko-Maroko. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D6 před Chebem a překážka na D3 za Chotovinami. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zpomalte před odbočkou na Mariánské Lázně. Na kilometru 152 osobní auto narazilo do svodidel a průjezd je omezený, kolona se ale zatím netvoří. Na D3 z Tábora do Benešova zvyšte pozornost za Chotovinami. Na 64. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy čekejte podobnou překážku za Plzní. Za nájezdem od Ejpovic na kilometru 64,5 stojí další nepojízdné vozidlo. A na dálnici D1 z Brna do Prahy je před odbočkou na Vlašim už po nehodě uklizeno. Na 50. kilometru je volný i pruh pro pomalá vozidla a kolona se už rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná repríza dopoledního víkendového z Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
12: A tím hostem je Blanka Kučerová, autorka myšlenky průvodcovských omalovánek pro děti i dospělé. S oblakem vlastně se dá cestovat už 12 let. 12 let provází rodiny s dětmi, prarodiče s vnoučaty nebo školáky na školách, ale dokonce i školy v přírodě po krkonošských, jizerských, českorajských městech a vesnicích, ale zatoulaly se omalovánky i do Prahy na Královskou cestu, na Prahu 4, do Jihočeské Jistebnice nebo do Rožmitálu pod Třemšínem. A dokonce 12 let s nimi relaxují i lidé s psychickými chorobami, úzkostmi a nebo depresemi. Blanko, já vás tady vítám ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuju za pozvání.
12: No musím říct, že ještě kromě toho, že jste vydavatelka, jste taky překladatelka, protože jste vystudovala slavistiku, specializace na jihoslovanské jazyky, chorvatský jazyk a literatura a rok jste pobývala v chorvatském Záhřebu. No, včera začaly prázdniny, tak jaké plány máte, když jste maminkou tří dětí? Jak se plánují takhle výlety? Jednoduše nebo ne?
13: No, musím říct, že na volné noze by si je člověk mohl naplánovat poměrně snadno, ale tak, jak to vypadá ten výhled na červenec, tak asi se uvolním až v srpnu.
12: Vy jste z Vysokého nad Jizerou, z Krkonoš, tak jak jste trávila prázdniny, co by dítě vy? Z mých dětských vzpomínek, kdy jsme s rodiči žili v Krkonoších, prázdniny vždycky začínaly deštěm.
13: To je pravda. Vždycky jsme se zbalili poslední školní den tašky nebo kufry a vyráželi jsme na Dachovou u Hořic na soustředění s lyžaři. A dost často jsme tam byli v blátě a přijížděli jsme se vším mokrým a i stany jsme balili mokrý. Takže moje vlastně prvotní vzpomínky jsou takhle na ten propršený začátek července. No a potom jsme pokračovali po tetách a po babičkách, respektive k jedné babičce, která byla mimo domov, a k dědovi do dolní nebo horní Tříče, ona to byla spíš dolní část. No a tam na Kamenci jsme trávili s bratránky prázdninové dny, no, ráno pokrmit králíky slepice a pak na chvilku si vyběhnout, zaskotačit a zase pak v poledne zpátky k obědu.
12: A kdy přišla ta láska k Chorvatsku?
13: Láska k Chorvatsku? Asi, ono to je totiž takový jako legenda taková jako rodina, jo. Když jsem začala tak nějak jako vystrkávat růžky v pubertě, tak mi rodiče dost často jako říkali, že jsem sestra zkazila dovolenou v Jugoslávii, protože se na začátku roku objevila zpráva, že teda mě čekají a že teda v dubnu po svatbě nebudou moct vyjet do Jugoslávie na líbánky v uvozovkách. Takže ta doložka neklapla, ale pak v pubertě mi to teda jako ometali okolo hlavy a asi to tam nějak uvízlo takhle. Takže někde v pubertě.
0: Host Radiožurnálu.

0: Blanka Kučerová, která stojí za vydavatelstvím Oblak, kde se inspirují rodiny s menšími dětmi anebo i učitelé k objevování známých i zapomenutých koutů naší země, je dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak to vlastně celé začalo? Kde se zrodil ten nápad na literární omalovánky? Protože mě vlastně napadl hned Jan Amos Komenský, který vlastně také dětem představoval svět v obrázcích Orbis Pictus.
1: Ono to nezačalo literárními omalovánkami, začalo to vlastivědnými omalovánkami, právě provázením po těch menších obcích a městech. Nejdřív jsme provedli rodiny s dětmi po Vysokém nad Jizerou a předcházela tomu anketa 13 let zpátky, kdy jsme si tak jako mezi Vysočáky a Luftáky řekli, hele, uděláme top 15, jako co je u nás ve městě nejzajímavějšího, co by si ty děti s rodiči měli zapamatovat, když k nám přijedou na výlet nebo na dovču. A protože jsme neměli ve městě žádný bilingní prospekt, tak jsem si řekla, hele, tak to uděláme rovnou v češtině, v angličtině a bude to obrázek k vybarvení bez barevné předlohy. No a společně se sousedem Michalem Jaklem, který v té době pracoval ve vlastivědném muzeu ve Vysokém, jsme dali dohromady medailonky. Kamarádka Eva Honoutová nakreslila obrázky, sousedka Lucka Bugemajstrová přeložila do angličtiny a takhle jsme to celý odstartovali, je tomu 12 let.
0: No a proč bychom vlastně na ty prázdniny měli slovy našich nadšených puberťáků brát ty literární sešity, když je volno a jsou prázdniny?
1: Literární bych asi doporučila Staré pověsti české od Alojze Jiráska. Oni jsou totiž ty sešity ještě doplněné o slepé mapy. Z jedné strany je mapa České republiky a z druhé strany je slepá mapa Prahy. A vy si s dětmi přečtete, to je jedno, jestli před školákem nebo prvostupňovým dítětem, případně sedmáci potom ještě berou Jiráska znovu, tak si přečtete tu pověst. A Eva Suchomilová připravila medailonek tak jako všeobecně, že to není převyprávěná ta pověst. Seznámíte se s tím, kde se Jirásek inspiroval, co se tam lehce odehrává a kam za tou pověstí vyrazit. Takže třeba, když si čtete příběh o Biovojovi, tak zjistíte, že se to odehrávalo na Kavčích horách. Na té slepé mapě si najdete Kavčí hory a protože na Praze 4 je i stezka k tomu, tak si tu stezku můžete s dětmi projít. No nevím, jestli úplně vás pubertáci dneska nepošlou do háje, ale myslím si, že na to, aby si zapamatovali dlouhodobě na ty pověsti a místa, tak je to jako krásně funkční. Funguje to i s motorkářema dospělýma.
0: Tak třeba Ratibořice, Česká Skalice, Náchodsko, tak to zase babička.
1: Tam je to zase Němcová. Provázané s Boženou Němcovou, s babičkou a těch míst vlastně, kde se ta babička odehrává, je hned několik. Právě ty Ratibořice nebo Česká Skalice. Babička třeba zmiňuje setkání s Josefem, s císařem právě na přistavbě Josefovské pevnosti, takže krásně můžete dojet i do Jaroměře.
0: No a když jsem zmínila na začátku toho Jana Amose Komenského, tak vlastně mám pocit, že ne mnoho lidí ho má spojeného, když se bavíme o těch Krkonoších, které máme obě velmi rády, s Horní Vranou.
1: Ano. Jan Amos Komenský pobýval kousek od dvora Králové nad Labem a potom také na Brané a když opouštěl Čechy, tak pobýval ještě v Žacléři, tam je i dokonce takové místo na Růžovém paloučku, je tam na zemi vybudovaný labyrint a tam je to místo posledního odchodu nebo posledního setkání s bratry, než opustil Čechy.

0: Blanka Kučerová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jsme ještě stále v Krkonoších, ve Vysokém nad Jizerou, kde vy žijete. Tam se často jezdí po celý rok, tak kam teď v létě je ideální se podívat po okolí, ale tak, abychom nebyli mezi stovkama dalších lidí.
1: No, to je teda úkol. Zrovna teda 10. a 11. července slaví vysočtí ochotníci kulatiny, protože v roce 1786 se u nás začalo hrát ochotnické sousedské divadlo, takže budeme slavit vlastně nepřetržité divadelničení na Vysocku, plus k tomu ještě zápis do UNESCO v loňském roce se podařil, takže to bude velké, no, tak jestli se sjedou všichni ochotníci, tak tam bude narváno. Možná trochu míň bude narváno na paseckých hudebních slavnostech, mm-hmm. To je vždycky na začátku srpna v Pasekách nad Jizerou. No a potom, já nevím, vlastně Roprachtice jsou takový zvláštní obec, opakovaně obec roku Libereckého kraje. Doponikle určitě taky jako není turisticky jako s převisem, možná do Rautisu akorát na perličky, na ozdobičky vánoční bude fajn se přihlásit. Bude taky Crystal Week, do kterého jsou zapojeni. V Jablonci nad Nisou pak bude v srpnu vlastně taky módní přehlídka a ukázka sklářského a bižu průmyslu. No, myslím si, že do Friedlandu byste mohli vyrazit. Mm-hmm. Friedland v Čechách.
0: Mnozí chtějí vidět Špindlerův mlýn, nejenom v zimě. Tak co stojí ve Špindlu a kolem Špindlu v létě za to?
1: No, já bych asi ve Špindlu vyrazila s lanovkou někam na hřebenovku. Teda ne, když je takovýhle počasí, když bude pod mrakem, protože na těch horách je to i ošklivém počasí hrozný, ale v tomhle počasí ještě horší, bych řekla. Před tím sluníčkem se nemáte moc šanci kde schovat. Ale s tím Špindlem jste mi vlastně na ten Friedland hezky nahodila, protože ve Špindlerově mlýně v tamním hotelu Krone začal Franz Kafka psát svůj zámek. A my jsme ho situovali právě na Friedland v Čechách.
0: Proč jsou školy v přírodě v našich severních horách takovým fenoménem?
1: No, já si myslím, že to bude tím, že tam byla spousta ubytovacích kapacit po válce, které začaly využívat ROH, jak to říct, zaměstnanecké benefity, kde firmy si pořizovaly vlastně svoje rekreáčky a posílali tam rekreovat své zaměstnance.
0: Kořenov, Rokytnice,
1: Harachov, určitě i Pec, Špindlerův mlýn, že jo. Takže takový anděl na horách si pod tím představte. Myslím si, že to proto se to stalo takým fenoménem. No a potom spousta dětí z těch průmyslových oblastí měly respirační potíže, takže začaly posílat na hory, kde byl čerstvý vzduch, že jo, ta inverze prostě si podržela ten smog v nížinách a nahoře bylo hezky.
0: No a teď toho školáka, jak ho dostat na tu túru? Bez tabletu?
1: No, to je dost na rodičích, jako když ho nebudou mít rodiče v ruce, ten telefon s tabletem, tak to bude určitě daleko jednodušší. Já se teda musím taky zlepšit, protože samozřejmě jako osevač ho mám v ruce skoro pořád, ale když vyrážíme ven společně celá rodina, tak si to hlídám, aby jsem neměla zaprasenou chvilku s rodinou tím, že jsem pořád na síti, no.
0: Píší si, máte tu zkušenost, děti třeba ještě deníky?
1: Ano, naše Mína dostala k svátku letos deník a každý večer se zapisuje. Takže myslím si, že jo, že to asi dost záleží na dítěti, ale jo, asi jo. Myslím si, že i pro jeho osobní rozvoj to je důležitý si ten den uspořádat, nějak si ho uzavřít a zpětně se vrátit k tomu, jestli se někam posouvá nebo neposouvá.
0: A když se bavíte s učiteli a s dětmi, tak píší si nebo spíš kreslí ty deníky, protože ty omalovánky vlastně táhnou k tomu si kreslit. Zkusit nejdřív něco vymalovat, ale pak zkusit nakreslit něco svého, ne?
1: Asi jsme v tomhletom jako taková nechci říct výjimečná rodina, protože to by bylo jako silný slovo, ale náš Hubert začal během jara, kdy jsme začali sbírat ovladače od televize, tak začal si psát povídkový knížky o svým plyšákovi, o svým psovi, takže my máme psací dítě i číslo 2 a číslo 3, protože se k němu i Felix přidal, takže u nás píšou všichni, kromě tatínka, ten možná jenom seminárky do práce, protože se ještě pustil do studia, no tak nevím, jak to mají ostatní děti, možná jo, jakože se čas od času s tím setkáváme a hodně si i děti kreslí své vlastní věci, nejenom, že by si jako pasivně vymalovávali to, co jim někdo předkreslil.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Meteorologové vyhlásili v Praze a středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. A kvůli smogu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Řidič některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninová exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidé se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. A stovky achátů z celého světa můžou od dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Sport. Fotbalisté Kanady na úvod playoff světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili do osmifinále. A pro Kanadu je to posunutí nejlepšího výsledku na mistrovství. Zítra večer se rozhodne o dalších postupujících. Brazílie se utká s Japonskem, Německo bude hrát s Paraguají a v noci pak Nizozemsko vyzve Maroko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D6 před Chebem a překážka na D1 za Všechromy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu pozor na nehodu před odbočkou na Mariánské Lázně. Na kilometru 152 osobní auto narazilo do svodidel. Teď se tam vyšetřuje, s opatrností je to ale průjezdné plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za odbočkou na Velké Popovice nepojízdné vozidlo. Nepřehlédněte ho na kilometru 14 v odstavném pruhu. Na D5 z Plzně do Prahy podobná situace za Loděnicí. Na nepojízdné vozidlo se připravte na kilometru 7,5. A v Praze čekejte komplikace v Dolnoměcholupské ulici mezi Dolními Měcholupy a Dubčí. Obytné vozidlo narazilo do stromu. Průjezd je omezený kvůli vyšetřování, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme víc oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. Ty můžou doprovázet kroupy a nárazy větru. Ochladí se k 19 stupňům. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Ráno a dopoledne bude pršet, na západě postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36. A na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: A tím hostem je Blanka Kučerová, držitelka titulu živnostník roku Libereckého kraje, hrdá nositelka označení Krkonoše, originální produkt od roku 2019. Bavíme se o malovánkách, oblakovkách. Jak pomáhají samotným kantorům ve školách?
5: Tak na prvním stupni mohou použít právě už zmiňované staré pověsti české. Příchod praotce Čecha na Říp, písmenko Ř, Brunsvík, jak se dostala podle legendy, dostal podle legendy lev do našeho státního znaku. No a potom ty jednotlivé pověsti, buď teda pražský, anebo český, takže to je téma na celých 5 let. No, nebo potom mají vlastivědu, kde poznávají svoje město, a takže si můžou zahrát na cestovní kancelář a seznámit se s tím městem právě prostřednictvím našeho průvodce. A nebo potom 4., 5. třída se může seznámit s životem Barbory Celské, která letos slaví půlkulaté výročí úmrtí na Mělnice.
4: Tak kdo to byl? Budeme si o tom povídat zase za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu.

0: Za vydavatelstvím Oblak stojí Blanka Kučerová, dnešní host vysílání víkendového radiožurnálu. Jak se tedy zrodil ten nápad na životopisnou umalovánku Barbory Celské, vlastně nejmocnější ženy střední Evropy? A taky asi je pravda, že o ní moc lidí neví, ne?
1: No neví. Právě to zjišťuju i, že ani dějepisáři o ní moc neví, protože ona právě byla manželkou Zikmunda Lucemburského a oni se tomu tématu strašně rádi vyhýbají. Takže ona je taková pro nás, i když nevíme, kdo to byl Černá královna, tak ona je zahalená takovým svým tajemstvím.
0: No a kdo vás na ní přivedl?
1: Před 4 lety, když jsem jezdila natáčet s partou Bedekru, chorvatský Bedekr, tak mě oslovila přes Janu Krásnou Mirjana Periana Cnovák a chtěla zpracovat právě tu legendu Černé královny, ale my jsme s Janou oponovali, že by bylo dobrý jako nejdřív vysvětlit, kdo to byl Barbora Celská a potom možná na ní natáhnout tu chorvatskou legendu o Černé královně.
0: A proč jí říká Černá královna?
1: Protože jí očernili, jak je napsáno v jedné kronice, protože když se plavila nebo cestovala z korunovace římskými císaři a následně na Bodamském jezeře, teď je vypadlo, není to Konstance, je to Kostnice. Když z Kostnice po koncilu cestovali zpátky do Bratislavy, tak přišla do řečí kvůli dluhům takže bylo řečeno, že se spustila se svým diplomatem a potom, že se nestarala dobře o království. A to království bylo od severních Uher až po jižní Uhry. Představte si dnešní celé Slovensko, Maďarsko a kus Slovenska s Chorvatskem.
0: Traduje se taky na Plitvicích, že ano. Tam se snad nějak jako přihnala mračná silné deště. Co k tomu je za legendu?
1: Tam panovalo právě velké sucho a lidi umírali hlady a žízní, byly tam velké nesváry mezi tamním obyvatelstvem a Černá královna se jim zjevila, že až vyženou toho nejhoršího z nich, takže ona sešle hromy, blesky, déšť a takže se sešli, vypudili toho největšího škodiče ve společnosti, načež začalo teda pršet, naplnily se rezervoáry podzimní a vznikla Plitvická jezera a Plitvické vodopády a podle legendy nebo podle toho proroctví vlastně jsou stejně jako Praha podle Libuše, tak i podle Černé královny jsou Plitvická jezera známá po celém světě.
0: Co je pravdy na tom, že měla alchymistické laboratoře?
1: To se traduje na hradě Medvedgrad nad Záhřebem. Ho najdete vždycky, když jedete po dálnici zase zpátky do Čech, tak je tam takový hrádek vidět ve svahu na Medvednici, anebo potom v Samoboru, to je kousek od Záhřebu, že měla své laboratoře, kde přeměňovala kameny v drahé kamení, stříbro, zlato, nebo vařila lektvary mládí.
0: Ona zemřela na jednom ze svých věných panství na zámku v Mělníku a pohřbená je tady v katedrále svatého Víta, takže i tam, pokud budeme chtít třeba putování s ní, tam můžeme začít, ne?
1: No, určitě můžete začít na Mělnice, projít si město, ono ještě pořád drží takový malebný ráz. Dál potom můžete pokračovat do Dvora Králové, právě už i třeba do té zmiňované Jaroměře nebo Trutnova, Vysokého Mýta, Poličky. Teď, abych na něco nezapomněla, ono jich je víc a potom třeba i na Novém městě tady v Praze, protože i část Prahy patřila jí.

0: Blanka Kučerová miluje literaturu, regionální historii, vydavatelství Oblak. Kromě tedy povinné četby se specializuje na omalovánkové bedekry. Už to tady padlo, že autorsky jste spolupracovala i na televizních bedekrech po Chorvatsku. Tam Češi hodně jezdí, když jsme zmínili třeba Plitvická jezera, teď je u Barbory Celské i ten Záhřeb. Tak než člověk dojede k moři, kde by se měl zastavit? Co třeba nabízí ten Záhřeb? Záhřeb, proč by si tam člověk měl udělat zastávku?
1: No, Záhřeb by stál za to určitě minimálně na víkend. Projít si celé centrum, ono to tam vypadá vlastně jako kdybyste byli někde tady ve střední Evropě, protože všechno je to, že jo, per rakousko-uherských architektů i vlastně kulturu máme dost podobnou, protože se na ní podíleli Češi. Takže ze Záhřebu bych vypíchla asi Zelené srdce Záhřebu okolo hlavního nádraží a hlavního náměstí Bána Jelačiče, pak vystoupit nahoru na Kaptol ke katedrále, k parlamentu a potom se svíst třeba lanovkou, to je nejkratší lanová dráha, co jsem se kdy svezla. Naše děti byly hrozně překvapené, že to trvalo jenom 11 sekund. A dojít si pěkně na Kremšnitu a pokračovat dál, ale ještě
0: to
1: před
0: je?
1: Kremšnita. To je krémový zákusek, takový hrozně vysoký na listovém podkladu.
0: A štrukle co?
1: A štrukle jsou závin.
0: Jakože jablečný.
1: No, se vším možným. Nemusí být jenom jablečný. A třeba do Krapiny se dojet podívat, to je sice severně od Záhřebu, ale hnedka vlastně za hranicemi, takže po cestě na pobřeží Krapinu, protože se tam Barbora třeba vdávala na hradě, ale hlavně je tam muzeum pračlověka neandertalského krapinského, nebo dál po cestě to vzít právě přes Plitvice a přes Liku. Lika je takové outdoorové místo, takže se tam moc s masovou turistikou nesetkáte, ale je fajn tam zajet mimo sezónu.
0: A než dojedu k moři,
1: tak...
0: Kde se můžu vykoupat?
1: No, na těch Plitvicích právě ne. Ale dají se třeba sjíždět řeky, že jo? Třeba kousek od Zadaru je Zrmaňa, takže tam můžete na rafty. A záleží na tom, kde to máte rádi, kam vlastně jako míříte, že jo? Okolo Rijeky je to krásné, jako tam na Rysňák vyběhnout na ty kopce a zase... ten rozdíl mezi tou hladinou moře a tou vysokohorskou vlastně už turistikou. To je fajn.
0: No, vy jako kroatistka máte třeba hodně blízko kolem Daruvaru, tam je vlastně, myslím, nejpočetnější pořád česká menšina v Chorvatsku, tak máte k ním blízko?
1: Když jsem byla v Záhřebu v tom roce 2004-2005, tak jsem chodívala do České besedy Záhřeb učit nebo držet hodiny konverzace pro dospělé a často tam dojížděla Zdenička Táborská, která byla právě z Daruvaru, psala do časopisu Jednota, tak spolu jsme hodně sedávali a vyprávěli si o Čechách a o jazyce. A takže tam mi Daruvar tenkrát už přiblížila a když jsme tam byli natáčet bedekr, tak jsme měli čest jako se seznámit vlastně s tou širokou českou menšinou a oni nám předváděli i vystoupení, která jsou vlastně zaznamenaná v tom cestovatelském pořadu.
0: A budete chtít třeba ukazovat i chorvatskou historii, kulturní, ale třeba i to vnitrozemí?
1: Jako v bedekrech? Mých bedekrech, no já bych moc ráda, třeba Karlovac by byl jako super, protože on je původně jako město opevnění, představte si třeba Terezín nebo už zmiňovaný Josefov v Jaroměři, tak vlastně takováhle hvězdice je to.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál a Blanka Kučerová je naším hostem. Buďme ještě chvíli v Chorvatsku. Když by člověk tedy projížděl k tomu moři, tak zmínili jsme Vukovar. Ve Vukovaru tam, myslím, je ten památný vodojem. Nevím, jestli si to
1: Je. Já jsem v jednom článku, kdy jsme rešeržovali, tak jsem našla číslo 12 000 střel denně na Vukovar, takže jako vlastně je zázrak, že to město ještě stojí a že ten vodojem nespad. Je tam vlastně muzeum na památku jako obránců Vukovaru. Vladimír Dzuro zpracoval knížku, respektive je to komiks, který shodou okolností ilustroval i Jakub Dušek, který pro mě začal pak ilustrovat před 2 lety, takže se mě to krásně všechno jako propojilo. No a Vladimír Dzurov v tom komiksu vlastně popisuje všechny ty vukovarský masakry, ale do Vukovaru bych nelákala za válkou, lákala bych za vučedulskou kulturou. Ještě než dojedete do Vinných sklípků, tak bych se zastavila ve Vučedolu. Tam je úžasné muzeum zapuštěné do svahu a nahoře nad tím kopcem, nad tím muzeem jsou právě archeologická naleziště. A všichni, co jezdí do Chorvatska, určitě budou znát takovou jako hliněnou sošku, hliněnou nádobu ve tvaru holubice. A to je pomůcka šamana, rituální pomůcka, kterou pravděpodobně ty pravěcí lidé používali k inhalaci omamných látek. A to muzeum, tam zjistíte, že jako byly strašně zdraví, protože tam ty kosterní nálezy jsou včetně jako zdravých zubů a zdravých kostí. Tak kdo se zajímá třeba o pravěk, tak nejenom Krapina, ale i Vukovar jsou krásná místa k objevování naší civilizace.
0: A kdo má rád fyziku, tak kam za Nikolou Teslou?
1: Do Kospiče, do rodiště Nikola Tesly, tam se za jedné bouřlivé noci narodil mistr blesku.
0: Jako překladatelka ještě spolupracujete s nejvýznamnějším současným chorvatským dramatikem Mirem Gavranem.
1: Spíš okrajově, spíš je to přes Matici chorvatskou, která dostala v roce 2024 také pobočku tady u nás v Praze při česko-chorvatské společnosti, při tomhletom zapsaném spolku.
0: No, k čemu je Matice chorvatská v České republice?
1: K udržování kulturního a vědeckého kontaktu mezi našimi zeměmi.
0: Jaký je ten kontakt?
1: Já bych řekla, že v posledních 2 letech poměrně intenzivní. Kolegyně Jana Krásná s Míšou Harvanovou se snaží v rámci té spolupráce pořádat semináře a přednášky na chorvatská témata. Během uplynulého měsíce to bylo téma chorvatského medu. Dokonce i byly dny medu a chorvatský včelařský svaz měl možnost se prezentovat v Národním zemědělském muzeu tady u nás v Praze.
0: Mm-hmm. No, váš hnací motor se dá asi shrnout, že je to pocit dělit se o krásy naší země, být jiný a nebýt jenom online a na datech. I udržitelnost, to je takové jedno z vašich hesel, jak jsem pochopila. Jak se tohle daří? Jsou tím hnacím motorem ty vaše 3 děti a potom ty, se kterými se potkáváte ve školách a po školách? Čím vás třeba, jako, jestli vás něčím dostali, nějakou otázkou, nebo jak to je?
1: Jak to je? Já jsem s Barborou, že se zase k ní vracím, byla na jaře na základních školách v rámci projektového dne a setkala jsem se v středních Čechách se spoustou dětí, které se sice narodily v

0: Čechách, ale do cizojazyčných rodin, hodně třeba do vietnamských nebo filipínských. Takže jemu musíte vlastně jako vysvětlit ten pojem ta královna, království, ale i spoustě našich dětí, protože ne úplně všichni jezdí s rodiči po hradech a zámcích a neznají úplně tu strukturu království, král, diplomat na královském dvoře, nějaký třeba biskupové nebo kněží, takže tohle to musíte jako taky načrtnout. Takže ten náhled jako do dětských hlav je hodně inspirativní.
1: Tři místa, která byste teď doporučila, neobvyklá místa po České republice.
0: Tak, začnu Rožmitálem pod Třemšínem. To si myslím, že tamní jsou jako hodně rádi, že tam turisté nejezdí. Ale ti, co objevili Brdy, tak určitě mi dají za pravdu, že jsou neskutečně krásné.
1: Takže Rožmitál, potom bychom mohli říct Hostinné, no a pak už...
0: No určitě Hostinné taky, to si myslím, že budou mít příležitost posluchači zajet na 360. výročí Porcinkulí, které se uskuteční začátkem srpna v Hostinném. A pak bych vás vzala asi do Frýdlantu anebo do Kořenova. Jizerky, ty určitě nejsou úplně vyhledávaným místem pro letní dovolenou.
1: Blanka Kučerová, díky moc a těším se na výletování nejenom po Česku, ale i po Chorvatsku. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, krásné dny bez mraku, ale oblak v batohu.
2: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. V Česku padl nový teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. Čeští záchranáři už dorazili na sever Venezuely, pomáhají s vyhledáváním nezvěstných po zemětřesení. 6 českých tenistů se představí v úvodním dni grandslamového Wimbledonu. A dnes čekáme slunečno. Postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek, teploty až 39 stupňů. Je pondělí 29. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech naměřili meteorologové před 16:30 41,9 stupně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
4: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
5: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
4: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Berci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
6: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
4: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: První bouřky už večer dorazily na západ Čech, na Šumavě padaly i kroupy. Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 13 úmrtí, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Paks. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
7: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Do záchranných akcí po ničivých zemětřeseních ve Venezuele se poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira. Podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí více než 14 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
8: Pátrací týmy z celého světa, teď na severu Venezuely, spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
9: Mělo by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
8: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
10: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu na to měl delegaci vést on. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání důsledně dohlíželi na svoje potomky. Bazény na zahradách můžou být pro malé děti při nepozornosti nebezpečné.
11: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá, a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
12: Popisuje letošní zkušenost se 4letou dcerou Kristýna z Jihlavy. Její sestra Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna za křidélka.
13: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo v nafukovacím kruhu.
12: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni ke dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly 2leté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
2: Silničáři ode dneška výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitelství silnice a dálnice Radek Mátl.
14: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Luzině směr na silnici 1-7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o 2 roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
15: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
2: Sport. 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času a na této stanici uslyšíte o českých výkonech od našeho reportéra.
16: V zahajovacích zápasech se Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turnaje v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sternsovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně Diamantové ligy druhé místo a v Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu a britský pilot se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na druhé místo. Má 131 bodů, tedy o 40 méně než lídr šampionátu a jeho stájový kolega Kimi Antonelli, který dojel v Rakousku třetí. Na druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu. Fotbalisté Kanady jsou prvními, kteří postoupili do osmifinále letošního mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase. V pondělí večer a v úterý ráno šampionát nabídne zápasy Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a Nizozemsko, Maroko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na pražském okruhu za D5 a překážka na D1 za Všechromy. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením za plzeňskou dálnicí. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Průjezdné je to plynule levým pruhem. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte za odbočku na Velké Popovice. Na 14. kilometru stojí porouchané vozidlo, blokuje tam odstavný pruh. Na D5 z Plzně do Prahy podobná situace za Loděnicí. Nepojízdné vozidlo nepřehlédněte na kilometru 7,5. A v Praze došetřují nehodu v Dolnoměcholupské ulici. Na cestě mezi Dolními Měcholupy a Dubčí vozidlo narazilo do stromu. Čekejte možné komplikace a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet, na západě postupně i ve zbytku republiky a přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 a na horách kolem 28 a noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se k 19 stupňům Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
18: Proč v Česku stále vázne adaptace města obcí na dopady klimatické změny? Jak si vysvětlit projevy nevole, s nimiž se na Strážnickém festivalu setkali ministři za motoristy sobě Otto Klempíř a Petr Macinka? A jaký návod nabízí organizace Consent vedoucím letních táborů ve snaze předcházet případům sexuálního obtěžování a jiného nevhodného chování vůči dětem? Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu včera 40,9 stupně Celsia. A je dost možné, že nový rekord přinese už dnešní den, kdy mají teploty podle předpovědi meteorologů vystoupit až k 41 stupňům. Současná vedra opět vyvolávají debaty, jak upravit prostředí ve městech, aby tam bylo horké počasí snesitelnější. A to je téma, kterému se věnuje i nadace partnerství a právě specialistka na adaptace sídel na klima v nadaci partnerství Magdalena Maceková je teď naším hostem. Dobré odpoledne.
19: Dobré odpoledne, zdravím vás.
18: Jaká opatření na zmírnění dopadů extrémních teplot se ve městech nejvíc osvědčují, která mají největší efekt?
19: Největší efekt mají opatření, která jsou vlastně velmi jednoduchá. Nejlépe vnější prostředí chladí voda v kombinaci s vegetací. Proto se někdy mluví o takzvané modrozelené infrastruktuře, to znamená nějakém systému zeleně, který prostupuje těmi našimi sídly. Ideálně by měl prostupovat, protože už ho budeme potřebovat čím dál víc. Je to dané tím, že ta voda dokáže výborně to teplo pohltit a při odparu přemístit na jiné místo. A ta zeleň tomu velmi pomáhá, protože ten odpar provádí aktivně a navíc dokáže jou stromy stínit. Takže jsou to vlastně taková zdánlivě jednoduchá řešení, která ale v těch městech vůbec jednoduchá nejsou.
18: Když říkáte tedy zeleň a voda, tak znamená to stromy, znamená to nějaké travnaté plochy, znamená to fontánky a podobné prvky?
19: Ano, všecko to, co říkáte. Stromy v ulicích, které stíní a prostě vodní plochy, pítka přímo neochlazují, ale poskytují ten komfort těm obyvatelům. A prostě víte, jak teplotu dokáže změnit malé mlžítko, byť na tom velmi lokálním místě, ale především velké plochy zeleně dokáží udělat tu změnu nějakou citelnější.
18: Jste říkala, že to vypadá jednoduše, ale ve městech to není tak jednoduché realizovat. Tak na co to v praxi nejvíc naráží?
19: No, naráží to na řadu problémů, protože jsme zvyklí naše města stavět tak, aby ta voda odtékala co nejrychleji pryč. Posíláme ji většinou do kanálu kanalizacemi, aby nám nenarušovala stavby, nenarušovala silnice a podobně. Nejsme zvyklí ji v těch sídlech zadržovat. A i když už ty technologie známe nové technologie, jakým způsobem ve městě sázet stromy, tak ta změna je samozřejmě velmi pomalá. Je málo pravděpodobné, že rozkutáme ulici jen tak proto, abychom tam udělali adaptační opatření. Většinou je tam dostaneme až ve chvíli, kdy se ta ulice rekonstruuje tak, jak tak. A potom můžeme ten návrh udělat dostatečně koncepční na to, aby se dokázali vytvořit prokořenitelné prostory pro růst stromů i mezi těmi velmi hustě umístěnými inženýrskými sítěmi, o kterých pod povrchem často ani nevíme. Nebo jako samozřejmě technici vědí, ale běžní obyvatelé vlastně neví, co všechno se pod povrchem měst často skrývá.
18: Do jaké míry roste zájem města obcí o taková opatření a jakou roli v tom hraje to, že přibývají horké dny, tak jako v těchto dnech?
19: Já na to vlastně mám odpověď ano i ne. Myslím si, že zájem roste, ale bohužel, nebo bohu dík, to je těžko říct, ta vedra jsou nejjasnější riziko, které přichází a které ale zároveň není vidět. Na rozdíl třeba od povodní tornáda, kdy ta katastrofa projde a všichni se snaží ohromně pomáhat. To vedro je velmi nenápadné vlastně a tím pádem i ty naše reakce jsou vlastně neodpovídající tomu riziku. Takže vidím na jedné straně, že většina měst se snaží nějakým způsobem připravovat právě tady těmi modrozelenými řešeními a těch příkladů je celá řada. A na druhou stranu bohužel ještě neexistuje něco jako krizové plány pro vlny veder. Vím, že se o to snaží nějakým způsobem Praha. My spolupracujeme teďka s městem Hodonín, což jsou vlastně nejvíce riziková města, protože ta teplota tam roste vlastně nejvíc na našem území. Ale ještě nemáme něco jako povodňové plány pro vedro. Takže z hlediska toho managementu během té vlny veder si myslím, že jsme bohužel připraveni velmi málo.
18: Vy se věnujete těmto projektům na nadaci partnerství, teď jste mluvila o spolupráci s městem Hodonín. Jaké další konkrétní projekty v tomto směru vaše nadace připravuje nebo realizuje?
19: My spolupracujeme s celou řadou jak větších měst, tak úplně malých obcích. Snažíme se je podpořit v tom koncepčním plánování, protože většinou stačí upravit jednu ulici nebo udělat jedno opatření, ale musí se vytvořit celý systém. A další věc, kterou považuji za podstatnou, tak je ukázat to, že ta nová řešení se daří realizovat. A my právě proto, abychom ukázali i ostatním ty příklady dobré praxe, tak organizujeme soutěž, která se jmenuje Adaptera Awards, kde se snažíme zhromáždit databázy těch realizovaných projektů, kde jsou ukázky jak z zastavěného prostředí měst, tak pozitivní ukázky z domů, tak i ve volné krajině. Takže a tam si může každý dohledat údaje, náklady a podobně ty technické detaily, aby v případě, že se nějaká další obec nebo jiný, klidně i privátní investor rozhodne něco v tomto směru dělat tak, aby měl před sebou už ty možnosti, co v Čechách se podařilo. V tom vidím vždycky velmi důležitý rozměr vidět ty pozitivní příklady, že to jde.
18: Aniž bychom hledali na internetu, můžete třeba jeden konkrétní případ vyzdvihnout pro inspiraci?
19: To mi dáváte velmi těžký úkol, protože mě se těžko vyzdvihuje jenom jeden, ale tak já trochu budu chrlit. Mezi koncepčním přístupem k zelení je to například obec Úvaly. Jak už jsem zmiňovala Prahu v koncepčním přístupu k zelení, tak se podařilo jak v Brně, tak v Olomouci upravit nábřeží formou náplavky přírodě blízké. Ale i úplně malé obce, jako třeba vesnice Ruprechtov tady u nás na Vyškovsku, má krásně upravený parčík na návsi, tak aby tam mohla voda natékat a postupně zasakovat a zavlažovat tu zeleň.
18: A zjevně byste mohla pokračovat ještě hodně dlouho. Ano. Rozumím toho, tomu, že ten web, konec konců jsem se díval, tak je tam těch projektů hodně. Magdalena Maceková, specialistka na adaptaci sídel na klima v nadaci partnerství, byla naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
18: Návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici po ministru kultury vypískali také ministra zahraničí a předsedu motoristů sobě Petra Macinku. Ten napsal na Facebook, že požádal včera ředitele festivalu o možnost vystoupit na hlavním pódiu právě v reakci na páteční vypískání jeho stranického kolegy ministra Klempíře. To je ukázka toho, jak to včera ve Strážnici vypadalo. Už v pátek podobně reagovali návštěvníci Strážnického festivalu na vystoupení ministra Klempíře. Ten následně na sociálních sítích označil chování návštěvníků za buranství, sprostotu a zášť a dodal, že návštěvníky ovlivnil alkohol a vedro. A předseda poslaneckého klubu motoristů sobě na příspěvek o ty Klempíře reagoval návrhem, aby stát neposkytoval organizátorům festivalu ve Strážnici dotace. My jsme teď ve spojení s politologem Janem Kubáčkem. Dobrý den.
20: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
18: Představitelé motoristů sobě se dlouhodobě staví na ochranu svobody slova a projevu. V loni v září třeba Petr Macinka řekl, že svoboda slova není jen jedno z mnoha práv, ale že to je základní kámen polistopadového směřování naší společnosti. Teď reagují politici této strany na pískot návštěvníků festivalu slovy o buranství, nebo o tom, že se diváci zbláznili, nebo dokonce návrhem, že by stát neměl podporovat akci, na které návštěvníci projeví politické názory proti vládním představitelům. Jak tohle jde dohromady?
20: No, ukazuje to, že krásně se často káže o vodě a pak mnozí mají tendenci pít víno. Jinými slovy, prostě musí politici snést vysokou míru otevřenosti názorů, zvláště politici, kteří si nejen na tom staví, ale zvláště politici, kteří si postavili politiku na konfrontaci. A tady se hlavně ukazuje to, o čem my se opakovaně už několik měsíců společně bavíme, že prostě s českou společnost politika postavená čistě na konfrontaci, popichování, silných prohlášeních, které vlastně nepřináší nějakou novou kvalitu nebo posun pro společnost, neskultivují politickou kulturu, no tak už to zkrátka nebaví. Lidé se toho přejedli, no a tady to dali na odiv velmi otevřeně a přiznám se, že jsem teda naprosto v šoku primárně ze slov politického matadora, o to víc mě to překvapuje, Borise Šťastného, který zcela vážně vypustí a vůbec přemýšlí o myšlence, že pokud se někomu něco nelíbí, tak bude potrestán, že mu bude odejmuta veřejná podpora. Navíc takto dlouhodobé, renomované akci, tak to je úplně za hranou a myslím si, že ve výsledku to motoristy sobě obrovsky poškodí, dokonce významně více než vypískání jednoho či druhého ministra. Prostě vůbec jsem to nepochopil a přiznám se, že nerozumím tomu, že to může říct člověk, který prožil také velkou část svého života v doznívajícím byrokratickém socialismu a komunismu. Takže ví, jak tehdy na to lidé byli citliví, jak jsou na to citliví i dnes. Úplně za hranou.
18: Já dodám, že pan ministr Macinka tyto úvahy odmítl a ono prakticky je to těžko realizovatelné, protože festival ve Strážnici nedostává dotace. On je financován z Ministerstva kultury, ale jinak než formou dotací, tak to jenom doplním a možná rozumím. Upřesním. Mohou podle
20: tam
18: vás...
20: Spíš ta myšlenka, promiňte, rozumím tomu. Tam spíš ta myšlenka je prostě celá ulítlá a absurdní a ukazuje něco o Borisi Šťastnému.
18: Mohou podle vás tyhle příhody a ty reakce na to, co se ve Strážnici dělo, nějak ovlivnit pozici motoristů v rámci koalice nebo třeba i pozici ministra Klempíře ve vládě?
20: Já si myslím, že až tak ne, že ostatní kolegové to spíše přijdou mlčením a nebudou rozhodně kolegům motoristům sobě závidět. Možná mnozí si i pomyslí, no tak tady sklízí ovoce za ty permanentní hrozny hněvu, když zůstanou tohoto příměru, jejichž často ta politika je lemovaná. Spíš si myslím, že se dostávají do určité izolace společenské, protože samozřejmě toto se jen tak nezapomene, lidé to budou sdílet, bude to takovým tím symbolem, že prostě velká část společnosti má výhrady k té politice motoristů sobě, takové té konfrontační politice, a myslím si, že to povede k tomu, že o tak Lempíř jako ministr kultury bude ještě více izolován v té kulturní komunitě, kulturně společenské komunitě. Otázka, jestli ty akce bude dál navštěvovat, nebo zůstane spíše člověkem úřadu, což nikdy žádnému ministrovi nepomohlo. Pravda je, řekněme si otevřeně, že o to zaktivuje takové to pevné jádro motoristů sobě. Ty se více zmobilizují a budou to brát, že více musí hájit své jakoby předáky a ideje motoristů sobě, protože v úzovkách všichni už jakoby po nich jdou, všichni mají k ním výhrady. Ale je to poměrně malá skupina a to, co motoristé sobě jako každý politický subjekt, zvláště nový politický subjekt, potřebuje, to znamená takový ten měkký obal, to znamená ty, kteří fandí novým stranám, volají po nějaké obměně politické kultury, pestřejší politické nabídce, tak to bude spíš odrazovat, protože tady se ukazuje, že ta společenská podpora je marginálnější, ale o to vyhraněnější. A to ten měkký obal, ti středově uvažující voliči, nemají moc rádi.
18: Říká politolog Jan Kubáček. Díky, naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání a pokud možno všichni zvládněme dnešek ve zdraví.
18: Dětem v Česku začínají prázdniny a statisíce jich stráví příští týdny také na letních táborech. Zpravidla se s nimi pojí zážitky, které děti provázejí i po letech. Stává se ale, že ty vzpomínky nemusí být mírně řečeno zrovna nejpříjemnější. Organizace Consent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování, upozorňuje na desítky svědectví v případech, kdy se děti setkaly s podobným chováním těch, kdo se podílejí na organizaci táboru. Consent proto letos vydal příručku pro táborové vedoucí, která jim má pomoci, cituji, nastavit respektující prostředí a účinně předcházet sexuálnímu a jinému nevhodnému chování. A já už zdravím Johanu Nejedlovou, ředitelku nezávislé organizace Consent. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům a posluchačkám.
18: Pokud poukazujete na desítky zmíněných případů, znamená to, že jsou to opravdu výjimečné případy, když vezmeme v úvahu, že na letní tábor jezdí statisíce dětí?
1: My jsme vyslali do světa takovou výzvu, kde jsme chtěli nazbírat nějaké příběhy i proto, aby se nám lépe pracovalo na té příručce, a získali jsme jich necelou stovku asi za týden, což ale vůbec nevypovídá nic o tom, jak často se to chování děje. Bohužel není úplně jako řídké. My hlavně reagujeme na to, že evropské statistiky ukazují, že každý pátý dítě má zkušenost se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním. A to prostředí, kde se to děje, samozřejmě může být i tábor, i když víme, že spousta táborů se už nějak snaží na téhle problematice pracovat, nebo že se snaží k dětem chovat s co největším respektem a tomuhle předcházet. Tak bohužel v žádném kolektivu to není úplně ideální a jsou prostě případy, kdy dochází i k sexuálnímu násilí, nebo kdy tam dochází k nějaké šikaně. Setkávali jsme se často s těma příběhama, který říkali, že nějaký starší vedoucí třeba navazovali sexuální nebo romantické vztahy s poměrně mladými tábornicemi nebo táborníky, a to je něco, na co my právě míříme v té příručce.
18: Tím už částečně odpovídáte na to, na co jsem se chtěl zeptat. Jakou podobu nejčastěji to nevhodné chování právě na táborech mívá?
1: To, s čím jsme se setkali, byla opravdu velice široká paleta. Od nějakých slovních poznámek, kdy ty vedoucí komentovali třeba těla těch mladých účastnic, nebo i třeba mladších táborových vedoucích, kdy se třeba vyjadřovali k tomu, jak mají velký prsa. Případně to byly nějaký nevhodný tresty, kdy když třeba někdo se dopustil něčeho nevhodného, tak za to byl, respektive třeba porušil nějaký pravidlo, tak za to byl potrestán tím, že měl dát někomu pusu třeba, což vůbec nechápeme. Nebo to byly jako poměrně zvláštní a hodně nevhodný táborové hry. Četla jsem třeba příběh, kdy během táborové bojovky v noci jako sáhli na něčí penis, když šli kolem nějakého lana. A potom to často bylo to, že nějakým způsobem ty mladší tábornice, především ti vedoucí, se snažili nějakým způsobem manipulovat do toho, aby s nima měli vztah. A je potřeba si uvědomit, že tady mluvíme o dětech do 15 let, se v českém právu i mezinárodním považují lidé za děti a je určitě potřeba si dát pozor na to, aby vedoucí věděli, že s nima v žádném případě nemají navazovat vztahy.
18: Vy tedy přicházíte s metodickou příručkou s podtitulem Z tábora bez zlomené nohy, ale i bez zlomené duše. Co jsou ta základní doporučení?
1: No, my tam máme dva typy těch doporučení. Kdokoliv z posluchačů a posluchaček si tu táborovou příručku může stáhnout u nás na webu na www.koncent.cz. A ta první část míří na práci s těma táborovýma vedoucíma, kdybychom po nich chtěli, aby se nějakým způsobem pobavili o tom tématu sociálního bezpečí, co to pro ně znamená, jak se můžou lépe snažit ho zajistit. A pobavili se především o tom, co jsou jejich interní pravidla, které se týkají toho sociálního bezpečí, co se týče třeba zákazu právě navazování vztahu s těmi účastníky, účastnicemi, co se týče třeba pravidel ohledně konzumace alkoholu. I když bychom možná dneska čekali, že už se na táborech nebude pít, tak to pořád není úplnou výjimkou. Potom, co si nastaví ta pravidla, se s nima pod facilitací toho vedoucího můžou se spolu bavit o tom, jak třeba přistoupit k tomu, že jsou tam děti, kteří můžou mít menstruaci. To je taky něco důležitého, co my v té příručce zmiňujeme, že by bylo dobré být na to připravený a mít tam pro ně pomůcky, aby nebyly v nepříjemné situaci, protože to bylo taky něco, co s náma sdíleli ty účastnice. A potom máme aktivity, které pomáhají nastavit to bezpečnější prostředí přímo na tom táboře, kdy opět je potřeba s těma účastnicema probrat, jaký jsou pravidla, ale třeba jim zdůrazňovat, že když někdo ta pravidla porušuje, takže se s tím mají ostatní svěřit, že to není bonzování, ale je to vlastně vytváření toho bezpečného prostředí. Doporučujeme jim ustanovit třeba pozici důvěrníka, důvěrnice, což je někdo, za kým se můžete jít
18: svěřit.
1: Já vám
18: do toho budu muset skočit, celou příručku nemůžeme odříkat, protože se blíží zprávy. Johana Nejedlová, výkonná ředitelka nezávislé organizace Koncent. Díky, nashledanou.
1: Taky děkuju, nashlednou.
3: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
0: Letos už po 60.
3: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
0: Aneb to nejlepší z barů.
3: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
0: Jak vypadal premiérový ročník?
3: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
0: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
21: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
3: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z varů.
0: Každé ráno krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
22: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
23: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
22: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
23: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
22: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
24: A minutu a půl po půl jedné už jsou v Nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Martin Matějka.
2: Nový absolutní teplotní rekord. Kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. A v Německu to bylo 41,7 stupně a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. A podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1 300 lidí. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Vanjamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně moskevské oblasti. V Mikulově skončila obnova prostranství okolo zříceniny Kozí hrádek. Lidé se můžou projít po nových chodnících, ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu. A na Pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za kolibou u Zaryša naproti horní stanici Sedačkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam dokončují toalety a ohrazují prostor pro zhruba 10 stanů.
4: Sport.
2: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Changtao třetí místo, a to v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D35 před Olomoucí a překážka na D7 za Středokluky. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 287 jede policie k nehodě a vozidlo při ní mělo skončit mimo vozovku, tak v místě zpomalte. Kilometr 287 na D35 ve směru na Olomouc. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova opatrně za sjezdem na Středokluky. Na 7. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Kolín a Poděbrady. Mezi kilometry 40 a 42,5 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Provoz je svedený do levého pruhu a jede se plynule. A v Praze pozor na silnici mezi Dolními Měcholupy a Dubčí. A v Dolnoměcholupské ulici vozidlo narazilo do stromu. Kvůli vyšetřování je tam omezený průjezd, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
24: A já vám přeji pokud možno klidnou, i když stále ještě tropickou noc. No a my se s první reportáží už za pár okamžiků podíváme, jak lidé konkrétně v našem hlavním městě trávili ta víkendová horka.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Extrémní vedra zasáhly celé Česko, v Praze se teploty o víkendu přiblížily ke 40. S ochlazováním pomáhaly kropící vozy anebo mlžítka. Lidé se ale také často před vedrem schovávali do obchodních domů nebo kaváren a restaurací.
1: Já jsem byl zavřený prakticky doma, což jelikož bydlím ve starém baráku, tak tam ani nemůžu mít klimatizaci nic, takže jako snažím se přežívat, no.
2: Říká pan Josef, který stál ve stínu na tramvajové zastávce na náměstí Republiky a dodává.
1: Dneska přímo tak jedu s kamarádem na jídlo, takže prostě bohužel nedá se nic, ale aspoň je klimatizovaná dneska doprava, to je jediný plus.
2: Právě restaurace a nebo kavárny jsou častým místem, kam se lidé v Praze chodí před vedrem schovávat. Podle pana Štěpána, který v jedné pražské restauraci pracuje, se hosté chtějí hlavně ochladit.
3: Několikrát pivečko. Potom ještě piva, možná mezi tím nějakou zmrzku, anebo domácí limonádu, protože vedro totální. A zmrzka, drinky, nikdo nechce jíst vůbec, žádné jídlo.
2: Při vysokých teplotách by lidé měli dbát na bezpečnost a zbytečně se nevystavovat přímému slunci, říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
4: Jednou z nejohroženějších skupin v těchto horkých dnech je člověk v seniorním věku. Dbát na dostatečnou prevenci by však měly všechny věkové kategorie. V souvislosti s horkem doporučujeme pravidelně přijímat tekutiny, ideálně vlažnou minerální vodu, nosit pokrývku hlavy, vyhledávat stinné prostředí, případně pro ochlazení absolvovat vlažnou sprchu nebo chladit hlavu, krk či zápěstí.
2: Záchranáři vyjížděli celý víkend v hlavním městě ke zhruba 40 případům kolapsu z horka denně. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

Nádherný hlas. V nočním radiožurnálu jsme si připomněli Whitney Houston. 20. místo bylo nejlepším českým výsledkem na tradičním golfovém turnaji v Berouně. Obsadila ho Sára Kousková a rozhovor s ní nabídneme už po písničce.

0: Nejlepší českou golfistkou domácího turnaje Ladies European Tour v Berouně byla Sára Kousková. Obsadila dělené 20. místo. Ve finálovém kole zahrala stejně jako v pátečním 7 ran pod par a nebýt několika těsných patů, mohla skončit ještě lépe. I tak si ale v rozhovoru s reportérem Krištofem Kousalem pochvalovala dobrý start do nejdůležitější části sezóny.
1: Sára Kousková, nejlepší z Češek na turnaji Tipsport Czech Ladies Open. 7 ran pod par ve finálovém kole, minus 12 celkově. Sáro, mohlo to být lepší ještě nakonec?
2: Asi mohlo. Pár těch ran jsme tam dneska nechali, ale jsem ráda, jak to dopadlo. Jsem hlavně šťastná, že jsme dneska mohli hrát, protože Kat se nakonec vyšplhal nebo spíš klesnul až na minus 5, to znamená, že to birdie včera na poslední jamce mi zajistil dnešní den, takže jsem ráda, jak to dneska šlo, že jsme mohli zabojovat přesně o tenhle skvělý výsledek.
1: Dneska, když jste byla možná připravenější na ty podmínky, dali se zvládat líp?
2: Jo, musím říct, že i pocitově jsem to vnímala trošku líp, že mi nebylo takový vedro jako včera a hlavně psychicky jsem

0: realitou, tak jak se na ně budete připravovat, jak se na ně těšíte?
1: Připravovala jsem se, myslím si, že celý tento rok. Nechci směrem k majoru něco měnit, protože když se člověk ten turnaj zvětší v hlavě, tak to většinou není úplně dobrý. A rozhodně nebudeme měnit žádný hole, jako třeba loni. Takže všecko jakoby asi na takový jako klidný rovině, aby hlava byla připravená, věděla, že má dělat jenom svoji práci a užít se co nejvíc.
0: Tak držíme palce, ať se ve Francii a v Británii daří. To byla Sára Kousková, nejlepší česká hráčka turnaje Tipsport Czech Ladies Open v Berouně. Děkuju.
1: Já taky moc děkuju.
0: Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka.
1: Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. Washington a Teherán podle serveru Axios přeruší útoky, v úterý budou jednat v Dauha. Cyklista Macek vyhrál na mistrovství republiky po časovce i závod s hromadným startem. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1450, je to o 20 potvrzených obětí víc, než uváděl poslední zveřejněný údaj. Desítky tisíc dalších lidí se stále pohřešují. Podle svědka citovaného britskou stanicí BBC jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončilo časové okno, během kterého je podle odborníků největší šance živé osoby v troskách nalézt. Do záchranných akcí jsou zapojené stovky záchranářů ze zahraničí, včetně českého USAR týmu. V Česku bylo v neděli opět extrémní vedro, teploty překročily i 40. Podle lékařů by se lidé měli vyhýbat přímému slunci a měli by dostatečně pít. Vysoké teploty ohrožují hlavně seniory a malé děti, potíže mohou mít i lidé s chronickými problémy.
3: Máme určitě více pacientů zhoršení chronických stavů, takže dýchací obtíže, kardiální obtíže, geriatrický pacienti.
4: Shrnuje aktuální případy na urgentu Ostravské městské nemocnice lékařka Anna Pekárek.
3: Geriatrický pacienti jsou všeobecně problém, tam chybí ten pocit žízně.
4: Více výjezdů má teď i záchranka.
5: Jedná se o nárůst 15% oproti dlouhodobému průměru.
4: Upřesňuje mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Jde o desítky případů kolapsů, dehydratace nebo třeba závratí. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Radiožurnál.
1: Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsali. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady, na palubě byla skupina parašutistů. Na místo přijel i ministr vnitra Laurent Nunez. Příčina tragédie zatím není jasná.
6: Prefekt departmánu Meurthe-et-Moselle Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun vřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří ve skupině mistrovství světa remizovali s českou reprezentací, a končí v úvodním kole vyřazovacích bojů. Na šampionátu prohráli s Kanadou 0-1. Hrálo se v Los Angeles ve Spojených státech a tak se kanadská reprezentace stala historicky první, která na mistrovství světa nastoupila jako pořadatelská země mimo své území. Cyklista Matyáš Vacek vyhrál na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Navázal tak na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni zopakoval double.
7: Těžký závod, jak jsme to předpokládali. Myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě. Vlastně od prvního kola tak se udělala malá skupina a lidem docházely síly. Já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že je super závod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D35 před Olomoucí a také v Praze v Dolnoměcholupské ulici. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za velkým újezdem. Na kilometru 287 vozidlo sjelo z vozovky, je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D55 z Přerova do Olomouce čekejte překážku na novém úseku dálnice za Kokory. Na kilometru 5,5 stojí nepojízdná dodávka, blokuje tam odstavný pruh a některá vozidla vybočují. A v Praze čekejte komplikace v Dolnoměcholupské ulici mezi Dolními Měcholupy a Dubčí. Obytné vozidlo narazilo do stromu. Průjezd je omezený, doporučujeme zpomalit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak naměří většinou 31 až 36, na Moravě i 39 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Extrémní vedra dávají zabrat nejenom lidem, ale také technice. Aby brněnští vědci zjistili, co všechno auta nebo baterie vydrží, prověřují je ve speciální klimatické komoře. Více prozradíme už za chvíli.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Rozpálené auto není jenom nepříjemné. V extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejenom otázkou komfortu, ale také bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu, třeba -5, -10. Když naopak chceme testovat klimatizaci a vysoké teploty, tak tady může být +40, +50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to. Pojďme tam teda dát manekýna.
3: My tady třeba měříme vybavení pro různé záchranné složky a podobně. Takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Takže ten manekýn a zároveň i hasič v současnosti.
3: Hasič, voják, policista.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku.
3: Výšku má jako průměrný člověk.
1: Otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat.
4: A máme ho tam, výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
5: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřící sonda, akorát rozdělená na 34 části, to znamená, jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i snižuje se schopnost rozeznávat nějaká nebezpečí. Potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
5: V případě, když není, tak já to řeším většinou tak, že si otevřu okýnka. Ovšem to samozřejmě funguje, pokud jedete nějakou rychlostí. Pokud stojíte v koloně, tak jste vyřízené a utrpíte.
1: Zvláštní opatrnost je navíc potřeba u seniorů, kardiaků nebo dětí.
5: V dnešní době, pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být ne nepříjemné, ale dokonce jako nebezpečné.
2: A dokonce propočítávali, když stojí ta kolona a je tam jedno auto za druhým a i když bubla je jenom na volnoběh, tak ta tepelná zátěž na té vozovce je dvakrát taková, než když jenom svítí slunce.
1: Připomíná Jan Fischer, vedro ale neohrožuje jen lidi. Rizikové je i to, co v rozpáleném autě necháme.
2: Nenechávat určitě telefon v automobilu, na palubní desce, kde jsou teploty klidně až 80 stupňů. Potom jsou nebezpečné stavy, že v některých úplně mezních stavech může dojít i výbuchu baterie.
1: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpálené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Gensel, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Fotbalové mistrovství světa se letos hraje na původně domorodých územích. Domorodci často mluví o ukradené zemi. Některé kmeny se ale do dění kolem šampionátu aktivně zapojují. Platí to třeba o národu Puyallupů. Zápasy sledují společně a o víkendu uspořádali turnaj ve svém národním sportu. Vypravil se na něj i náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
1: Vstoupil jsem na území kmene Puyallupů, prošel jsem kolem budovy velkého kasína. Teď míjím stánky s tradičními rukodělnými výrobky a přede mnou je obrovský bílý stan a v něm se hraje takzvaná bone game nebo taky stick game, česky bychom mohli říct tyčkovaná. Slyšíte, že hrají velmi vášnivě, tak se jdeme podívat, jak to vypadá vevnitř.
2: Ve skupinkách po 8 až 12 tu na stoličkách proti sobě sedí Puyallupové od batolat až po seniory. Jsou rozdělení do týmu a snaží se schovávat speciální tyčky a rozptýlit tu druhou skupinu bubnováním a někdy i zpěvem, aby soupeři tyčky neodhalili. Na velké obrazovce tu svítí turnajový pavouk a kdo uspěje, postupuje dál. Jak mi vysvětluje Annette Bryanová z kmenové rady, je to tradiční kmenová hra a zábava na celý víkend.
3: Ne, že by to bylo podobné fotbalu, spíš to ukazuje, kdo jsme, jak si z generace na generaci předáváme tradice, náš jazyk, naše písně a tance. Ale je to hra. Kdo vyhraje, ten postupuje dál, dokud nemáme celkového vítěze. Takže v tomhle smyslu se to fotbalu podobá.
2: Puyallupů je přes 40 tisíc, patří k domorodým národům Tichomořského pobřeží s vlastní územní samosprávou a s tradicemi spjatými hlavně s životem na řece a u mořského pobřeží.
3: Jsme rybářský národ, naše ekonomika je tedy závislá na vodě. Voda je ale stále teplejší a rybám mizí přirozené prostředí. My si těch věcí ceníme a snažíme se to prostředí obnovovat, ryby do něj vracet, čistit vodu od toxických látek. Děláme toho hodně. Ale politika současné americké administrativy škodí našemu udržitelnému způsobu života a bude mít dlouhodobé dopady.
2: Na druhou stranu to pro domorodé národy ve Spojených státech není nic nového, připomíná členka kmenové rady.
3: Puyallupové tu žili, kam paměť sahá. Prošli jsme si dlouhou kolonizací, bylo opravdu těžké to přežít. Ale jsme zpátky. Tvrdě jsme bojovali za svá práva. Snažíme se teď nakupovat zpět své území, obnovit svou kulturu a jsme štědří a pohostinní. Jsme tady a vždycky tu budeme.
2: A teď jsou Puyallupové i součástí fotbalového mundialu. Když zrovna nehrají svou tyčkovanou, baví se v těchto dnech při veřejném promítání a společném sledování zápasů.
3: Zjišťujeme, že mezi Puyallupy máme spoustu vášnivých fotbalových fanoušků. Fotbal je fakt super, protože nás spojuje.
2: Říká členka kmenové rady Annette Bryanová. Ze země národa Puyallupů u Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Meteorologové vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli smogu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Začal parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastupuje šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. A projednávají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. A dnes začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentu vystoupí s projevy. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra. A stovky achátů z celého světa můžou vidět návštěvníci městského muzea v Lomnici nad Popelkou na Semilosku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Sport. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, a poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na Pražském okruhu za D5. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce buďte opatrní za velkým újezdem. Na kilometru 287 vyšetřují nehodu vozidla, které skončilo mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, v místě se zpomaluje. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením za plzeňskou dálnicí. Mezi 23. a 21. kilometrem opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Průjezdné je to plynulé levým pruhem. A na D55 z Přerova do Olomouce čekejte překrážku na nové dálnici za Kokory. Na kilometru 5,5 stojí nepojízdná dodávka, blokuje tam odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noci teď jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. A ty můžou doprovázet kroupy a nárazy větru, ochlazuje se k 19 stupňům. A přes den pak čekáme jasno až polojasno a během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky, a přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 a 36 a na Moravě i 39 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Do nemocnic po promocích míří první generace lékařů, kteří se celé studium učili v simulačním centru Masarykovy univerzity v Brně. S přípravou do praxe jim tam kromě moderních přístrojů pomáhali i herci nebo třeba seniori. Tématu se budeme věnovat už za chvíli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Při některých lekcích a zkouškách v simulačním centru Masarykovy univerzity pomáhají seniori. Fungují jako figuranti pro budoucí lékaře. Aktuálně dochází seniorů asi 50, každý přijde na 3 až 4 zkouškové termíny. Velká část z nich je z univerzity třetího věku. Studenti medicíny při zkoušce musí umět komunikovat s pacientem a zvládnout vyšetření nejenom na simulátorech.
1: Nachystám si pomůcky, které budu potřebovat, vydezinfikuju si ruce.
2: Studentka Dita Vysloužilová se právě připravuje na podání injekce pacientovi.
1: Posledně za vámi pan doktor, aby vám píchla takhle injekci. Dobře, můžu se vás zeptat na vaše jméno a ročník narození?
3: Anna Jantošovičová, 1957.
2: Studentka nevpichuje jehlu přímo do ruky figurantky, ale do speciálního simulátoru, který napodbuje lidskou kůži a seniorka ho má uvázaný na paži.
1: Tak. Nelekněte se, teďka to trošku píchne.
3: Nemají se bát na nás šáhnout, nás neubyde, jim se třepou hodně ruce, jak jsou nervózní.
2: Říká figurantka Anna Jantošovičová. Studenti musí u zkoušky z propedeutiky propojit komunikaci s pacientem i naučené vědomosti a techniku. A to je podle Dity Vysloužilové nejtěžší.
1: Největší stres je na tom, je ta zkouška samotná asi. Když jdu za pacientem, tak rozhodně víc si na to pamatuju, že musím i s tím člověkem víc mluvit právě i díky tomu, že už jsem to musela umět na tu zkoušku.
2: Konkrétně tady zkouška z propedeutiky má 2 části. V té první musí zvládnout třeba chirurgické šití na simulátoru, v druhé půlce pak fyzikální vyšetření, a to právě s figurantem, říká její kolegyně Martina Žižlavská.
4: Chyby mohou být, že třeba student zapomene na identifikaci pacienta nebo opomene nějaký významný bezpečnostní prvek. A to je věc, která by v reálné klinické praxi mohla mít velice závažné důsledky.
2: Spolupráci chtějí do budoucna rozšiřovat. Zařadit figuranty víc do výuky je ale kapacitně složité. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: V Uherském Brodě se zájemci mohou seznámit se světem samurajů. Na výstavě v muzeu Jana Amose Komenského je k vidění zhruba 150 historických artefaktů a je mezi nimi i vzácný samurajský meč od japonského císaře. Jak se dostala na naše území, i to uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Samurajové byli drsní japonští bojovníci. S jejich světem se teď můžete seznámit v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Do poloviny září je na výstavě Odkaz samurajů k vidění zhruba 150 historických artefaktů, a to včetně vzácného samurajského meče nevyčíslitelné hodnoty. Ve sbírkách po celém světě se nachází pouze 3 podobné zbraně.
1: Je to meč typu tači z čepelí z konce 13. století od mečíře Rei Kunitoshiho a je nespochybnitelné, že se jedná o císařský meč.
2: Ukazuje mi autor výstavy Jakub Zeman, který se celoživotně věnuje japonské kultuře a historii, za což si vysloužil přezdívku Český samuraj.
1: Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se meč dostal do českého prostředí s Ferdinandem de Este, který navštívil Japonsko během své cesty kolem světa v roce 1893 a pravděpodobně to dostal od císaře Meiji. Meč je pozoruhodný nejenom čepelí, ale díky příslušenství. Kovové součástky jsou ze slitiny mědi se zlatem a je to vykládané zlatem. Tady máme 17. výhonkovou paulonii, což je výsostný znak japonské císařské rodiny a nikdo jiný tento rodový znak nemohl používat.
2: Těch zbraní a nejenom mečů tady ale máte mnohem víc.
1: Ostatní meče, co tu jsou taky velice vysoké úrovně. Máme zde velké množství dřevcových zbraní, to je něco jako kopí nebo hlapartny, další zbraně, včetně mušket. Máme zde několik samurajských zbrojí, kterým se říká yoroi, masky na divadlo, no, náčiní na čajový obřad, svitkových obrazů kakejiku a všechno jsou tu historické originály samozřejmě.
2: A ještě mě zaujal tento japonský klobouk.
1: To je Jingasa, druhý nejhodnotnější exponát výstavy. To je něco jako královská koruna nebo něco takového. Tohle nosil na hlavě císař Komei v 19. století.
2: Z výstavy má velkou radost ředitel muzea Jana Amose Komenského Miroslav Vaškových.
3: Je to pro mě velká srdcovka. Já jsem nadšený z toho, že se to sem podařilo dostat, takové unikáty.
2: Na výstavě lidé uvidí i vybavení, které se v Japonsku používalo při rituální sebevraždě seppuku. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou zámecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéf-kuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský. Poslouchejte Hosta Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, máme 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Definitivní sestavu delegace na summit NATO dnes oznámí ministr zahraničí Macinka. A Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím do osmifinále mistrovství světa. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí dnes. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
1: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne dnes po jednání vlády. V Česku v neděli padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku dnes naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice tak překonala i sobotní dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii taky naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a HKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
4: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
1: Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli hnízdícím jiřičkám. 5 hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části, obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
5: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu. Kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
1: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu, nahradit jí má základní škola. Demolice vyjde zhruba na 3,5 milionu korun a hotová má být na podzim.
2: Sport.
1: Kanadští fotbalisté porazili 1-0 Jihoafrickou republiku, která ve skupině remizovala s Českem a prošli do osmifinále světového šampionátu. V nastaveném čase rozhodl záložník Stephen Estakio, který v rozhovoru pro televizi Fox Sports připomněl, že Kanada postupem v playoff znovu posunula své historické maximum.
6: Yeah, I feel happy, but at the same time I'm very calm.
7: Ano, cítím se šťastný, ale zároveň jsem vlastně docela klidný. Odehráli jsme dobré utkání a to navzdory tomu, že Jihoafrická republika hodně držela míč a dělala nám potíže. Nám zase vycházeli přechod do útoku a standardní situace. I proto jsme první kanadský tým, který došel takhle daleko.
1: Dnes večer se na fotbalovém mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý nad ránem pak Nizozemsko vyzve Maroko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 287 zasahují záchranáři u nehody a vozy